0: ve 14,
1: 14 nebo
0: ano.
1: kolik, že jo, až asi na konzervatoř, tam si byla v ročníku mimochodem s Laďkou Kozderkovou, tak
0: Ano.
1: jak jsi to vnímala ve 14? Ve velkom městě, tak jsi to
0: No,
1: musela
0: víš,
1: pojmenovat, to Brno.
0: tehdy to bylo tak, že na tom malém městě se mohl stát pouze zdravotní sestrou, nebo si mohl sedět za kasou v samoobsluze, a nebo prostě vychovávat děti a být doma s dětmi. No a dostala se mi do ruky ve 14 letech taková příručka, kterou nám rozdali učitelé ve škole, a tam najednou na mě vyskočilo konzervatoř, herecká. A já jsem řekla, co se tam tak může učit. Tak to tam bylo napsáno, že se tam učí jevištní řeč, líčení, to se mně strašně líbilo. Potom, že se teda dělají různé takové pohybové zkoušky, že se tam dělá lidový tanec a společenský tanec. No tak já jsem to zkusila, a protože na jakoukoliv uměleckou školu musíte dělat nejdříve talentové zkoušky, protože se tam hlásí hodně lidí, protože tam není matika, to byl můj případ. Tak já jsem tam jela dělat někdy tak v březnu, začátkem roku, talentové zkoušky, a tím jsem unikla do toho velkého světa, do toho velkého města, jak ty říkáš, protože pan ředitel řekl mé mamince, že nepodepíše přihlášku na školu, na jakoukoliv vyšší, střední a vyšší školu, protože jsme chodili do kostela, moje babička byla věřící, a tam se to v těch 50. letech tehdy hodně hlídalo. A tam stál pán, který si zapisoval, kdo chodí do kostela, a ti lidi prostě nesměli studovat. A tak já jsem teda unikla, protože jsem ty talentové zkoušky udělala, a řekla jsem, já už tady mám přihlášku na školu, talentovky mám hotové a ty přijímačky byly už pouze formalita, takže jsem takhle unikla z toho malého městečka do Brna.
1: No, mimochodem, byť říkáš, že chodila babička do kostela, to nebylo to jediné, čím se v uvozovkách u vás provinili, ale oni tě velmi, myslím, uměli zorientovat i v pohledu na společnost jako takovou, protože ty jsi si nikdy jako jedna z mála s tím socialismem takzvaným nezadala.
0: No, ty jsi řekla socialismus, ale já bych řekla komunismus. Já jsem měla v té babičce, kterou jsem zmínila, která mě vodila do kostela, tak jsem v ní měla, víte, takovou jistotu, nebo ona byla takový můj guru, protože její bratr, starší bratr, v 17. roce odjel do Ameriky za prací a stal se zaměstnancem Fordovy fabriky, pracoval pro něj, ale co bylo důležité, posílal babičce noviny, zprávy, informoval jí. Někdy byly ty zprávy začerněné, takovou jako tuší. Babička to uměla z toho nad párou eliminovat. A takže ona mě vždycky říkala, co je novýho ve světě v Americe a co nikdy nesmím udělat. A takže ona mě tak vybavila do toho světa, už takhle mladou, ve 14 letech. Takže já jsem nikdy se nespronevěřila těm jejím poučkám. Ona řekla, to nikdy nedělej, ne, nezadej si s nimi. Tak jsem to udělala. Nebo vlastně neudělala.
1: Pavel Oubram měl přísnou výchovu?
2: Já myslím, že spíš ne. Máma speciálně teda mi hodně věřila. Já jsem byl velmi průměrný student na základní škole tedy. A ona přesto mě přihlásila na 7letý gympl. Tam se hlásili ty absolutní premianti, asi 4, a já pak mezi nima. A já jsem se dostal jako jediný ze třídy, což nikdo nechápal. Pak když byly třídní schůzky, tak táta přišel na ty třídní schůzky a moje třídní učitelka mu říkala, že když mě vyhodí z toho gymnázia, tak se kdykoliv můžu vrátit zpátky. Ale to, že jsem měl předurčenost stát se hercem, tak to opravdu skutečně tak nebylo. Já jsem byl velmi daleko od divadla. Chodil jsem na tátové inscenace, ale to bylo asi tak všechno. Vždycky jsem dělal ten sport, jak jsem říkal. Dělal jsem různé sporty, mě to pak se to přestalo vyvíjet, přestal jsem zlepšovat, tak jsem vždycky vyměnil za jiný sport. A nakonec to byl basketbal a takhle jsem skončil s basketbalem a máma říká, no a co budeš dělat jinýho? Já říkám, tak já budu chodit na ping-pong. A říká, dobře, ale to je jenom jednou týdně, tak musíš ještě něco. Tak jsem říkal, tak já k tobě budu chodit na ten dramaťák. No. A pak začaly recitační soutěže, nějaký úspěchy tam, a pak vlastně jsem
1: přišel... A Mladý Oubram vyhrával ty soutěže?
2: Jo, byl jsem na Prostějově dvakrát, kde se mi to strašně líbilo mezi těma lidma, a tam už se to nějak jako začalo ubírat k tomu, že bych se přihlásil na herectví. No.
1: Tak a nastal čas pro písničku. To bude velké překvapení, Eliško, pro tebe. Tak dobře poslouchej, já ji neuvedu, protože ji uvede Václav Postránecký.
3: Vítáme velectěné pěté publikum v našem šantánu, v našem Ding Dangolu. řeči neslýcháme.
4: No, ne tolik slávy. Řeči si nechaj až na pražskou policejní direkci.
5: Ale pane Šmíd, pane Zetvi, to není od vás vůbec slušné. Dámu necháte čekat a sami se tady hádáte jako dva malí kluci.
3: Pardon. Prosím, to je naše sličná kupletistka Betty, Bettinka.
5: No proto. Už jsem myslela, že nevíte nic o tom, že dámy mají přednost.
3: Opravdu.
6: Dámy jsou něžná stvoření, tak mnohý ctíte lidí. Proto je také stavíme všude do popředí. Jeden každý má

A protože tak svůdne jsou, tak jako já, dím nohy pro radost. Ty dámy, ty mají všude přednost. Ty dámy, ty mají všude přednost. Pan Ťuk byl po svatbě s žínkou a s tchýní v Africe. V tom přihnal se po cestě lev a zuřil velice. Na útěk času nebylo, tchýně strachem blázní. Však zeď se za ní schovává a jen švandu má z ní. Praví k ní, račte kupředu.

0: Ti dirami, ti mai șude se nos.
1: Tak a teď mi řekni, co to bylo.
2: Nevzpomínám.
1: Ne.
2: Tak já ti to prozradím.
1: Prosím.
2: Ten pořad se nazýval Kdy to bylo a šlo o rok 1896, tedy v tom příběhu.
1: Ne, když jsme to natáčeli.
2: A připomíná to Šantán u Sýkory v Celetné ulici. No a natočila se to v roce 1985 a teď opět zalovíme v archivu Českého rozhlasu a Elišku si připomeneme jako velkou dramatickou herečku.
3: Jsem tvá zajatá.
4: Mýlíš se? Jsi volná?
3: Nikoli. Jsem tvá zajatá.
4: Proč?
3: Pro děcko, které budu mít s tebou.
4: Královno. Podrobíš se tedy mé vůli?
3: Podrobím se životu.
4: Nedořekla jsi.
3: Mám podmínku. Mám-li se stát tvou spoluvinicí, chci být jí i před světem. Žádám od tebe rychlé manželství.
4: Kdy chceš být mou ženou?
3: Dřív, než se to stane.
4: Neodvažuješ se líbat?
3: Neodvažuju. Jsme zrádci.
4: Tvůj život je v mé moci.
2: Tak teď jsi určitě zabrala.
3: Ne.
2: Tak já ti to opět prozradím. To se psal rok 1995, když jsi to natočila. Autorem literární předlohy byl Jaroslav Hilbert. Byla to ukázka z dramatu Falkenstein. No a jako záviše z Falkensteina jsme všichni poznali Borise Reznera. Ty jsi byla Kunhutu.
3: Ano.
2: A teď pojďme zpět k vašim životům.
3: Ano.
2: Začni tedy konzervatoří. S kým jsi třeba studovala?
3: Nedávno jsme se sešli po nevím kolika letech, asi 30 nebo 40 letech.
2: No přidej.
3: 50. Já jsem vás nechtěla strašit. A zbylo nás hrozně málo. Ale na střední škole tolik kamarádů nenahrabete. Na vysoké škole už ano, ti vám zbydou na celý život.
2: No tak tvé spolužáky. Takže na jamu já znám dobře.
3: Na jamu to dobře víš, ano. To prostě bylo
2: především. Napřed jsem chodil s jednou její spolužačkou, hned pak jedním spolužákem. Dnes už mám naštěstí jasno. A...
3: No ale potom přišel slavný ročník, který jsme tam my vlastně trošku natáhli.
2: Lidi, Bartoška, Polívka.
3: Jirka Bartoška, Heřmánek, Karel, Čmaňa zvaný, to byl Zedníček, Pavel, já už ani
2: všichni
3: nevím,
2: napovídají, ano.
3: No a to byly dva silný ročníky za sebou, nikdy prý na nás nezapomenou.
2: No a absolvovala si opravdu výsostně komediální roli.
3: Ano, to jsme si vydupali s Bolkem Polívkou. 3 roky poté, co měl premiéru pan Smoček v Činoherním klubu s tím představením Podivuhodné odpoledne doktora Zvonka Burkeho, tak my jsme to dělali v Brně pod režisérem Petrem Scherhoferem, skvělý režisér. A my jsme si s tím Bolkem usmysleli, že tou rolí budeme absolvovat. A oni řekli, že nemůžeme absolvovat takovou fraškou a prostě my jsme byli strašně spotvoření samozřejmě. Já měla falešný zuby a Bolek prostě jako mladý hrál starýho Burkeho. Tak nás nechtěli nechat a měli jsme absolvovat v Beaumarchais Figarova svatba, já hraběnku, Bolek hraběte a byli jsme prostě v tom strašní. Bolek nemohl hrát vážné role, takže jsme vedle sebe takový, jsme byli takový čáry, tak jsme vedle sebe chodili. A my jsme si to vydupali, že tím to chceme absolvovat, taky jsme absolvovali. Takže já jsem si pro diplom na pódium šla, pan profesor Bundálek mi předával tu tubu toho diplomu a já jsem měla ty falešné zuby. On to nevěděl a když mi to podával, tak já jsem říkala, já jsem tak šťastná.
2: No a Pavel, patrně po maturitě, odmaturoval si nepochybně na gymnáziu.
5: Já jsem se tady nejdřív hlásil na DAMU, kde jsem se dostal do 3. kola, dál už ne. Naštěstí tehdy jsem mluvil s Janou Hlaváčovou, která mě povzbudila. Říkala mi, hele, myslím si, že by bylo dobrý, kdybys to dělal dál. Takže jsme se dohodli s našima, že zkusím Božku. A myslím, že to bylo opravdu štěstí, protože se tam měl Jan Hartla a Evu Hodinovou jako pedagogy. A pak se do toho ještě připojila Helena Glancová a poslední ročník nás tak jako dozoroval Otomar Kryča, což si myslím, že už je docela slušná skvadra. A já jsem na té škole byl strašně šťastný. Za prvý jsem tam potkal spoustu úžasných spolužáků a přímo ve skupině jsem byl ještě s Lukášem Hejlíkem a Věrou Holou, se kterou teď do dneška děláme jako takový svůj projekt. A myslím,
2: že je to listování?
5: Listování, no, to je takový zajímavý projekt, který už děláme 16 let. Zabývá se to knížkama. Děláme takové scénické čtení knih. Snažíme se udělat představení vždycky z té knihy, aby všechno, co tam v té knize je, příběh, myšlenka, aby tam bylo. No. Taková přidaná hodnota je, že s námi dost často bývají i autoři těch knih, nejenom čeští, ale i zahraniční. Třeba minulý rok s námi jezdila Tori L. Hayden, která přijela ze Skotska. C.D. Payne s námi jezdil, Full Joom a tak. Takže je to takový jako moc fajn.
2: Dostal si nabídku po absolutoru právě do Českých Budějovic.
5: A dostal jsem do Českých Budějovic. No, my jsme byli takový naivní. Nás bylo 6 v té skupině herecký a chtěli jsme všichni dohromady. Takže jsme nejdřív napsali dopisy do různých divadel, že chceme všech 6 do toho jednoho divadla. Teď vím, jak to bylo úplně nesmyslný. Samozřejmě, že nám nikdo neodpověděl.
2: No, Elišce září oči, protože kvartet z jejího ročníku.
3: My jsme chtěli udělat to tež. Protože když končíte vysokou školu, tak se potom ten ročník těžko rozchází.
5: Těžko, no.
3: Měli jsme se moc rádi a taky jsme spolu dělali různé projekty. Dneska se tomu říká projekty, ale my jsme spolu chtěli hrát divadlo hlavně. A tak přijel jeden režisér, ředitel tehdejšího divadla Milan Friedrich a řekl, že nás koupí 4. do divadla. A my jsme zajásali, ačkoliv jsme si každý psali někam jinam, tak on řekl, že nás koupí všechny 4 a my jsme teda na to kývli a šli jsme do těch Českých Budějovic, protože jsme nechtěli trhat partu. Bylo to bohužel smutný dramaturgii, protože jsme hráli Platony Krečety a Lenin v Ří, nebo jak se to jmenuje?
2: No v Ří asi ne.
3: Takže jsme tam měli strašnou dramaturgii, ale my jsme si dělali divadlo vždycky trošku vedle. Prostě sami jsme si tam vždycky pozvali nějakého kamaráda, režiséra, dělali jsme divadlo mimo. Ale v těch Českých Budějovicích je divadlo takovej, já nevím, jestli dneska, byl takový uzavřený kruh, protože ráno se šlo do zkoušky, tam je takzvaný herečák nebo herecký dům. Tam bydlí všichni, nebo bydlívali tam všichni herci v tom domě, takže všichni z toho domu táhli ráno na zkoušku, pak se šlo chviličku domů odpočinout před divadlo znovu, protože se třeba ve 4 jezdilo na zájezd, večer se vrátilo ze zájezdu, nějaká partie, ale na zájezd některá hrála doma a šlo se do klubu. A v tom klubu se propily všechny peníze z té gáže a čekalo se na další gáži.
2: Obram přitakává, je to tak?
5: Ne, bohužel nepřitakávám, protože tento kruh se absolutně rozbil. Na zájezdy se jezdí málo, ale co je hlavní rozbití toho kruhu, je to, že nemáme divadelní klub momentálně.
3: Není divadelní?
5: Není divadelní.
2: No, divadlo bez klubu?
5: No, je to
3: hrůza.
5: Je to hrůza. Tak my jsme si udělali takový jakoby svůj divadelní klub, ale tlačíme na to, že za rok, za 2 roky bychom ten klub mohli mít zpátky.
3: Musíte.
2: Nějaký, no. Tak držíme palce,
3: my jsme, máte. My jsme tam vstoupili tehdy do ročníku, nebo do roku, kdy to bylo v roce 72, nebo do sezonu 72-3 a to divadlo dostalo, já nevím, jak se ty ceny jmenovaly, ale možná, že Řád vítězného února nebo něco takového. A s tím byly spojeny peníze. A divadlo se usneslo, ta Činohra to dostala za nějaký orloj,
2: kremelský
3: orloj. A tak jsme dostali Řád vítězného února a teď se rokovalo, co s těmi penězi. Nebylo toho mnoho, ale byly to peníze. A teď každý říká, když si to z té Činohry rozdělíme všichni a všichni, kdo jako tam hrajou, tak to dostaneme 200 každý. Tak my s tou Janou Švandovou nás napadlo, že uděláme v tom klubu, který vy teď nemáte, žranici. Takže dneska se to jmenuje catering, ale my jsme to zařídili.
2: Žranice je lepší.
3: Že jsme šli do hotelu Zvon a řekli jsme, jestli by nám natáci neudělali jako občerstvení a ty peníze jsme tam donesli, ale to nebylo všechno, my jsme tam vnášeli takový nový mravy. My s tou Janou Švandovou jsme se oblékli jako bunnies, měli jsme uši a ocásky jako z Playboye, víte? A obsluhovali jsme. Takže pánové ze souboru byli nadšení.
2: No jak jinak. Já si teď, Eliško, vzpomínám, že jsem tam za vámi přijel a prožili jsme tam mejdan až skoro do rána v bytě jedné vaší kolegyně, která bydlela na Herečáku, a tajně jsme tam poslouchali nahrávky Marty Kubišové, která byla zakázána, na to si přesně vzpomínám, proč Marta se pak o spoustu let později objevila v Ungeltu, kde se zabydlela. No tak to je krásná vzpomínka na mládí, no a my si teď dopřejeme opět písničku. Napsali má sestra Marta Skarlantová, hudbu Karel Štolba, a je to úsměvný, ironický duet Vzpomínka na mládí. Ta písnička se jmenuje Kouzlo mládí.
6: Víš, co jsem četla v novinách dneska?
7: No prozrať.
6: Do 48 prý bude trvat mládí.
7: No to je famózní, Marto, co ti na tom vadí?
6: No ona mi to došla.
7: A co?
6: Všechno.
7: Rázem jsme my dva v nejlepších letech. No to je pocit famózní. No tak se raduj, já nevím. Hopsni si, hop, hop,
6: ale.
7: Zkus to. No jaké, ale zkus to. Více, více.
6: Snad dostanu se do kondice.
7: Snad, to nepůjde samo, musíš
6: tak
7: se snažit.
6: Tak mi to ukaž.
7: Podívej se, jak to se mnou žije, když má skok si hraj. S úsměvem na tváři, kruh se nám rozzáří.
6: Falešnou sklovinou.
7: Hladným pohybem, hravě rozhýbem.
6: Umělý kyčený klouk, je mi všelijak, vynem je zřejmě tlak.
7: Vysoký.
6: S rozpukem našich let pobavl si cnář květ, nikoli duševní hodnoty.

0: No to nemáme.
1: Před stolety by slovutným kmetem byl v 50 nazýván.
0: A to je super, ne?
1: No je ti 67.
0: Jenže doba pádí.
1: Jo.
0: Ano, a včera kmet je dneska mladí. Heč.
1: Jo.
0: Nedáme se, Marto. Ja.

0: A my si teď poslechneme z rozhlasového archivu ukázku ze hry, ve které si v Českobudějovickém rozhlase zahrál Pavel Oubra.
1: Když mě odváželi sem do špitálu, tak jsem nechala v kuchyni schválně rozsvíceno, aby mě náhodou někdo nevykradl.
2: No, když je to, jak říkáte, slečno, to my se k vám hned vrátíme, ale potřebovali bychom klíče od domu. To by nám moc píchlo, vědí?
1: Počkejte. Ty vám ráda půjčím. K pánům četníkům mám důvěru.
2: Děkuji, slečno. To rádi slyšíme. Tak, má úcta.
1: A ještě toto. Půjde tam i pan štábní kapitán Votruba. Vy, nezlobte se, jste oba takový mladí.
2: O, slečno, mládí nám uniká mezi prsty. Už je to drahně let, co jsme trhali ovoce jinožství na zapřenou. A
3: pojď ty, mluvko. Pan štábní kapitán Votruba tam, slečno, pochopitelně bude. Jedeme rovnou pro něho.
0: Pavle, já ti prozradím, že tahle nahrávka pochází z roku 2015 a více už směle řekni ty. Tak to asi neřekneš.
4: Já jsem si myslel, že to je mnohem díl, teda, co jsme tohle natáčeli. My jsme to natáčeli nějak průběžně, no? To jsou nějaký ty něco jako četnický humoresky. Jo,
0: název té hry byl Zločin v zahradě s bílou pumpou. No a točí se pořád v Budějovicích? Natáčíš?
4: Jo, ono se to dost jakoby zarazilo na jednu dobu, ale teď vypadá, že by to mohlo být fajn, že by se to zase rozběhlo. Teď jsme natáčeli, ono se to natáčelo po různých teda regionálních rozhlasech, Česká kronika se to jmenuje a je to vlastně ke 100 letům republiky, na každý rok je tam vlastně takový krátký příběh, píšou to různí autoři, některé ty příspěvky jsou moc hezké. Tak jsme natočili, nevím, 20 dílů třeba. Teď jsme s Martinou Šlegelovou udělali úžasnou hru Iluze od Věry Pájeva. Teď vypadá, že to poběží.
0: Eliška je v archivu Českobudějovického rozhlasu?
5: Já myslím, že ano.
0: No, nedělali jste se Švandovou pořád jenom zajíčky, taky se natáčela rozhlas.
5: Ne, občas jsme dělali i vážnou práci. Ale musím říct, že my jsme na ten rozhlas tehdy neměli moc času, protože nás to divadlo vytěžovalo, že jsme od rána do večera zkoušeli, jezdilo se na zájezdy, my jsme bez oddychu museli v tom klubu pracovat, že? Taky to bylo taky důležitý. Ale hlavně jsme dělali přípravu na letní sezonu na otáčivé hlediště v Českém Krumlově. My jsme tam teda celý 3 měsíce hráli červen, červenec, srpen. Za to jsme pak měli v září, nevím, jestli to ještě tak je, v září volno.
4: Jo, máme 14 dní.
5: Máte 14 dní volno. A tak to byl trénink. A v tom rozhlase se tehdy toho, myslím, moc netočilo. Rozhlas tam tehdy hrál strašně důležitou roli v 68., kdy já jsem byla v Českých Budějovicích zrovna, když nás teda přepadli s přátelé na vojska. A oni šli hlavně po rozhlase, odkud se neustále vysílalo. Takže technici přesunuli rozhlasové vysílání do divadla. Divadlo je v Českých Budějovicích, to staré divadlo, je hrozně nenápadná budova u řeky a oni vůbec netušili, že tam odtud se vysílá. A Český Budějovice byli poslední rozhlas, který neustále vysílal, co mají lidi dělat, co nemají dělat a tak dále, protože rozhlas přepadli, ale tam nebylo nic. Takže to bylo docela zajímavé, že ten rozhlas takhle statečně zareagoval. Ale nevím, jestli jsem tam zaznamenaná, nevím.
0: Myslím, že z Českých Budějovic si přišla do Prahy a chvíli si byla bez angažmá nebo se pletu a pak přišly Vinohrady.
5: Ne, já jsem nebyla,
0: já jsem nebyla
5: bez angažmá. Já jsem hned z těch Českých Budějovic hned tu první sezonu šla hostovat do Národního divadla zvláštním způsobem. Tam byl vrátný v těch Českých Budějovicích, jak jsou takové ty vykrojené sklíčka, tak on tak vždycky vystrčil ruku a říkal, měla jsi telefon, volali tě z Národního, budou volat ze 2 hodiny. A oni říkali, on je prostě na hlavu, pořád někomu říká, že ho volal Hollywood a tak.
0: To je ve všech divadlech oblastí.
5: Takže ten vrátný vystrčil tu ruku a tak jako řekl, že mě volalo Národně a já jsem to přešla. A ve 2 hodiny jsem tam šla a říkala, máš, to byla budka, máš v budce ten telefon. No a já jsem teda se zasmála, šla jsem do budky a tam skutečně byl ředitel Národního divadla, který mi nabízel roli. A tam byla teda skvadra úžasná v tom představení Dana Medřická, Vítězslava Jiraška, Vladimír Brabec, Luděk Munzar, tehdy jsme hráli mileneckou roli spolu a já. A to byla krásná hra, krásná práce a musím říct, že na ní moc ráda vzpomínám.
0: A nabídli ti angažmá, tak?
5: Nabídli mi angažmá, ale mělo to jeden háček.
0: A sice?
5: Aby vás vzali, tak jste museli 3 hostovačky udělat takzvané. Já už jsem měla 2, protože jsem dělala ještě kněžnu v Lucerně. A pak mě zavolali, už to vypadalo, že se stane. A oni mi řekli, jestli jsem ve straně. Protože Národní divadlo je národní instituce a tam všichni museli být ve straně.
0: A ozvala se ti v hlavě babička.
5: A já jsem řekla, ne, nejsem. A oni říkali, ale budete muset vstoupit do strany. A já jsem říkala, to je povinnost nového člena. A on říkala, ano, je. No takže jsem odešla středem. A nešla jsem do toho angažma. Ale velmi rychle mě zastoupila jedna kolegyně.
0: A pak přišly Vinohrady, v podstatě si dobila divadelní Prahu. Připomeň aspoň, co pro tebe bylo nejpodstatnější na Vinohradech a následně na Fidlovačce.
5: No, zpočátku jsme tam moc práce neměli, protože všechno práci zastávali herečky, které měly právě tu červenou knížku. Jiřina Švorcová, paní Pelikánová. Prostě to byly dámy, které hrály všechny ty charakterní role a moc nás k tomu nepouštěli. Takže my jsme si tam udělali, my jsme tomu říkali dětský koutek. A udělali jsme si vždycky představení mimo to divadlo. V klubu jsme ho naskoušeli v Ibsenově
0: ulici. Adriana tuším, že? Adriana s Kajzerem.
5: To byl Olda Kajzer, Hanička Macichová, Břeťa Slováček, Sváťa Skopal, já a s námi náš Bart Ilja Racek. A s tím jsme projeli tehdy jako zájezdovku, to tehdy neexistovalo, ale všude nás vítali po vlastech českých i moravských. A když nás ředitel zavolal, viděl, že nám to jde, tak řekl, že bychom to mohli hrát v repertoáru a my jsme prohlásili, my se znárodnit nenecháme. A hráli jsme to pořád jako soukromníci.
0: No a Liško, ještě mluv, zavzpomínej lehce, prosím tě, na Fidlovačku ne, na to složité ředitelování, ale na to tvé herecké králování. To byly opravdu přenádherné role, které jsi tam zahrál.
5: To asi ano, protože my jsme se s Tomášem, s kterým jsme to divadlo vlastně znovu rozfoukali a vzkřísili, znali od těch 14 let. My jsme spolu na té konzervatoři byli. On tam seděl vždycky u klavíru a hrál a on byl do mě zamilován, což teda nepopírá. A říká, že protože já jsem jediná měla už jako tady po prsí, ale přesto jsem nosila sukni s kšandama. Já jsem měla tak kšandy a tady to háčko. A on říká, a o to bylo efektnější, no. Takže my jsme spolu prostě se znali tak strašně dlouho, že potom to bylo takové krásné vyústění, že jsme to divadlo dali dohromady, říkali nám táta, máma. To divadlo bylo naše dítě, ale já musím se vrátit k Pavlovi. Já vám musím říct, Pavle, že jsem vás viděla v jedné roli. Kašpar Hauser, Dítě Evropy. Nemýlím se.
4: Ano, ano.
5: Nemýlím se. Režíroval to pan Glaser a Pavel vystupoval v roli Kašpara Hausera. A teď najednou tam byla scéna, kterou nezapomenu nikdy. Vy jste tam byl úplně nahatý.
0: Pavle, dostanu mindrák.
5: Ne, nádherný Apollon se prostě svlékl, krásný tělo a já jsem prostě, že na to dost jsem, tak jsem z něj nemohla spustit oči, tak jsem vám to teď musela říct. A já jsem si říkala, on to neudělá, on z těch šatů se nesvlékne. Svlékl se.
4: Já teda děkuju
0: za... Teď se píří trochu.
4: Děkuju za...
5: Ne, nemáte proč se stydět.
4: Ono tam bylo trochu dýmu, takže myslím, že jste to trošku domyslel.
0: Máš velkou představivost.
5: Já jsem vás viděla celýho.
4: Ne, je pravda, že tehdy mi právě režisér inscenace Martin Glázer slíbil, že tam toho dýmu bude mnohem víc, že tam nebude vůbec nic vidět. Vlastně já jsem tu inscenaci měl tak strašně rád a myslím si, že to mělo i smysl v tu chvíli tam, takže mi to vlastně vůbec nevadilo. Akorát jsem si vždycky říkal před tou scénou, těsně když jsem se slíkal, tak jsem si říkal, je to tak opravdu? Mám opravdu být nahej, nebo si teď konci něco namlouvám? Takže jsem se to měl vždycky takový divný pocit těsně předtím, ale jinak vlastně to...
5: Ne, ale když to tam má být, když to tam bylo opravdu v tom ději nutný, že on byl absolutně najednou na háček tam zoufalý, takový jako dítě, tak to je dobrý. Když to tam patří, tak to i já se svlíknu.
0: Pavle, a zanechalo to takové stopy.
4: No já koukám teda.
0: Eliško, nelze nezmínit, promiň, já se k té televizi musím a chci dostat Nemocnici. To byl velký dárek a vlastně katapultoval tě

0: Ale zlomilo mě, že už je to 40 let.
1: Tak, Pavle, ty zavzpomínej. A není vlastně důvod ke vzpomínání. Stále hraješ krásné role v Budějovicích. Tvůj současný repertoár.
2: Teď mám opravdu takový poměrně zlatý období. Hraju toho strašně moc a krásné věci, jako je v živém obraze. Petr Zelenka to režíroval v experimentu, nebezpečný experiment takového věce, který je absolutně na vrcholu a spadne na absolutní dno. Teď jsme dělali úžasnou věc, téměř dokonalá láska na půdě, kde hrajou vlastně únosce. Jestli znáte příběh Nataši Kampuš, tak tohle je vlastně na motivy toho. A tam je ten únosce. Já jsem říkal, tak samozřejmě zase mi dej toho novináře. Ne, dělám únosce, a je to úžasné.
0: Ale já vám pomůžu vzpomínat. Já jsem vás viděla, toho televize přenášela Tlustý prase.
2: Jo, to jsem měl taky rád, no.
0: To bylo krásný. Jak se jmenuje váš pan kolega? Teď mi řekněte, co jste
2: Ondra Veselý.
0: Ondra Veselý, takový ten fešák. Ne,
2: takový vysoký. Ten má, to je Adonis. To je Adonisovský tělo.
1: Ne, jste tam nedošli nějaký... Elišku,
0: nezvykláš. Nechte mi moje představy.
2: Ten tam v té scéně stál vedle mě, takže...
1: Pavle, umíš si představit, promiň, to je lehce dotěrný dotaz, že prožiješ svůj život, herecký život v Českých Budějovicích?
2: Ono je sranda tedy, že Český Budějovice jsou známí tou větou, v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý, tedy kromě mě, že jo?
1: To neznáme, že ne?
2: No to je s Cimrmana přece.
0: Aha. Tak to neznáme.
2: Já jsem tam šel s tím samozřejmě.
1: Jak dlouho tam
2: divadla,
1: jsi?
2: No teď mi někdo to já jsem myslel, že 15-16 let už jsem tam. A šel jsem tam samozřejmě s tím, že tam žít nebudu, že tam budu chvilku a pak půjdu někam jinam. Ale vlastně to město je úžasný, jsou tam skvělí lidi, teď v divadle je to fajn, myslím, že bychom mohli dělat moc dobré divadlo a vlastně není tam nic, co by mi chybělo. Takže jo, já jsem tam strašně spokojený.
1: Tak a teď zazní opět ukázka z archivu, je z Toboganu, který se živě vysílal 22. května v roce 1999.
0: Jste v kostele Sant'Andrea della Valle, nedaleko od Korsa. Znáte Řím?
2: Ne.
0: No nevadí. Je 10 hodin dopoledne, krásné jarní ráno. Celou noc jste se miloval s Florií Toskou, nejkrásnější ženou v Římě. A teď, nepozorován, malujete obraz jiné ženy. Jak se modlí k požehnané Marii Paně. Obě jsou krásné, ale vy stále ještě cítíte doteky těla Tosky. Teď zpívejte.
2: Tacho, jaro nebo těle Tosky nic není.
0: To by mělo být ve vaší fantazii, jinak jsou to noty, nic jiného než noty. Zpívejte.

modré oči. A teď černé oči tosky. Víte, o čem zpíváte, Tony? Umění v celé své tajemnosti mísí tyhle různé krásy dohromady. Jedna žena, jeden ideál. Teď to přichází.

0: Gracias. Gracias.
1: To byla Maria Kalasová, která stejně jako já tehdy v 50 letech opouštěla divadlo, to byly Vinohrady tehdy, a oni, protože přestala zpívat, přestalo jí to zpívat. A nějaký kolega jí řekl, musíš učit, tak uč. A ona pořádala opravdu v reálu takzvané mistrovské lekce, ono se to tak jmenovalo, mistrovská lekce, napsal to Terence McNally, a ona učila na škole, v New Yorku. Byla jsem se tam podívat tehdy taky v tom New Yorku. A dávala lekce ne zpěvákům, kteří začínali, ale kteří už něco uměli, a ona jim dávala takovou tu poslední výzvu, ten poslední posun, jak to mají dělat nejlépe. A o tom je ta hra. Tři zpěváky tam měla, dvě zpěvačky, koloratury a to. A já jsem s tou Kalasovou, která teda byla, to byla dračice šílená, tak já jsem s ní prožila jeden rok, protože já jsem se všechny ty árie musela naučit nazpaměť, protože ona jim v těch pauzách, když se nadechovali, řekla tu připomínku. A to vám bylo tak těžký. Víte, teď to musíš dát. Teď je to místo. Pozor, tady forziruješ. To je krásná hra. Ale ona byla na ně hrozně zlá.
2: No, nešetřila je.
1: A dokonce tu jednu vyhodila a řekla, vy to nemůžete dělat. Vy na to nemáte obsah. Vy můžete zpívat Mimi nebo něco, ale nemůžete zpívat prostě Macbeth. Protože ta Macbethka, to byla role, kterou ona, dirigenti říkali, Toscanini říkal, to je ženská, ale měl by to zpívat chlap, jo, to prostě, a ona to jediná zaspívala, ta Kalasová. A já jsem strávila s tím mým hlasem prostě rok, a to je takový hlas, že ještě teď mě úplně stávaly chlupy na těle.
2: A když jsi pak sama učila, ano, tak jsi na to vzpomněla, ale asi jsi nebyla zdaleka tak autoritativní.
1: Ne, já jsem byla na děti
2: přísná,
1: velmi,
2: jako
1: velmi vlídná.
2: Vlídná.
1: Ale posílala jsem je na oblast. To musím říct, Pavle, že jsem všem svým žákům říkala, běžte na oblast, jenom tam rozkvetete, tam se naučíte. Jste šikovný, že jste to udělal. Až přijete do Prahy, budete už hodně umět z toho divadla. A to je důležité, protože Praha je zhýčkaná. Ano, Praha už chce prostě mít hvězdy, že musí, je tady veliký výběr, takže už člověk musí být sakra dobrý, aby na něj chodili. To všichni víme.
2: Tak, Pavle, to je hozená rukavice.
3: No jo, jo, tak to tak určitě je. Já myslím, že je strašná škoda, že teďkonc právě mladí na tu oblast nechtějí, a když tam přijdou, tak strašně rychle utíkají bez toho, že by věděli, co potom v Praze budou dělat, protože třeba zvlášť si myslím v těch Českých Budějovicích k nám se vracejí i velmi dobrý režiséři, a to je, myslím, že je to podstatný, jako s kým člověk dělá, co ho může naučit. Myslím, že tam jsou i starší kolegové, kteří můžou předat své zkušenosti, a že člověk se naučí opravdu hodně. No. Pak když dělá v Praze malé role, tak se prostě tolik nenaučí jako na té oblasti.
1: Já vám
3: no.
1: řeknu, proč utíkají, protože tady je víc šance vydělat peníze.
3: No to určitě, no. To...
2: No a,
1: no
2: jako
1: a mladí lidi dneska nejsou pokorní, oni prostě chtějí všecko hned.
3: Jo, jo, to tak.
1: Víte? A tak tam s pokorou zůstaňte a učte se.
2: Jo. Řekla Kalas Balcerová.
1: Nebo na vás někdo v Praze bude takhle řvát.
2: Řekni něco o nejnovějším představení v Praze, na které můžeš pozvat posluchače.
1: Můžu. Tak to udělám ráda. Já jsem teď měla premiéru v květnu, 4. května, tady nedaleko v divadle Palas na Václavském náměstí. A oni mě vyzvali ke zkoušení jedné věci, kterou já jsem kdysi dávno už měla v ruce a chtěla jsem to dokonce dělat. A letos se mi to zdálo obzvláště příhodné, protože letos je především rok české šlechty. Za druhé 70 let od Vítězného února, kdy znárodnili všechny ty hrady, zámky té šlechtě. A potom taky je, jestli se nemýlím, 50 let od vstupu vojsk, a to byla další taková pecka pro náš národ, musím říct, nejenom morální, ale i charakterová, a nevím, jestli jsme se z toho už zdrchali. Tak jsem si řekla, že ta hra je dobrá hrát. Napsali Jiří Hubač tehdy, premiéra byla bohužel už bez něj, za to s jeho všemi syny a s jeho ženou Ivou. A je to hra, kterou napsal pro Jiřinu Jiráskovou, ona ji hrála, jmenovalo se to Zámek v Čechách. A my jsme to přejmenovali na Hraběnku, protože si to lidé dospletli na Život na zámku s tím seriálem. A je to o hraběnce, která se vrátí na svůj znárodněný zámek, aby tam dle svého slibu oslavila 70. Na ten, slíbila to, že tam přijde, oslaví tam své 70. A takže já jsem si říkala, že i to je příhodné, při příští rok už budu říkat pravdu v té hře. A tak jsme, tam je důležitý ten partner, který ho s Jiřinkou hrál Karel Heřmánek, a mě ho hraje David Novotný, hraje to Rostomile, teda je úžasný komik, a tam zase vyvažuje tu vážnost té situace těmi svými komediálními výstupy. A hraje tam Mirek Etzler, takže pořád je tam docela vyprodáno, ale věřím tomu, že se to tak jako rozmělní a že budete moct taky přijít. Nechci vás pozvat, protože zatím jako lístky nejsou, ale pohlídejte si to a stojí to za to, to vidět.
2: Pavle, a na co nás pozveš?
3: My teď zkoušíme, právě jsem dnes přijel ze zkoušky, ještě zase pojedu na zkoušku do Budějovic. Hrozně zajímavou hru, jmenuje se to Elity, napsal to Jirka Havelka pro Slovenský národní divadlo. A když se tady právě řešila ta minulost s tím, jestli vstoupit do strany, nepodepsat, tak je to právě částečně o tom, je to vlastně o elitách za komunismu, které jsou elity dodnes. Jsou to vlastně výslechy STB, dělám STBáka, jsem začal dělat zlé.
1: Chtěl jsi dělat někoho hodného?
3: Ne, naopak, já, jako je to skvělý tohle, co to dělat. A myslím, že to je věc, která by neměla úplně ujít pozornosti.
2: Tak pomalu spějeme k závěru, já si dovolím teď osobní notu. Eliška dělala Zajíčka v mládí se Švandovou, nicméně prožívá neuvěřitelně harmonické, dlouholeté šťastné manželství. Takže seš hrozně ráda, nejen manželka, seš máma, seš babička. Tak zkus říct na tohle téma něco málo.
1: Nejraději jsem asi teď babička. To mě
2: opravdu?
1: Tak, no, to mě tak dobí hrozně, protože mám 4 vnuky. 6, 5, 4, 3. A 2 první jsou kluci a pak jsou 2 holky. A je to prostě s nima zábavný, protože oni jsou nesmírně inspirativní a já teď zažívám takovýto období. Proč, babi, a proč to? A co to děláš? A teď oni objevují svět a objevují to, že třeba mě někdo na ulici pozná, zastaví mě a řekne mi, tuhle mě zastavila nějaká paní, říká, já vás mám moc ráda. A Mareček řekl, babičko, ale já tě mám taky rád.
2: Je to hezké.
1: No, protože děti jsou úžasné. Nebo třeba já říkám, já děti teď držím dietu, ukaž v který ruce. No, tak nemějte je ráda.
2: No, vdaná seš jak dlouho?
1: Vdaná jsem 46 let.
2: No. No, Pavle, o tobě vím, že jsi zatím svobodný.
3: Ano, já jsem tedy rozvedený, já jsem byl ženatý, ale 3 roky.
1: Já jsem se ho ptala, to není možné, aby takhle krásný chlap nebyl ještě ženatý.
2: S takovým vybavením, že?
1: Takže se mě přiznal, že už jako jednou to zkusil.
2: A jsi otec, ne?
3: Ano, byl. Já jsem teď už 2 roky otec jedné 8leté holčičce. Samozřejmě ty časy tam úplně nesedí, jestli toto, ale je to úžasné, jak bylo řečeno, děti jsou skvělé a je to teda, s tou malou je to jízda. A mám ji strašně rád, je to skvělý, jsem za to hrozně šťastný, teď konce, jak to je.
2: Tak držíme palce.
3: Děkuji.
2: Tady vidíte, že máme 3 stojany, my tam máme připraveny už i 3 herecké party. Eliška se vrátí ke své slavné roli, kterou hrála 2x v mládí v Českých Budějovicích. A pak v Národním divadle s tebe uděláme Mlynáře. Jo, a já budu v Rozhlase to jde, mladý učitelský Zajíček. Takže a my přizveme spolupracovníky právě i z Rozhlasu. Ti budou dělat ruchy, tedy zvuky.
1: Abyste viděli, jak to vypadá. Já budu v Rozhlasovém studiu.
2: Čvachta tam nějakým ručničkem, nebo co to je, protože kněžna je v blátě, jo? Takže my se teď přemístíme.
3: Tady pozor, paní kněžno. Tady je mokřina a tu jsou kameny.
1: Ah, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
3: Jen tudy.
1: Ale jak? Snad, abyste mě přenesl.
3: Vás, paní kněžno, já?
1: Bojíte se? Což kdyby to chtěla ta dívka ve mlýně?
3: Ta by to nechtěla.
1: A co by dělala?
2: Přešla by.
1: Takhle?
3: Jasnosti.
1: Přešla by líp?
3: To ne.
1: Nemáte o ní strach?
3: Nemám.
1: Ale ona o vás.
3: Nemusí. Proč by měla?
1: Myslíte? Tak kudy teď?
3: Tudy.
1: Ah, tam je černo. Tma. Máte sebou zbraň?
3: Bojíte se mne, paní kněžno?
1: Odevzdala jsem se do vaší moci.
3: Jste tu bezpečnější nežli u svých dvořanů.
1: Věřím vám. To je snad ta lípa.
3: Naše stará lípa. Je.
1: Krásný strom. A jaká vůně. Až opojuje. A krásné místečko. Jak ticho. Pojďte blíž. Jak je všecko prokouzleno světlem měsíce. Jak všecko zjasněno a proměněno. A srdci blíž. I sněžný květ, i stromů dřímající koruny, jak sladce omamuje vlažné noci dech plný vůně. Dejte tu lucernu dál, stranou. Tak náhle tma.
3: Paní kněžno, já posvítím.
1: Proč?
3: Já myslel...
1: Že se bojím? Ne, nechte světla bodat do očí. Dejte tu lucernu dál. Ještě dál. Za strom. Tak. A povídejte. Co to je? Skrýme se.
2: Bože, já jsem se tak lék, jako kdybych zahlídl hejkala. Ale ne, to určitě ne. Ale i tak rychle, kam jsem jen dal tu svou supliku. Bez ní není možná kasací.
1: O bože, kasací.
2: A tady je. Teď už jsem v situaci, že musím dostihnout kněžnu. Tady někde musí být.
1: I tu nebudu mít klidu.
2: Až ji naleznu, tak ji pěkně přečtu tu svou supliku. A k tomu zahraju a zaspívám.
1: Utečme.
2: Počkejte. Hejka, spaste duši, lidičky, pro boha.
3: Na zámeček nebo zpátky?
1: Na zámeček.

0: Takže děkujeme rozhlasovým
1: spolupracovníkům. No a to byla už vlastně opravdu tečka za naším dnešním setkáním. Tak pokud vám bylo s námi hezky, těšte se na setkání další. Já vám prozradím, že příště se setkáte s Táňou Wilhelmovou a Vojtou Dykem. Dnes se s vámi loučí Eliška Balcrová.

Pavel Obram. A loučím se i já, principál divadla UNGEL, Milan Haj. Naslyšenou.

0: plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

0: Pane doktore, svět je jeden chaos a někdy bývají chaotické i pořady. Naši posluchači mají poslední dobou rádi, když jim nastíníme, o čem by tak zhruba nad kávou mohla být řeč. Jinak řečeno, jaká jsou témata, která v sobě vy sám třeba poslední měsíce nosíte? Co vás zajímá? Bez přemýšlení.
1: Já jsem vyšel z hudby, studoval jsem muzikologii. Celý život mě zajímala hudba, s hudbou jsem pracoval, hudba mě živila, tedy vysílání hudebních pořadů. Ale v poslední době jsem se začal zabývat zvukem vůbec jako takovým. Je to jedna oblast, kterou já považuji nejenom za nesmírně zajímavou, ale za nesmírně důležitou. Poněvadž například zvukové znečištění je jedno z nejhorších právě z toho důvodu, že se o ně málo ví. Takže to je taková jedna oblast, nevím ovšem, jestli to bude zajímat příliš naše posluchače.
2: Je hudba a zvuk to, co přehluší ve vašem životě mnohé z toho ostatního a třeba z těch nepříjemných stránek života, pokud vůbec v Austrálii se o něčem takovém dá hovořit? A nebo ta Austrálie je světadíl, kde je to, jak se tady říká, jenom o surfování a o slunci a o krásných plážích?
1: Dobře, abych to tedy zasadil do svého australského kontextu, tu svoji situaci. Austrálie je země v mnoha směrech zajímavá. Za prvé je to prastarý kontinent s velice odlišnou přírodou. Za druhé je to země s velice starou kulturou. Mluvím o australských domorocích. Když já jsem přišel do Austrálie, tak se odhadovalo, že či to domorodci tam přišli jako přistěhovalci někdy před 6000 lety. Tak tohle to bylo koncem 60. let. Dnes už se objevily nějaké artefakty staré přes 120 tisíc let. Já jsem natočil řadu pořadů s domorodci, mám mezi nimi své přátelé a jeden z nich, Paul Bennett, mi říká, my jsme tu od počátku času. Na to snad ti věci jednou přijde, budu s námi souhlasit. Nejznámější Austrálie asi je to surfování a to je společnost, které já říkám Anglosis. To jsou ti Australané, kteří tedy vzešli z těch anglických tradic a z anglické a irské kultury. Jsou to tedy potomci jednak těch uchvatitelů a zároveň i trestanců konviktů, které tam přivezli. No a potom je moderní Austrálie, která se skládá z veliké škály národností. Dnes 25% australské populace, australského obyvatelstva se tam nenarodilo a pochází z neanglicky mluvících zemí.
0: Já bych nastolil třetí téma, jestli dovolíte. My někdy říkáme, že toto je pořad, ve kterém se mluví o době a o sobě. Jinými slovy, jste vy sám pro sebe taky tématem, váš život, který se někam řítí, ve kterém ještě něco chcete říct? Přemýšlíte někdy o tom, kam dál? Kudy?
1: To je otázka, kterou si nepochybně každý z nás klade.
0: Každý?
1: Ano, čas od času, řekl bych. Mně, když bylo 13, tak jsem se rozhodl, že budu námořníkem. K velkému zděšení mojí matky. Otec to bral velice filozoficky, poněvadž nejenom, že tušil, já myslím, že věděl, že to prakticky se mi nemůže podařit, takže mě v tom nepodporoval a nezabraňoval. Tak jsem napsal velkou řadu dopisů a pak už bych bral i plavbu Labsko-Oderskou, ale nedostal jsem se nikam. Nicméně to nutkání po moři prostě u mě bylo. No odešel jsem v roce 68 po okupaci. Odešel jsem, když jsem slyšel z rozhlasu ten nešťastný projev Dubčeka, když jsem pochopil, že to politici se jednou vzdali. A když mě ten tiskař, nebo jsme tenkrát tiskli občanské noviny, já jsem byl jeden ze zakládajících členů společnosti pro lidská práva. No to byl starý pán a ten říkal, kdybych já jako mladý, jako jste vy, já bych šel daleko, ale hodně daleko tady. A pravda je, že já dnes žiju v Adelaide a to je hlavní město státu Jižní Austrálie, které leží u Indického oceánu. Ale už se chystám vrátit se zpátky na východní pobřeží k Pacifiku a kdykoliv přijedu k Pacifiku, tak moje duše se také v skutku pacifikuje a ani Atlantik, ani Indický oceán mi prostě tolik neříká, ale to je naprosto osobní věc. Někdo má rád velehory, že? Někdo má rád pole, někdo...
2: A možná, že jste v předchozím životě byl losos, anebo úhoř ti také táhnou.
0: Jestli jste byl úhoř, potěš pánbu pro naši konverzaci. Naším hostem v kavárně Bohemia je pan doktor Jaroslav Kovaříček, jak už řečeno jeho vlastními ústy z Jižní Austrálie. Vítáme vás.
2: Vítejte.
1: Děkuji.

0: odkud začneme?
1: Těmi slunými plážemi. Jak je teď v Austrálii vlastně? Konec léta.
2: Ne, tam je to vždycky všechno přesně naopak. To znamená, tady je začátek jara, takže tam je začátek podzimu.
1: Čili konec léta, začátek podzimu.
2: Léto se tam bere prosinec, leden, únor. Aby se to lépe pamatovalo.
0: Vy jste v penzi. To znamená, že vychutnáváte to
2: léto. No, dá se to tak říct.
0: Indiskrétní dotaz.
2: Dá se to tak říct.
0: Bychom měli říct našim posluchačům, pane doktore Kováříčku, že jste po léta byl svým způsobem naším kolegou, protože jste pracoval pro to, co se ve zdejší odborné hantýrce nazývá veřejnoprávní rozhlas. Souhlasí? O co tam šlo v Austrálii?
2: Přesně tak. Australský rozhlas a televize, neboli společnost ABC.
0: Tam je to pod jednou střechou, ano?
2: Tam je to pod jednou střechou. ABC, Australian Broadcasting Corporation, je vlastně soustava podniků, poněvadž vedle rozhlasových stanic má i televizní stanici, má hudební vydavatelství, donedávna spravovala všechny symfonické orchestry, má vydavatelství, má prodejny po celé Austrálii s klasickou hudbou, takže to je takový, řekl bych, kulturní kolos. Mm-hmm. Já jsem tam začínal všelijak, poněvadž jsem přišel do Austrálie bez znalosti angličtiny. Pracoval jsem pár let jako zvukař, no a nakonec jsem se dostal k místu hudebního režiséra a v roce 76 otevřeli novou stanici, kdy jsem přešel ze Sydney do Adelaide, stanici, která se jmenala ABC FM. Byla to stanice vysílající
1: na VKV.
2: Na VKV ve stereu, prakticky dnes už po celé Austrálii. Vysílala převážně klasickou nebo artificiální hudbu, rozhlasové hry, zkrátka kulturní stanice, stanice kulturního typu.
1: Po celé Austrálii, rozumí se i v těch teritoriích, kde to nikdo neposlouchá? FM vysílače přece jsou vlastně lokální.
2: No, my když jsme začínali, tak tam byla jenom hlavní města, jenomže netrvalo dlouho a začali jsme používat satelit, takže kdokoliv, i farmář si mohl v podstatě koupit malou takovou tu, jak se tomu říká správně česky.
0: Vystrčit anténu zkrátka.
2: Na takovou tu anténu, takový ten talířek.
0: Parabolu.
2: Hmm. A ten signál je dostupný prakticky. Dokonce se mi stalo, že jsem dostal dopis od posluchače z Nového Zélandu, který slyšel můj pořad. A když jsem to ukázal našim lidem v technice, tak říkali, no podívej se, teoreticky to vyloučený, že by to mohli chytit na Novém Zélandu, ale jak vidíme, prakticky se to stalo.
0: Pane doktore, nechci zabíhat do technických podrobností, ale protože trošku půjde o peníze, snad to i naše posluchače bude zajímat. Vy jste před chvílí řekl, že ten veřejnoprávní televizně rozhlasový kolos v Austrálii má také prodejny a já nevím, co ještě. To znamená, že on nežije z reklam na obrazovce nebo v éteru?
2: Ne. Toto je všechno placeno ze státních peněz, tedy z peněz daňových poplatníků. Nejsou tam ani koncese. Ty byly zrušeny asi před 30 lety.
0: Čili to automatické podezření, že tedy je to rozhlas nebo televize, která státu poklonkuje, to je zdejší interpretace. To tam nehrozí?
2: No, zajisté, že hrozí. Politici sice nemohou ovlivňovat příliš, řekněme, programovou náplň, ovlivňují tím, že můžou snižovat rozpočet. A to myslím, že je výhoda zde, kde si lidi jaksi platí a ten rozhlas i ta televize dostanou přesnou sumu. To se tam stalo právě v posledních letech, že pokud se některým politikům něco nelíbilo, tak vždycky snížili té organizaci rozpočet. Na druhou stránku já musím přiznat, že vedení tohoto kolosu je silně byrokratické, tak někdy to skutečně se potřebuje malinko utáhnout si opasek a nabrat jaksi čerstvý, víte, do plachet, že ano.
1: Proč vás nikdy nezlákala soukromá média?
2: Protože v komerčních stanicích to vlastně není o tom, o čem jsem byl já. Komerční stanice, u nich je ten rozhlas, ty pořady jsou, řekl bych, takovým vedlejším produktem. Protože hlavním posláním komerční stanice je vydělávat peníze. Jinými slovy, dělá se všechno proto a hledá se nejrůznější způsoby podbízení se, působení na to nejnižší v člověku, na jeho pudy a tak dál, aby se získala velká posluchačská oblast, neboť reklamy se účtují podle poslechovosti. Já jsem přece odešel z této země proto, že jsem vyrostl v okruhu našich kulturních tradic. Kdybych něco podobného chtěl dělat, tak bych vám mohl vstoupit tady do strany a měl bych mnohem snažší život. Že?
0: Proč jste se okamžitě po té revoluci ze sametu nevrátil sem a nešel do konkurzu na generálního ředitele veřejnoprávní televize nebo rozhlasu? Vy nechcete opustit ty pláže, anebo víte něco o tom, že Češi z diaspory tu občas nejsou zas tak moc vítáni?
2: Koncem roku 79 jsem pracoval v Sydney v redakci rozhlasových her. No a odtamtud jsem vlastně sledoval, co se tu dělo. Potom jsem se vrátil do Adelaide, vzal jsem rodinu a v začátkem ledna jsme přijeli do Sydney už jenom na dovolenou. A najednou mě volá nějaký přímý ženský hlas a překvapilo mě, že ta dáma vůbec věděla, že jsem byl v Sydney, poněvadž jsem byl na soukromé dovolené, a řekla, jestli bych jim nechtěl pomoci s pořadem o Československu. Já jsem řekl, zajisté, a ona řekla, promiňte, ale my vám asi zkazíme dovolenou, poněvadž my bychom potřebovali, kdybyste letěl do Prahy s námi. Říkám, zas, nežertujte, že jo. Ne, opravdu je, a poněvadž ta stanice byla nedaleko od místa, kde jsem bydlel, tak jsem tam jel. Zjistil jsem, že ten pořad dělala Jana Ventová, což je Austránka, ovšem z českých rodičů. A takže já jsem se objevil tady takhle záhy, že a to bylo trochu napováženo, poněvadž ještě všechno připravili tak, aby to bylo i pro mě velký překvapení, aby mohli točit pořad s tím, že budou brát moje reakce, že jo. A tak, když jsme šli po Karlově mostě, tak jsem si pořád myslel, že se s tou musím probudit, že ano. Abych ovšem se vrátil k vaší otázce. Jistě, že jsem uvažoval o té možnosti vrátit se. Jenže to není tak snadné. Jednak je to řada, řekněme, osobních důvodů. V mém případě já jsem dokonce se chtěl dlouho vrátit z Adelaide do Sydney, ale mám dceru, která potřebovala určitou lékařskou péči a měli jsme své doktory v Adelaide. Já jsem se rozhodl, že tam zůstanu, dokud celý ten proces nebude ukončen. To byl pro mě velice důležitý.
3: Osobní důvod.
2: Osobní důvod. Druhá věc pochopitelně byla, že jednak někteří z nás, kteří byli v exilu, tak hledali různé cesty, jak prospívat svoji zemi zvenku. Já jsem se snažil pochopitelně dělat dost pro českou kulturu v Austrálii. Jestli to mělo nějaký velký význam, nebo ne, to je na posuzení jiných lidí. Nicméně jsem si říkal, i tam můžu svoji práci udělat, možná lépe než tady. Ale když jsem sem přijel, tak jsem okamžitě navázal kontakty s lidmi právě v rozhlasu, v televizi. Pak jsem se snažil třeba přispět nějakými nahrávkami. Já jsem si tenkrát myslel, že možná je užitečnější, když v mé situaci já využiju toho, že mám si dobrou pozici v důležité australské organizaci a využiju tam svůj vliv pro naši českou věc. No a další otázka byla, že přeci jen si člověk musel uvědomit, že by to bylo těžké přijít se. Vím, že se někteří lidé z exilu vrátili s různým úspěchem. Pan Tigrit skončil jako ministr, že básník Krůša, řada jiných zde udělali mnoho dobré práce, někteří byli zklamáni. To je opět, myslím, otázka nejenom osobní, o zaměření, ale i do velké náhody, že?
4: Trstrnů tesáté a tyran tleská strůnu. Je jaro desáté, jež voní po ocůnu. Pliš prachu píše pozdech, písme naše divá. Ne píseň,

sní a ze snů slůvka spřádá. Chlad světa bez básní, jež někdo nepostrádá.

strach s tichem, dar rytmy, jež smíchu pouští žilou, a tryzna za rytmy, jež buší pod mohylou, a pohled plný stesku, když zima tesáté kříž.

0: Vy jste řekl úsloví česká věc. Myslíte, že je zcela přirozené, že člověk právě díky tomu a jenom díky tomu, že prožije pár let v cizině, si získává k českým věcem, k české tradici, k české kultuře a řekněme k vlasti, jestli prominete to velké slovo, lepší vztah než lidi, kteří jsou tady a pro něž je to mnohdy docela prázdné slovo?
1: V exilu jsem vypozoroval například některé zákonitosti. Tak řekl bych, záleží hodně na tom, jaký měl člověk důvod odchodu. To je rozhodující. Poněvadž to taky svědčí o tom, co ten člověk je, jaká jeho podstata. Další zajímavá věc byla, že byl velký rozdíl mezi lidmi, kteří odešli po roce 48 a po roce 68. Ti, co odcházeli po roce 48, například mnozí z nich dodnes těžce nesou rozpad Československa. Jsou to, řekl bych, daleko větší vlastenci, než jsme byli my po roce 68. Oni, ti lidé, vyrůstali v první republice. A ta první republika byl přece jen dost velký úspěch. Když vezmeme, co ta země udělala za 20 let, bylo to něco, na co ti lidé mohli být pyšní. A i když potom prožili léta protektorátu, přece jen stále měli ve vzpomínkách tu první republiku, to pro ně byl velký model a ten si v sobě nesli. Já jsem se narodil koncem války, my jsme už vyrůstali, moje generace, v 50. letech a odcházeli jsme z Československa, kdy z toho dětství už jsme nemohli mít tento pocit, řekl bych, hrdosti nebo radosti, poněvadž to byla země značně problematická. No a tohle to, myslím, že už předurčovalo do velké míry potom naše národní cítění. Takže já jsem například nebyl nikdy čechoslovakistou, mě to naopak spíše táhlo mnohem hlouběji do našich dějin. Tohle to nemohu přeložit přesně do češtiny, ale mě, když se ptá někdo v Austrálii na moji národnost, tak já neříkám, že jsem Čechoslovák, já neříkám, že jsem Čech, I'm Bohemian. Je to tak trochu říčka, poněvadž Bohemian je skutečně starší slovo anglické pro Čecha, dneska můžeme Czech o Bohy, nebo Bohemian. Zároveň to ovšem znamená i jako bohem, že jo. Takže se mně často stává, že potkám rodilého Angličana nebo Austrána a říká, Bohemian, tak to jsme tedy krajané, že ano? Ale já jim potom vysvětluju, proč vlastně to vzniklo, že já jdu zpátky do toho roku 1620, kdy ta česká šlechta, že se dostala až do Francie a tak dál. Nicméně, jako třeba pro mě, když mluvím o vlastenství, o české věci, no tak je to Masaryk zajistě také, ale já bych šel ke Karlu IV. A tak dál, protože tam je třeba otázka založení univerzity. To není otázka, řekněme, a snobská, jako bude Oxford nebo Cambridge. Pro nás ta univerzita je skutečně byl ústav, který udělal obrovský kus práce pro tradici české kultury a českého vzdělávání. Další věc je, že když se pak ve světě porovnáváme s jinými lidmi, tak člověk zjistí, že skutečně, že jsme národem nesmírně kulturním, že máme tradice, které prostě nelze zaplatit, které nelze dohnat. Takže ten pocit vlastenectví, myslím, že se posílí, když člověk ovšem správně rozjímá.
0: Vy jste hovořil o tom, že v Austrálii čtvrtina lidí je odjinut. Sdílíte někdy s některým z těchto přistěhovalců debatu na takovéto téma, nebo je to český fenomén, že se dovoláváme jakéhosi vlastenectví a českých věcí a českých zájmů a já nevím čeho všeho. A vždycky je tam to podstatné, to české, tedy v podstatě nacionální.
1: No, já to musím říct, že právě naopak, mně osobně se zdá, že my Češi máme nedostatek národního sebevědomí. Aspoň to pozoruji v Austrálii.
0: V Austrálii mezi přistěhovalci?
1: Mezi přistěhovalci, ale vůbec všude po světě. Když se podíváme i v Americe, no v Kanadě, jak se projevují jiné národnosti, tak někdy se stačilo podívat třeba do různých krajanských novin. A teď tam člověk vidí restaurace a to bude mít anglické jméno. Ital by tohle to nikdy neudělal. Já bydlím na kopci nad Adelaidou, tak vedle jeden sousedí jsou Angličani. Teď vedle mě to je Němka s Holanďanem, o kousek dál je Němec, pak tam italská rodina a dál jsou Číňani. A pak je jeden Australan a pak tam jsou Maltézani. Takže těch příležitostí se bavit o kultuře, o tom, jaký jsou Austrální a to, těch je dost, poněvadž ta australská společnost dnes je velice dynamická a téma nacionalismu a národního jaksi uvědomění je tam aktuální téma. Takže mi se tedy zdá, že naopak, že my bychom měli více podporovat takové národní sebevědomí. Ne nacionalismus, ne píchu, ne se vyvyšovat na nikoho, o tom nemluvím, ale docenit svoje vlastní kvality.
0: A hrdost?
1: No jistě hrdost, já myslím, že hrdost.
2: Na lecos.
1: Já hlásám, jestliže i kdyby Češi nedali nic světu a dali dost, tak rozhodně muziku. My jsme nejhudebnější národ na světě. A vždyť se podívejte na tu škálu. Já jsem dělal řadu pořadů v Austrálii o české muzice a vlastně ta klasická muzika, kterou dnes tak milujeme, ona vychází z českých kořenů. Ať je to tedy škola mannheimská, ať je to působení myslivečka v Itálii. Celý pořad bychom o tomto mohli mluvit. Voříšek Stamic. Jo? A já jsem se dočetl, že i Bachova rodina pocházela někde buď z Jižní Moravy, nebo z toho, když pak už několik generací byla v Německu. No, ale třeba další oblíbený skladatel Franz Schubert, že jo, tatínek z Brna, maminka ze Slezska. Tenhle ten prostor skutečně dal obrovský dar hudby modernímu světu. Proto dneska mě přímo bolí u srdce, když vidím, jak sem proniká ta hloupá anglosaská muzika.
0: Jsme u významného problému. Vy se odvoláváte na 18. století. Ale co dnes?
1: No, vidím to třeba v Praze. Praha stále zůstává, pokud se kultury, umění týče, jedním ze světových měst. A dá se srovnat možná jen s Paříží a s čím jiným.
3: Víte, v čem je zakopaný pes mimo jiné, pane doktore? Že pořád ještě podstatná část Čechů nejezdí na bývalý západ tak často, ať už z důvodů finančních či jazykových, aby tohle mohla porovnat. To můžete říct vy. A jste na to hrdý z Adelaidy. Mnoho z nás si není jisto a proto, na to jsou už studie, se Češi ve svém vlastenectví pohybují od přehnaných záchvatů pýchy, často nesmyslných a krátkodobých, naším bohem je teď Hašek.
1: Ano.
3: Po sebemrskačství, které trvá po dlouhé epochy, kdy si naopak říkáme, jsme na nic, Berlín je proti nám něco a tak dále. Ten poměr vyladit. My se nevidíme z odstupu.
1: Ano, já ten problém cítím.
3: Souhlasíte o tom?
2: Jistě.
1: A zase, kdo jiný může ten problém vyřešit než my? Myslím, my Češi. A bez ohledu na to, jestli jsme v Austrálii nebo v Praze. Je to zodpovědnost, řekl bych, českých. Já nemám moc rád to slovo intelektuálu, poněvadž ono, který mu zvlášť na západě dnes je tak si dost zapáchá určitou naivitou myšlení.
3: Vlastně politice.
1: Vlastně politice, ano. A řekl bych vzdělanců, lidí kulturní, to je naše funkce, že jo. To prostě každá profese, každá užitečná profese má jistě svoji váhu, že tak bych nevyvyšoval umělce nebo učitele nad jiné, ale hlavně by byli doceněni, aby jsme si všichni dobře uvědomovali naše určité mravní závazky, naše povinnost. Nic víc, nic míň. A pak je to, co myslím, že krásně zdůrazňoval už Masaryk, že ta drobná práce. Že někdy podlehneme velkému nadšení, elánu a když se věci nedaří, tak zase snadno propadneme určité skepsy. Ovšem, je tu ještě taky jiný element, který myslím, že si lidé žijící zde často neuvědomují. A to je naše, řekl bych, určitá kolektivní psycha. Je v tom, že my jsme přeci určitou kombinací mezi východem a západem. Takže jsme přeci jen trochu racionálnější než, řekněme, Rusové. Ale máme určitou slovanskou citovost. Tomu já jsem velice rád. Žiju ve světě, který je tedy určován anglosaským živlem a o těch Angličanech i anglosasech toho vím víc, než bych vlastně potřeboval. Takže o to jsem docela rád, mám rád naši takovou tu trochu slovanskou povahu, která je trochu i ledabilá. Na tom není vůbec nic špatného. Je to otázka, řekl bych, ani tak ne kontroly emocí, jako spíš určité představy. Zdá se mi, že nám dnes schází nějaký národní program. Vidím to teď, když jsem přijel do Prahy, tak jsem, že poprvé a pak podruhé, po třetí, tak jsem viděl moře nedostatku a nebyl jsem ním kritický, poněvadž jsem z nich vzešel, znal jsem je, ale co mě to vždycky fascinovalo a proto jsem i několikrát uvažoval o tom vrátit se a nějakým způsobem se připojit celému tomu toku dění a protože mě fascinovalo to, že to mělo naději, že se zdálo, aha, teď za léta, kdy nám bylo odepíráno všechno možné, teď nám byla daná příležitost. Tentokrát, když jsem přijel, jsem to všem ještě příliš krátce na to, abych to mohl nějak vážně zhodnotit. Je to jen takový letmý dojem. Najednou mi připadá, jako by se tu ztrácel směr. Já doufám, že je to jenom dočasné.
3: My jsme to pociťovali loni v období takzvaných balíčků, což vy možná nevíte, co bylo. Byla to prostě určitá ekonomická opatření. A teď to bylo jako v rodině, kde se najednou musí utáhnout rozpočet, to se stává. Ale nebylo pro co jiné žít. Jeden model ztroskotal, buďme bohatí a to takže rychle a za každou cenu a najednou nebyl jiný po ruce.
1: Vstoupili jsme do éry konzumní. Někdo mě říkal kdysi takovou hezkou definici konzumní doby. A teď už tomu vtipu budete i dobře rozumět, i všichni tady. Co je to konzumní éra? To je doba, kdy já za peníze, které nemám, na všechno jsou půjčky, že jo? Si kupuju věci,
4: které
1: nepotřebuji, abych jimi ohromil lidi, kteří na mě bez tak kašlou. Vidím, že už znáte, že?
4: Ten třetí moment jsem neznal, ale je úžasný. Co s tím?
1: Zvláštní je, že jak jsem studoval, tak jsem se zajímal o avantgardní umění, prostě o věci moderní, prostě, že tvořivý člověk. A v začínajícím středním věku jsem nějak začal, no, dostal jsem se ke starým textům a teď jsem zjišťoval, že čím hlouběji dodějím, do tím moudřejší texty najdu. Že jo? Když si člověk přečte dnešní noviny nebo přečte i vědecké studie některých intelektuálů, pak si přečtete třeba takové prastaré upanišády, buddhistické texty, já žasnu prostě na to obrovskou intuitivní moudrostí těch lidí. Takže na jednu stránku člověk vidí, že kultury, civilizace vznikají a zanikají a myslím, že my jsme přešli už ten vrchol této naší západní technologické civilizace, poněvadž ona opravdu nemá budoucnost. Jestliže bude pokračovat způsobem, jakým pokračuje, příroda, nicméně ten ekosystém, chcete-li, bude nás muset z toho vybudit, že jo? Se ne, jinak bychom to zničili. Bez tak si podřezáváme větev, na které sedíme. Ale zase na druhou stránku existují tu určité jaksi univerzální ideály, určité pojmy spirituality. Ta věci hodnoty jako láska, solidarita, šlechetnost, to jsou právě věci, které protýkají těmi dějinami stejně jako krutost a nájezdy a obsazování zemí a tak dále. Jedině, co my můžeme dělat, myslím, je na, v každém případě můžeme něco dělat na úrovni své osobní, na individuální. Tedy rozhodnout se, ke kterému systému hodnot se přikloníme.

Máte v Austrálii jakýsi svůj mikrokosmos, jaksi včetně lidí, se kterými na toto téma můžete kdykoliv navázat řeč? Pořád si tu Austrálii představuji jako věčně prosluněnou, kde vlastně se žije tak trochu ze dne na den daleko lehčej, než my tady v Evropě.

0: Velký kontinent, pokud se týká pláží, já myslím, že málo kde na světě najdete tak krásné pláže.
1: Vidíte,
0: válečný písek.
1: Vidíte, že mám pravdu.
0: Na druhou stranu, Austrálie, australská moderní společnost, tedy ta, kterou založili, že ti Angličané, až těch domorodců, těch původních kmenů, je tam dost málo, Angličané to většinou vyhubili a ti žijou někde ještě na severu a někde ve velice nepřístupné vnitrozemí, ale jich opravdu dneska už je několik tisíc. Takže taková ta moderní australská společnost, která čítá dnes asi 18 milionů lidí, žije většinou ve městech. Austrálie je velice urbanizovaná země. Jenom Sydney má skoro 4 miliony obyvatel, pak máte Melbourne 3. Jinými slovy, 75% lidí v Austrálii žije ve městech, kde sice nemají, řekněme, paneláky nebo ani činžáky, většina lidí má své vlastní domky, ale jsou to nekonečné, a na to není české slovo, musím použít superbie, zvláštní kultura, domeček vedle domečku. A tito lidé tam žijí v tom městském hluku, kde jsou prakticky ovlivňováni evropskou, nebo řekněme, všeobecně západní kulturou a technologií. Jsem začal se dělat průzkum, abych se dozvěděl jako větší pravdu o lidech a o společnosti, jak to všechno funguje. Máme čísla k dispozici, stejně tak jako tady, tak my třeba víme, že kolik lidí chodí do práce, víme, co dělá v práci, víme, co dělá, když přijdou z práce. To všechno máme dneska statisticky zachyceno. My víme, že se asi 70% lidí se dívá na nehorázný stupidnosti, které jsou natočeny v Americe, a někdy se ty stupidnosti točí prostě i tam. V takové Adelaide prakticky každý den v novinách na titulní stránce je o vranách. A vrány tak se jmenuje místní fotbalové družstvo. Ta společnost je vlastně australská velice málo, až většina Australanů vlastně ani svoji zemi nezná. A když vyjedete trochu do vnitrozemí, tak tam je najednou poloprázdno až prázdno, což je velmi příjemné. Mně se stalo, tady jezdíme na často po Vánocích na jih, na pobřeží, asi 350 km od Adelaide, kde je vždycky plno výletníků na ten nový rok a tak dál. A přesto mi může na nový rok vyjet a jdeme asi, já nevím, čtvrt hodiny a přijít na pláž, která je 3 kilometry dlouhá a budeme tam sami. Nikde nikdo. To jsou možnosti té Austrálie, ale jinak ta společnost dneska je stejně manipulovaná jako americká, jako jakákoliv jiná. Naopak jsem si třeba všiml, že i tady v Praze, dneska jsem si chtěl něco koupit k oblečení a nemohu, poněvadž chodím po těch obchodech a tam hrajou přesně tu hloupou muziku, jakou slyším já tam, kterou já nesnáším, že já prostě to jako člověk, který je ekologicky uvědomělý, tak nepůjde na dovolenou nebo se neplní skoupit do Černobylu, že ano. Pro mě tahle ta muzika představuje, až potom vím své.
2: Svého druhu zvukový Černobyl.
0: Co? Ano. A takže tenhle ten problém skutečně začíná být globální. Ta Austrálie ovšem v tomto má určitý náskok, jako země, která má vyšší životní úroveň, takže ten konzumerismus má tam tedy hlubší kořeny, řekl bych.
1: No zpátky k mé otázce. Máte kolem sebe lidi, se kterými můžete takto hovořit, jako třeba jste hovořil před chvílí tady?
0: Takže ten první pohled vypadá dosti nevábně. Já jsem ovšem dělal několik let pořad, který se jmenoval Inner Space, vnitřní prostor. Byl to pořad velice důležitý. Tím, že jsem hledal různé mystické a spirituální rozměry moderního života. Ten pořad mě samotného nesmírně překvapil, neboť jakmile ten pořad vznikl, tak najednou ti lidi se začali objevovat. A najednou jsem zjistil, kolik žije v skutku spirituálních lidí v Austrálii. Je to menšina, ale žijou tam neuvěřitelní lidi. No v té Adelaide třeba máme 6 buddhistických společností. Kolik my tam máme mystiku? Jistě někteří z nich jsou, řekněme, šarlatáni nebo lidé, kteří věří všemu, ale ta škála toho záběru byla nesmírně veliká. Mimochodem, ona je stejně taky tady, protože jsem přijel sem a začal se to věcí zabývat, tak jsem zjistil, že i zde, pod tím povrchem, je neuvěřitelně bohatá škála lidí zabývajících se spiritualitou, zabývajících se jaksi vyššími kvalitami životními. Takže já jsem měl tedy to štěstí, že jsem se s řadou zajímavých lidí seznámil, natočil jsem s nimi pořady, mohl jsem je poznat. Jsou tam, ano. S těmito lidmi se bavím o budoucnosti. Někteří, jejich většina, projevují mně poněkud nepochopitelný optimismus, neboť věří, že přichází doba vodnáře, že jaksi v příštím tisíciletí se změní hodnotový řád, že nastane

0: po tom 20. století, které přineslo hodně utrpení lidem, že nastane
1: harmonie?
0: Ano, doba určitě duchovní a spirituální obrody. Mně se všem zdá, že je to spíš taková víra, kde přání otce myšlenky, protože já osobně nevidím nikde, že by se k tomu dělala nějaká příprava. Mně naprosto děsí, když vidím ten stupeň manipulace v dnešní moderní společnosti. Můj osobní dojem z tohoto je, že moderní západní společnost, že se polarizuje. A asi tak jako, jak všichni víme, v Latinské Americe, pokud se týká peněz, tak je tam malá skupina lidí nesmírně bohatých a pak je tam obrovská skupina lidí nesmírně chudých. Na mě to dělá dojem, že tato moderní západní společnost se takto polarizuje kulturně a spirituálně. Že na jednu stránku máme skupinu lidí, kteří meditují, dosahují jaksi vyššího vědomí, a na druhé stránce narůstá ta skupina těch lidí, kteří žijí velice konzumně, že jsou redukováni jenom na zákazníky. V Austrálii se to projevuje tak, že dneska hlavně na východním pobřeží už vznikají malá městečka, kde se usazují lidé středního věku, lidé středních vrstev, a ti tam odcházejí ze Sydney a z Melbourne, protože chtějí svoje děti vzít pryč od těch vlivů televize, od těch vlivů komerční hudby, od narkomanie a všech těchto problémů. Tak třeba jediný, který já znám, se jmenuje Bellingen, je to v překrásném údolí. Lidé, kteří tam žijí, si to vše mohou dovolit, poněvadž jsou to lidé nezávislí, například ilustrátorka knih, programátor, pak je tam žurnalista, který dělá občas dokumenty, vyrazí od tam, tutel, tam má svoji základnu. Lidé tohoto druhu mají tam třeba svoji takovou komunální stanici, kde sami si rozhodují, jaký druh muziky, co všechno se bude hrát. A hlavně tam odešli, aby se teda ubránili tomuhle tomu hroznému náporu. A takových míst tam vzniká více. To se ovšem dá praktikovat i zde. A já jsem přesvědčený, že i tady takové podobné komunity lidí vznikají.

0: Vy jste hovořil o tom, že mezi vašimi přáteli jsou aboriginci?
1: Ano.
0: Čili rasismus nebo něco takového Austrálie nezná?
1: No jistě, že zná. Jistě, že zná.
0: A právě vůči původním obyvatelům Austrálie nebo vůči komu vlastně?
1: No hlavně vůči původním obyvatelům, poněvadž to jsou dlouhé diskuze opět. Zaprvé já musím přiznat, že z mých tedy přátel, ti domorodci, nikdo z nich není čistý, že jo? Jsou to lidé.
0: A to je důležité pro vás?
1: No to je nesmírně důležité, poněvadž totiž těch právých těch rizích, ty člověk málo kdy a málo kde potká, že jo, ty žijí ve vnitrozemí a se s nima sešel, když jsem třeba jel natáčet, ta jejich kultura je tak odlišná, že jo, když se například nemohl nikdy naučit jejich jazyk, to je opravdu tak rozdílný svět. Jinými slovy, já se potkám s lidmi, kteří se k té kultuře hlásí, ovšem mají už trochu za irskou anglickou krev.
0: Nicméně jsou trochu přičmoudlí, jak by se tady řekl.
1: No ne, oni se sami cítí být domorodci, že jo. To je velice důležité, že se s tím stotožňují, že ano. Ale ten problém je velice složitý, nesmírně složitý.
0: A ve vás osobně je také složitý?
1: Je, právě jsme se bavili o otázce určité kulturní identity. Já jsem se od domorodců hodně naučil. Poněvadž jejich kultura je nesmírně komplexní a je velice spirituální. Angličané, když ji obsadí, tak je považovali za primitivy. Pač oni skutečně, technologicky řečeno, zůstali v době
0: kamenné.
1: I když můžeme říct takový bumerang nebo pár vynálezů, prokazují určité abstraktní myšlení, technické myšlení. Zase bylo by velice zajímavé mluvit o tom, proč k tomu dospělo, poněvadž poslední výzkumy nějak ukázaly, že v Austrálii před desítkami tisíc let vyhynula některá velká zvířata. Jinými slovy, domorodci je zřejmě vyhubili. A mám dojem, že tenkrát si uvědomili, že jestliže budou vyvíjet technologii, která víc ničí, než potřebujou, že je to naprosto zničí, tak mám dojem, to je moje interpretace a když se o tom bavím s těmi svými přáteli, tak se k tomu přiklánějí. Takže oni záměrně si dali určitou brzdu na rozvoj technologie a řekli, naše technologie bude taková, aby nám zachovala život. Oni věděli, že je to starý kontinent, proto se například ní udržovali kontrolu. Měli vyvinuté metody kontroly porodnosti a sexuální různé zvyklosti jsou velice zajímavé, poněvadž oni třeba velice dobře znali genetiku, že jo? Při těch malých číslech oni udržovali velice dobře svoji genetickou čistotu. Měli teda různá tabu a taky třeba mě bylo řečeno, nebo nejhorší zločin, který tam byl, bylo se špatně oženit. Jinými slovy, vzít si partnera svého vlastního totému.
0: Dolehne do Austrálie zpráva o takové rozsáhlé genocidě, která proběhla třeba v Africe, kde ve hře bylo milion lidských životů, když ta Austrálie má 18 milionů bídných. Zajímá se o tohle někdo na tomto kontinentě, který je vzdálen od všeho?
1: Já bych řekl asi tak jako všude, poněvadž jsme všichni napojeni na jeden a ten samý zdroj zpráv a to je CNN. Jistě jsou tam lidé, kteří jsou nesmírně šlechetní. Austrálie má řadu charitativních organizací, které právě pomáhají v Africe, v Ázii, kdekoliv. A Austrálie všeobecně, myslím, že jsou docela štědří lidé.
0: O to, jestli ta Austrálie je chápána jako kontinent daleký, vzdálený, kterého se nic tak moc nedotýká. My jsme za mořem, jednoduše jsme takový sevření do svého života, do své ulity. A nebo pociťují Australané také tíhu tohoto světa? Prvního, druhého, třetího?
1: Zajisté ano. Poněvadž dnes už jsme všichni propojeni. Například dnes jsem odjel, tak se Austrálie, australské ekonomie se dotkl ten azijský problém. Nás možná ještě více než Evropy, ale i v Evropě pochopitelně je cítit. Dnes prostě ty ekonomie jsou tak propojené. I australský průmysl, australské hlavně industrie těžební, je víceméně v rukách buď amerických nebo mezinárodních finančních kruhů. Takže ta Austrálie dneska není tak izolovaná, jak se může jevit odtud. A na druhou stránku přiznám, že jedna obrovská výhoda je, že tam člověk prostě může skočit do auta, trochu žlávnout na plyn. A za chvilku jste v jiném časoprostoru. A když třeba jdu tábořit do Flinderských hor a tam se mezi skalama, které jsou 700 milionů let staré, tábořím u říčky, kde nikdo nepřijde a díváte se večer na tu krásnou oblohu a je tam naprosto čistý vzduch a jenom poslouchám ty cvrčky, tedy hudbu starou miliony let, tak pochopitelně potom nějaká politika nebo světové problémy připadají naprosto vzdálené.
2: Byla by to krásná tečka za naším pořadem, pane doktore, ale já mám ještě dvě témata. Jednu mezi otázku a pak jednu otázku na závěr. Ta mezi otázka, omlouvám se za ní, spočívá v tom, jestli když tam sedíte u toho potůčku, se nebojíte, že vás někdo zabije kvůli tomu, aby získal to auto? Tam se někdy tady bojím zastavit někde. Na opuštěném parkovišti.
1: A tam právě nikdo není.
2: Dobře. A ta poslední otázka. My jsme v úvodu avízovali, nebo vy jste sám hned bezděčně začal hovořit o tom, že hudba je pro vás podstatným prvkem života. Kdybyste měl někomu vysvětlit, co hudba je, alespoň pro vás, jak byste to definoval? Proč ji potřebujete vůbec k životu? A je to ten voříšek, nebo je to New Age music, nebo je to zvuk těch kamínků, když se sypou z té skály?
1: Teď jsem na rozpacích, jestli se vůbec mám pokoušet tuto otázku odpovědět, poněvadž je to otázka totiž velice důležitá a stejně taky odpověď by měla být velice důležitá, poněvadž to je to, čemu já se teď věnuji intenzivně v posledních letech, proto jsem vlastně odešel z ABC a opustil dobře placenou práci, abych šel tedy do riskantní oblasti přesvědčovat jaksi lidi o důležitosti zvuku hudby, totiž o důležitosti harmonie. Když začínám někdy své semináře, tak jednak, a to chci šířit tady po světě, nechám lidem, dělám s nimi takzvané tónování. Mimochodem, vlastně toto mohu doporučit, prosím vás, zkuste si to každý, pár přáteli, zkuste to v rodině. Řeknu, každý z nás je nějak naladěn v tuto chvíli, že ano. Když brnku na strunu, má svůj tón. Každý z nás ho má, zkusme ho slyšet. Tak tedy doporučím každému, zavřeme oči a zaposlouchejme se, až uvnitř uslyšíme nějaký tón. Řekneme, aha, to je můj tón. A já vám potom řeknu 3, 2, 1 a všichni začneme. Když máte 20 lidí, ta skupina začne zpívat v harmonii. Já tomu říkám malý zázrak. Je to nesmírně působivé a je to takovým důkazem, pro mě alespoň, že vlastně v člověku je přirozená potřeba po harmonii, tedy po lásce. Ten tón vznikne spontánně, všichni se k němu připojí, ale zase na druhou stránku, když posloucháte, tak slyšíte hlas každého člověka. Může si to tady každý zkusit. Je zajímavé, jak to může i utužit vztah v rodině a mezi přáteli. Takže snad s tímto doporučením bychom se mohli rozloučit.
2: Toto byla Kavárna Bohemia. Náš host, pan doktor Jaroslav Kovaříček z jižní Austrálie, teď nepochybně půjde na večeři, protože mu celou dobu kručilo v břiše. A my se odmlčíme, vážení posluchači, a zkusíme si poslechnout váš tón. Naschledanou.
1: Naschledanou. Naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Hezký poslech vám i dnes přejí Saša Vébrová a Vladimír Truc. Začali jsme melodií, která uváděla stejnojmenou rozhlasovou show kapely Bennyho Goodmana z 30. let i jeho koncerty v pozdějším období. V úterý 13. června uplynulo 20 let od úmrtí tohoto legendárního klarinetisty a kapelníka krále swingu. Kapelu Bennyho Goodmana si proto ještě připomeneme v nahrávce z koncertu v americkém pavilonu na Expo v Bruselu v máji 1958. Na repertoáru byl tehdy i evergreen Jerome Kerna v podání Ethel Ennis a bluesmana Jimmy Rushinga.

Myslím, že Benny Goodman si zaslouží ještě aspoň jednu skladbu. Bude to jeho standard, tak jak jej interpretovala Ella Fitzgerald na koncertu v Los Angeles 25. října 1957. Ta nahrávka je dalším důkazem toho, jak se Ella uměla pěkně odvázat. Není divu, když měla za zády 12členný orchestr složený ze samých jazzových hvězd. Oscar Peterson, Roy Eldridge, Lester Young, Stan Getz, Coleman Hawkins, Ray Brown a další. Tak si tu nádheru vychutnejte i vy.

A teď jsou na řadě delikatesy, jak se říká, z domácích surovin. O jejich kvalitě vypovídá autorský tým Miloslav Ducháč, Vlastimil Hála a Jan Verich, který si píseň Nerýmovaná i zaspíval za doprovodu orchestru Karla Vlacha. Jsem zvědavá, jestli se mu to skutečně bude nerýmovat.

0: Než řep do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
1: Nebejval svět, jako je dnes.
0: Na ty louce zelený

0: čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku do zelí. A jak

0: husek, smrk, husák, huse, vytrh, brk, kozel, trk, livrk, si krk, strč prst, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec, kde kdo přijde o věnec.
1: Je červenec, jde o věnec.
0: Svět se veselej stočí, holka v hlavou zatočí, koukne se ti do očí a srdce ti

Že Jan Werich psal i písňové texty, to se ví, ale o jeho dlouholetém partnerovi Miroslavu Horníčkovi už to tak známé není. A i když těch textů nenapsal moc, píseň Potkal jsem Jelena se stala hitem. Určitě na to mají ovšem zásluhu také autor hudby Jiří Šlitr a Miloš Kopecký, který se ujal pěveckého partu. Já myslím, že si ještě dneska někteří z vás s Milošem Kopeckým rádi zaspívají.

Některé melodie si člověk zapamatuje kvůli interpretovi, jiné má spojené se skladatelem a jsou písně, při kterých se člověku okamžitě začne před očima odvíjet film. To platí o skladbě Moulin Rouge, kterou uslyšíte v podání Juliette Gréco. Tahle slavná melodie je totiž z biografického filmu o malém velkém malíři Henri Toulouse-Lautrecovi.

Do hudebních delikates určitě patří písně, které si odnesly ocenění na mezinárodním poli. To platí i o skladbě, kterou známe pod názvem Ciao, ciao, bambina. Tahle písnička zvítězila na festivalu v San Remu v roce 1959. A já věřím, že zvítězí i po těch letech u vás. No a za 14 dní se na setkání s vámi opět těší Saša Vébrová a Vladimír Truc.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, z Tandemu vás zdraví a hezkou chvilku u rádia přeje Jan Rosák. Je pravdou, že chcete-li mít příjemný den plný pohody, musíte potkávat i správné pohodové lidi. Já mám dnes naproti sobě ženu, která už jen svou něžnou tváří vyzařuje pohodu. Je to herečka, která zasvětila život dětem, před nimi se cítí ve svém živlu, hraje si s nimi, zpívá a povídá. Děti její představení také milují, protože je neodsuzuje jen do role pasivní diváků, ale naopak je zatahuje do děje, bere si je na jeviště, provokuje ke spolupráci. Její představení jsou tedy pro malé diváky opravdovým a ojedinělým zážitkem. Pozvání do Tandemu přijala herečka Eva Hrušková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Takže o Evě Hruškové, ale nejenom o ní, ale také o těch hezkých představeních i s jejím životním partnerem Honzou Přeučilem si dneska v Tandemu popovídáme.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Přemýšlel jsem, kde pak se asi Eva Hrušková narodila. To by mě tedy v životě nenapadlo. Česká Skalice tedy mám.
2: Je určitě. To tak? V České Skalici. To je takové malé městečko 10 kilometrů od Náchoda, těsně vedle přehradní nádrže Rozkoš, nedaleko Ratibořic, kam jsem chodila s prababičkou na výlety, na procházky.
1: A není v České Skalici náhodou něco jako, že škola Boženy Němcové nebo...
2: Je tam stará škola. Hmm. Já si právě vždycky tak jako uvědomuju, že jsem tam chodila o něco později než Barunka, tedy. To musím předeslat.
1: To nepochybně, ale možná, že troška z toho genia loci, jak si té babičky a Boženy Němcové vůbec, možná tam na vás dýchlo, ne?
2: Já bych ráda, kdyby to tak bylo, protože si pamatuju, jednou o Vánocích jsem dostala velikou knížku, bylo tam strašně moc obrázků, ještě jsem chodila do první třídy, takže jsem toho moc nepřečetla, ale ty obrázky se mi líbily a byla tam právě na začátku taková stará paní a najednou čtu babička, tak jsem vzala modrý papír, jestli pamatujete, jak se do toho balily učebnice a
1: ano,
2: sešity,
1: jasně.
2: Tak jsem si krásně poctivě zabalila, tady jsem napsala takový štítek, nalepila a v tom slově babička jsem udělala asi 5 chyb.
1: To jde?
2: To jde, protože uděláte malé b, balička, že jo, no, hrozný.
1: Co vás přimělo k tomu, že mám tady poznamenáno, že v 11 letech jste se přihlásila do konkurzu do hudebního televizního pořadu Štěpánky Hrnčincové?
2: No, koukala jsem se na pořady, samozřejmě jako tenkrát každé dítě se Štěpánkou Hrnčincovou a ona vyhlásila, ať se přihlásí děti, které rády zpívají a nebydlí v Praze, ať se přihlásí do konkurzu. No tak mě by to nenapadlo, ale mám maminku takovou ambiciózní, naštěstí. A tak jsem asi 5krát psala ten samý dopis. Milá Štěpánko, opět jsem tam dělala ty hrubky, takže maminka vždycky dopis vzala, roztrhala, zahodila znovu. Měla jsem linkovaný a možná si ho ještě pamatujete, protože jsme podobná generace. Taková ta pionýrka byla.
1: Ano, vlevo. Ano, jistě.
2: A, ano, šedá pionýrka a měla červený šáteček na krku. No a tak na ten... Tenhle ten dopisní papír jsem Štěpánce napsala, že bych se ráda zúčastnila konkurzu. No a bylo nás tam asi 1200 dětí a vybrali nás asi 6-7 a už se nás vybírala paní režisérka Vlasta Janečková, Angelo Michajlov byl také u zkoušek. No
1: a podle čeho si vás vybírali?
2: Tak
1: toho,
2: hlavně podle zpěvu
1: zpívat,
2: určitě, různě takové rytmické zkoušky jsme dělali a hlasová cvičení a všelijaké takové, právě Angelo Michajlov to s námi dělal. A potom paní režisérka Janečková si s námi dělala různé scénky. Takže asi určitě ne podle vzhledu, jo? Protože já jsem byla ostříhaná na kluka, měla jsem tlustý svetr a brýle, čili jako to nebylo nic, že holčička Barbína, to určitě ne.
1: No, ale byla jste charakteristická, byla jste určitě jiná než ostatní
2: holčičky. Asi,
1: ale
2: něco se...
1: jestliže jste uspěla i díky zpěvu, tak to znamená, že jste předtím měla nějakou pěveckou průpravu?
2: Určitě, já jsem chodila od 7 let do hudební školy, samozřejmě trošku nerada na klavír a do nauky. Ale na zpěv jsem chodila ráda, takže jo, to jsem... A naši taky zpívali vlastně, u nás se zpívalo pořád. A moje prababička tam mě vychovávala tak, že si mě vzala na klín a zpívala mi, takže to jsem měla úplně od malinka.
1: Tak takovéhle byly začátky, tedy začátky televizní a hudební mého dnešního hosta, herečky Evy Hruškové. To, jak přišla potom její životní role, kterou se zapsala určitě do paměti všech diváků tehdy Československé televize, o tom si popovídáme dál v dnešním tandemu.

0: Tandem glosuje.
1: Před chvilkou, před písničkou jsem vám slíbil, že si s Evou Hruškovou popovídáme o její osudové a takové té stěžejní role, té první veliké, ale my si tu Popelku ještě necháme chviličku na pozdější dobu, protože teď, když máme šanci si o něčem popovídat trošičku tak analytičtějším způsobem, tak se vás chci, Evo, zeptat, vyhrajete opravdu už léta i s Honzou Přeučilem pro děti. Říká se, a spousta herců to říká, že pro děti se hraje hrozně obtížně, že to je svébytná kategorie taková. Máte na to nějaký fígl? Zvládáte ty děti, protože to není vůbec jednoduché, plný sál dětí, prostě tak říkajíc, jak si podmanit. Máte na to nějaký speciální fígl?
2: Já si myslím, že na to fígl asi neexistuje. Prostě musíte k tomu publiku mít nějaký vztah, musíte ho mít jako partnera. A já naopak třeba mám strašně ráda, když je velký sál, je tam hodně dětí a bzučí to tam, povídají si mezi sebou a říkám si a schválně chci do několika vteřin po tom, co přijdu na jeviště, mít v tom hledišti ticho a chci, aby mě poslouchali. A ono to tak je. A myslím si, že tam musí být shoda více faktorů. Musí být určitě dobrý scénář, který musí děti zaujmout. Musíte prostě je nějak ovládnout, nevím jak, prostě nějak sám sebou získat jejich pozornost. No a samozřejmě i musí být dobrá hudba v představení, to je také důležité.
1: Vy disponujete takovým příjemným hlasem, nicméně určitě ne jaksi průrazným, to není žádný jaksi hlas, který by boural kulisy, jak se říká. To znamená, že jestliže je opravdu ovládnete po pár vteřinách, tak asi to bude fluidum nějaké. Jak jsem říkal, vy s těmi dětmi hrajete aktivně.
2: Ano.
1: To znamená takovou aktivní hru, vy je vtáhnete do toho děje.
2: Ano.
1: Jak to děláte?
2: Třeba dnes jsme hráli, tu hraju sama, princeznu se Zlatou hvězdou a já to vyprávím a jsem zároveň i chůva té princezny a mám tam několik loutek, princeznu, kuchtíka, krále a prince a to je všechno. No a vlastně všechno ostatní hrají děti. Děti tam hrají třeba to, když král honí princeznu, tak děti hrají les, aby král nemohl projít. Hrají vítr, aby toho krále zadrželi, aby princeznu nedohonil. Potom samozřejmě hrají na plese hosty, tanečníky a tanečnice a tak podobně. Nebo třeba princezně pomáhají vařit omáčku, kterou jako princezna neumí.
1: Takže že to dělají určitě rády, tak to naprosto chápu a je mi to úplně jasné, protože jak jsem si to tak představoval, hned bych tam šel taky dělat omáčku nebo aspoň ten les, ale jak je zvládnete, aby byly ukázněné na tom jevišti?
2: Tak ne, to, ty jsou
1: a
2: hledišti.
1: Jste na to sama.
2: No, ano, oni jsou v hledišti, ale samozřejmě pak se musí dít něco zas úplně jiného. Musí se třeba stěšit ten děj, nebo zpomalit, nebo získat jejich pozornost, aby samozřejmě z toho bince, který tam zrovna dělají, aby se okamžitě stěšili. Jak říkám, je to asi otázka dobrého scénáře.
1: Určitě na to máte nějaký příjemný fígl, protože se vám to daří, ale zmínila jste ještě jednu důležitou kategorii, kterou vy zapojujete do hry a to jsou loutky. Ty loutky ovládáte skvěle, to mi i Honza Přeučil nedávno tady vyprávěl, jaká jste skvělá loutkohračka. Vy jste ostatně vystudovala.
2: Ano, ano, ano, já mám loutkářskou katedru.
1: Ano. Takže za chviličku si popovídáme o té vaší kariéře trošičku blíž.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tohle byla velice slavná písnička, kterou si zpívali celé generace dětí a vůbec se není čemu divit, protože tahle ta popelka, kterou hrála Eva Hrušková s princem Jirkou Štědroněm, byla opravdu hrozně slavná. A do dneška se ještě uvádí, přestože je to pohádka černobílá vlastně a ta kvalita toho televizního záznamu je nesouměřitelná s tím, jak se točí samozřejmě dneska, ale spíš ten duch z toho.
1: A byli jsme všichni mladí, takže asi proto se nám to líbí.
0: Mimochodem, ten výškový rozdíl mezi váma byl úplně nebývalý, protože Jirka je čahoun dvoumetrovej.
1: Ano, ano, já bych řekla takových 40 centimetrů minimálně.
0: No. To tehdy vám muselo připadat trošičku až komické, ale já si myslím, že právě proto, že ta pohádka je taková podmanivá, tak to nikomu ani potom nepřišlo.
1: Paní režisérka to vybrala takhle.
0: Kdo to nevím,
1: Vlasta Janečková.
0: A jak došlo vlastně k tomu, že jste tuhle tu roli dostala?
1: No, to bylo právě, já jsem nedělala žádný konkurs, protože paní režisérka mě znala, natáčela několik pořadů ročně, pořadu Hledáme písničky pro děti. No a tam jsme se tak nějak asi všechny děti otrkali, všichni holky, všichni kluci, všechny holky a naučili jsme se trošičku hrát, zpívat a tak a najednou prostě, když se rozhodla paní režisérka Janečková, že bude dělat popelku, tak jako první se mi napadla já. Ona mi pak říkala, že samozřejmě mohla vybrat Janu Prajsovou nebo někoho jiného, ale chtěla někoho úplně nového. Ani z Damu nechtěla. No a mě tenkrát bylo 17, takže to byla taková moje samozřejmě velká zkušenost. Ale zajímavé na tom je, že jsem to dostala v roce 1969, jsem dostala ten scénář pod stromeček, protože mě z televize přišel balíček a rodiče mi ho dali pod stromeček. Jakoby tušili, že prostě v tom něco je. Že bylo to ve velké žluté obálce, v tom kniha tlustá. No a já jsem otevřela ten balík, koukám scénář, popelka, co v tom asi hraju a teďka jdu takhle od spoda, že jo. Osmá děvečka a takhle pátá, první dáma. Je, no, popelka. Pico, tam to bylo podtržené.
0: To bylo na omdlení skoro.
1: No jo, tak jsem si říkala, jako já, co to bude? No, ale první se dělali písničky a to mě strašně uklidnilo, protože písničky napsal Angelo Michajlov a s ním už jsem se znala. A ten
0: to už byla zavedená spolupráce. No.
1: Ten byl úžasný, takže ty písničky jsme dělali s velkou radostí, no a pak už to hraní nějak tak z toho vyplynulo.
0: Vyplynulo. Samozřejmě všecko chce svoje a byste asi poznala, že by bylo dobře se tomu herectví věnovat jaksi zodpovědněji, to znamená ho studovat. Takže jste se přihlásila na Damu?
1: No, já jsem totiž původně byla takový studijní typ, protože mě bavily dějiny umění, dějiny divadla, prostě něco takového. A teď děkuju Pánu Bohu každý den, že mě nepřijali. Dělala jsem zkoušky na dějiny umění, dějiny divadla. Jsem tomu velice ráda a úplně se
0: uměla. Jste klidně mohla být hudební vědma teď.
1: Buď, nebo jsem mohla dělat někde v knihovně nebo v památkovém ústavu a žádné divadlo bych nehrála. Takže u mě se opravdu ověřilo, že všechno zlé je pro něco dobré. To tedy ano. Takže jsem byla rok v loutkovém divadle Drak v Hradci Králové.
0: No tak to byla průprava, jak se patří.
1: Skvělá úplně.
0: Pana a Krufty.
1: Právě ano. A pak jsem odešla na Damu přímo na loutkářskou katedru.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak jako všichni její předchůdci a i ti, kteří přijdou po ní, i Eva Hrušková si může vybrat exkluzivně z naší klasiky českého humoru, z těch úžasných osobností, které se tam nashromáždily za tu dlouhou dobu, co existuje český, ale předtím samozřejmě československý rozhlas. Točilo se vždycky, točily se i komedie, točily se scénky a z nich právě teď Eva Hrušková může vybrat. Kdo to bude?
2: A já jsem strašně ráda, že budu moci poslechnout si teď právě svoji velikou oblíbenkyni Vlaďku Kozderkovou. Já ji obdivuju jako zpěvačku, jako muzikálovou herečku. Viděla jsem ji, měla jsem to veliké štěstí, viděla jsem ji na jevišti Karlínského divadla Co by Dolly Leviovou v Hello Dolly. Tam byla geniální. No a teď si ráda poslechnu scénku Techtle mechtle, což
1: ano.
2: Samozřejmě je zažité v celé naší společnosti.
1: Já už se teď taky těším na Laďku Kozderkovou, ale i na jeho skvělého přihrávače, Jiřího Líra.
2: Přesně tak, Jiřího Líra.
3: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
4: Ale jdete. Kam jdete?
3: No, že jste říkala.
4: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařena. Posaďte se.
3: Děkuji vám.
4: Tak co vás trápí?
3: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
4: S manželem?
3: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
4: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
3: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
4: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
3: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
4: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
3: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali a vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
4: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
3: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtle. Pochopitelně až po svatbě.
4: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
3: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
4: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
3: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu vlastně.
4: Ale prosím vás, se nic nestalo, když...

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Před chviličkou jsme poslouchali Eleďku Kozderkovou a Eva Hrušková se přiznala, že ji obdivovala jako skvělou muzikálovou herečku. Mě při té souvislosti napadlo, tehdy nebylo ještě tolik muzikálu, ale napadlo vás naopak, že byste si ráda v muzikálu třeba zahrála?
2: Přesně tak, to mě napadlo a velice jsem potom toužila, protože u nás v Hradci v divadle, já jsem střední školu dělala v Hradci Králové, takže tam v divadle byl režisér Miroslav Wildman a ten tam dělal Mamzelný tuš. A to jsem si říkala, to by se mi tak strašně líbilo, to byl můj veliký sen. Tenkrát ji hrála Helenka Kratochvílová a také skvěle. Ale šla jsem na Damu a prostě k žádné spolupráci nedošlo, byl to jenom můj veliký sen. Ovšem potom za několik let jsem znovu potkala Miroslava Wildmana a on mi nabídnul, že pro mě udělá představení pro mě, pro Loutky a pro pár písniček a pro nejmenší děti, protože v té době se mu narodila vnučka Anička, které je teď už 30.
3: Letí.
2: Takže napsal pohádku o Popelce, upravenou právě pro jednu herečku a několik Loutek a vlastně tak dlouho existuje moje představení jednoho herce, které hrajou pro děti.
1: No pozor, ovšem nehrajete jenom divadlo jednoho herce, protože nehrajete taky divadlo dvou herců s vaším životním partnerem Honzou Přeučilem a měl jsem tu příležitost vás taky sledovat, když jste hráli u nás v Míšku. Jde vám to skvěle dohromady. To vyžaduje samozřejmě takovou jaksi duševní spřízněnost. Já si myslím, že vy si velice jaksi, aniž byste si toho příliš moc museli předtím říct, vyhovíte.
2: Určitě a já si myslím, že Honzík je takový svatý člověk v tom, že on si ze sebe nechá dělat legraci, že mu to nevadí, že dokonce on třeba máme představení,

0: Pověsti české, kde hraje mistra Alojze Jiráska. Samozřejmě důstojná to postava, jenomže tam si z něj děti dělají na můj popud legraci. A dětem se to strašně líbí. Já zvednu ruku a děti volají ano, mistře, a strašně si jim to prostě tam se válí v hledišti. A on to jako Jirásek nemá rád, ale samozřejmě dětem se líbí, jak na to reaguje, jak vykřikuje, tak. No takže prostě to představení začíná takovým velikánským balábile, že děti volají ano mistře a on neříkejte mi mistře a tak. A tak prostě tohle dělá Honzík úplně geniálně.
1: Řekněte, kolik máte v současné době na repertoáru titulů, protože hrajete v podstatě téměř denně?
0: Ano, ano. My máme 10 titulů, máme pohádky klasické, Šípkovou růženku, Čerta a Káču. A také musím předeslat, že jsme rádi, že pro nás píší skvělí autoři. A to je Martina Driverová, spisovatelka, a Jiří Chalupa. Známý z televize samozřejmě.
1: Dramaturg televizní, ano.
0: Přesně tak, Princové jsou na draka a takovéhle. A Jiří Žáček, takže to je takový náš pámbu. No a máme také skvělé hudební partnery a píše pro nás Jaromír Klempíř a Zdeněk Barták.
1: A jak to děláte s muzikou? Tu máte jaksi na pásku nebo máte živě taky?
0: Ne, to už bychom žádné muzikanty sebou nemohli vozit. Ale máme half playbacky, máme jenom doprovod samozřejmě, jinak všechno je živě. Zpíváme sami nebo s dětmi, zpíváme všechno samozřejmě naživo.
1: Jaký je Honza zpívák? Tak to bylo to zakašlání velice významné.
0: No, ale samozřejmě autoři hudby o tom vědí, takže mu tam vždycky dávají krásné recitativy.
1: Ano, já si myslím, že v tom je jeho síla. Ano.
0: Tak.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ani Eva Hrušková, můj dnešní host, se nevyhne povídání o krušných životních chvilkách. Já si myslím, že v životě herce, který hraje pro děti, můžou nastat z těch důvodů, které už jsem tady tak trošičku nastínil, že to není jednoduché prostě zvládnout tu kamarilu, která si sedne do toho sálu a teď bývá většinou taky trošičku rozjívená. Spousta herců, a to nevím, jestli s tím máte, Evo, taky takovou zkušenost, dokonce se jaksi opravdu snaží vyhnout hraní pro děti, protože třeba herci, kteří hráli v tehdejším Volkrově divadle a kde se hrálo jenom pro děti nebo hlavně pro děti, tak si užili takové to cvrnkání těch bábrlat a skobiček a podobně a už to nechtějí nikdy zažít. Máte takovou zkušenost?
2: Tohle se nám naštěstí nestalo. Máme skutečně jenom samé hodné diváky, ale jednou jsme byli někde na vystoupení s Jiřím Krampolem a ten jenom tak, bylo tam dětské publikum, ten tam jenom takhle nakouk a Honzíkovi řekl: "Jdi tam, já se tam bojím." Ale my máme samozřejmě, stane se někdy, že člověk zažije ne nepříjemné chvíle, ale takové hodně smutné. Třeba jsem hrála to jedno svoje představení o Popelce a v první řadě seděl kluk a pořád jenom koukal takhle do stropu a mně to bylo divné, protože u toho představení fakt děti dávají pozor a poslouchají mě a pořád jako byl, že by zlobil, jenom koukal do stropu a říkala jsem si, toho asi nebaví nebo co. No a tak při první příležitosti, když jsem dávám dětem košíček, aby přebírali hrášek, tak jsem šla k němu, že ho takhle trošku jako zatáhnu do děje a jako zkus přebrat hráš. No a paní učitelka mu vzala ručičku, takhle položila na ten hrášek a říkala: "Petříčku, cítíš, to je hrášek." Ve mně by se krve nedořezal, protože ten chlapeček byl slepej, že jo. Takže teď už samozřejmě je na to člověk připravený, co se může stát, ale to vím, že jsem měla propíchané dlaně nechtama, jak se mi chtělo brečet, ale prostě nemůžete, musíte hrát dál, jak se vám takhle stáhne ten krk a nemůžete mluvit.
1: Tak tohle znám. No. Ale já si myslím, že naopak, že jste mu tím udělala určitě radost, protože jste ho zapojila do té pohádky, zapojila do děje, on se mohl aktivně zúčastnit. A pro něj je to, že si na ten hrášek sáhne, to jako kdyby ho viděl.
2: Teď už to vím, vím, tohle to bylo v České Lípě a je to už dávno, ale tohle byl takový odrazový můstek, prostě se nebát tyhle ty děti zatáhnout do děje. A samozřejmě hrajeme i pro postižené děti. Takže
1: a to jsou vděční diváci.
2: Úžasné to je. Když to bylo poprvé, to bylo jednou v léčebně Racek u Benešova, tak já jsem, když jsem přišla poprvé mezi tohleto publikum, tak jsem se strašně bála. Ne. To prostě bylo ještě daleko krásnější představení, oni jsou aktivnější, nestydí se, nebojí se.
1: Člověk se bojí, aby se nějak nedotknul.
2: No, přesně. Ne, skvělé, úplně, právě, že můžeme hrát pro tyhle ty děti všechny, takže jsme rádi.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Popelka se stala vlastně vaším osudem, protože nejenom, že zastartovala tu vaši kariéru, vlastně, takovou tu opravdu vážnou, ale pořád Popelku hrajete a pořád jí těšíte děti, což je samozřejmě příjemné. Vy sama si ty pohádky taky někdy píšete, víte?
2: Píšu, například jsem napsala vánoční pořad Legenda o hvězdě a dokonce jsem ho napsala tak, že když s kolegyní to představení jsme hráli, a končí to představení, tak tam jsem napsala takový dialog, že to říkáme dětem a děti přitom stichnou a paní učitelky si utírají oči a my s kolegyní najednou nevíme, co máme dělat, protože se nám slzy derou. Tak já nevím prostě, co mě to napadlo.
1: Asi nějaké příjemné věci.
2: Právě.
1: A přitom takové hezky, hezky smutné. No, abychom spíš končili ještě veseleji, tak zavzpomínám na to, co mi tady říkal váš životní partner Honza. Přeučil, že jste velcí cestovatelé, že rádi jezdíte taky na Řecké ostrovy.
2: Ano,
1: máte jedno takové stabilní místo. A teď mi to zkuste, jak si potvrdit z vaší strany, jestli tam i vy jezdíte tak ráda jako Honza.
2: Já strašně ráda cestuji, samozřejmě, a jsem ráda, že jsme na to oba. My pravidelně jezdíme na ostrov Tasos, který je takový trošku stranou toho největšího cestovního ruchu a tam skutečně si odpočíváme. Ale pak si děláme takové, Honzi k tomu říká, odskoky. Například včera jsme se vrátili večer z Londýna, prožili jsme tam krásný
1: víkend.
2: Velký víkend, dlouhý víkend, ano. Takže dokonce nám vyšlo počasí, což snad je neuvěřitelné.
1: A co na takových výjezdech děláte? Procházíte se po městě?
2: Ano.
1: Čili poznávací takovou záležitost?
2: Ano, ano, poznávací. My moc jako nejsme třeba na muzea nebo tak, ale zrovna ten Londýn bylo divadlo Lví král, takže to si...
1: Byli jste v divadle?
2: Ano, ano, stihli jsme to.
1: Jestli pak to byla nějaká inspirace pro
2: určitě
1: další
2: ano,
1: práci?
2: Určitě ano, ovšem to si myslím, že je ekonomicky neúnosné třeba udělat u nás Lvího krále jako tak.
1: Ale já si myslím, že právě vy jste tak šikovná, že dokážete i prostřednictvím vašich loutek, samozřejmě s Honzou, že jo, věc, která je jinak jaksi obsazená 20 herci, tak udělat ve dvou docela šikovně.
2: No, já si myslím, že jako to je asi účel toho divadla pro děti, nebo cestujícího divadla pro děti, aby se na malém prostoru toho udělalo hodně.
1: Ano. To bylo v podstatě v kostce to, jak těší Eva Hrušková děti na malém prostoru hodně toho udělat. Ať se vám to pořád takhle daří, vám i vašemu partnerovi Honzovi Přeučilovi a hlavně, ať jsou pořád děti tak nadšené, až k ním zase přijedete. Eva Hrušková byla dnes na tandemu, já věřím, že ne naposledy. Díky a nashledanou.
2: Děkuju a nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Hraje a bude nám hrát dechovka, a to proto, že je čas našeho pravidelného setkání, které je nadepsáno titulkem Trubte nám trumpety. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek. Už nás uvítala mladá muzika Šardice, vedená Josefem Ištvánkem. Zahrála polku, kterou její autor Metoděj Prajka nazval Panenská. Nejhorší je prý vždycky a ve všem začátek. Tak ten už dnes máme šťastně za sebou. Četl jsem, jak se jeden mladík stal atletem a snad pojede i na olympiádu, a to jen proto, že si jeden lehkoatletický trenér všiml, jakým způsobem mladík dobíhal autobus. Bohužel já se snažím být všude vždycky včas, tudíž nic nedobíhám a proto nepojedu na olympiádu, a tak mě doběhli. Kondici sice mám, ovšem pro jistotu si teď zahrajeme valčík. Po té polce se určitě hodí, není nutné se hned na úvod vyčerpat. Zahraje nám pražská kapela Petra Finka, zaspívá Anuška, a sice skladbu Jindřicha Brejška na text Vladimíra Sýkory Slunko nad Šumavou. Tak pěknou pohodu a už hraje.

bylo slunko nad Šumavou, to je vždy vítáno. Jedna kolegyně jezdí s rodinou každé léto na Šumavu a vždycky jí tam prší. Proto my ostatní si bereme dovolenou zásadně, když ona je v práci. A vidíte, stačí si pustit Český rozhlas Je Praha a slunko nad Šumavou máme okamžitě. Teď nás tady čeká malá česká dechovka, kterou vede Stanislav Zeman. Zahraje nám hned několik skladeb. Hned v té první se vyskytuje voda a tak se trochu bojím, aby se ta má kolegyně nevylekala, že už jí zase bude čekat na dovolené voda. Nebude, nejde totiž o déšť, ale o potůček. Skladba Václava Bláhy se jmenuje Jetelíček u vody, jistě ji znáte. A potom si dáme skladbu autora, který na sklonku života žil na Šumavě, jen kousek od Sušice, a napsal hezkou melodii na text svého bratra. Já tu skladbu mám moc rád, svého času ji zpíval i Miloš Kopecký. Ano, jedná se o Bábinčin, Maršovský valčík, bratrů Jaroslava a Petra Křičků. Nám ji zaspívají Irena Číšková a Milan Černohous. Ale nejprve uslyšíme Martu Adámkovou, protože začínáme Jetelíčkem u vody.

Že to je radost poslouchat bábinčin maršovský valčík. A ještě větší radostí je si zatančit, ovšem pomalu, polehoučku. Tak si teď dáme vášnivější melodii. Malá česká dechovka vedená Stanislavem Zemanem nám ještě zahraje dvě skladby, jednu hezčí než druhou. Nejprve to bude známá cikánka Karla Vacka, zaspívá Josef Zíma. Uslyšíme tango, proto jsem sliboval, že půjde o skladbu vášnivou. A potom zazní známá Zbraslavská polka Jaromíra Vejvody na text Ladislava Jacury. To je ta, ve které se zpívá Už kamarádi pomalu stárnem. Ale ono to tak docela neplatí. Ta písnička je totiž z roku 1957, takže teď už nestárneme pomalu, ale rychle. Alespoň mám takový pocit. Ale dost úvah. Malá česká dechovka už hraje a Josef Opelt bude zpívat. O čem? O tom, že kamarádi pomalu stárnem. Ale nejprve zazní slíbené tango a Josef Zíma je dokladem, že to zatím s tím stárnutím není zase tak žhavé.

Pokud jste slyšeli malou českou dechovku vedenou Stanislavem Zemanem, je to důkaz, že jste si naladili Český rozhlas Vě Praha. No a hudebního redaktora Milana Kašpárka slova z Braslavské polky o tom, že už kamarádi pomalu stárnem, naladila natolik bojovně, že pro další chvilku nám vybral Valčík Vlasty Dvořáka na text Jaroslava Hájka Vrásek se nebojím. Zpívat nám o tom budou Jana Dušková a Lubomír Jech a Vrásek se určitě nebojí ani Božejáci v čele s Václavem Paličkou. Ti totiž zpěváky doprovodí. No a já se budu muset doprovodit sám, protože už se zase musím loučit. Snad vás dnešní písničky potěšily. Tak za týden opět naslyšenou. Všechny vás zdraví a už se na další setkání těší Vladimír Bernášek. Ale ještě nás nevypínejte, ať slyšíte, že Vrásek se nebojím. Božejáci

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Hezkou neděli nám všem. Ano, vám přítomné dámy, přítomní pánové v hledišti našeho divadla a samozřejmě i vám, vážení rozhlasoví posluchači. Český rozhlas Dvojka vysílá svou tradiční rozhlasovou hodinku z divadla Ungeld, ve které budu rozprávět se dvěma svými hereckými kolegy s hvězdou divadelní, televizní, filmovou, rozhlasovou, dabingovou z Prahy a s mladým hercem, který hraje v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Tak, tolik úvodem a teď už přivítejme paní Elišku Balcarovou a pana Pavla Oubrama. Takže pojďme se seznámit, začnu skoro zevrubně, Eliško, ty jsi se narodila na Moravě.
4: Já jsem ze severní i z jižní Moravy.
3: Ano.
4: Protože jsem se narodila na Vsetíně a vyrostla jsem dole u Znojma ve Vinném kraji v Moravských Budějovicích.
3: Eliška má fantastický rodinný základ, protože její mamince je, pokud nás teď poslouchá, tak ji pozdravme, 96 let, zdravíme. Takže se vrať na chvíli ke svému dětství. Maminka byla velká ochotnice.
4: No to taky samozřejmě, ale tam jsem se nadechla té divadelní vůně, protože Pavel to asi potvrdí, protože taky vyrostl v prostředí hereckém a když někdo vejde do divadla a zavoní mu, což mi se stalo, tak pak už bohužel není vyhnutí a divadlo je droga, to všichni víme, takže já jsem s maminkou tam vklouzla do divadelního světa, ona byla dobrá zpěvačka, takže zpívala i operety, byla slavná mamzelny Tuš a mě museli jednou vyvést z představení, protože ona jak tam skáče přes plot, jako ta jeptiška a utíká s tím Celesténem, tak ona jako dělá humor, upadla a já jsem říkala, maminka upadla, a chtěla jsem ji zachránit, takže mě vyvedli z divadla. No ale to bylo naposled, co mě z divadla vyvedli, pak už jsem v něm zůstala.
3: A Pavle, ty se s mému velkému údivu nenarodil v Mostě, ale v Praze.
5: Ano, já jsem se narodil v Praze, protože těsně předtím, než jsem se narodil, tak můj táta se z Mostu přesunul do Prahy, do městských divadel pražských a já jsem to měl tady úplně jinak, to dětství s tím načuchnutím k divadlu.
4: Neříkejte.
5: Ano, protože můj tatínek naprosto odmítal to, že bych dělal divadlo. On řekl, mý děti divadlo dělat rozhodně nebudou. A v tom duchu se to celé neslo, on se mě snažil od divadla držet dál, já jsem vždycky dělal různé sporty a tak. A dokonce, když byl konkurs na děti do městských divadel pražských do zámku Kavkova, tak táta se mě zeptal, jestli na ten konkurs chci. A já jsem říkal, tak jo, proč ne? A on se mě zeptal, a proč? Chceš, protože se ti líbí divadlo, anebo protože chceš ty peníze za představení? Já jsem říkal, peníze. Tak to tě vezmu.
3: Já když vzpomínám na Standu, tak je mi jasné, že ten tě k sportu nevedl, to ses rozhodl sám, táta byl všechno jen sportovní typ. A maminka?
5: Maminka ta dělala atletiku a tak, ale taky ne, že by se nějak tomu věnovala víc. Ale táta ze mě jednu dobu chtěl mít fotbalistu, takže se mnou jezdil na fotbalové tréninky a zápasy, ale...
3: A ty jsi jedináček?
5: Jo, ne, já mám sestru. Ale ta je úplně mimo divadlo, ta dělá psychologii. Tam se to tátovi povedlo. Pak řekl, že teda jako, že já teda dobře, že se s tím smíří, ale sestru nepustil.
3: No Eliško, ty ses rozhodla pro herectví velice brzy, tenkrát ti snad bylo 14, nebo kolik žíváš asi na konzervatoř, tam jsi byla v ročníku mimochodem s Laďkou Kozderkovou, tak ano. Jak jsi to vnímala ve 14? Ve velkom městě, tak jsi to musela pojmenovat,
4: víš,
3: to Brno.
4: Tehdy to bylo tak, že na tom malém městě se mohl stát pouze zdravotní sestrou, nebo si mohl sedět za kasou v samoobsluze, a nebo prostě vychovávat děti a být doma s dětmi. No a dostala se mi do ruky ve 14 letech taková příručka, kterou nám rozdali učitelé ve škole, a tam najednou na mě vyskočilo konzervatoř, herecká, a já jsem řekla, co se tam tak může učit. Tak to tam bylo napsáno, že se tam učí jevištní řeč, líčení. To se mně strašně líbilo. Potom, že se teda dělají různé takové pohybové zkoušky, že se tam dělá lidový tanec a společenský tanec. No tak já jsem to zkusila, a protože na jakoukoliv uměleckou školu musíte dělat nejdříve talentové zkoušky, protože se tam hlásí hodně lidí, protože tam není matika, to byl můj případ. Tak já jsem tam jela dělat někdy tak v březnu začátkem roku talentové zkoušky a tím jsem unikla do toho velkého světa, do toho velkého města, jak ty říkáš, protože pan ředitel řekl mé mamince, že nepodepíše přihlášku na školu, na jakoukoliv vyšší, střední a vyšší školu, protože jsme chodili do kostela, moje babička byla věřící a tam se to v těch 50. letech tehdy hodně hlídalo. A tam stál pán, který si zapisoval, kdo chodí do kostela, a ti lidi prostě nesměli studovat. A tak já jsem teda unikla, protože jsem ty talentové zkoušky udělala a řekla jsem, já už tady mám přihlášku na školu, talentovky mám hotové a ty přijímačky byly už pouze formalita, takže jsem takhle unikla z toho malého městečka do Brna.
3: No, mimochodem, byť říkáš, že chodila babička do kostela, to nebylo to jediné, čím se v uvozovkách u vás provinili, ale oni tě velmi, myslím, uměli zorientovat i v pohledu na společnost jako takovou, protože ty jsi si nikdy jako jedna z mála s tím socialismem takzvaným nezadala.
4: No, ty jsi řekla socialismus, ale já bych řekla komunismus. Já jsem měla v té babičce, kterou jsem zmínila, která mě vodila do kostela, tak jsem v ní měla, víte, takovou jistotu, nebo ona byla takový můj guru, protože její bratr, starší bratr, v 17. roce odjel do Ameriky za prací a stal se zaměstnancem Fordovy fabriky, pracoval pro něj, ale co bylo důležité, posílal babičce noviny, zprávy, informoval jí. Někdy byly ty zprávy začerněné, takovou jako tuší. Babička to uměla z toho nad párou eliminovat. A takže ona mě vždycky říkala, co je novýho ve světě v Americe a co nikdy nesmím udělat. A takže ona mě tak vybavila do toho světa, už takhle mladou, ve 14 letech. Takže já jsem nikdy se nespronevěřila těm jejím poučkám. Ona řekla, to nikdy nedělej, ne, nezadej si s nimi. Tak jsem to udělala. Nebo vlastně neudělala.
3: Pavel Oubram měl přísnou výchovu?
5: Já myslím, že spíš ne. Máma speciálně teda mi hodně věřila. Já jsem byl velmi průměrný student na základní škole tedy. A ona přesto mě přihlásila na 7. gympl. Tam se hlásili ty absolutní premianti, asi 4, a já pak mezi nima. A já jsem se dostal jako jediný ze třídy, což nikdo nechápal. Pak když byly třídní schůzky, tak táta přišla na ty třídní schůzky a moje třídní učitelka mu říkala, že když mě vyhodí z toho gymnázia, tak se kdykoliv můžu vrátit zpátky. Ale to, že jsem měl předurčeno stát se hercem, tak to opravdu skutečně tak nebylo. Já jsem byl velmi daleko od divadla. Chodil jsem na tátové inscenace, ale to bylo asi tak všechno. Vždycky jsem dělal ten sport, jak jsem říkal. Dělal jsem různé sporty, mě to pak se to přestalo vyvíjet, přestal jsem se zlepšovat, tak jsem vždycky vyměnil za jiný sport. A nakonec to byl basketbal a takhle jsem skončil s basketbalem a máma říká, no a co budeš dělat jinýho? Já říkám, tak já budu chodit na ping-pong. Ona říká, dobře, ale to je jenom jednou týdně, tak musíš ještě něco. Tak jsem říkal, tak já k tobě budu chodit na ten dramaťák. No. A pak začaly recitační soutěže, nějaký úspěchy tam a pak vlastně jsem
3: přišel. A mladý Oubram vyhrával ty soutěže?
5: Jo, byl jsem na Prostějově dvakrát, kde se mi to strašně líbilo mezi těma lidma a tam už se to nějak jako začalo ubírat k tomu, že bych se přihlásil na herectví. No.
3: Tak a nastal čas pro písničku. To bude velké překvapení, Eliško, pro tebe. Tak dobře poslouchej, já ji neuvedu, protože ji uvede Václav Postránecký.
2: Vítáme velectěné péte publikum v našem šantánu, v našem dingle-tanglu. Uvidíte věci nevídané, uslyšíte řeči neslýchané.
6: No, hned tolik slávy. Řeči si nechaj až na pražskou policejní direkci.
7: Ale pane Šmíd, pane Zetvy, to není od vás vůbec slušné. Dámu necháte čekat a sami se tady hádáte jako dva malí kluci.
6: Pardon. Prosím, to je naše sličná kupletistka Betty, Bettinka.
7: Už jsem myslela, že nevím, nevíte nic o tom, že dámy mají přednost.
6: Opravdu?
7: Opravdu. Dámy jsou něžná stvoření, tak mnohý ctíte lidí. Proto je také stavíme všude do popředí. Jeden každý

soužení. A protože tak svůdne jsou, tak jako já, dím nohy pro radost. Ty dámy, ty mají všude přednost. Ty dámy, ty mají všude přednost. Pan Ťuk byl po svatbě s žínkou a s tchýní v Africe. V tom přihnal se po cestě lev a zuřil velice. Na útěk času nebylo, tchýně strachem blázní. Však zeď se za ní schovává a jen švandu má z ní. Praví k ní, račte kupředu, já jsem teď.

0: Vždyť dámy, vždyť dámy, ty mají všude přednost.
1: No tak a teď mi řekni, co to bylo.
2: Nevzpomínám.
1: Ne.
2: Ne. Tak já ti to prozradím.
1: Prosím.
2: Ten pořad se nazýval Kdy to bylo a šlo o rok 1896, tedy v tom příběhu.
1: Ne, když jsme to natáčeli.
2: A připomíná to Šantán usí koli v Celetné ulici. No a natočila se to v roce 1985 a teď opět zalovíme v archivu Českého rozhlasu a Elišku si připomeneme jako velkou dramatickou herečku.
3: Jsem tvář zajatá.
4: Mýlíš se? Jsi volná?
3: Nikoli. Jsem tvář zajatá.
4: Proč?
3: Pro děcko, které budu mít s tebou.
4: Královno. Podrobíš se tedy mé vůli?
3: Podrobím se životu.
4: Nedořekla jsi.
3: Mám podmínku. Mám-li se stát tvou spoluvinicí, chci být jí i před světem. Žádám od tebe rychlé manželství.
4: Kdy chceš být mou ženou?
3: Dřív, než se to stane.
4: Neodvažuješ se líbat?
3: Neodvažuju. Jsme zrádci.
4: Tvůj život je v mé moci.
2: Tak teď jsi určitě zabrala.
1: Ne.
2: Tak já ti to opět prozradím. To se psal rok 1995, když jsi to natočila. Autorem literární předlohy byl Jaroslav Hilbert. Byla to ukázka z dramatu Falkenstein. No a jako záviště z Falkensteina jsme všichni poznali Borise Reznera. Ty jsi byla Kunhutou.
1: Ano.
2: A teď pojďme zpět k vašim životům.
1: Ano.
2: Začni tedy konzervatoří. S kým jsi třeba studovala?
1: Nedávno jsme se sešli po nevím kolika letech, asi 30 nebo 40 letech.
2: No přidej.
1: 50. Já jsem vás nechtěla strašit. A zbylo nás hrozně málo. Ale na střední škole tolik kamarádů nenahrabete. Na vysoké škole už ano, ti vám zbydou na celý život.
2: No tak tvé spolužáky, takže na jamu já znám dobře.
1: Na jamu to dobře víš, ano. To prostě bylo
2: především. Napřed jsem chodil s jednou její spolužačkou, hned pak jedním spolužákem. Dnes už mám naštěstí, jasno. A...
1: No, no ale potom přišel slavný ročník, který jsme tam my vlastně trošku natáhli.
2: Lidi, Bartoška Polívka.
1: Jirka Bartoška, Heřmánek, Karel Čmaňa zvaný, to byl Zedníček, Pavel, já už ani
2: všichni
1: nevím,
2: napovídají, jak... ano.
1: No a to byly dva silný ročníky za sebou, nikdy prý na nás nezapomenou.
2: No a absolvovala si opravdu výsostně komediální roli.
1: Ano, to jsme si vydupali s Bolkem Polívkou 3 roky poté, co měl premiéru pan Smoček v Činoherním klubu s tím představením Podivuhodné odpoledne doktora Zvonka Burkeho, tak my jsme to dělali v Brně pod režisérem Petrem Scherhauferem, skvělý režisér. A my jsme si s tím Bolkem usmysleli, že tou rolí budeme absolvovat. A oni řekli, že nemůžeme absolvovat takovou fraškou a prostě my jsme byli strašně spotvoření samozřejmě. Já měla falešný zuby a Bolek prostě jako mladý hrál starýho Burkeho. Tak nás nechtěli nechat a měli jsme absolvovat v Bomarše Figarova svatba, já hraběnku, Bolek hraběte a byli jsme prostě v tom strašní. Bolek nemohl hrát vážné role, takže jsme vedle sebe takový, jsme byli takový čáry, tak jsme vedle sebe chodili. A my jsme si to vydupali, že tím to chceme absolvovat, taky jsme absolvovali. Takže já jsem si pro diplom na pódium šla, pan profesor Bundálek mi předával tu tubu toho diplomu a já jsem měla ty falešné zuby. On to nevěděl a když mi to podával, tak já jsem říkala, já jsem tak šťastná.
2: No a Pavel patrně po maturitě odmaturoval si nepochybně na gymnáziu.
5: Já jsem se tady nejdřív hlásil na DAMU, kde jsem se dostal do 3. kola, dál už ne. Naštěstí tehdy jsem mluvil s Janou Hlaváčovou, která mě povzbudila. Říkala mi, hele, myslím si, že by bylo dobrý, kdybys to dělal dál. Takže jsme se dohodli s našima, že zkusím Vošku. A myslím, že to bylo opravdu štěstí, protože se tam měl Jan Hartla a Evu Hodinovou jako pedagogy. A pak se do toho ještě připojila Helena Glancová a poslední ročník nás tak jako dozoroval Otomar Kryča, což si myslím, že už je docela slušná skvadra. A já jsem na té škole byl strašně šťastný. Za prvý jsem tam potkal spoustu úžasných spolužáků a přímo ve skupině jsem byl ještě s Lukášem Hejlíkem a Věrou Holou, se kterou teď do dneška děláme jako takový svůj projekt. A myslím,
2: že je to listování?
5: Listování, no, to je takový zajímavý projekt, který už děláme 16 let. Zabývá se to knížkama. Děláme takové scénické čtení knih. Snažíme se udělat představení vždycky z té knihy, aby všechno, co tam v té knize je, příběh, myšlenka, aby tam bylo. No. Taková přidaná hodnota je, že s námi dost často bývají i autoři těch knih, nejenom čeští, ale i zahraniční. Třeba minulý rok s námi jezdila Tori L. Hayden, která přijela ze Skotska. C.D. Payne s námi jezdil, Fuljum a tak. Takže je to takový jako moc fajn.
2: Dostal jsi nabídku po absolutoriu právě do Českých Budějovic.
5: A dostal jsem do Českých Budějovic. No, my jsme byli takový naivní, nás bylo 6 v té skupině herecký a chtěli jsme všichni dohromady. Takže jsme nejdřív napsali dopisy do různých divadel, že chceme všech 6 do toho jednoho divadla. Teď vím, jak to bylo úplně nesmyslný. Samozřejmě, že nám nikdo neodpověděl.
2: No a Elišce září oči, protože kvartet z jejího ročníku...
1: jsme chtěli udělat to tež. Protože když končíte vysokou školu, tak se potom ten ročník těžko rozchází.
5: Těžko, no.
1: Měli jsme se moc rádi a taky jsme spolu dělali různé projekty. Dneska se tomu říká projekty, ale my jsme spolu chtěli hrát divadlo hlavně. A tak přijel jeden režisér, ředitel tehdejšího divadla Milan Friedrich a řekl, že nás koupí 4. do divadla. A my jsme zajásali, ačkoliv jsme si každý psali někam jinam, tak on řekl, že nás koupí všechny 4 a my jsme teda na to kývli. A šli jsme do těch Českých Budějovic, protože jsme nechtěli trhat partu. Bylo to bohužel smutný dramaturgii, protože jsme hráli Platony Krečety a Lenin v Ří, nebo jak se to jmenuje?
2: No v Ří asi ne.
1: Říjnu. Takže jsme tam měli strašnou dramaturgii, ale my jsme si dělali divadlo vždycky trošku vedle. Prostě sami jsme si tam vždycky pozvali nějakého kamaráda, režiséra, dělali jsme divadlo mimo. Ale v těch Českých Budějovicích je divadlo takovej, já nevím, jestli dneska, byl takový uzavřený kruh, protože ráno se šlo do zkoušky, tam je takzvaný herečák nebo herecký dům. Tam bydlí všichni, nebo bydlívali tam všichni herci v tom domě, takže všichni z toho domu táhli ráno na zkoušku, pak se šlo chviličku domů odpočinout před divadlo znovu, protože se třeba ve 4 jezdilo na zájezd, večer se vrátilo ze zájezdu, nějaká partie, ale na zájezd některá hrála doma a šlo se do klubu. A v tom klubu se propily všechny peníze z té gáže a čekalo se na další gáži.
2: Obram přitakává, je to tak?
5: Ne, bohužel nepřitakávám, protože tento kruh se absolutně rozbil. Na zájezdy se jezdí málo, ale co je hlavní rozbití toho kruhu, je to, že nemáme divadelní klub momentálně.
1: Není divadelní?
5: Není divadelní.
2: Divadlo bez klubu?
5: No je to hrůza.
1: Chudáci.
5: Je to hrůza. Tak my jsme si udělali takový jakoby svůj divadelní klub, ale tlačíme na to, že za rok, za 2 roky bychom ten klub mohli mít zpátky.
1: Musíte.
2: Nějaký, no. Tak držíme palce,
1: my jsme, máte. My jsme tam vstoupili tehdy do ročníku, nebo do roku, kdy to bylo v roce 72, nebo do sezonu 72-3 a to divadlo dostalo, já nevím, jak se ty ceny jmenovaly, ale možná, že Řád vítězného února nebo něco takového to bylo. A s tím byly spojeny peníze. A divadlo se usneslo, ta Činohra to dostala za nějaký orloj,
2: kremelský
1: orloj. A tak jsme dostali Řád vítězného února a teď se rokovalo, co s těmi penězi. Nebylo toho mnoho, ale byly to peníze. A teď každý říká, když si to z té Činohry rozdělíme všichni a všichni, kdo jako tam hrajou, tak to dostaneme 200 každý. Tak my s tou Janou Švandovou nás napadlo, že uděláme v tom klubu, který vy teď nemáte, žranici. Takže dneska se to jmenuje catering, ale my jsme to zařídili.
2: Žranice je lepší.
1: Že jsme šli do hotelu Zvon a řekli jsme, jestli by nám natáci neudělali jako občerstvení a ty peníze jsme tam donesli, ale to nebylo všechno, my jsme tam vnášeli takový nový mravy. My s tou Janou Švandovou jsme se oblékli jako bunnies, měli jsme uši a ocásky jako z Playboye, víte. A obsluhovali jsme. Takže pánové ze souboru byli nadšení.
2: No jak jinak. Já si teď, Eliško, vzpomínám, že jsem tam za vámi přijel a prožili jsme tam mejdan až skoro do rána v bytě jedné vaší kolegyně, která bydlela na Herečáku, a tajně jsme tam poslouchali nahrávky Marty Kubišové, která byla zakázána, na to si přesně vzpomínám, proč Marta se pak o spoustu let později objevila v Ungeltu, kde se zabydlela. No tak to je krásná vzpomínka na mládí, no a my si teď dopřejeme opět písničku. Napsali ji má sestra Marta Skarlantová, hudbu Karel Štolba, a je to úsměvný, ironický duet Vzpomínka na mládí. Ta písnička se jmenuje Kouzlo mládí.
6: Víš, co jsem četla v novinách dneska?
7: No prozrať.
6: Do 48 prý bude trvat mládí.
7: No to je famózní, Marto, co ti na tom vadí?
6: No ona mi to nešla.
7: A co?
6: Všechno.
7: Rázem jsme my dva v nejlepších letech. No to je pocit famózní. No tak se raduj, já nevím. Hopsni si, hop, hop,
6: ale.
7: Zkus to. No jaké, ale zkus to. Více, více.
6: Snad dostanu se do kondice.
7: Snad, to nepůjde samo, musíš
6: tak
7: se snažit.
6: Tak mi to ukaž.
7: Podívej se, jak to se mnou žije, když máskou si hrají. S úsměvem na tváři, trup se nám rozzáří.
6: Falešnou sklovinou.
7: Ladným pohybem, hravě rozhýbem.
6: Umělý kyčený klouk, je mi všelijak, by nemizřejmě tlak.
7: Vysoký.
6: S rozpukem našich let pobavl si cnář květ, nikoli duševní hodnoty.

0: No to nemáme.
1: Před 100 lety by slovutným kmetem byl v 50 nazýván.
0: To je super, ne?
1: No je ti 67.
0: Jenže doba pádí.
1: Jo.
0: Ano, a včera kmet je dneska mladí. Heč.
1: Jo.
0: Nedáme se, Marto. Ja.

0: A my si teď poslechneme z rozhlasového archivu ukázku ze hry, ve které si v Českobudějovickém rozhlase zahrál Pavel Oubra.
1: Když mě odváželi sem do špitálu, tak jsem nechala v kuchyni schválně rozsvíceno, aby mě náhodou někdo nevykradl.
2: No, když je to, jak říkáte, slečno, to my se k vám hned vrátíme, ale potřebovali bychom klíče od domu. To by nám moc píchlo, vědí?
1: Počkejte. Ty vám ráda půjčím. K pánům četníkům mám důvěru.
2: Děkuji, slečno. To rádi slyšíme. Tak, má úcta.
1: A ještě toto. Půjde tam i pan štábní kapitán Votruba. Vy, nezlobte se, jste oba takový mladí.
2: O, slečno, mládí nám uniká mezi prsty. Už je to drahně let, co jsme trhali ovoce jinožství na zapřenou. A
3: pojď ty, mluvko. Pan štábní kapitán Votruba tam, slečno, pochopitelně bude. Jedeme rovnou pro něho.
0: Pavle, já ti prozradím, že tahle nahrávka pochází z roku 2015 a více už směle řekni ty. Tak to asi neřekneš.
3: Já jsem si myslel, že to je mnohem díl, teda, co jsme tohle natáčeli. My jsme to natáčeli nějak průběžně, no? To jsou nějaký ty něco jako četnický humoresky. Jo,
0: název té hry byl Zločin v zahradě s bílou pumpou. No a točí se pořád v Budějovicích? Natáčíš?
3: Jo, ono se to dost jakoby zarazilo na jednu dobu, ale teď vypadá, že by to mohlo být fajn, že by se to zase rozběhlo. Teď jsme natáčeli, ono se to natáčelo po různých teda regionálních rozhlasech, Česká kronika se to jmenuje a je to vlastně ke 100 letům republiky, na každý rok je tam vlastně takový krátký příběh, píšou to různí autoři, některé ty příspěvky jsou moc hezké, tak jsme natočili, nevím, 20 dílů třeba. Teď jsme s Martinou Šlegelovou udělali úžasnou hru Iluze od Vyrypájeva. Teď vypadá, že to poběží.
0: Eliška je v archivu Českobudějovického rozhlasu?
4: Já myslím, že ano.
0: No, nedělali jste se Švandovou pořád jenom zajíčky, taky se natáčela
4: rozhlas. Ne, občas jsme dělali i vážnou práci. Ale musím říct, že my jsme na ten rozhlas tehdy neměli moc času, protože nás to divadlo vytěžovalo, že jsme od rána do večera zkoušeli, jezdilo se na zájezdy, my jsme bez oddychu museli v tom klubu pracovat, že jo? Taky to bylo taky důležitý. Ale hlavně jsme dělali přípravu na letní sezónu na otáčivé hlediště v Českém Krumlově. My jsme tam teda celý 3 měsíce hráli červen, červenec, srpen. Za to jsme pak měli v září, nevím, jestli to ještě tak je, v září volno.
3: Jo, máme 14 dní.
4: Máte 14 dní volno. A tak to byl trénink. A v tom rozhlase se tehdy toho, myslím, moc netočilo. Rozhlas tam tehdy hrál strašně důležitou roli v 68., kdy já jsem byla v Českých Budějovicích zrovna, když nás teda přepadli z přátelé na vojska. A oni šli hlavně po rozhlase, odkud se neustále vysílalo. Takže technici přesunuli rozhlasové vysílání do divadla. Divadlo je v Českých Budějovicích, to staré divadlo, je hrozně nenápadná budova u řeky a oni vůbec netušili, že tam odtud se vysílá. A Český Budějovice byli poslední rozhlas, který neustále vysílal, co mají lidi dělat, co nemají dělat a tak dále, protože rozhlas přepadli, ale tam nebylo nic. Takže to bylo docela zajímavé, že ten rozhlas takhle statečně zareagoval. Ale nevím, jestli jsem tam zaznamenaná, nevím.
0: Myslím, že z Českých Budějovic si přišla do Prahy a chvíli si byla bez angažmá nebo se pletu a pak přišly Vinohrady.
4: Ne, já jsem nebyla,
0: já jsem nebyla
4: bez angažmá. Já jsem hned z těch Českých Budějovic hned tu první sezonu šla hostovat do Národního divadla zvláštním způsobem. Tam byl vrátný v těch Českých Budějovicích, jak jsou takové ty vykrojené sklíčka, tak on tak vždycky vystrčil ruku a říkal, měla si telefon, volali tě z Národního, budou volat ze 2 hodiny. A oni říkali, on je prostě na hlavu, pořád někomu říká, že ho volal Hollywood a tak.
0: To je ve všech divadlech oblastí.
4: Takže ten vrátný vystrčil tu ruku a tak jako řekl, že mě volalo Národně a já jsem to přešla. A ve 2 hodiny jsem tam šla a říkala, máš, tam byla budka, máš v budce ten telefon. No a já jsem teda se zasmála, šla jsem do budky a tam skutečně byl ředitel Národního divadla, který mi nabízel roli. A tam byla teda skvadra úžasná v tom představení Dana Medřická, Vítězslav Jiraška, Vladimír Brabec, Luděk Munzar, tehdy jsme hráli mileneckou roli spolu a já. A to byla krásná hra, krásná práce a musím říct, že na ní moc ráda vzpomínám.
0: A nabídli ti angažmá pak?
4: Nabídli mi angažmá, ale mělo to jeden háček.
0: A sice?
4: Aby vás vzali, tak jste museli 3 hostovačky udělat takzvané. Já už jsem měla druhou, protože jsem dělala ještě kněžnu v Lucerně. A pak mě zavolali, už to vypadalo, že se stane. A oni mi řekli, jestli jsem ve Straně. Protože Národní divadlo je národní instituce a tam všichni museli být ve Straně.
0: A ozvala se ti v hlavě babička.
4: A já jsem řekla, ne, nejsem. A oni říkali, ale budete muset vstoupit do Strany. A já jsem říkala, to je povinnost nového člena. A on říkala, ano, je. No takže jsem odešla středem. A nešla jsem do toho angažma. Ale velmi rychle mě zastoupila jedna kolegyně.
0: A pak přišly Vinohrady, v podstatě si dobila divadelní Prahu. Připomeň aspoň, co pro tebe bylo nejpodstatnější na Vinohradech a následně na Fidlovačce.
4: No, zpočátku jsme tam moc práce neměli, protože všechno práci zastávali herečky, které měly právě tu červenou knížku. Jiřina Švorcová, paní Pelikánová. Prostě to byly dámy, které hrály všechny ty charakterní role a moc nás k tomu nepouštěli. Takže my jsme si tam udělali, my jsme tomu říkali dětský koutek. A udělali jsme si vždycky představení mimo to divadlo. V klubu jsme ho naskoušeli v Ibsenově.
0: Adriana tuším, že?
4: Adriana s Kajzerem. To byl Olda Kajzer, Hanička Macichová, Břeťa Slováček, Sváťa Skopal, já a s námi náš Bart Ilja Racek. A s tím jsme projeli tehdy jako zájezdovku, to tehdy neexistovalo, ale všude nás vítali po vlastech českých i moravských. A když nás ředitel zavolal, viděl, že nám to jde, tak řekl, že bychom to mohli hrát v repertoáru a my jsme prohlásili, my se znárodnit nenecháme. A hráli jsme to pořád jako soukromníci.
0: No a Liško, ještě mluv, zavzpomínej lehce, prosím tě, na Fidlovačku ne, na to složité ředitelování, ale na to tvé herecké králování. To byly opravdu přenádherné role, které jsi tam zahrál.
4: To asi ano, protože my jsme se s Tomášem, s kterým jsme to divadlo vlastně znovu rozfoukali a vzkřísili, znali od těch 14 let. My jsme spolu na té konzervatoři byli. On tam seděl vždycky u klavíru a hrál a on byl do mě zamilován, což teda nepopírá. A říká, že protože já jsem jediná měla už jako tady po prsí, ale přesto jsem nosila sukni s kšandama. Já jsem měla tak kšandy a tady to háčko. A on říká, a o to bylo efektnější, no. Takže my jsme spolu prostě se znali tak strašně dlouho, že potom to bylo takové krásné vyústění, že jsme to divadlo dali dohromady, říkali nám táta, máma. To divadlo bylo naše dítě, ale já musím se vrátit k Pavlovi. Já vám musím říct, Pavle, že jsem vás viděla v jedné roli. Kašpar Hauser, Dítě Evropy. Nemýlím se.
3: Ano.
4: Nemýlím se.
3: Ano.
4: Režíroval to pan Glaser a Pavel vystupoval v roli Kašpara Hausera. A teď najednou tam byla scéna, kterou nezapomenu nikdy. Vy jste tam byl úplně nahatý.
0: Pavle, dostanu mindrák.
4: Ne, nádherný Apollon se prostě svedl, krásné tělo a já jsem prostě, že na to dost jsem, tak jsem z něj nemohla spustit oči, tak jsem vám to teď musela říct. A já jsem si říkala, on to neudělá, on z těch šatů se nesvlekne. Svlekl se.
3: Já teda děkuju.
0: Teď se píří trochu.
3: Děkuju za to.
4: Ne, nemáte proč se stydět.
3: Ono tam bylo trochu dýmu, takže myslím, že jste to trošku domyslel.
0: Máš velkou představivost.
4: Já jsem vás viděla celýho.
3: Ne, je pravda, že tehdy mi právě režisér inscenace Martin Glázer slíbil, že tam toho dýmu bude mnohem víc, že tam nebude vůbec nic vidět. Vlastně já jsem tu inscenaci měl tak strašně rád a myslím si, že to mělo i smysl v tu chvíli tam, takže mi to vlastně vůbec nevadilo. Akorát jsem si vždycky říkal před tou scénou, těsně když jsem se slíkal, tak jsem si říkal, je to tak opravdu? Mám opravdu být nahej, nebo si teďkon si něco namlouvám? A... Takže jsem se to měl vždycky takový divný pocit těsně předtím, ale jinak vlastně to...
4: Ne, ale když to tam má být, když to tam bylo opravdu v tom ději nutný, že on byl absolutně najednou naháček tam zoufalej, takový jako dítě, tak to je dobrý. Když to tam patří, tak to i já se svlíknu.
0: Pavle, a zanechalo to takové stopy.
3: No já koukám teda.
0: Eliško, nelze nezmínit, promiň, já se k té televizi musím a chci dostat nemocnici. To byl velký dárek a vlastně katapultoval tě na obrazovku.
4: No to byl dárek právě, jak jsem vstoupila do toho divadla na Vinohrady, tak tam jednou stál pan režisér Dudek, který hodně režíroval v televizi, a já jsem tam tak prosvištěla vrátnici a on prý se vrátnýho zeptal, co to bylo? Protože já dlouhý vlas. A on říká, to je naše nová. A on, paní kolegyně, vraťte se. Tak já jsem se vrátila a on říkal, chcete si přečíst jeden scénář? No tak a tak jsem dostala od pana Dudka dárek. Ale musím vám říct zajímavou věc. Volal mi z rozhlasu pan redaktor Jan Herget a řekl, že uplyne 40 let od prvního vysílání Nemocnice na kraji města a že k tomu točí takovou anketu, jestli bych jako něco neřekla. Já jsem řekla, ráda řeknu, ale zlomilo mě, že už je to 40 let.
0: Tak, Pavle, ty zavzpomínej, a není vlastně důvod ke vzpomínání, stále hraješ krásné role v Budějovicích, tvůj současný repertoár.
3: Teď mám opravdu takový poměrně zlatý období, hraju toho strašně moc a krásné věci, jako je v živém obraze, Petr Zelenka to režíroval v experimentu, nebezpečný experiment takového věce, který je absolutně na vrcholu a spadne na absolutní dno. Teď jsme dělali úžasnou věc, téměř dokonalá láska na půdě, kde hrajou vlastně únosce, jestli znáte příběh Nataši Kampuš, tak tohle je vlastně na motivy toho a tam je ten únosce. Já jsem říkal, tak samozřejmě zase mi dej toho novináře, ne, dělám únosce a je to úžasné.
4: Ale já vám pomůžu vzpomínat, já jsem vás viděla, toho televize přenášela Tlustý prase.
3: Jo, to jsem měl taky rád. No.
4: To bylo krásný. Jak se jmenuje váš pan kolega? Teď mi řekněte, co jste
3: Ondra Veselý.
4: Ondra Veselý, takový ten fešák.
3: Takový ten fešák. Ten má, to je Adonis. To je Adonisovský tělo.
0: Ne, jste tam nedošli nějaký... Elišku, nezvykláš.
4: Nechte mi moje představy.
3: Ten tam v té scéně stál vedle mě, takže...
0: Pavle, umíš si představit, promiň, to je lehce dotěrný dotaz, že prožiješ svůj život, herecký život v Českých Budějovicích?
3: Ono je sranda tedy, že Český Budějovice jsou známí tou větou, v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý, tedy kromě mě, že jo?
0: To neznáme, že ne?
3: No to je s Cimrmana přece.
4: Aha. Tak to neznáme.
3: Já jsem tam šel s tím samozřejmě.
0: Jak dlouho tam
3: divadla,
0: jsi?
3: No teď mi někdo to já jsem myslel, že 15-16 let už jsem tam. A šel jsem tam samozřejmě s tím, že tam žít nebudu, že tam budu chvilku a pak půjdu někam jinam. Ale vlastně to město je úžasný, jsou tam skvělí lidi, teď v divadle je to fajn, myslím, že bychom mohli dělat moc dobré divadlo a vlastně není tam nic, co by mi chybělo. Takže jo, já jsem tam strašně spokojený.
0: Tak a teď zazní opět ukázka z archivu, je z Toboganu, který se živě vysílal 22. května v roce 1999.
4: Jste v kostele Sant'Andrea della Valle, nedaleko od

Víte, o čem zpíváte, Tony? Umění v celé své tajemnosti mísí tyhle různé krásy dohromady. Jedna žena, jeden ideál.

0: Bardzo krás.
1: To byla Maria Kalasová, která stejně jako já tehdy v 50 letech opouštěla divadlo, to byly Vinohrady tehdy, a oni, protože přestala zpívat, přestalo jí to zpívat. A nějaký kolega jí řekl, musíš učit, tak uč. A ona pořádala opravdu v reálu takzvané mistrovské lekce, ono se to tak jmenovalo, mistrovská lekce, napsal to Terence McNally, a ona učila na škole, v New Yorku. Byla jsem se tam podívat tehdy taky v tom New Yorku. A dávala lekce ne zpěvákům, kteří začínali, ale kteří už něco uměli, a ona jim dávala takovou tu poslední výzvu, ten poslední posun, jak to mají dělat nejlépe. A o tom je ta hra. Tři zpěváky tam měla, dvě zpěvačky, koloratury a to. A já jsem s tou Kalasovou, která teda byla, to byla dračice šílená, tak já jsem s ní prožila jeden rok, protože já jsem se všechny ty árie musela naučit nazpaměť, protože ona jim v těch pauzách, když se nadechovali, řekla tu připomínku. A to vám bylo tak těžký. Víte, teď to musíš dát. Teď je to místo. Pozor, tady forziruješ. To je krásná hra. Ale ona byla na ně hrozně zlá.
2: No, nešetřila je.
1: A dokonce tu jednu vyhodila a řekla, vy to nemůžete dělat. Vy na to nemáte obsah. Vy můžete zpívat Mimi nebo něco, ale nemůžete zpívat prostě Macbeth. Protože ta Macbethka, to byla role, kterou ona, dirigenti říkali, Toscanini říkal, to je ženská, ale měl by to zpívat chlap, jo, to prostě, a ona to jediná zaspívala, ta Kalasová. A já jsem strávila s tím jejím hlasem prostě rok, a to je takovej prostě, to je takový hlas, že ještě teď mě úplně stávaly chlupy na těle.
2: A když jsi pak sama učila, ano, tak jsi na to vzpomněla, ale asi jsi nebyla zdaleka tak autorita.
1: Ne, já jsem byla na děti
2: přísná,
1: velmi,
2: jako
1: velmi vlídná.
2: Vlídná.
1: Ale posílala jsem je na oblast. To musím říct, Pavle, že jsem všem svým žákům říkala, běžte na oblast, jenom tam rozkvetete, tam se naučíte. Jste šikovný, že jste to udělal. Až přijete do Prahy, budete už hodně umět z toho divadla. A to je důležité, protože Praha je zhýčkaná. Ano, Praha už chce prostě mít hvězdy, že musí, je tady veliký výběr, takže už člověk musí být sakra dobrý, aby na něj chodili. To všichni víme.
2: Tak, Pavle, to je hozená rukavice.
3: No jo, jo, tak to tak určitě je. Já myslím, že je strašná škoda, že teďkonc právě mladí na tu oblast nechtějí, a když tam přijdou, tak strašně rychle utíkají bez toho, že by věděli, co potom v Praze budou dělat, protože třeba zvlášť si myslím v těch Českých Budějovicích, k nám se vracejí i velmi dobrý režiséři, a to je, myslím, že je to podstatný, jako s kým člověk dělá, co ho může naučit. Myslím, že tam jsou i starší kolegové, kteří můžou předat své zkušenosti, a že člověk se naučí opravdu hodně. No. Pak když dělá v Praze malé role, tak se prostě tolik nenaučí jako na té oblasti.
1: Já vám
3: no.
1: řeknu, proč utíkají, protože tady je víc šance vydělat peníze.
3: No to určitě, no. To...
1: No a, no jako a mladí lidi dneska nejsou pokorní, oni prostě chtějí všecko hned.
3: Jo, jo, to tak.
1: Víte? A tak tam s pokorou zůstaňte a učte se.

0: řekla Kalas Balcerová.
1: Nebo na vás někdo v Praze bude takhle řvát.
0: Řekni něco o nejnovějším představení v Praze, na které můžeš pozvat posluchače.
1: Můžu. Tak to udělám ráda. Já jsem teď měla premiéru v květnu, 4. května, tady nedaleko v divadle Palas na Václavském náměstí. A oni mě vyzvali ke zkoušení jedné věci, kterou já jsem kdysi dávno už měla v ruce a chtěla jsem to dokonce dělat. A letos se mi to zdálo obzvláště příhodné, protože letos je především rok české šlechty. Za druhé, 70 let od Vítězného února, kdy znárodnili všechny ty hrady, zámky té šlechtě. A potom taky je, jestli se nemýlím, 50 let od vstupu vojsk a to byla další taková pecka pro náš národ, musím říct, nejenom morální, ale i charakterová a nevím, jestli jsme se z toho už zdrchali. Tak jsem si řekla, že ta hra je dobrá hrát. Napsali Jiří Hubač tehdy, premiéra byla bohužel už bez něj, za to s jeho všemi syny a s jeho ženou Ivou. A je to hra, kterou napsal pro Jiřinu Jiráskovou, ona ji hrála, jmenovalo se to Zámek v Čechách. A my jsme to přejmenovali na Hraběnku, protože si to lidé dospletli na Život na zámku s tím seriálem. A je to o hraběnce, která se vrátí na svůj znárodněný zámek, aby tam dle svého slibu oslavila sedmdesátiny. Slíbila to, že tam přijde, oslaví tam své sedmdesátiny. A takže já jsem si říkala, že i to je příhodné, příští rok už budu říkat pravdu v té hře. A tak jsme, tam je důležitý ten partner, který ho s Jiřinkou hrál Karel Heřmánek a mě ho hraje David Novotný, hraje to roztomile, teda je úžasný komik a tam zase vyvažuje tu vážnost té situace těmi svými komediálními výstupy a hraje tam Mirek Etzler. Takže pořád je tam docela vyprodáno, ale věřím tomu, že se to tak jako rozmělní a že budete moct taky přijít. Nechci vás pozvat, protože zatím jako lístky nejsou, ale pohlídejte si to a stojí to za to vidět.
0: Pavle, a na co nás pozveš?
2: My teď zkoušíme, právě jsem dnes přijel ze zkoušky, ještě zase pojedu na zkoušku do Budějovic. Hrozně zajímavou hru, jmenuje se to Elity, napsal to Jirka Havelka pro Slovenský národní divadlo. A když se tady právě řešila ta minulost s tím, jestli vstoupit do strany, nepodepsat, tak je to právě částečně o tom, je to vlastně o elitách za komunismu, které jsou elity dodnes. Jsou to vlastně výslechy STB, dělám STBáka. Jsem začal dělat zlé.
1: Chtěl jste dělat někoho hodného?
2: Ne, naopak. Já, jako je to skvělý tohle to dělat. A myslím, že to je věc, která by neměla úplně ujít pozornosti.
0: Tak pomalu svíme k závěru, já si dovolím teď osobní notu. Eliška dělala Zajíčka v mládí se Švandovou, nicméně prožívá neuvěřitelně harmonické, dlouholeté šťastné manželství. Takže seš hrozně ráda, nejen manželka, seš máma, seš babička. Tak zkus říct na tohle téma. Něco málo.
1: Nejraději jsem asi teď babička. To mě
0: opravdu?
1: Tak, no, to mě tak dobí hrozně, protože mám 4 vnuky, 6, 5, 4, 3. A 2 první jsou kluci a pak jsou 2 holky a je to prostě s nima zábavný, protože oni jsou nesmírně inspirativní a já teď zažívám takovýto období, proč, babi, a proč to? A co to děláš? A teď oni objevují svět a objevují to, že třeba mě někdo na ulici pozná, zastaví mě a řekne mi, tuhle mě zastavila nějaká paní, říká, já vás mám moc ráda. A Mareček řekl, babičko, ale já tě mám taky rád.
0: Je to hezké.
1: No, protože děti jsou úžasný. Ano. Nebo třeba já říkám, já děti teď držím dietu, ukaž v který ruce. No, tak nemějte je ráda.
0: No, vdaná seš jak dlouho?
1: Vdaná jsem 46 let.
0: No. No, Pavle, o tobě vím, že jsi zatím svobodný.
2: Ano, já jsem tedy rozvedený, já jsem byl ženatý, ale 3 roky.
1: Já jsem se ho ptala, to není možné, aby takhle krásný chlap nebyl ještě ženatý.
0: S takovým vybavením, že?
1: Takže se mě přiznal, že už jako jednou to zkusil.
0: A jsi otec, ne?
2: Ano, já jsem teď už 2 roky otec jedné 8leté holčičce. Samozřejmě ty časy tam úplně nesedí, jestli toto, ale je to tedy, je to úžasné, jak bylo řečeno, děti jsou skvělé a je to teda, s tou malou je to jízda. Já mám jí strašně rád, je to skvělý. Jsem za to hrozně šťastný teď, jak to je.
0: Tak držíme palce.
2: Děkuji.
0: Tady vidíte, že máme 3 stojany, my tam máme připraveny už i 3 herecké party. Eliška se vrátí ke své slavné roli, kterou hrála 2x v mládí v Českých Budějovicích. A pak v Národním divadle s tebe uděláme mlynáře. Jo, a já budu v rozhlase to jde, mladý učitelský zajíček. Takže a my přizveme spolupracovníky právě i z rozhlasu. Ti budou dělat ruchy, tedy zvuky.
1: Abyste viděli, jak to vypadá v rozhlasovém studiu.
0: Čvachta tam nějakým ručničkem, nebo co to je, protože kněžna je v blátě, jo? Takže my se teď přemístíme.
3: Tady pozor, paní kněžno. Tady je mokřina a tu jsou kameny.
1: Jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
3: Jen tudy.
1: Ale jak? Snad, abyste mě přenesl.
3: Vás, paní kněžno, já?
1: Bojíte se? Což kdyby to chtěla ta dívka ve mlýně?
3: Ta by to nechtěla.
1: A co by dělala?
3: Přešla by.
1: Takhle?
3: Jasnosti.
1: Přešla by líp?
3: To ne.
1: Nemáte o ní strach?
3: Nemám.
1: Ale ona o vás?
3: Nemusí. Proč by měla?
1: Myslíte? Tak kudy teď?
3: Tudy.
1: Tam je černo. Tma. Máte sebou zbraň?
3: Bojíte se mne, paní kněžno?
1: Odevzdala jsem se do vaší moci.
3: Jste tu bezpečnější nežli u svých dvořanů.
1: Věřím vám. To je snad ta lípa.
3: Naše stará lípa. Je.
1: Krásný strom. A jaká vůně. Až opojuje. A krásné místečko. Jak ticho. Pojďte blíž. Jak je všecko prokouzleno světlem měsíce. Jak všecko zjasněno a proměněno. A srdci blíž. I sněžný květ. I stromů dřímající koruny. Jak sladce omamuje vlažné noci dech plný vůně. Dejte tu lucernu dál. Stranu. Tak náhle tma.
3: Paní kněžno, já posvítím.
1: Proč?
3: Já myslel...
1: Že se bojím? Ne, nechte světla bodá do očí. Dejte tu lucernu dál. Ještě dál. Za strom. Tak. A povídejte. Co to je? Skrýme se.
0: Bože, já jsem se tak lék, jako kdybych zahlídl hejkala. Ale ne, to určitě ne. Ale i tak rychle, kam jsem jen dal tu svou supliku. Bez ní není možná kasací.
1: O bože, kasací.
0: A tady je. Teď už jsem v situaci, že musím dostihnout kněžnu. Tady někde musí být.
1: I tu nebudu mít klidu.
0: Až ji naleznu, tak ji pěkně přečtu tu svou supliku. A k tomu zahraju a zaspívám.
1: Utečme.
0: Počkejte. Hejka, spaste duši, lidičky, pro boha.
3: Na zámeček nebo zpátky?
1: Na zámeček.

0: Dobře, děkujeme rozhlasovým
1: spolupracovníkům. No a to byla už vlastně opravdu tečka za naším dnešním setkáním. Tak pokud vám bylo s námi hezky, těšte se na setkání další. Já vám prozradím, že příště se setkáte s Táňou Wilhelmovou a Vojtou Dykem. Dnes se s vámi loučí Eliška Balcerová.

Gaan we open dan. Hallo, učím se i já, principál divadla Unge, Milan Haj. Naslyšenou.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: Prázdniny jsou v plném proudu a poznat je to i ve vysílání pohodového rána. V té další hodině tak budeme například objevovat kouzlo čisté vody a písečných pláží v jižních Čechách a pokračuje taky náš letní seriál Permanento, plný rad na jednoduché cviky, které pomůžou, aby tělo nebolelo. Dnes se zaměříme na páteř, tak si na to určitě počkejte. Do té doby nás blizzardem provede Jiří Grossman a ty další tóny přinese Tóny a Jitka Molavcová.

0: Cochechito,
1: když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil.

Maria. Úně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí, z láhve brandy popíjí, a jen tři míle mi zbývají, Maria. A jen tři míle mi zbývají, Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Tak ho našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako led. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Vracet se do dětství asi dělá radost většině z nás. Proměnit se ale můžeme i v batole, a to kdykoliv a vědomě, kvůli zdravému pohybu a správnému držení našeho těla. Právě tomu se věnujeme v našem prázdninovém seriálu. A proto předávám slovo Ivě Bendové.
1: I dnes vítám ve studiu Pohody odbornici na zdravý pohyb a na zdravé tělo Kateřinu Macháčovou. Krásný den.
2: Dobrý den.
1: Já už jsem minule slibovala, že se podíváme na páteř a také hlavně na to, jak vlastně zařídit, aby ta páteř byla o něco zdravější. Já neříkám, že úplně zdravá, protože přece jenom ve věku vyšším už asi nedokážeme některé věci zvrátit i vlivem těch desítek let předchozích, jak jsme se chovali a jak jsme se možná nestarali o naše záda, ale přeci jenom leco se dá ještě vyřešit. Tak Kateřino, jaký pohyb bychom mohli dělat, aby nám bylo lépe?
2: Já bych tedy řekla, a to úplně ta otázka k tomu navádí, prostě se hýbejte. Mm-hmm. Každý pohyb, který vás baví a dává smysl, je prostě skvělý. Ale pokud se bavíme specificky o té páteři, tam je velmi efektivní ta poloha na čtyřech a vlastně lezení, protože v prvním roce opravdu sloužilo k tomu, aby jsme zpevnili záda, aby nás pak v budoucnu nebolela nebo co nejméně bolela. A když to fungovalo v tom dětském věku, tak vlastně není důvod, proč by tento pohyb nemohl fungovat kdykoliv později.
1: No já tedy nejsem ve věku seniora zatím, i když už mi taky není úplně nejméně. A říkám si, není to přece jenom hodně náročné lézt po čtyřech?
2: No, je to náročné a já bych doporučila, aby si to každý vyzkoušel. Protože už jenom ten moment, kdy jste na čtyřech na zemi a současně se pokusíte zvednout pravou ruku a levou nohu, protože my vlastně chodíme tak jako na kříž.
1: Ano.
2: Současně vykročíme vždycky levou nohu a k tomu se nám pohybuje pravá ruka a tenhle ten motorický vzorec se právě jako ukotvuje v tom raném věku právě jako lezením na čtyřech, hezky po zemi. A když už jenom to vyzkoušíte a nadzvednete si pravou ruku a levou nohu, tak uvidíte, jak neskutečně je to těžké a jak vlastně to tělo musí strašně pracovat, jak se nám ta síla přenáší skrz střed našeho těla a vlastně tam pomáhá v tom křížovém propojení vlastně zlepšovat tu podporu bederní páteře. Takže lezení velmi důležité, ale je tady ještě jeden pohyb, který bychom mohli vyzkoušet a to jsou vlastně veškeré rotační pohyby, které se dají dělat i v leži na lůžku, dají se dělat i ve stoje.
1: No to už zní o poznání lépe.
2: A ty nám zase pečují o ty malinkaté svalíky, které nám vlastně spojují jednotlivé obratle a drží ty plotýnky na správném místě. Tady bych jenom doplnila, že pokud už někdo má problémy se zády a došlo k výřezu, tak tam ty rotace nejsou úplně doporučované a člověk opravdu musí opatrně. Mm-hmm. Ale pro člověka bez takové diagnózy to je vlastně úplně skvělý a je to velmi úlevné, když si to vyzkoušíte jenom třeba ve stoje, tak jako uvolnit ramena a jenom rotovat trupem, nohy nechat na místě, tak je to prostě neskutečně příjemné a my v té oblasti jako hodně zatuháváme. Tak už jenom i takovýmhle jednoduchým pohybem si můžeme pomoci.
1: A dá se to vlastně praktikovat tak, že se třeba ráno probudím a když jsem třeba zvyklá se trošku protáhnout a u toho si možná lehce zívnout, tak když se postavím vlastně, asi předpokládám, dám nohy lehce od sebe na šířku pánve.
2: Možná o kousíček víc než na šířku boku, aby přeci jenom ta stabilita byla dobrá.
1: A pak co?
2: No a pak jenom můžu si zložit ruce na prsa a nechat je, nebo je nechat volně podél těla a jenom vlastně jako se podívám doleva, doprava a rotuju tu páteř.
1: A kolik takových opakování mi pomůže?
2: Já si myslím, že nejdůležitější je každý den, protože když tohle to zkusíte jednou, třeba teď, když to posloucháte, tak se nic nestane. Možná uvidíte, že to bude příjemné, ale ty změny se dějí, pokud člověk ten daný pohyb opakuje dostatečně dlouho, já bych skoro řekla permanentně. Mm-hmm. Je prostě potřeba tomu tělu pomáhat, aby nám mohlo být oporou pro ten život, který chceme žít. A vlastně takovéto jednoduché rotační pohyby, ty můžeme do života zařadit klidně i několikrát denně a vždycky stačí opravdu minutka, možná i to je zbytečně dlouho.
1: Říká odbornice na zdravý pohyb a také zdravé tělo Kateřina Macháčová. Moc děkujeme i za ty tipy, které nám tady ve vysílání Pohody dáváte a budu se těšit ve vysílání zase příště naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes vysypu si, tvé sny vracím zklamáme. Někdo z nás

0: Léto a zejména období prázdnin je jedním z vrcholů filmařské sezóny. Každý rok touto dobou posílají velká studia do kin své hity a i já se obvykle během léta do kina párkrát vypravím. Je ale pravda, že se v posledních letech potýkám s nečekaným problémem. I když je filmů spousta, stále hůř se mi vybírá snímek, na který bych se vyloženě těšil. Udělal jsem proto takový malý experiment. Podíval jsem se do internetového historického přehledu premiér a náhodně vybral rok 1976, abych si porovnal, jaké možnosti výběru měli diváci přesně před 50 lety. A docela mě překvapilo, jaké klasiky tehdy běžely. Posuďte sami. V zahraničí diváci sledovali neohroženého akčního hrdinu Sylvestra Stallona v prvním díle filmu Rocky. Louis de Funès bavil v komedii Křidílko nebo Stehínko. Úspěchy slavili i Bud Spencer a Terence Hill v komedii Šimon a Matouš. Dustin Hoffman a Robert Redford odkrývali aféru Watergate ve filmu Všichni prezidentovi muži a svůj další případ řešil také inspektor Clouseau ve filmu Růžový panter znovu zasahuje. A tušili byste, na co si mohl v onom roce 1976 zajít český nebo spíše československý divák? I tady to byl totiž silný rok. Už v březnu šli do kin Páni kluci a v létě bylo ještě veselej. Komedie hrály prim. V červnu to byl film Zítra to roztočíme, drahoušku, a jen o měsíc později jste pak poprvé mohli slyšet tuhle průpovídku.
1: Hliník je stále nepřítomen.
2: Hliník se odstěval do Humpolce.
1: To mě nezajímá, kde je. To ať si pak vyřídí s kolegou Tříním. Já mu píši nepřítomen.
0: A já asi nemusím dodávat, že jde o film Marečku, podejte mi pero. No a v tom samém létě šel navíc do kin další autorský počin dvojice Smoljak Svěrák. A to na samotě u lesa. Bylo tehdy skutečně z čeho vybírat. A komu by to bylo málo, ten si na začátku podzimu mohl horké dny ještě oživit s Jaromírem Hanzlíkem a Danielou Kolářovou v další, řekl bych klasice, Léto s kovbojem. A tu si můžeme připomenout i díky písničce, kterou do filmu složil Petr Hapka.

0: Karel Zich nám dospíval, blíží se 8:30 a to je čas zjistit, jaké počasí nás dnes čeká.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A i dnes zdravíme na Kavčí hory Alenu Zárybnickou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno přeju.
0: Aleno, tak jaký bude 22. červenec?
2: Celku svěží. I ráno nebylo nějak extra teplo. Minima mezi 10-14 stupni Celsia, někde i chladněji v mrazových kotlinách mrzlo. A přes den se dostaneme maximálně na 19 až 24 stupňů. Teplejší bude jižní Morava, tam až 26. Tisíce metrech na horách čekáme teploty kolem 15 stupňů Celsia. A na obloze zpočátku polojasno nebo jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a na večer, zejména na severu území, se může ojediněle objevit přehánka. Koukat bude od západu slabý přes den mírný, tedy západní, případně severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Vy jste proto dnešní počasí použila označení svěží. Pokud by někdo v létě chtěl přeci jen o něco vyšší teploty, kdy se dočká?
2: Zítra to bude vypadat v zásadě ještě velmi podobně. Maxima se budou držet pod průměrem, ale od pátku se v Česku začne oteplovat a během sobotního dne bychom se znovu v těch maximálních teplotách mohli dostat nejenom na letní, ale možná se přiblížit i k těm tropickým hodnotám. Ale bude to jenom na chvíli, už neděle zase bude mít víc oblačnosti a o něco nižší teploty. Z těch tedy podnormálních se dostaneme na normál v závěru týdne.
0: My to budeme dál sledovat s Alenou Zárybnickou třeba zase zítra ve stejném čase. Do té doby hezký den a naslyšenou.
2: I vám všem pěkný den přeju.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Shodli jsme se, že dnes to asi úplně na koupání nebude, ale tip do dalších dnů určitě nebude k zahození. Kde v Česku najdete písečné pláže a vodu jako u moře? I o tom si budeme povídat v dalších minutách pohodového rána. Čeká nás také bylinková lékárna, ale teď už je čas na další písničku. A zpívat bude Karel Hála.

0: teď se zaměříme na Jinan dvoulaločný neboli ginkgo biloba. Ten je se svými typickými listy ve tvaru vějíře sice doma ve východní Asii, ale extrakt z jeho listů používají lidé k léčbě všelijakých neduhů po celém světě. Víc už v dnešní chvilce pro zdraví s Evou Bucharovou.
1: Extrakt obsahuje desítky zdraví prospěšných látek, od organických kyselin až po všemožné vitamíny. Ginkgo biloba zajišťuje přístup živin i do těch nejmenších částí organismu. Zároveň umožňuje odplavení škodlivých látek. Řeší špatné prokrvení mozku a končetin, což bývá problém starších lidí. Zajišťuje správné fungování očí a uší, tedy zraku a sluchu, pomůže při hučení v uších a závratích. Postará se o tu správnou hladinu cholesterolu v krvi.

Moře sice v tuzemsku nemáme, ale o to víc si Češi oblíbili koupání v zatopených lomech a pískovnách. Jsou typické čistou vodou i v teplých měsících. Děti si tam můžou stavět hrady z písku a navíc jen v málo které pískovně se platí vstupné. Už za chvíli se tak s naším reportérem ponoříme do vody na jihu Čech. Do té doby zaspívá Luděk Nekuda.

0: tak přímo říkám ne. Bo žena je bez věna a Hana je moc prohnaná a padla, to je známý škrob, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada, a on řekl, nepřichází v úvahu, ta nemá ráda psy.
1: Jo, tak, jo, tak, jo.

0: je super. Koupání skoro jako v moři nabízejí pískovny po celém Česku. Najdete je opravdu v každém kraji. Voda v nich bývá obvykle velmi čistá i ve vedrech a málo kdy se tam platí vstupné. Nejvíc pískoven je zřejmě v jižních Čechách. Vyhlášené jsou Veselské pískovny nebo pískovny kolem Suchdola nad Lužnicí. Ideální koupání v srdci přírody.
1: Jako jednu z mnoha pískoven jsem si vybral malou pískovnu u Suchdola nad Lužnicí. Ono to vypadá dost podobně. Všechno. Slunce pálí. Teď zavřu oči. Připadám si jako v moři, nebo si nepřipadám jako v moři. Tak to jsem se zasnil příliš, tady žádní radci nelétají. Jejich zvuk jsem si trochu přibarvil. Tyhle ty pískovny prostě mají něco do sebe.
2: Každý rok sem jezdíme na dovolenou a sem se jezdíme koupat.
3: Paní Květa přijela z Prahy, tady se pěkně uvelebila na písečku na dece.
2: Ano.
3: A to je vaše pravidelná jako výška sem, jo?
2: Ano.
3: Přímo na tohle místo?
2: Je, ano, v podstatě ano, k tomu týhle vodě ano.
1: Pískovna je obklopená smíšeným lesem, je to tu velice pohodlné a na to, že jsem v jižních Čechách, kde se turistický průmysl hýbe docela ostře a za všechno se tady platí, tak tohle to působí jako ráj. Dokonce i parkovat se tu dá zdarma.
2: No, já taky se divím, že to ještě jde v dnešní době.
3: A pokaždé najdete místo, pokaždé zaparkujete.
2: Ano, pokaždé.
3: V vašich brýlích se odráží váš manžel. Můžu se na něj podívat.
2: Jo, jo, jo.
4: Mokrice každopádně. To je první rok, co je takhle tady málo lidí relativně. A právě si taky si říkáme proč.
3: A netestovali jste nějakou jinou pískovnu v okolí?
4: Kdysi dávno, ale jako v podstatě to bylo jenom krátký, takže jezdíme prostě sem.
3: Malá pískovna je váš revír.
4: Tak, je to tak.
2: Ta voda je tady vždycky čistá. I když jako je opravdu jsou velký vedra, tak je lehce zakalená, ale opravdu vždycky čistá. No, vidíte to?
5: No, je to paráda tady právě, proto semka lidi jezdíjou. Žádný omezení a takový věci prostě, no. Není to oplocený. Hlavně si člověk může přijet semka autem a může právě ty pedalboardy nemusí tahat tak daleko k vodě a takový věci, no.
3: Míra přijel s dvěma dětma z Brna.
5: Tak, střídáme to tak moře a tady tohle.
3: Takže jezdíte po pískovnách?
5: Jo, jo, kvůli dětskám, oni nemají rádi vodu. Rybníkovou, bahnitou, mě to nevadí, já jsem ještě skoro starší generace, takže mě to nevadí, ale dětská trošku, aby to bylo čistý. No.
1: V zátočině dokonce stojí malý bufítek, půjčovna pedalboardů, natažená síť na volejbal, léto.
6: Zatím, kde jsem byl, tam jsem mohl, ale třeba u Majdaleny tam už se zavřela pláž.
3: Filip Copák, obsluha bufetu.
6: Ale jinak tady na Třeboňsku mi to ještě nepřijde tak uzavřený ještě. Na Cebský teda, tam je to hodně omezený, protože tam jsou i vědecký výzkumy, ale je tam i těžba, jako písku, takže je to tam furt nebezpečný, jsou tam jako příkrý srázy, který jako padají tam písky a zasype to.
1: Tady se bát nemusíme, tady,
6: ne,
1: tady žádný písek nehrozí.
6: Tady už to je vytěžený, takže tady už je to normálně pořád vytěžená pískovna, je to hodně hluboký.
1: To úplně na letní dovolenou, jen tak s dětmi se tady povolovat, tak to mi připadá úplně ideální. Zvlášť, když jsou ty děti malé a nic nechtějí. Písek, písek a písek.
3: Z malé pískovny u Suchdola nad Lužnicí Lubomír Smatana, Český rozhlas.

Pohodové ráno s datem 22. července se blíží k závěru. Ale ještě než se rozloučíme, přidáme pozdravy všem Magdám a Magdalénám, které dnes slaví svůj svátek. A samozřejmě těm, které nás teď poslouchají, přejeme všechno nejlepší. Mimochodem, k tomuto dni i jménu se váže také neúplně příjemná pranostika, kterou jsem dodnes neznal. A sice svatá Máří vybírá hnízda komáří, a tedy naznačuje jakýsi vrchol sezóny tohoto otravného hmyzu. Tak ať vás nic neštípe a pomyslně předávám slovo Janu Rosákovi. V dnešním tandemu si bude povídat s hercem Jaromírem Medunou. Hezký poslech a Václav Kuba se bude těšit zase zítra ráno naslyšenou.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, Tandem stojí na startovní čáře a Jan Rosák jenom čeká, až mu z režie dají kostkovaným černobílým praporkem pokyn ke startu. Můj dnešní spolujezdec už je připraven také, praporek letí vzhůru, Tandem se rozjíždí. Dnes ho se mnou pojede herec Jaromír Meduna. Dobrý den, vítám
2: Dobrý
0: vás.
2: Den.
0: Zase počase se spolu ve studiu setkáváme a aby nám to šlo pěkně od ruky, tedy vlastně spíš od pusy, tak si dáme na rozjezd hezkou písničku.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak měli jsme si dát pravděpodobně něco hodně tajemného, takového až přízračného, protože Jaromír Meduna, můj dnešní host, má pravděpodobně přímo v erbu detektivy. Je to tak, víte?
2: Ano, ano, je těch detektivů, už jsem udělal spoustu. Kriminálka Miami, Hercule Poirot a tak dále.
1: Ano, ano, ano, ano.
2: Tak ty mě hodně zaměstnávají v posledních, dejme tomu, už 10 letech.
1: No, já váš hlas mám s tím Horácio Kejnem, ale opravdu tak spojený, že když přivřu oči, tak čekám nějakou takovou tu jeho zásadní větu.
2: Jeho zásadní větu, já nevím, já jeho zásadní věty neznám, ale spíš to jeho gesto takhle, jak dá ano, tu hlavu ano, na stranu ano, ano. A pak si sundá brejle.
1: A jestli pak vás to náhodou taky, když ho dabujete přímo nepřímně, k tomu byste občas tu hlavičku položili.
2: Nepřímně,
1: ne. Ale on má takové, vždycky těsně předtím, než se rozjede znělka, tak když jaksi uvádí celý ten děj, tak vždycky se to nějak rozjíždí, že jo, a on potom řekne, jenomže my na vás stejně přijdem. Tam a už jedu. Jsou ty takzvané jeho zásadní věty. Já ho mám hrozně rád a samozřejmě mám ho spojený s vaším hlasem. To je prostě už dané. No ale, jak říkáte, Hercule Poirot navíc, ale pozor, vypadá to, že ty detektivky jsou vám vážně souzeny, protože jste navíc teď namluvil jednu krásnou audioknížku.
2: Ano, namluvil jsem audioknihu po velmi dlouhé době. Já jsem chodil hodně číst audioknihy do tiskárny pro nevidomé. Tady v Krakovské ulici, tam jsem přečetl desítky titulů. A teď, já nevím, zhruba po 15 letech mě oslovilo nakladatelství, které vydalo, nebo vydá, knížku skotské autorky Denise Mina, která se jmenuje Konec vosí sezóny. A to je velmi zajímavá detektivka, velmi obsáhlá. Je zajímavá nesmírně tím, že odehrává se ve Skotsku. To by nebylo zas až tak moc zajímavé. Spousta detektivek se odehrává ve Skotsku, ale tady se trošku tak okrajově řeší vztah třeba Skotové Angličani, jo? Co je takové zajímavé téma. Možná,
1: velice pikantně.
2: Ano, a možná se trošku týká i nás tady v České republice, že jo, takovéhle téma. Kromě teda toho, že sledujeme osudy zločinců a detektivů, mimochodem velice zvláštní věc, detektivka, která vyšetřuje tu vraždu, je mladá žena v jiném stavu, což je tedy naprosto neobvyklé. Že?
1: Jo, tak to jsem teda opravdu ještě neznal.
2: No. Tak sledujeme velice zajímavé paralelní osudy, soukromé, ne přímo, které jsou svázány s tím zločinem, ale sledujeme paralelní osudy zločinců i těch detektivů a musím teda říct, že ty jejich soukromé životy jsou mnohdy strašnější než ten zločin sám.
1: To je pravda. No, to jste už mohl vypozorovat z toho, jak já nadšeně mluvím třeba o Horácio Kejnovi, že já detektivky opravdu miluji. Ale co, jak jste na tom vy vlastně?
2: Já miluju detektivky. Jo. Ano. Ale já mám jednu velkou výhodu. Já si nemusím kupovat nové detektivky, já jim stačí, když ji takhle na 5 let odložím. A pak ji můžu číst znova a jsem stejně překvapený, jako když jsem si ji čet poprvé.
1: No, abych se přiznal, tak s některými jsem na tom taky jsem už otevřel několik Edu McBainů v domění, že jsem ještě nečet a v půlce jsem zjistil, že vlastně vím, že to, jak to dopadne.
2: Tak to
1: jsme na tom stejně. No ale já bych ještě zapomněl jednu velice důležitou věc, kterou jsem samozřejmě měl na mysli. Vy jste od té poslední návštěvy, a jestli se nepletu letos v lednu, oslavil 60.
2: No, já jsem
1: tak já vás 60. vítám mezi námi 60.
2: Děkuju, no tak... Byl bych radši ve společnosti těch, co mají na začátku 5 nebo 4.
1: Nebo 4, že jo, no, ale co
2: se dá dělat.

0: Andem cestuje.
1: Tak jak jste před písničkou slyšeli, povídám si dnes v tandemu s letošním čerstvým šedesátníkem hercem Jaromírem Medunou. Mohli bychom si třeba popovídat o té 60leté cestě, ale to by bylo dlouhé povídání. Když už jsme ale u cestování, tak já naše hosty dost často vybízím k tomu, a mě mnohdy ani nemusím vybízet, aby si tak zavzpomínali na své opravdové cestování. Jste cestovatel, pane Meduno?
2: Ano, něco jsem pojezdil, ale že bych jako...
1: Není to vaše vášeň.
2: Vášeň to není, ale jezdím, ano.
1: Jo. No a do exotiky nebo...
2: Ne, zatím v exotice jsem žádný nebyl, nejdál jsem byl v Moskvě. Ale tak po té Evropě samozřejmě a třeba takové Rumunsko, to je ještě dneska exotika a musím říct, že velmi krásná.
1: No tedy rumunské hory, já mám kamaráda, který jezdí do Rumunska s motorkou a ten teda se vrací s očima na vrhlavy.
2: Ano, no, ano, no, je to krása. No, no, já jsem tam byl poprvé, to bylo v roce 78, jeli jsme vlakem, taková parta mých spolužáků, teda kolegů z Damu. A to jsme právě jeli vlakem, vystoupili jsme v Brašově, nechali jsme se dovíst autobusem pod Fagaraš a pak jsme šli Fagaraš. No to byla nádhera.
1: To jsou ještě hory, které jsou úplně nedotčené.
2: Ano,
1: víte,
2: ano, si, ano, ano, ano. Bohužel jsou dotčeny mnoha pomníčky, jako jo. A to nás jako varovali, že tam může i v létě přijít sněhová vánice a člověk tam může umrznout. No, ty pomníčky to ostatně dosvědčují.
1: A vy jste tím pádem, jestli tomu dobře rozumím, takový spíš turista, jak si s Baťuškem, jo?
2: No to bývávalo, ano. Tak a jako k té 60, jak se tam blíží, tak spíš tím autobusem nebo letadlem někam dojedu, ale pak si udělám výlet, co možná.
1: Jo. Čili nejste takový ten typ... přijet někam do přímořského letoviska, plácnou se mu na lehátko.
2: Tak to v žádném případě. Tak to vydržím, dejme tomu, kvůli manželce, nebo vydržívával jsem to týden.
1: Jo.
2: Ale 11 dní třeba to už je moc. To bych nesnesl.
1: A co takhle jako, když říkáte, že jste ještě nebyl v exotice, přání nějaký, máte někam namířeno?
2: Upřímně řečeno... Už teď ne. Ne. A v poslední době jsem se spíš specializoval na Čechy. Mm. Já občas vyrazím třeba v zimě, jo, ale ne do hor, ale do nížin. Tak letos jsem byl třeba v Chrudimi, kde jsem se ubytoval a chodil jsem takhle kolem Chrudimi, což je mimochodem rodný kraj mého otce, který by letos měl z té narozeniny, takže jako jsem vykonal takovou pout jeho rodným krajem, po 100 letech.
1: No to je krásný. S Chrudimi tam mám půlku rodiny vlastně, nebo tam tu pochází, čili ten kraj taky trošičku znám. Zrovna zítra tam mám namířeno, ale takhle při zájezdech třeba divadelních, taky když někam přijedete, tak zůstáváte v hotelu, nebo se kouknete takhle po městě?
2: Třeba? No tak v hotelu už moc se nezůstává, ono se tak vyjíždí jenom na jeden den a hned zase šup tam. Takže z toho města, kde hrajem, poznáme maximálně náměstí, na kterém leží to divadlo. Ale třeba letos, my jsme v Luhačovicích se na konci prázdnin konají takové divadelní slavnosti, takový festiválek malý. Tam jsme hráli 24. srpna, no tak my jsme si s manželkou tam koupili takový penzionek a byli jsme tam týden před tím hraním. Spojil jsem hraní s dovolenou.
1: No,
2: a bylo to moc krásný, ano. Ale tak taky, ale byly to výlety, že jo, pěší i autem.
1: Tak jsi si dal lázně vlastně.
2: Dal jsem si lázně, ale teda ta Vincentka mě moc nechutná.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jaromír Meduna je herec, jehož hlas je určitě vám velice blízký, fascinující, je, strašně hezky se poslouchá, nepochybně by se mnozí mladší kolegové rádi jemu přiblížili, ale samozřejmě, že ten hlas se taky vyvíjí, to znamená, že když jste začínal, tak jste neměl takovýhle nádherný orgán v krku, co si budeme povídat, že jo, tak se, taky jste třeba po někom pokukoval, říkal jste si, Hergo, takhle já bych chtěl třeba mluvit, takhle já bych chtěl hrát. Měl jste nějaký herecký vzor?
2: Neměl. Já jsem měl spoustu kolegů na oblasti, které jsem obdivoval, jo. Milan Šulc v Ostravě, Eva Trunečková v Příbrami, Vojta Ron v Liberci, ale že bych jako toužil se jim nějak připodobnit, to mě ani nenapadlo. Ne, neměl jsem.
1: Ani ve světě není nějaký herec, který si říkáte, no tak tohle to je opravdu herectví.
2: Nevím, ve světě určitě bych si...
1: Vybral bych si,
2: ale já mám teda jednoho velice oblíbeného českého herce, ale nemůžu se mu přiblížit, nemůžu si ho vzít za vzor. Jenom se mně strašně líbí Jindřich Plachta.
1: Vážně?
2: To je můj nejoblíbenější český herec.
1: Vážně? Čím vás tak fascinuje?
2: Opravdovostí a úžasnou lidskostí. Mm. Ten jeho projev, to je pravda sama. Jako by vůbec nehrál, že? Kromě některých jako společenských komedií, kdy úplně nebyl obsazen přímo do svého typu, ale když se trefil do toho svého typu, ta lidskost, dobrota, pravdivost.
1: No tak to je nepochybně osobnost, kterou kdyby to šlo, tak byste se s ním určitě rád potkal a třeba si s ním i o hereckých i jiných zkušenostech opovídal.
2: 100% ano.
1: A teď zkuste zapomenout na to, že jste herec a že jsou nějaké herecké předobrazy, vzory. Kdo vás takhle ze světových osobností fasciluje? Může to být umělec, může to být politik, spisovatel.
2: No tak třeba, já nevím, z herců, dejme tomu Jean Gabin. Pro něj, myslím, platí to samé, co o Jindřichu Plachtovi, že? Taky pravda sama. Alana Delona. Nebo vůbec, já mám ty francouzské herce velmi rád. Velmi rád třeba dělám Roberta De Nira nebo Gina Hackmana. To jsou takový herci mojí krevní skupiny, ale ne, že bych se jim chtěl podobat.
1: Jasně.
2: Je to moje krevní skupina.
1: Ale já vám docela rozumím, jsou to ti herci, kteří ani tak nepotřebují moc hrát. Ale prostě na tom plátně třeba jsou.
2: Ano,
1: Ventura třeba.
2: Ano, přesně tak.
1: No tak toho si dovedu představit i s vaším hlasem. Nedaboval jste ho někdy?
2: Ano. No, asi tak. Dvakrát nebo třikrát jsem měl poštěstilo.
1: Tak přesně tyhle ty typy to je.
2: Jinak s osobností politiky světové, to jste mě opravdu zaskočil, nevím, to na to vám neodpovím.
1: Nemusíte.
2: I když se snažím, sleduju, jako co se děje po světě a tak, ale že by mě někdo až tak okouzlil.
1: Nemusíte, protože ono třeba možná ani není z čeho vybírat.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem, v něm je hostem herec Jaromír Beduna. Povídali jsme si už tady o jeho dabingových rolích, ve kterých ho nepochybně znáte, aniž třeba v tu chvilku si představíte jeho tvář, protože je překryta tváří toho herce, jemuž Jaromír Beduna propůjčuje hlas. Ale myslím si, že by to byla škoda, abychom si nepopovídali o vašich rolích, kdy jste tam sám celý za sebe. To znamená, co hrajete teď zrovna v divadle, co máte na repertoáru?
2: Já mám v divadle na Vinohradech na repertoáru teď muzikál. Já jsem se na stará kolena vrhnul na tančení a zpívání. Takže tančím a zpívám v muzikálu Jak udělat kariéru snadno a rychle. Velmi krásnou, velice humornou roli. Pak jsem přebral roli po Láďovi Frejovi, který z divadla odešel, takže vystupuju zase v muzikálu Cyrano, Cyrano, Cyrano, který napsal Pavel Kohout, takže to jsou takové dvě stěžejní role ve Vinohradském divadle. Mimochodem, za už zmiňovaného pana Brouska, protože on před prázdninami onemocněl, tak jsem teď zaskakuju v roli jistě pane ministře velmi úspěšném představení Vinohradského divadla. Ale co nesmím opomenout a musím zmínit, moje účinkování ve Viole, která letos slaví 50 let od svého vzniku.
1: To je neuvěřitelné.
2: Založení, ano. Což je pro mě neobyčejně čestná a srdeční záležitost, ta Viola. Takže teď, až půjdu odsud z rádia, tak půjdu do Violy, kde budeme oprašovat hru, která měla premiéru v červnu, premiéru jednu reprízu, teď máme říjen, takže my to musíme celé exhumovat.
1: Ano.
2: A snažit se jako to dát zpátky do toho tvaru, který to mělo. Mimochodem, já jsem o tom už mluvil v jednom pořadu České televize. Ta hra se jmenuje Žena z Korinta a napsali Oldřich Daněk. A je to snad nejkrásnější hra, ve které jsem v životě hrál.
1: Vážně, až vážně, takhle?
2: Až takhle. Až taky miluju. A mě, když Tomáš Vondrovic jí dal přečíst, dal mě jí domů, tak já jsem si říkal, že si ji tak přelítnu na první orientaci. Já jsem si ji musel přečíst třikrát po sobě. Já jsem se nemohl nabažit té krásy.
1: No prosím vás, no, pěkně, tak přibližte nám to trošičku.
2: To je hra o dramatikovi Euripidovi, který dneska bychom mohli říct, že trpí syndromem vyhoření. To je dneska takové
1: ano,
2: moderní.
1: To je, mohli, ano, ano.
2: To je moderní. A přijde za ním jistá žena z Korinta. A teď my nevíme, je to můza, je to čarodějnice. Prostě ona ho nakopne zpátky do života. A on napíše svou nejslavnější hru Médeju. Tak o tom to je.
1: Čili to je hra pro dva herce?
2: Pro tři herce, já, Hanka Macijuchová a Johana Tesařová. Mm. Takže luxusní obsazení kromě mě.
1: Já,
2: moje kolegyně, obě jsou naprosto luxusní představitelky.
1: No ale teda mluvíte o tom s takovým zaujetím, že to nepochybně je teda záležitost, která vás bere.
2: No bere mě to úžasně.
1: Diváci, předpokládám, budou chodit?
2: No doufejme, že ano. No, tak zítra uvidíme, zítra máme tu druhou reprízu, tak, ale já myslím, že přijdou určitě. Ta hra je mimořádná. Opravdu,
1: Žena z Korinta.
2: Žena z Korinta.
1: Zapamatujte si to, vážení a milí posluchači. Až to uvidíte, skočte si do Violy.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Kup mi den,

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Už po druhé se ocitá dnes ocitá se Jaromír Meduna v našem tandemu, už tady před časem byl. A při té druhé návštěvě já se hostí velice rád vyptávám, kdo nebo co jim v životě nejvíc pomohli. Co bylo ve vašem životě, pane Meduno, tak důležité, že na to nikdy nezapomenete a že vás to nasměrovalo tím pravým směrem, že jste třeba chtěl původně dělat něco úplně jiného a někdo ti řekl, Jaromíre, kde pak ty dělat, jdi do divadla.
2: A, rozumím, no tak samozřejmě nemůže člověk pominout své rodiče, že jo, i když oni si moji životní dráhu představovali trošku jinak. Já, když jsem chodil na devítiletku, tak jsme hodně kamarádili s Ivanem Luťanským, nebo Štíkem, který už dlouho, což byl teda můj spolužák z devítiletky a on chodil do tenkrát Lidová škola umění, do dramatického kroužku. Já jsem si řekl, že by se mně to taky líbilo něco takového dělat, takže jsem se přihlásil do jistého amatérského divadelního souboru, kde zase jistí kolegové chodili na tehdejší takzvanou Lidovou konzervatoř, což bylo studium herectví pro dospělé lidi při zaměstnání po večerech. No. Takže to byl druhý impuls, takže ten první byl ten Ivan Luťanský, druhý impuls byla ta Lidová škola umění, ta Lidová konzervatoř, kde mě učili opravdu skvělé dámy, jako byla Věra Bublíková, dnes už bohužel taky zesnula, Zdena Josková, to je bývalá dramaturgyně Československé televize, pak už to nemohla dělat, ale učila na té Lidové konzervatoři, nebo paní Ada Valdová, manželka překladatele Emanuela Frinty, kteří mě jako tak vedli těmi prvními krůčky k tomu herectví. No a pak samozřejmě, pak jsem se dostal na Damu, tak tam už nebudu vzpomínat, no můžu vzpomenout Jarmilu Krolišovou třeba, nebo Danu Musilovou, která mě učila umělecký přednes, tak ne, to byli lidi, kteří mě tak provázeli po té dráze. Jinak

až se domů z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herec Jaromír Meduna. Jméno Meduna vám nepochybně zní určitě velice známým způsobem, nejenom kvůli samotnému Jaromírovi, ale i kvůli synovi.
2: Ano, ano.
1: Ten vám dělá určitě radost?
2: Ten mě dělá radost, ano, on je velmi talentovaný. Hele, ne, takhle. On, jeho talent má daleko širší záběr, než je, jestli u mě nějaký talent je, tak on má ještě talent, on vystudoval výtvarný gymnázium, tančí, hraje na trubku, hraje na kytaru, zpívá, jo, tak ten jeho, on je takovej jako pan umělec, jo. Jako vše umělec, takhle to myslím.

0: No, já si myslím, že tohle to všechno, takové to syntetické umění se dneska v podstatě dá hodně dobře využít, protože dneska už se nehrají jenom jaksi hry v kamenných divadlech, jenom dramata. Sám jste zmínil hodně muzikály, že jsou i takové performance, kde se vyloženě využije jaksi hra na nástroje, tanec a podobně, že jo. On hraje v kapele taky, že?
1: On hraje v kapele, mají takovou kapelku, která se jmenuje Fekete Seretlek a hrajou takovou tu, říká se tomu world music.
0: Ano.
1: On to vede Slovinec.
0: Jo.
1: A dělají takový, což je úžasný, mně se to líbí, takový dílny ve Slovinsku, v Čechách a já nevím, kde, po všech možných zemích, a tam se sjedou muzikanti, ale opravdu z celého světa, třeba i z Jižní Ameriky. Jo, takže a teď 50 lidí dohromady dává nějaký program, pak to předvedou a zase se rozprchnou a jsou jaksi obohaceni o ty jiné kultury. V každém kousíček té jiné kultury uvízne.
0: No tak herec je především on. Zahrali jste si spolu?
1: No. My jsme až moc.
0: Jo.
1: No jo. Hned jeho první věc, kterou on dělal, to bylo Madame Melville ve studiu 2, tak tam se mu hrál tatínka. V divadle ABC v Šakalých letech zase se mu hrál tatínka. Hrajeme spolu už druhou věc ve Viole. Takže já myslím, že už bychom toho společného hraní pomalu mohli nechat. Jo.
0: Jak se vám vlastně hraje? Dokážete si odmyslet to, že to je váš syn?
1: Ne, nedokážu.
0: Že ne?
1: Takhle, ze začátku to bylo velmi obtížné pro mě, a myslím, že i pro něj, protože já jsem byl, měl jsem starost o svoji roli, staral jsem se o jeho roli, jako z hlediska pedagogického a pak ještě i z hlediska otcovského, jo. Takže honil jsem moc zajíců. Ale samozřejmě tak teď už nabývá zkušenosti a v letčem se vyzná asi líp i než já, takže tohle to už pomalu opouštíme, ale třeba v takovém té poezii nebo tak, tak to asi mu musím poradit ještě, no. Ale není to opravdu nic jednoduchého.
0: Já vám, pane Medunu, přeju, aby se vám dařilo samozřejmě ve vaší vlastní kariéře i v tom, jak hezky pedagogicky působíte na svého syna. Vůbec, ať máte prostě radost ze života, z vašeho hraní a hodně štěstí i do budoucna. Krásných rolí a vůbec. Jaromír Meduna byl dnes hostem Tandemu a já děkuji za vaši návštěvu.
1: Já děkuji za přání a přeji vám všechno totéž.
2: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Velmi zkušený český cestovatel Mirek Zikmund vypráví, že jednou ze tří nejkrásnějších zemí, které kdy viděl, je bývalý Ceylon, později Srí Lanka. Michale, dobré odpoledne, souhlasil byste s tím, nebo byste to vyvrátil?
3: Miroslav Zikmund nebyl první, kdo toto prohlásil u nás. Prvním byl pan profesor Otakar Pertold ve své knize Perla Indického oceánu. On tam pobýval nějakou dobu se svojí manželkou, celý ten ostrov procestoval, napsal o tom velice obsáhlou publikaci a říká, že kdyby si měli vybrat zemi, kde by žili, když by to nebylo možné v Československu, že by to právě byl Ceylon.
4: Proč se té zemi říká Srí Lanka a vy někdy užíváte slova Srí Lanka?
3: Srí může být v sanskrtu, může to být i v sinhálštině, v těch indoevropských jazycích.
2: No, my tím pádem vlastně přejímáme přepis přes angličtinu, která si neumí s tím eš poradit, říká Srí a my Češi jsme to, jako kdybychom husa neměli, hloupě přejali.
3: Ale stejně tak můžu třeba, že jste určitě narazili na velkého gurua, který u nás má mnoho žáků, Srí Chinmoy. Nikdo by neřekl Srí Chinmoy, takže jako, že je to Srí Lanka a Lanka znamená ostrov.
4: Dnes budeme hovořit trošku o tom, jak jste se tam octl. Vy jste tam nebyl jako turista, nýbrž jste měl ohlenou hlavu a byl jste v tom oranžovém. Co to je? Roucho je to?
3: Nebo
4: je...
3: Roucho by se tomu dalo asi nejlépe říct.
4: Jako mnich regulérně.
3: Jako regulérně mnich. Na toto budeme ještě mnohokrát narážet během našeho rozhovoru, že je vždycky problém správně pojmenovat věci, které jsou v té dané kultuře. Samozřejmě, náš jazyk je ovlivněný křesťanstvím a proto různé věci jako oltář. Je to oltář, není to oltář, je to zanášení křesťanství někam, kam to nepatří, ale když to mám nějakým způsobem přiblížit, tak řeknu oltář, ve kterým stojí Buddha.
4: Klášter platí?
3: Klášter, no je to taky. V tom smyslu, že je to v jiných souvislostech.
4: Poustevna platí?
3: Jako v kterém klášteře.
2: Pánové, kromě toho, že budeme kroužit kolem pojmů, bychom ovšem také měli kroužit kolem životních peripetí našeho hosta, přestože je mu tuším 25 nebo kolik?
5: 24.
2: 24, tak alespoň pro mě zaznamenal docela zvláštní posun od toho, že je vyučeným tesařem až k té religionistice a k tomu lososovému rouchu. Michale Horáku, dobré odpoledne, vítáme vás.
4: No a dáme se do toho, ne?
5: A dáme se do toho.
3: Dobře.

0: Nejspíš tu několikrát padne především jméno Mirko Fríba. To je psycholog, který, myslím, částečně vystudoval, částečně působil ve Švýcarsku. Já to říkám všechno, protože vy jste jeho asistent.
1: Byl jsem jeho asistent právě na Masarykově univerzitě, kde teda přednášel na psychologii, ale částečně přednášel i u nás na religionistice. Já bych rád možná doplnil, že studuju religionistiku a etnologii.
0: Jednou Max Brod napsal knížku, která se jmenuje Cesta Tichona Brahého k Bohu. Kudy vedla vaše cesta tesařského učně a tesaře vyučeného k religionistice na Srí Lanku, na univerzitu, na přednášky? Mně to připadá strašně daleko.
1: Vidíte, mně to připadá jako jeden takový docela stejným směrem směřující proud od úplného začátku. Jak jste řekl, jsem vyučený tesař, pak jsem si dodělal nástavbový studium s maturitou a pak jsem šel na filozofickou fakultu.
0: Nástavbu ovšem stavebního technika.
1: Ano, nástavbu stavebního technika.
0: To je opravdu přímočarý.
1: Občas se setkávám s výtkama typu, co blázníš, tady se zajímat o nějaký východy, tady máme naše tradice, co jsi nějak změnil, jsi teďka jiný, co o tobě někteří lidé říkají, že jsi buddhista, tak. Tak já, když jsem se sám díval na ten můj život a měl jsem na to mnohokrát dost času, abych se nad tím tak zamyslel, byl jsem v džungli a teď jsem si říkal, co tady děláš, tak jsem si uvědomil, že to pořád nějaký to hledání té pravdy, jak to na tom světě je, jak jsem na tom já, no a že to jde pořád stejným směrem, i když teďka to mám trošičku jinak strukturovaný.
2: To je velmi hezký úvod, ale pojďme to začít postupně rozkrývat. Vyrůstal jste v rodině, která byla třeba katolická, bylo tam nějaké jiné náboženství, nebo jste byl bezvěrcem?
1: Na vaši otázku, nás v rodině nikdy se o náboženství nikdo nebavil, ani to nebylo nikdy žádný téma, ani žádný problém.
2: A vy jste v momentě, kdy jste si začal, řekněme, silněji uvědomovat nebo pro sebe nějak formulovat nějaké hledání, šel rovnou za buddhismem, nebo to je výsledek nějakého tápání, které by bylo velmi lidské?
1: Je to samozřejmě výsledek hledání, že samozřejmě na začátku jsem šáhl po tom, co bylo nejbližší. Po Biblii šáhl jsem po nějakých křesťanských dílech, že jsem jako hledal a tak jako jsem tak přemýšlel o té nauce a to, ale nesedělo mi tam několik věcí. Ale v té době, když jsem s tím začínal, to znamená, když mi bylo tak kolem 15, myslím, že jsem nebyl schopný to formulovat nějak jasně, nějaký výtky, že to byla spíš pocitová záležitost, že tady něco nehraje, tady něco nesedí. Něco na způsob, že přijdete na nějaké úplně cizí místo, kde jste v životě nebyl a prostě se tam necítíte. Nevíte,
0: chcete
1: proč.
0: Říct, že na Ceylonu jste tento pocit neměl, že jste se tam octl ve správnou chvíli na správném místě?
1: Samozřejmě, jak jde. Ceylon je dost veliký. Radši bych Srí Lanka. Ceylon je název, který tomu dali Portugalci, když to okupovali. Samozřejmě, že tam byly chvíle, kdy jako jsem mi tam některé místo nesedělo, byly tam chvíle, kde jsem se tam cítil jako doma. Ale celkově opravdu jsem byl po celou tu dobu přesvědčený o tom, že jsem na správném místě ve správnou dobu pro mě.
2: Udělali jste rychlý přechod, pánové. Vraťme se ještě do doby vašich 15. Proč kluk v 15. místo předvádění se před holkama potřebuje hledat pravdu? A za druhé, pak mě zajímá to hledání, které nastalo poté, co křesťanství se neukázalo tím, co vás osloví jednou provždy.
1: Hledání nějaký cesty nebo odpovědí srozumitelných na to, co se děje, se nijak nevylučuje s předváděním před holkama. Naopak se to dá mnohdy velice účelově použít. Ale kdybych měl dál odpověď na tu vaši otázku, no tak pak jsem šáhl po Koránu, který jsem taky přečetl a pamatuju si docela sympatické chvíle, kdy jsem si to četl o přestávkách, kdy jsme dělali na stavbě jako učni, většina lidí vůbec nechápala, jako co, jestli náhodou jsem nějaký divný nebo tak. A pak se to přelilo na ten východ. Tam byl ten vliv toho, že jsem v té době cvičil s pár kamarády bojové umění a tam už pak začínaly ty kontakty na ten východ, na jógu, na zenový buddhismus a tak dále a začal jsem se orientovat v těchto oblastech.
2: Od těch 15 dál v těch prvních letech toho hledání jste se navíc pohyboval v historicky velmi vzrušivém terénu. Tato země se měnila, tady se objevili všichni ti privatizátoři a teď se zaháněli ti komunisté. To všechno šlo mimo vás. Vy jste hledal tu svou pravdu.
1: Když bychom to stáhli na tu přelomovou dobu listopadu 89 prosince, tak jsem to vnímal docela živě. V té době jsem byl v 8. třídě a vím, že mě to fascinovalo a že v té době se začala projevovat moje mánie archivnictví, že jsem jako chodil po městě a teď jsem sbíral ty popadaný plakáty, malovaný a my chceme nahrát Vaška, ne žádnýho Šaška. Že mě to fascinovalo, jak se to děje, jak se ti lidi mění. Samozřejmě mi to nahrálo, protože pak se otevřel ten příliv té literatury. Potažmo jsem kam mohli začít jezdit lidi, kteří nám chtěli nabídnout něco z toho, co poznali.
0: A jsme u té postavy vašeho učitele, duchovního učitele?
1: Dalo by se to tak nazvat, ale pro mě pan docent Frýba nyní je mnichem na Srí Lance ctihodným Bhikkhu Kusalanandou, nebyl a není pouze duchovním učitelem, ale učitelem obecně. Měl jsem tu skvělou příležitost, jak je jeden termín v pálískym jazyce, naučit se aj věci právě z toho normálního světského života, za který jsem teda neméně vděčnej, jak za ty duchovní.

0: Budhovy texty jsou právě v jazyce pálí, vy jste se o tom zmiňoval a myslím si, že docent Frýba je jedním z odborníků právě na tento jazyk. Přes jazyk jste se dostával k buddhismu?
1: Ne.
2: Přes tu praktickou metodu, jakým způsobem tuto nauku prezentuje docent Frýba, jako praktickou metodu zvládání života, která zve k tomu vyzkoušení, někomu funguje, někomu nefunguje a jde se dál.
3: Tuto metodu on přednášel.
2: Tuto metodu on přeložil do jazyka psychologie a prezentoval ji právě ve skriptech AI, který vydala Brněnská univerzita Psychologie zvládání života, aplikace metody Abhidhamma.
0: To už má něco společného s meditačními technikami?
2: Ano. Tam už jsou přímé souvislosti tady s tím letím.
3: No a teď nás někdo poslouchá, nejbanálnější příměr, vidíte. A něčím se trápí v těchto týdnech a říká si, co je ten kluk, pan Horák, mi tak v té nejlapidárnější podobě poradil. Jak se mám zmocnit svého života v této fázi? Co s tím?
0: Co by udělal on?
2: Já si myslím, že pan Horák není zrovna ten nejideálnější rádce. Každopádně je tady jeden výrok Buddhu, v který já si docela často říkám, že Buddha, když umíral, tak dal jednu z posledních rad svým učedníkům a řekl, dělejte, jak nejlíp umíte. I když to může znít banálně.
3: Ono to dokonce může znít lakonicky. Plácejte se v tom dál.
2: Ne. Tady je ten aspekt, který si málo lidí uvědomuje, že ve chvíli, kdy oni opravdu vezmou to svoje jednání, nikoli v chování. Je tady ten rozdíl mezi chováním, kdy se mnou něco cmloumá, já nějak jednám, nevědomky nějak reaguju jako rostlinka na světlo a kdy jednám, protože vím, co chci. Jsem zorientovaný v té své situaci. V tomto smyslu dělat, jak nejlíp umím, to pak taky znamená, že i když se to nepovede, tak nejsem trápený nějakýma výčitkama, Ježíši, já jsem trouba, že jsem to tady takhle podělal a tak dále. Ale že když si řeknu, jako dělal jsem, jak jsem nejlíp uměl, snažil jsem se, tak je to docela silná obrana proti tady těmto věcem, jako výčitky a plácání se právě v té neschopnosti rozhodnutí a tak dále, což si myslím, že je dost velký problém u mnoho.
3: Tohle mě velmi oslovuje, Michale. Konám tedy poté, co jsem se rozhodl, že nějak konat chci. Tomu rozhodnutí ale musí něco předcházet. Musím se zastavit a porozumět si.
2: I tak.
3: A když mám pocit, že to nesvedu? Rozumíte, doléhá na mě nějaká situace a já, ač se snažím, nechme stranou ty, kteří se ani nesnaží, snažím se se tou situací probrat, porozumět si a mám pocit, že se mi nedaří.
2: Samozřejmě každému z nás funguje něco jiného. Já v takovýchhle případech většinou se obrátím na nějakého svého dobrého přítele, se kterým to úplně normálně po kamarádsky probereme. A on řekne, ty troubo neblbni, tohle to nevidíš. Samozřejmě zde je pak taky druhá rovina a to už je pak ta rovina meditačního tréninku, kultivace vlastní mysli. Že pak vy můžete, pokud chcete zlepšovat tu svoji schopnost žít šťastně, zvládat ten život, tak na to můžete jít i přes tu meditaci. Na což ale potřebujete mít dobrý místo, dobrý učitele a prostor. Pár dní, pár týdnů.
0: Vy jste třeba absolvoval takové ty meditační kurzy, které pro mnoho středoevropanů jednoduše nejsou. Já si vzpomínám, že mi někdo vykládal, jak jeden z těchto kurzů spočívá v tom, že účastníci spolu jednoduše 14 dnů absolutně nepromluví ani slovo. To znamená, člověk je uzavřen sám do sebe.
2: Středoevropané nemohou mlčet, oni pak umírají, nebo co se jim pak stane, když mlčí?
0: Jednoduše to nevydrží. Ne všichni. Samozřejmě, že vy asi to dovedete.
2: Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro projítí tím kurzem meditačním, který možná by bylo dobrý předeslat, že u nás se tyto kurzy pořádají, buď víkendové nebo desetidenní, čtrnáctidenní, je možnost třeba i měsíčního, když na sebe dva čtrnáctidenní navazují. Když jste ve skupině lidí, kde nikdo nemluví, tak nemáte, proč byste mluvil. A když máte dost své práce, tak už vůbec nemáte, proč byste mluvil.
0: Ale zároveň existují lidé, kteří jednoduše odpadnou, že to prostě nevydrží, ten nápor vlastních myšlenek, anebo prázdnoty.
2: Právě, že tady jde o to, že ta meditace vám nabízí techniku, jak se všema těma to věcma pracovat. Jsou lidé, kteří prostě přijdou na to, že toto není to, co si mysleli, a jednoduše odejdou, ale to se stává opravdu výjimečně.
3: To se stává i v autoškole ostatně. Člověk, který se o to zajímá, obecně přijede na takový kurz a je mu zřejmě vysvětlen cíl toho kurzu, to, čím ve vlastní prospěch by měl projít. Co to je?
2: No je to právě to směřování od toho utrpení, od těch starostí, od těch problémových situací k tomu šťastnějšímu jejich zvládání, k tomu většímu štěstí. Buddha tak formuloval i ten svůj cíl celé té nauky, jako nibbána, a který taky Buddha popisuje jako nejjemnější štěstí. že to není štěstí v tom smyslu, že bych se dobře opil a teď se někde vznášel nebo nějakým způsobem ulítl do nějaký extáze, ale že to je to štěstí, který trvá. Štěstí, který je právě v té schopnosti žít šťastně, nenarážet do různých problémových situací a tyto věci zvládat, tak, aby mě bylo dobře, aby i druhým lidem bylo dobře.
3: No jo, nenarážet různých situací, jak si to má náš posluchač vysvětlit? Jde tedy o to, že realitu bez tak nezměníš, ale jde o to, jak se dokážeš s ní srovnat a být šťastný v každé situaci? A nebo se po tobě chce, aby si přece jen tu realitu ohlazoval ku prospěchu svému?
2: Rozhodně žádný obrušování reality. Jde právě o tu schopnost vidět ty věci tak, jak jsou, bez nějakých dogmat, přesvědčování se, oblbování se, ať už sebou samým, nebo nechat se oblbovat jinýma vnějšíma autoritama, učitelama, farářema, politikama. A pak tam sedí to přirovnání, jakože když vidíte ty kamna, tak se jich nebudete dotýkat, nebo když máte tu zkušenost, že pálí.
3: Věří buddhista na osud? Domnívá se, že různé situace jsou něčím, čím si musí projít a teď to říkám hrozně nerad a nepřesně, které jsou mu osudem nachystány, aby ho tak či onak sformovali?
2: Musím dvě věci vysvětlit. Za prvé, buddhisté nevěří. Za druhé, nemám rád slovo buddhismus ani buddhisté. Budhovi stoupenci jeho učení si říkají upásaka nebo upásiká. Upásiká jsou ženy, upásaka jsou muži. Je to to samé, jako máte islám a máte muslimy. Tady tenhle ten patvar buddhismus svádí k různým izmům, jak na to často odkazoval pan docent Frýba, komunismus a tak dále a tak dále. Takže stoupenci Budhova učení bych nejradši používal. A potom, jestli v něco věří, víra jako taková není v té teravácké podobě Budhova učení. Buddha sám říkal, nevěřte mi. Nevěřte ničemu jenom proto, že to říkám já, nebo jenom proto, že to říkají vaše tradice, ve které rostete, nebo proto, že to říkají nějací učenci. Věřte jenom tomu, co si sami ověříte. A k tomu osudu je tady jeden princip, který byl už známý před Budhou, ale Buddha ho vysvětlil. A to je princip kama vypáka. Kama je nějaký čin, vypáka je jeho výsledek, jeho ovoce. Tak, jak je to formulovaný Budhou, který mu teda v tom pravým slova smyslu by nikdo neměl věřit, i když jsou tací, kteří mu věří, tak učil, že to, co k nám přichází během našeho života, jsou ovoce našich minulých činů. To znamená, že když někdo provede něco špatného, tak mu to něco špatného přinese. Když provede něco dobrého, tak mu to něco dobrého přinese. A že se to dá přímo prožít jako meditační zkušenost. Můžete mít přímou zkušenost vidět ty souvislosti toho, jak něco uděláte, jak něco přijde. To je přímo prožitelná zkušenost jako třeba chuť cukru.
3: Mluvíme o činech za tohoto života či předchozích?
2: To je jedno.
3: Pro ty, kteří nevěří předchozí životy, to jedno není, vidíte?
2: Já si myslím, že ani drtivá většina lidí, kteří praktikují meditaci, nevěří v minulé životy. A je to takový, je to smutné, že dochází někdy k misinterpretacím, jakože v buddhismu existuje reinkarnace, tam to nepatří. Reinkarnace patří do hinduistické filozofie. Buddha sám říkal, že tady není nic, co by se mohlo znova zrodit. Že to nějak běží. Jednou svíčkou zapálíte druhou, tak je to ten samej plamen nebo jiný plamen. Prázdně odmítl hinduistickou myšlenku, že je tady nějaká nesmrtelná duše, že každá živá bytost má v sobě nějakou tu jiskřičku, která putuje. Buddha říkal, že to tak není. A byl to názor, na který přišel skrze svou meditaci. Ne, že by mu to někdo řekl, mu to někdo zjevil, ale protože na to přišel, že to tak uviděl, že to tak je.
3: A vy si o tom myslíte?
2: Já si o tom myslím, že to tak asi bude, no. Ale tu přímou meditační zkušenost, kdy je tam opravdu to prokouknutí v tom smyslu, že máte tu jistotu, tu nemám.

0: Sri Lanka. Vy jste tam odjel samozřejmě s určitými představami, ty se potvrdily a nebo se proměnily v tříšť nějakého zklamání.
1: Samozřejmě některé věci se potvrdily, ale hromada se nepotvrdila. Já si myslím, že to potká každého, kdo studuje nějaké věci spoza stolu, ať už je to univerzitní studium nebo jen tak jako koníčkářsky, že když se pak dostane do té reality, do té žité reality, tak musí ty svoje názory rázem jako změnit, že musí uspůsobit té realitě. Samozřejmě pro mě tam bylo víc zlomů, zatímco pro příslušníky tradičně té buddhistické kultury je to něco běžného v té kultuře, že se někdo stane mnichem, tak pro mě tedy Moraváka z Brna přijíždějícího na Srí Lanku jeden zlom. Druhý zlom, začlenění se do úplně jiného sociálního kontextu. Ale musím říct, že v této oblasti já jsem problémy neměl. Což teda
0: přijímili?
1: Kdo oni?
0: Ti ostatní, představení toho kláštera, ostatní mniši, najednou jste se ocitl v situaci exota. Oni vás považovali za cizince a za jakýsi cizí prvek, nutně člověka z jiné kultury, ne?
1: Právě že ne. Právě že tady je ten aspekt, který já jsem pak hrozně silně pociťoval po celou dobu mýho pobytu. Tu obrovskou propast mezi turisty a nebo i příslušníky naší západní kultury, který tam žijí, a těma obyčejnýma lidma. Že já jsem se právě dostal na tu naši sinhalskou stranu tím, že jsem se stál tím mnichem. Tím mě vzali mezi sebe. S tím, že já jsem tím pádem byl na jedné straně exot, bílej, který ale je mnichem, to znamená příslušník jejich kultury. Na jednu stranu jako radost, jakože někdo má zájem o jejich kulturu, což je hrozně důležitý. Ti lidi jsou tam pod velkým tlakem Ameriky a tak dále, McDonaldy tam začínají a teďka jako to do nich ta televize hustí a veliký svatý západ a tak dále. A teďka oni uvidí někoho z té kultury, jak naraz jako je nadšený jejich kulturou a stane se tam u nich mnichem.
0: Ale vy jste se musel nejenom možná z pouhého nadšení zcela přizpůsobit, to jsou jiné zvyklosti. Kdybychom jenom hovořili o stravovacích návycích nebo o hygienických podmínkách.
1: To si myslím, že byl ten nejdůležitější aspekt v tom, že jsem tam neměl problémy, že jsem to vzal. A za to vděčím hlavně panu docentu Fríbovi, který mě jako uvedl, ale pak už mě nechal být, ať se v tom jako poplácám sám.
2: Já si tady potřebuju vyjasnit jednu věc. Opakovaně tady padá jméno docenta Fríby. Pochopil jsem, že to je Čech, který žil ve Švýcarsku, který se sem vrátil na nějaký čas přednášet. A teď mě zajímá, jestli už mezi tím
0: ano, on
2: byl
0: tam žil na Srí Lance.
2: Na Srí Lance doma a vzal vás tam.
1: A docent Fríba žil na Srí Lance v 80. letech. Pak musel odejít zpátky do Švýcarska, protože tam vypukly nepokoje. Krátce na to u nás revoluce, kdy on se semka vrací, aby prezentoval to, co znal, co zná teda, respektive a na co je uznávaným světovým odborníkem, což je tady tahle ta buddhistická psychologie a vůbec to know-how meditační. No, že tady rozběhl ty meditační kurzy a vyučil tady pár svých žáků, kteří v tom pokračují.
0: A byste tedy odjel jako jeho asistent, ano?
1: Já jsem byl jeho asistent na Brněnské univerzitě.
0: A během... Já jsem si myslel, že to je prostě součást té praxe asistentské.
1: Aha. Ne. Studiu tohoto předmětu, Buddhovy nauky, konkrétně té nejstarší školy Theravada, věnuju řadu let, nějakých 6 let. No a po těch 5 letech jsem měl jasno, že prostě je potřeba se jít podívat na to, jak je to ve skutečnosti, že už prostě nevystačím s těma teoretickýma záležitostma. Takže jsem viděl, že jestli chci nějakým způsobem opravdu jít dál, tak je potřeba to konfrontovat s tou realitou. A vzhledem k tomu, že jsem pracoval systematicky na tom vytvoření těch podmínek pro to, aby to bylo možné, že jsem vlastně neměl žádný svazky, který bych nemohl buď pozastavit nebo zpřetrhat, tak jsem to udělal a odjel jsem s ním. Já jsem měl to štěstí, že on mi tam zprostředkoval kontakt na představení jednoho kláštera, ze kterým jsem si dopisoval o té možnosti tam ordinovat. A pak vlastně, když jsem tam přijel, tak tam prvních 14 dní jsem bydlel s ním u jednoho jeho přítele. Poté se naše cesty rozdělily v tom smyslu, že já jsem šel do svého kláštera a on pak se staral o svoje záležitosti, o svoje stání se mnichem, co mě měl z krku. My jsme tam jeli s tím, že prostě naše cesty se dělí.
2: Když jste mluvil o klášteře ašrámu?
1: Ašrám je hinduistická záležitost.
2: Ať tak či onak, použil jste slova ordinovat, slyšel jsem dobře?
1: Samozřejmě každý mnich musí projít ordinací, což je ten proces stání se mnichem. Ta ordinace je dvoustupňová. První je sámanéra, což je něco jako novic. Je to mnich, který se učí být mnichem. Studuje ty předpisy, zatím je nemá tak přísný, má jenom základních 10, učí se, jak být mnich. A pak po čase, po půl roce, po roce přichází vyšší ordinace. Bhikkhu, plnoprávný mnich, mnich se vším všudy.
3: Tím jste?
1: Ne. Ve chvíli, kdy jsem odložil své roucho, jsem přestal být mnichem. Toto je jedno ze specifik právě Buddhova učení, že vy se můžete stát na určitou dobu mnichem. Na Sri Lance to není tak jednoduché, jako třeba v Tajsku a v Barmě, kde je ta samá forma Buddhova učení, Theraváda, kde je běžné, že každý muž aspoň jednou v životě si jde vyzkoušet na nějakou dobu být mnichem. Na 14 dní, na měsíc, na půl roku, na rok, na dva roky. Zatímco u nás se povinně chodí na vojnu, tak tam se dobrovolně chodí do kláštera.

0: Já si vás pořád neumím dost dobře představit, jak vy jdete s Deštníčkem.
1: Já jo.
0: Jako absolutně odkázaný člověk na milodary. Vy přece jste pozbyl milodar. Veškerého... Milodar také ne.
2: Milodar také ne.
0: Také ne, prostě dar. Dar. Vy jste pozbyl veškerého majetku v tu chvíli, to, co jste měl v Brně, je to tak?
2: No to se, jak to myslíte, musel... veškerý majetek, zbyl mě nějaký ručník. No. Samozřejmě nemůžeme to brát všechno jako to nejzaších záležitostí, ale máte pravdu v tom, že vlastně jako buddhistický mních jsem nepotřeboval víc jak 4 věci. A to jsou 4 základní rekvizity, to někdy pan docent překládá, které má každý buddhistický mních a víc opravdu nepotřebuje. Jídlo, roucho, místo, kde může spát, občas léky, když je nemocný. Víc opravdu nepotřebuje. Tam nenacházíte něco v tom smyslu jako hromadění nějakých majetků, ať už jsou to lesy, nebo chrámy, nebo to nepatří těm mnichům. To jsou věci, které si splavují ti laici sami, a když je nějaký ten klášter, tak o to se starají ti laici. Ti mniši tam jsou pro ty laiky. Ale jim to nepatří.
0: Já jsem před chvílí říkal slovo poustevna. Uh-huh. To je snad přímo v džungli nebo v deštném pralese. Uh-huh. Jsou domky, kde se jednoduše medituje.
2: To tady narážíme na tu věc, že vlastně bychom mohli tak jako od stolu rozdělit ty buddhistické kláštery na 2 typy. Na ty lesní, kde se ti mniši opravdu v klidu, v tom randálu, v džungli, jo, ale v klidu od těch světských záležitostí, věnují intenzivní praxi meditace. No a pak ty druhé, ty fary, které jsou centrem, jako byly u nás před 100 lety fary centrem na vesnici, jak tam byl ten zlatý trojúhelník, hospoda, kostel, radnice, mezi tím se všechno pohybovalo. Tak to fungovalo do určitý doby i na Srí Lance a do určitý míry i dneska funguje.
0: A vy jste byl třeba v takové poustevně?
2: Taky.
0: Jestli meditoval jste?
2: Já jsem využil ten pobyt hlavně k tomu, že jsem cestoval, že jsem poznával, jak to chodí. A měl jsem tu výhodu, že jelikož jsem byl mnich, tak jsem se dostal k věcem, ke kterým se normální Evropan nedostane a nemá šanci se dostat. K situaci, jak to je, jak u těch nejchudších, tak u těch nejbohatších. Ti mniši jsou mimo společnost. Ne ve smyslu, že by byli odtrženi, někde zazdění v nějakém klášteře, ale že jsou mimo společnost tím, že opravdu jako nezhromažďují ty peníze, nehoní se, nemusí se starat o děti a tak dále. A věnují se teda svým povinnostem, to znamená studiu a praxi toho Buddhova učení a jeho udržování, tak jsou mimo společnost.
0: Bez počítačů, bez mobilních telefonů?
2: Bez počítačů, bez mobilních telefonů, i když jak kteří mniši zase.
0: Myslím, že docent Frýba má laptop.
2: Má notebook malý, no.
0: Notebook, který je ovšem poháněn jakousi energií, to znamená, že v té poustevně je zavedena elektřina?
2: Tam je jeden z jeho přátel, který zaplatil solární panely na jeho střechu, který mu ale zhodu okolností před pár týdny odcizili nenechavci, takže už je opět odkázán na ruku. Ale já jsem chtěl říct jednu věc, a tu jsem úspěšně zapomněl. To se k ní se vrátím určitě.
3: No, ona vyplave určitě. Michale, kdy a na jak dlouho jste tedy na Srí Lance pobýval, ale především mě zajímá, jestli jste tam šel nesnad s cílem, to je odporné slovo, ale s nějakou intuicí, že to bude tedy na čas, pak že svléknete roucho a půjdete sem zpátky šířit to poznání, a nebo jste to nechával otevřené?
2: Jak už jsem řekl předtím, že tam byla to poznání moje, že už se dál od stolu se už nedostanu.
0: Čili vědecký zájem.
2: Odborný zájem může být i osobní zájem. Výjimečně se to střetává i u některých vědců. Já jsem tam šel s tím, že jsem to měl otevřené, že jsem nevěděl, na jak dlouho.
0: A přicházela v úvahu eventualita, že byste tam zůstali jednou provždy?
2: Přicházela, neustále se vracela.
0: Co maminka na to? Promiňte, na to se musím zeptat.
2: Na to se musíte zeptat. Já jsem věděl, že to nebude jednoduché přesvědčit moji maminku. Předesílám, že k tomu, aby vás ordinovali za mnicha, musíte mít svolení rodičů. A nebo ve starším věku musíte mít svolení od osob, které jsou na

0: jsem se na to připravoval. Ta možnost, že tam zůstanu, byla otevřená.
1: A proč se to nestalo? Proč jste tady?
0: Já jsem vlastně tam pobyl půl roku. A potom půl roce jsem měl prozkoumány v podstatě všechny možnosti, které mi to nabízelo. To mnížství a pobyt na Srí Lance, pokračovat v univerzitním studiu, nebo jsem se tam mohl stáhnout k jednomu skvělému učiteli meditace, doskal do úzkého okruhu jeho žáku, praktikovat pod jeho vedením, nebo jsem se tam mohl podílet na budování meditačních klášterů v džungli a hromada dalších možností. A dostal jsem se na rozcestí, že jsem rozvažoval, co dál. Tady otevřená škola religionistika etnologie, rozběhnutý meditační kurzy, ty začátky toho uvádění této nauky semka. Teď jsem rozvažoval, co je lepší pro mě, respektive co si myslím, že by bylo smysluplnější. No a rozhodl jsem se proto se vrátit a nějakým způsobem tady pokračovat v tom, co jsem předtím začal, když je to už dost o něčem jiném, než jak jsem to dělal předtím.
1: No právě, zase provokující otázka, protože narazíme na tu terminologii, ale já si naběhnu. Jste tedy dneska vědec nebo adept vědy nebo věrozvěst?
0: Jsou od 80. let antropologii trendy, ať už to začalo před tím Castanědou, který ho dneska mnozí jako science fiction a do toho přimíchal nějaký tohleto, ale pak i další věci, kteří jsou už bráni seriózně a i vědci z vyšších kruhů, jako Michael Harner a další, kteří jako píšou pouze o tom, co poznali. Ví, že k tomu, abych mohl popsat nějakou kulturu, abych z ní mohl vytáhnout něco transkulturálního, to musím poznat, musím do toho jít. Určitě nejsem věrozvěst, protože tam není víra. Ani se nekříží s vědeckými zájmy moje osobní touha, moje osobní tendence k tomu poznávat věci a nějakým způsobem zkoušet z toho vytáhnout to transkulturální, čehož je tam hodně. I když na to taky někdy narážím, že říkají, že nejsem dost vědecky objektivní někteří lidé. Tím, že jsem se pošpinil praxí buddhismu, už nejsem ten pravý, kdo by mohl něco o buddhismu říkat. Což je nesmysl. Je to jako když někdo by popisoval počítač a v životě si nezapnul program a napsal o něm řadu vědeckých publikací. Což je ovšem otázka buddhismu. U valné většiny publikací, že to píší lidi, kteří neví, o čem to je, popisují věci zvenčí a snaží se to nějak přirovnávat, opisovat, místo aby šli k jádru pudla.

0: Vy teď přednášíte na fakultě?
1: Ne, já jsem student ještě pořád.
0: Jste student vlastně ještě pořád. V kterém ročníku?
1: Ve čtvrtém.
0: Co to máte na krku?
1: To je takový ochranný amulet, který jsem koupil ve 14. v Brně. Na druhé straně je Buddha, teda pro posluchače, kteří jako nemohou se na to podívat. A koupil jsem ho ve 14. v Brně.
0: Jakou jste dostal přezdívku, jaké jméno, mohl jste si vybrat?
1: To vám dává člověk, který vás ordinuje. Moje jméno bylo Dhamma Kusala. Předtím, než jsem byl ordinován, tak to bylo v rámci takové velké oslavy. Já jsem se tam k tomu jako přifařil jako ordinace, jako taková třešnička na dort. Tak předtím, než mi dali to jméno, tak o mě krátce pár slov pohovořil můj laický učitel, tehdy ještě docent Frýba, nyní ctihodný Kusalananda, a řekl pár větami o tom, kdo jsem, co dělám, jak mě zná, co umím a tak dále. No a ti staří pánové, ti mniši, pak jako dali hlavy dohromady a jak mě pojmenujou. Nakonec se zhodli na to jméno Dhamma Kusala. Dhamma, je to v jazyce Páli, je označení pro tu buddhovou nauku. A Kusala je dovedný, takže jako dovedný v buddhově učení.
2: Byl jste tam sám jako Evropan?
1: V mým klášteře, ano, samozřejmě mimo dobu, kdy přijel na návštěvu docent Frýba nebo no, tak, myslím. Ale potkal jsem několik evropských mnichů za dobu, co jsem tam byl.
2: Čili to není zcela výjimečné?
1: Ne. Je jich tam pár.
2: Češi, Evropané, středoevropané? Já nevím, třeba někdo z postkomunistické Evropy?
1: Potkal jsem tam jedno hrozně zajímavého tibetského mnicha, který byl Rumun. Mm-hmm. 29-letý Rumun, jmenuje se Lobsang Gelek, to je tibetský jméno, který tam přijel studovat teravácký meditační techniky, se kterým jsme jako řadu hodin prodebatili o tom, jak to je u nás v Evropě a konkrétně v našem nepodazitelném táboře míru.
2: Ale přece jenom mě nepřesvědčíte o tom, že to není zcela jednoduché, prosté pro velkého Moravana skončit na Srí Lance. Dovedu si představit, že člověka mohou postihnout nejrůznější choroby, konflikt s tamními hygienickými podmínkami.
1: Samozřejmě, že to je na jedné straně otázka štěstí. Ale na druhé straně je to, co jsem říkal na začátku, že to jde právě o to přijetí té kultury. Pro mě takové rady typu, hlavně, když budeš chtít se napít vody, tak aby to bylo z láhve, kterou před tebou otevřou. To jsem viděl, to je nepoužitelný. Já jsem od začátku tam jedl a pil to, co pili všichni. A i z potoka jsem tam pil, z řeky jsem tam pil, když mi to donesli, jedl jsem to, co ostatní. A uvědomil jsem si to vlastně v kontrastu s jedním Maďarem, který byl přes dva kláštery, který tam ovšem nebyl jako mnich, jako laik, který nedokázal tu kulturu vzít vnitřně. A který pak, když začal meditovat, tak se mu objevily obrovské bolesti a tak. On měl třeba hrůzu ze sinhalského jídla, že furt se snažil někde se dát nějaký hamburger nebo tak, nebo toast. Když pak odjížděl, tak mi nabízel roličku toaletního papíru. Pouze tehdy se dá žít v nějaký kultuře, pokud ji opravdu vezmete ze vším všudy a stanete se jím členem. Že jíte, co jí ty lidi, oblíkáte se tak jako ty lidi, no? Že spolíháte na ty zkušenosti těch desítek generací, které tam žijí, a že se to pak samozřejmě promítá i do té psychiky.
0: To znamená, že se s ním vnitřně identifikujete a tím vyloučíte mnoho jiných problémů, včetně zdravotních.
1: Že to přijmete. Vezmete to jako teď tady chci žít, beru to ze vším všudy, jdu do toho.
2: Jste po návratu trochu jiný člověk?
1: 100% jsem úplně jiný člověk. To je samozřejmě, že člověk se mění, že jsem jiný, než když mě bylo 5 a než když je mi dneska. Ale pozoruju na sobě docela podstatné změny.
0: Jaké?
1: Stručně řečeno.
2: Vyrovnanější, jste více nad věcí.
1: Naopak. Už si nejsem zdaleka tak jistý mnoha věcmi, jaký jsem si býval. Oni teoretici jsou si vždycky 100% jistí, že jako mají jasno v tom, a takhle je to napsáno, a takhle jako to. Hodně víc teďka vnímám tu relativnost mnoha věcí. Ten největší přínos pro mě to mělo ten osobní, že jsem sám o sobě se dozvěděl hromadu věcí, které jsem o sobě ani netušil. Že jsem se dostal úplně do jiné pozice, teď jak to zpracovávat. Claude Lévi-Strauss ve své knížce Smutné tropy, možná ji někteří budou znát, právě to je jeden z průkopníků právě antropologie, etnologie, jak kdo chce, tak on tam píše, že vlastně ten etnolog, který se vydává do toho studia jiných kultur, že on to tam jako v tom českém překladu je to dost jako natvrdo řečeno, já nevím, jak je to v originále, ale jakože docházejí mu pak pocity, jako že už nikdy nikde se nebude cítit jako doma, že je vytržen ze svého společenského kontextu. A teď přijdou ty myšlenky, už nikdy nikde se nebudu cítit jako doma. A že on tam dokonce v tom českém překladu napsaný, že je psychologicky zmrzačený. že jako když jsem si to přečetl po svém návratu, tak mi to doklaplo, že jako opravdu to se mnou zacloumalo v té jistotě, v té pseudojistotě, která nebyla jistotou, v tom jako jak to je. Jak to je na Srí Lance a jak je to samozřejmě i u nás.
0: A ve vás.
1: A ve mně.
0: Děkujeme za návštěvu.
2: Děkujeme.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

naposledy běželi jsme s Josefínou do polí. Já to ne.

návštěvou. Po špičkách se ke mně vrací s Josefínou. Letní

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Ladíte kolotoč na Českém rozhlase Pohoda a my jsme za to samozřejmě moc rádi. Každý den vám v rozhlasové kuchyni nabízíme něco zajímavého z receptů našich prababiček. Dnes si připravíme malinový ocet. V naší hobby rubrice bude řeč o dog dancingu a na výlet vás vezmeme na Rustlerův statek, který najdete v Doubravě na Chebsku v Karlovarském kraji. Než se tak stane, zaposlouchejte se do pohodových písní Karla Gotta a Marty Kubišové. Ať se vám dnešní vysílání pěkně poslouchá.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Doubrava na Chebsku v Karlovarském kraji je známá souborem dochovaných, unikátních hrázděných statků. Jedním z nich je Rustlerův statek. Zcela zdevastovaný ho v roce 1975 koupil Karel Šmíd a vdechl mu nový život. Přes 30 let v něm provozuje skanzen a návštěvníkům ukazuje, jak se v typické chebské vesnici žilo před 200 lety. Pojďte s námi na výlet, provede nás redaktorka Jana Strejčková.
1: Dobrý den, já vás vítám ve dvoře nejstaršího chebského hrázděného statku. To stáří je skutečně slušné. Nejstarší písemná zmínka o této vesnici a o tomto statku je z roku 1313, což je teda úctyhodné stáří.
2: V doubravském skanzenu mě přivítal jeho majitel Karel Šmíd.
1: Ten statek chebského typu, který tady u nás vidíte, je taková typická chebská zemědělská usedlost, tak jak se tady na Chebsku stavělo. Půdorys byl čtvercový z pravidla, byly základní čtyři budovy, obytný dům, otevřený špejchár, ta kolna otevřená, stodola a pak hospodářská budova. Byly plně uzavřené ty dvorce, ty budovy pasovaly na sebe. Mezi obytným domem a těmi ostatními objekty byly vždycky vrata.
2: Ten statek se jmenuje Rustlerův.
1: Ano.
2: Odkud ten název?
1: Ten Rustlerův statek, poslední majitel, který tady byl do roku 45. Po panu Rustlerovi jsme nazvali ten statek, protože to byla osobnost, která se tady narodila a byl to člověk, který něco znamenal i v Rakousku-Uhersku a dostal se k takovým metám a postům nejvyšším, jakých člověk v životě může dosáhnout. Je to neuvěřitelné. Obyčejný venkovský synek sedláka to dotáhl skutečně k tomu nejvyššímu, co mohl. Stal se generálmajorem, měl titul generálmajora v rakouské armádě a dokonce byl posledním císařem Karlem I. povýšen do šlechtického stavu za zásluhy o armádu a o školství rakousko-uherské. Takže slavná osobnost.
2: Protože jsme na statku, nechybí tady zemědělské nářadí.
1: Zemědělského nářadí máme teda celou řadu, že od mlátiček přes pluhy a sečky a tak dále.
2: My se teď díváme na jeden z vůbec těch nejstarších exponátů.
1: Tak je to hasičská stříkačka z roku 1890, je funkční, je opravená, není teda opravená ta malba, a byla to stříkačka pro 6 mužů. Na každé straně pumpovali 3 muži a my jsme to zkoušeli. Funguje to, je to účinné, je to parádní exponát.
2: Je tu řada kočárů, povozů.
1: Kočár nebyla tak úplně běžná záležitost pro sedláka. Kočáry měli ty bohatší sedláci, si je mohli pořídit. No, mít takový kočár, to bylo jako dneska mít Mercedesa, že?
2: My se rázem tady ocitneme v chebské světnici.
1: Je to vlastně zrcadlový obraz toho, jak to vypadá zvenku. Je to nádherná hrázděnka, všechno je to bez jediného hřebíku, bez jediný kramle postavený, všechny ty dřevěné konstrukce. A v téhle té místnosti, kde jsme se původně jako úplně prvopočátek toho bylo, že se v tomhle tom patře i v tom patře nahoře skladoval chmel.
0: Říká Karel Šmíd, který nejstarším dochovaným hrázděným statkem v Doubravě na Chebsku provedl redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Čeština je originální a bohatá řeč, která dělá vrásky nejen cizincům, ale také někdy i nám, rodilým mluvčím. Stejně jako jiné jazyky se vyvíjí, a tak do naší mateřštiny vstupují nové obraty či fráze. Více už v dnešní chvilce s naší mateřštinou napoví kolega Vladimír Šťovíček a bohemistka.
1: Tentokrát se zaměříme na jazykový jev, se kterým se jako uživatelé jazyka setkáváme téměř každý den. Nastupňování přídavných jmen a řekneme si něco o tom, jaké možnosti nám čeština vlastně nabízí. Pomoc nám přišla Martina Zpěváčková. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jedním z nástrojů, které má český jazyk k dispozici při ohýbání slov, je takzvané stupňování. Jedná se o tvoření tvarů, kterými vyjadřujeme větší či naopak menší míru vlastnosti přídavného jména nebo příslovce. Můžeme vytvářet tvary druhého stupně, takzvaného komparativu, a třetího stupně, který se v odborné lingvistické terminologii nazývá superlativ.
1: Jaké má čeština nástroje pro tvoření k dispozici?
2: Nejrozšířenější příponou, kterou toto můžeme vyjádřit, je přípona ejší nebo jejší, veselejší, smutnější, barevnější, dostupnější nebo zajímavější. Této příponě konkuruje u některých přídavných jmen přípona ší, čistší, ale i čistější, a některá přídavná jména se stupňují jenom pomocí přípony ší, například hladší, kratší. Pouze malá skupina dvouslabičných přídavných jmen na ký, hebký, hezký, trpký, tvoří druhý stupeň z tvarotvorného základu na k pomocí pouhého i, přičemž toto k se mění v č, hebčí, hezčí. Třetí stupeň se potom tvoří přidáním předpony nej k druhému stupni. Nejveselejší, nejsmutnější, nejzajímavější.
1: Existuje k tomuto způsobu tvoření nějaká alternativa? Jinak řečeno, mám jako uživatel jazyka jinou možnost, jak vyjádřit vyšší nebo menší míru té vlastnosti?
2: V současné češtině se projevuje velice silná tendence nahrazovat tyto jednoduché tvary vyjádřeními analytickými, čili složenými, tvořenými pomocí příslovce méně, málo nebo více. Více zajímavé místo zajímavější, málo dostupné místo nedostupnější, nebo nejvíce průkazné místo nejprůkaznější. Dá se říci, že zde je uplatňován princip multiverbizace, totiž, že z jednoslovného vyjádření vzniká vyjádření víceslovné, které ve větných strukturách je ale obtížněji použitelné. Proč bychom měli argumentovat s více podstatnými argumenty, když můžeme argumentovat s argumenty podstatnějšími?
1: Jak se na toto vyjádření díváte vy jako jazykoví odborníci?
2: Tak rozhodně bychom nemluvili o vyjádřeních nespisovných, ale v rámci spisovného jazyka jako o vyjádřeních příznakových. Je třeba říci, že se s nimi stále častěji setkáváme v textech publicistického stylu, ale i stylu odborného. A mnohdy se tak zbytečně zbavujeme funkčního jazykového prostředku, který slouží k přesnému a jednoznačnému vyjádření míry vlastnosti.
1: Chvilku s češtinou pro nás přichystala Martina Zpěváčková a my za to děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tolik dnešní jazykový koutek. Teď se pro změnu na našich rozhlasových vlnách rozezní pohodová muzika. Jako v případě písní, které vám zaspívají Eva Olmerová, kterou vystřídá dvojice Valdemar Matuška a Karel Štědrý.

0: Z letního ovoce jsme v kolotoči s etnoložkou Vladimírou Jakoubějovou podle receptů našich prababiček už připravili různé dobroty. Pokud bývalo ovoce nadbytek, došlo i na přípravu ovocných octů. A dnes vyzkoušíme malinový, pokračuje kolega Jaroslav Hoření.
1: Ovoce bylo odedávna důležitou složkou tradiční stravy. Ať už je čerstvě natrhané z vlastní zahrádky, zakoupené na trhu nebo nazbírané v lese. Každý druh ovoce měl svou sezónu, období, kdy byly ty nejlepší podmínky k tomu, aby uzrálo ve vonavé, šťavnaté a plné vitamínů, minerálů a jiných prospěšných látek.
2: Letní ovoce se proto nejčastěji konzumovalo čerstvé, tepelně neupravené. Když ale hlavně děti se už dávno nasytili lákavými jahodami, malinami, ostružinami, rybízem, angreštem, třešněmi, tak nastal čas pečení, vaření a zavařování. Na stůl ve světnicích na vesnici tak přicházely dobroty jako jahodové, třešňové nebo borůvkové knedlíky, posypané tvarohem, cukrem a polité rozpuštěným máslem. Ale taky koláče, bublinky, laniny, nákypy a buchty. A když byl ovoce nadbytek, došlo i na zavařování kompotů, marmelád, džemů, klevel, ovocných šťáv a taky octů. Ano, i ty si naše babičky vyráběly doma sami. Nejčastěji z jahod nebo malin, ty byly pro přípravu octů nejvhodnější, protože mají vysoký obsah cukru. Připravovaly se kvašením přebytků hodně zralého ovoce, hlavně ve velkých stacích a usedlostech, kde měly hospodyně více času na přípravu jídla. Ovocné octy byly určené pro vlastní spotřebu, vynikaly jemnou chutí, taky zajímavou chutí a byly hlavně zdravé.
1: A my dnes připomeneme starý recept na přípravu octu z malin.
2: Umyté maliny dáme do poloviny 5-litrové sklenice a zalijeme vodou. Přidáme 10 deka cukru na 1 litr vody a kůrku chleba. Sklenici přiklopíme a necháme na teplém místě kvasit. Jednou denně promícháme dřevěnou vařečkou a necháme 2 týdny stát. Pak předsedíme přes plátno, vymačkáme a bez míchání necháme stát 6 týdnů. Pak několikrát cedíme, aby byl ocet čistý. Kvašení je ukončeno, když se už na octu netvoří takzvaná zátka, to je takový ten povlak. Ocet slijeme do vypařených lahví a uzavřeme zátkou. Uložíme v chladné a tmavé místnosti. Podobně můžeme připravit taky ocet z jahod.
0: Mluvené slovo vystřídají opět písničky. Už za chvíli bude zpívat Jiří Helekal a v zápětí zazní písnička Pěšky Jít nám je souzený v podání Hany Zagorové a Jiřího Korna. Následovat bude Dobrá rada Josefa Černého.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Opět otevíráme na Pohodě naše rozhlasovou poradnu a s ní i dotaz posluchačky, která nám píše, že chtěla vrátit výrobek, který zakoupila přes e-shop, ale formulář pro odstoupení od smlouvy byl v angličtině. Co jí v tomto případě poradil náš dobrý rádce Josef Černý?
1: Paní Vlasta objednala přes e-shop výrobek, který se po vyzkoušení rozhodla vrátit, jenomže zjistila, že formulář pro odstoupení je v angličtině. Prodejce odmítá jakoukoliv komunikaci. Paní posluchačko, formulář pro odstoupení musí být v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva, tedy pravděpodobně v češtině. Máte dvě možnosti. Na zaslání formuláře můžete trvat, ale jednodušší a hlavně rychlejší bude formulář nevyplňovat, protože to není vaše povinnost, a odstoupení od smlouvy napsat volnou formou.
0: Vysvětluje dobrý rádce Josef Černý. Jste na Pohodových vlnách a já vám přeji krásný den.

0: Da uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Slyšeli jste někdy o psím tanci, anglicky dog dancingu? Je to jedna z mnoha aktivit, která dělá radost psům milujícím život v pohybu. A to samé platí pro jejich majitele. Společně tak na hudbu dělají otočky, válejí sudy a další cviky. My vám jednu takovou dvojici představíme v následující reportáži kolegyně Jitky Slezákové, která natáčela s psovodkou Kristýnou, jejím přítelem Adamem a hlavně čtyřletou border collie jménem Happy. A začneme otázkou, je to pro taneční aktivitu ideální plemeno?
1: Je to takové složitější plemeno, protože i když se dobře učí, tak se zase špatně odmíná.

0: naučuje.
1: Jak něco dostane do té hlavy, tak to potom z ní nedostane ven. Border collie, no právě někteří odborníci zrazují od tohoto velmi módního plemene, ať si ho lidé raději nepořizují, protože chce opravdu hodně pohybu, potřebuje zábavu, je velmi chytré. Souhlasila byste s tím?
0: Určitě, ono je důležité zaměstnat taky hlavu toho psa, nejenom fyzicky unavit.
1: A to ten dog dancing umí, ta hlava?
0: Ano. Při tom učení těch triků se hodně zaměstná ta hlava. Já třeba využívám techniku, kdy ten pejsek sám přemýšlí nad tím, co po něm chceme.
1: Je to koníček, kterým se zabývají dívky hlavně a v takovém tom věku pubertálním, dá se říct 12-13 let, tam se začíná?
0: Většinou ano, moc mužů nenajdeme. Já jsem začala, když jsem si pořídila prvního pejska, co mám teďka, před 5 lety. Takže mi bylo 13, když jsem začala s
1: dog dancingem. Jsem se strefila. A bylo to od štěněcího věku? Je potřeba už začít s tím, když je ten pes taky ještě malý?
0: Není to podmínka, může se učit v jakýmkoliv věku, ale pokud je to od toho štěňátka, tak je to takové lepší, že s tím psem dobře se známíme, zasocializujeme ho, on je pak lépe zvyklý na ty závody.
1: Popište to představení, klidně vám může Adam pomoct, určitě jste se na vaši slečnu byl podívat, na její představení, zkuste to popsat.
2: Nejdřív se musí pes pořádně namotivovat, aby vlastně chtěl cvičit a třeba neodbíhal nebo nevěnoval se ostatním věcem. Postupně se na hudbu snaží sladit prostě ty cviky, které zrovna napadnou toho člověka, pak se dodává dohromady postupně a furt opakuje, dokud si ten pes i ten člověk vlastně nenaučí.
1: A to, kdo to zvládá lépe, Kristýno?
0: No tak Happy je takový pes, co se hodně rychle naučí tu sestavu nazpaměť, ale ono to v dog dancingu není úplně dobré, jelikož potom předbíhá na tu hudbu.
1: Takhle, takže on už chce dělat ten další cvik a ještě není čas, ještě není v tom správném rytmu. Takže je netrpělivý. Tak už tomu začínáme trošku rozumět. Vy vyberete tu hudbu a vyberete tu sestavu cviků. Je to na jednu písničku většinou, nebo?
0: Jak chceme většinou. Já dělám často mixy písniček, že jsou tam různé přechody. Vybírám hodně živou hudbu, protože Happy je rychlý, ale někteří dělají jenom na jednu písničku.
3: A já ještě doplním, že gesta psovoda jsou na soutěžích zakázaná. Stejně tak je přísně zakázáno štěkat. Na soutěžích se nesmí ani odměňovat dobrotami, což je pro začátečníky asi to nejtěžší. Hlas je skutečně jediným nástrojem psovoda, proto musí být patřičně slyšet, aby byl pes správně motivovaný.
4: Posloucháte Kolotoč.
5: Magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku bude v sobotu hudební festival Romská píseň. Neděle bude patřit tradiční aninské pouti. V areálu dřevěného městečka nabídne vystoupení romských hudebních a tanečních souborů z Česka, Slovenska i Maďarska. Při nedělní aninské pouti čeká návštěvníky slavnostní mše, krojované procesí se sochou svaté Anny, folklorní vystoupení, divadlo, historické kolotoče i další program. Slavnostní mše začne v 10 hodin v Rožnovském kostele všech svatých. O hodinu později se od kostela vydá krojované procesí se sochou svaté Anny, které za zpěvu poutních písní a hudebního doprovodu zamíří centrem města do dřevěného městečka ve Skanzenu. Ukončí jej tam svatoanenská litánie a zpívaná modlitba Anděl Páně. V dřevěném městečku bude lidová slavnost s pouťovými stánky, historickými houpačkami a kolotoči i vystoupeními kejklířů a akrobatů. Připraven je i hudební program, ve Fojtském dvoře budou pohádková představení divadla Pronitka a kočovného jarmarečního divadla pro děti i dospělé. Zazní i tradiční kramářské písně. Hodně krásných vel na vašich prázdninových cestách i při poslechu našich dalších pořadů přeji.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

a že byl malíř, to se ví. Občas byl cítit vínem, rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země, v očích jak v šachtě do světlíku. Každý se ztrácel jako ve tmě, maloval lidi z okolí.

ztratí se vprostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Poslechněte si kapitoly z románu Marie Kubátové Matka kopce, který autorka zasadila do svých milovaných Krkonoš.

0: Pod hájem i po zahoušti se rozneslo, že u Anežky se usnábil zedník, co dělá na rekreační chatě. Takto řečený půzedníček. To nebylo jen tak. A moudrý lumák vykročil zjednat v tom jasno a pořádek. Dědic lumáků, babic a ranhojičů, kteří tu po generace na místě doktora i faráře trhali zuby a rovnali, co nemuselo k soudu. Dnes, co patří k novotám, daně, pojistky, poplatky, výkup vajec, stavební povolení, s tím se chodí na výbor. Pro léky k doktorce dolů na středisko. Pro starodávné záležitosti přetrvává lumák.
1: Má spořádaná osoba zapotřebí, aby si ji na stará kolena brali lidi do huby?
0: Z komína se kouřilo. V síni visely mužské háby. Ze světnice táhl proužek vůně. Majoránka, kmín, houby, škvarky, česnek i cibule se spojily v píseň chvály na Aneščinu bramboračku. Anežka stála u plotny a měla dosud nesepranou zástěru z foroty.
1: Co Anežku znám, nosila pro doma vždycky jen sepranou. Kvůli komu tohle?
0: Lumák už od dveří dával pozdravení a chtěl začít řeč o tom, jak valem žloutnou nati na bandorách a jak je ten mrazík znát i na jeřabinách.
2: Jen bez vokolku, Anton. Zedník tu bydlí. A je u mě v lepším pořádku, než kdyby se tlouk po hospodách. Je člověku podobnější. Sám se podívej. A vofikne mi pecinu a dá do pořádku strouhu nad domem, aby velkost netáhla do zdi.
0: Vypadala právě tak přísně, jako když jí za mlada muzikanti chtěli vtáhnout dokola i s její nůší.
1: A k čemu ti, Anežko, teďka starost o barák, když už máš děti pryč a v dobrým postavení?
0: To lumák vyčetl nejen za sebe, ale i za všechny z podháje i ze zahouště.
2: A co? Mám nechat chalupu spadnout?
0: Postavila před svého soudce talíř polévky.
2: Vím sama nejlíp, co mě ta chalupa stála. A ty to, Anton, víš taky.
0: Lumák věděl. Vyplatit švagrové, obout a obléct děti, udržet malým i starým střechu nad hlavou a dál pak všechny držet nad vodou, dceru, syny, chalupu. Pole tolik neurodí. Musela přibrat na večery korále a na neděle pouti a bály nůše s marcipánem. Anton věděl i to, že Aneščiny nohy žilnaté a přemrzlé spravuje kafrové mazání od doktorky, protože je zadarmo. Zatímco koupat nohy v chlapici může Aneška poradit druhému a ještě mu kornou sušené chlapice prodat. Šetří teď na cement, na písek, na cihly, protože našla chalupě zedníka.
1: Najít zedníka, to ti chválím. Ale opravdu zedníka, ne půl zedníčka.
2: Bába je taky jen půl ženská.
1: Jo, kdyby to byl jen půl zedník, netejral bych se mnohy. Druhou půlkou je muzikant. Tos nezvážila?
2: Chalupa potřebuje zedníka.
1: Vždyť sakra, ty ho musíš znať od muzik.
2: S muzikantem si poradím tak, jako s dluhama, se uším, co nese život nepatřičnýho.
0: Šla ke skříni a vytáhla na světlo tahací harmoniku.
2: Anton, chodí k tobě na pobytí doposavat hodně lidí. S kozou ke kozloj a pro všelijakou radu. Tahle věc mi smrdí hospodou. Nechtěl bys mi to pomoct prodat?
0: Ale moudrý lumák se zadumal. Potom vstal a řekl něco nečekaného.
1: Ne. Dej ten inštrument na místo, Anežko, a už na něj nesahej. Prodala bys půl zedničko i půlku duše, tu muzikantskou. Starý kohát se nevohne, má milá, ale zlomí.
2: Antone.
1: Tohle bych nemohl udělat ani pro tebe, ani v zájmu tvý chalupy.
2: V jeho zájmu. Anton, já mohla všecky mladý léta vydržet u nůše s marcipánem v předsíni hospody a nehnout střevícem, i když mi nohy jen hrály. Já mohla obstát v pokušení, protože jsem matka. Půl zedníček neměl děti ani baráčiště, nic ho nedrželo zpátky. A je lehounkej a tam lítá, jak kdo do něj foukne.
1: Anežko.
2: Já ho přitáhnu, aby byl platnej. Překáží mi v mým díle jen ta harmonika, proto musí z baráku.
1: Ale co když je v ní zakletá jeho radost?
2: Radost?
1: Co pak ty jsi neměla nikdy z ničeho radost?
3: Aneška mávla rukou.
1: Když jsem od tebe kupoval srdce a zas ti ho položil do nůše mezi zboží, vždycky ses usmála.
2: Protože mi přibylo. Koruna ke koruně a když to dalo, co bylo potřeba zaplatit, oddychla jsem si. Nikdy to netrvalo dlouho. Zas přišlo platit něco jiného. Já porád platila, Anton. No tenhle krám. Ten moc své dělku nepřines. Krejcary padali potenku a šli zas do šenku. Jaká pak zakletá radost.
0: Aneška, které pro její sladké zboží říkali za mlada Aneška sladká, nepostála po Lumákově odchodu ani tolik, co by zvážila svůj hořký život. Přiložila do kamen, aby se dovařily brambory s lepicím při jednom ohni s bramboračkou pro strávníka a hrabala se s harmonikou na půdu, aby marný krám uložila k šatstvu po neboštíkovi. Ze schodů snášela dva klobouky. Budou ještě dobře chránit hlavu od prachu, až oni dva, Aneška a půzedníček, budou bourat červotočinu. Pak si umyla ruce, usedla ke stolu a ze zásuvky, kam ukládá všechny potřeby k přání svátků a veselých Vánoc i Velikonoc, vytáhla zásobu korespondenčních lístků.
2: Mám zedníka z neděle pod váhnem chalupu, dva chlapi by aspoň byli a vypuč někde hever vaše máti. Tak jednou Francko, jednou Josefoj, bětuši bez heveru, tak.
0: Teď hlavně, aby to vzal správce sebou, až pojede na výbor nebo do Konzumu. Ale správce nad tím poselstvím vrtěl hlavou.
4: Rozvažte to, Aneško.
2: To jste už druhej kybit.
4: Ale neberte to, že bych vám nepřál pomocníka. U mě si pan mistr odpracuje svý a kde zedničí potom z dobré vůle, když padla, to je jeho věc. Měl se vás ale zeptat, jestli máte na opravu chalupy plán. A povolení.
2: Povolení?
0: Byla to slova odjinut. V Aneščině krajině by se Anešky na tohle neptali, ale pochválili by ji, na jakou robotu se hodlá uvázat. Dřina s bouráním, starost s materiálem, na krku mužský s harmonikou.
2: Povolení, říkáte?
0: Podívala se na správce pohledem, který dával zapravdu Lumákovi, že z rekreace ve vsi nebude nikdy kalé sousedstvo. Kdo by jí mohl vyčítat, že nemá svědomí dopustit, aby chalupa spadla?
2: Lumákoj se nezdal půlzedníček, vám se nelíbí celý dílo. Rač dál o takových pomahačů, co ruku nepřiložej, ale zavertají slovem a v palici dělají druhým jen aluteraci.
4: Aneško, s dětmi jste se poradila?
2: S dětmi? Kdybak tu pobyli naposled.
4: O senách říkala jste.
2: No právě. Posíkli a ponadávali na kopec, že si máti nedá říct a oni, že nechali na kopci kolikátou dovolenou.
0: Aneška pak sušila, co položili, ztracená v moři louky samojediná. Po loktuších sama seno stahovala kopcem dolů.
2: A dělám to snad proto, abych si sama lebedila v novým. Já pak dlouho tu pobudu.
4: Já jen jestli ten svůj tesklivec léčíte správnou cestou.
2: Tesklivec?
4: Máme ho oba, Aneško. A oba dva děláme hlouposti.
2: Tak poté.
0: Vyzvala souseda. Rozloží mu svůj plán. Veliká světnice, jež objímala kdysi pospolitost rodiny, hleděla očima maličkých okének k cestě, jako by vyhlížela, zda se ti, co tady vyrostli, vracejí domů.
2: Vždyť já naše mladý dlouho meškat nebudu. Jen co by zedníkovi pomohli s trámkama podepřít krovy, než začnem s bouráním.
0: Z hromady přitesaných kmenů a hromádky kramlí si správce složil obraz, co to znamená podváhnout chalupu. Obraz jakési kůlové stavby, jejíž střecha stojí na podpěrách, podobna chaloupce na muřínožce. Tam, kde hleděla do světa okénka, zeje díra.
2: Tam bude nový trojdílný okno. Odtamtud začnem dílo.
4: Ale Aneško...
0: Představil si v čele chalupy otevřenou ránu.
4: Vždyť už je po otavách, ze strnišť fouká.
2: Do jara čekat nemůžu, budu zas o rok starší.
4: Co když přijde zima dřív?
2: Už jsem přestěhovala psí boudu.
4: Psí boudu?
2: Když bude v chalupě díra, pohlídá u díry pes. Dá pánbu, že zasadíme nový okno do zámerzu a pak si můžem pod střechou bourat pomalu pec.
4: Bourat pec?
3: Rozkládala, že tam, kde je dneska pec, postaví se příčka a namísto jedné světnice budou dvě cimry. Tu lepší s velikým oknem a lepšími peřinami, kdyby přijeli synové s nevěstami nebo dcera s mužem. Všichni jsou fajnoví, málem páni.
4: Takže k lepší půlce chalupy trojdílné okno, co? Aby si pokoukali.
2: Přijedou, až jim stará chalupa nebude pro ostudu. Takhle se u mě kurýruje tesklivec.
4: Na místo zaříkání se kupujou cihly a cement.
3: Mladík porozuměl. A Aneščin stesk není tesklivec, nýbrž tesklijůka, stesk ženského rodu. A takový pohání ruce k dílu.
4: Chudák neunese tu prázdnotu veliký světnice, odkud odešli všichni, co tu vyrůstali. Chudák Aneška. Zašívá pytle a myslí na ty svý. Suší ošatky křížel a je u těch svých. Dokonce jim chce připodobnit svou chalupu. Aneško, prosím vás.
3: Jak přeložit do jejího jazyka, aby nemrzačila chaloupku, která vyrostla pod strání, tu sestřičku klousků a křemenáků?
4: Taková chalupa, krásná, jako by si ji tu postavila příroda a ne člověk.
2: Ale... poslyšte, sousede, nechtěl byste koupit harmoniku?
4: Harmoniku, já?
2: No, má snad jen daremně ležet na půdě, když má ještě pár korun ceny.
4: Koupil bych, ale vaši pec, Aneško. Zaplatím vám ji a nechám si ji tu u vás v chalupě stát.
3: Byla to po řadě měsíců první věc, o niž se strachoval.
4: Zatím ji nebourejte, prosím vás.
2: Pec? Zdá se vám špatný chleba z konzumu? Budete pro svý strávníky pít?
4: Ale chalupa s pecí má větší cenu než chalupa bez pece. Chalupa s pecí a bez polností, to se dnes, Aneško, platí.
2: Ono co pec, když by pole nedalo na chleba, není to nerozumný?
4: To je dnes móda.
3: Chyba. Sotva to vyskl, Aneška se na něj jenom podívala a pak se k němu obrátila zády.
2: Sousede, potesem. Zavítala k nám divná osoba, nevím za jakou příčinou.
4: Jaká osoba? Co chce?
2: Pojďte to s ní vyhovořit, když jste ji přivolal.
4: Já?
2: Malovat straku na verbi a čerta na zeď, to se chlapče nemá.
3: Divná osoba se nepodobala čertu ani strace. Byla to útlá holčice zatěžkaná pohorkami, aby ji neodvály horské větry a zapředená do šály, svetrů a čepice jako housenka v kukle.
5: Inženýrka Tomanová.
3: Snad se o ten titul chtěla opírat.
5: Z Krnapu.
3: Podepřela své poslání firmou.
2: Lidi jsou z Vysokýho, ze Tříče, z Valteřic, z Jilemnice, ale z Krnapu? Už jsem to slyšela, ale co je to za čerta? Ta jistě patří za paku. Co mě ta divná osoba může chtít? A co pak v tom Krnapu děláte?
5: Chráníme hory.
2: Oh, toho je přece Libercák a ne ten váš Krnap.
5: Krkonošský národní park.
2: No, chráníte hory, ale mě nikdo ještě nevzkázal, že mi pomůže s chalupou, aby nespadla.
5: Ale naopak nás opravy a úpravy chalup zajímají. Sbíráme v terénu doklady nevhodných zásahů.
2: A ten správec tu stojí jak Pilát Ponskej. Jen mu namytí rukou podat mejdlo a utěrák.
3: Co spolu ti dva hovoří, z toho pro Anešku a kopec i chalupu mnoho užitku nevzejde. On jí zve na kávu, ona zase ho pozve na schůzi. Ve věci řádného obhospodařování pozemku to jakože neposekal louku za chatou. Jenže pozvání na schůzi platí asi jako napsat dopis do kraje za pakou. Darmo zmařila tři korespondenční lístky. Bylo pak vídat po oblině kopce dva Anešku s půzedníčkem, která k zpřízněni hučkami na hlavách vláčejí od chalupy na plat za stodolou trouchnivé trámy jako dva mravenci z jednoho mraveniště. Anešku poháněl strach z pokročilé doby. Půzednička, Aneška a strach ze siroby v stáří. Soused z rekreační chalupy se na to díval z okna. Letní hosté mu odjeli a teď si mohl odfouknout. Mohl ze své vyhlídky hledět úplně někam jinam, ale mladík už to nedokázal.
6: Jednou jsem tady soused.
3: Přijav dobrovolně úlohu jednoho ze sedmera Anešči narodu, jal se pomáhat půzedníčkovi podepřít chalupu osleplou starušku, když ji vyňali z čela okna. Pracovali pilně a dlouho a Aneška jim strojila rychlíky, pekla sejkory a polévala petrolkou mravenčí vesnice usazené v trouchnivých trámech. Kus nosného trámu s vyřezávanou hlavicí schovala. Sídlil v něm zvlášť silný, černý, mravenčí kmen.
2: Kdyby zas přišla osoba z Kernapu, než vidí, proč se musela začít dílo.
3: Aneška věřila víc ve svědectví věcí, než ve slovo na papíře. Když bylo hotovo, odkoupil správce půlzedničkovou harmoniku.
4: Aneška bude mít věc z baráku a vy si přijdete vždycky zahrát ke mně. Ale před Aneškou ani slovo.
1: Ba ne, nepřijdu. A když, tak jen tak tu a tam.
4: Ale proč?
1: Mít střechu nad hlavou je čest pro toho, kdo spával v hotelu Kupa. Dal jsem se na starý kolena na dobrou cestu.
4: Jak jsou si vlastně s tou Aneškou podobní?
3: Záležitost harmoniky znovu uvedl na světlo sám půlzedníček. Nepřišel jednoho dne do rekreační chaty do práce. A když se přimotal po dvou dnech, oči mu plavaly v kalné vodě a pletl nohama hůř než jazykem.
1: Pane šéf, dneska si zahrajeme, ale ne tady, to by Aneška slyšela. Pod mojí střechou si zahrajeme, jelikož já mám svou střechu nad hlavou, považte, já dědil po strejcovi chalupu. To by chtělo zapít, pane šéf, jelikož já jsem teď člověk mohovitej. A já vás zvu, pane šéf, jelikož já si tu harmoniku vyplatím od vás zpátky a budeme spolu vyhrávat, jelikož vy jste smutný. Já vám zahraju pod vlastní střechou, vám zahraju, jelikož Aneška muziku nemá ráda.
3: Den na to dostal správce smutnou zprávu. Půlzednička našli ve sněhu a harmoniku o kus dál. Oboje donesli Anešce. Půlzednička uložila na postel, harmoniku na půdu. A zase kráčel proti nebi vztyčený prst. Stařec Lumák, pro něhož Aneška poslala, přišel a kázal vrátit harmoniku na půlzedničkovo lože. Půlzedníček však už nechtěl nic. Umřel v čistě povlečených peřinách, jak se slušelo na zednického mistra. Aneška nepekla koláček poctě neboštíka a v lepší půlce chalupy přespali pohřební hosté.

0: Dědičným úkolem lumáků bylo však pomáhat živým.
1: No, vypravila jsi mu pohřeb pěkně, Aneško, to je pravda. Žádný jeho příbuzný by ti nemohl nic vyčíst, pakli tu zbyl nějaký živobytný.
2: Neměl kalou muziku. I černý síni mu zahráli cosi z nějakého rádia a bylo to to samotné, co hráli babce Šimáčkově. Půzedníček přece hrával s kapelou a kapela ho měla vyprovodit.
0: Lumák rozuměl. Pochovali zednickou půlku a ta muzikantská teď bloudí po chalupě, hledá harmoniku a nedá Anešce spát.
1: Dňuče, milí, časy jsou jiný. Už ani ty funuci nejsou, jak bývali. Čistě žádná veselost.
2: Anton, a nemohl bys promluvit s kapelmajstrem, aby šli zahrát aspoň jeho popely?
0: Ale Lumákovi se to nezdálo.
2: Chalupu opravil, aspoň tu půlku pro děti. A já mu nedal ani zahrát, kterou by rád.
1: A jakou by rád, Aneško? Copak by některá z těch, co měl půl zedniček rád, šla zahrát na svatým místě?
2: Seš moudrej, Anton, ale život mě naučil platit. Půl zedničkoj taky zaplatím. Tak, jak sama zmůžu.
0: V chalupách vyhrávají magnetofony a v tom rámusu ani údery motyky o zmrzlou zem nikomu nezazvoní. Tichým polem náhrobků a křížků se nese, co Aneška udržela v paměti z hodin popůlnočních, kdy už měli muzikanti notně osvěžená hrdla.
2: Brindičko, brindičko, ty jsi vertohlava, když se tě napiju, motá se mi hlava.

ti kmíže mě odnesou, kmíže mě odnesou, za vrata mě složí a ženu, ženu má, co to máš?

Byla to jedna z těch písniček, co měl půzedníček rád. A Aneška mu ji zpívala s rukama sepjatýma a s přísnýma očima, neboť tu před věčným světlem hvězd splácela dluh.

0: Četli jsme vám z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Připravil Boris Riegler, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

leží nad proudem dravých vod a kde hlídá na břeží starý hrad. Potkal jsem tam, kde končí plot zbrojnoše, který pasti klad.

Vím dobře, že kdo zdraví, může druhého zmást. Tak jsem v okamžik pravý prostě řekl, dobrý večer. Jen mrk na past a nevypadal, že by se lekl.

0: Život je pro mě obnošená vesta, vše, co se dalo, dávno už jsem prožil, teď už mi zbývá jenom jedna cesta, střiknu si trochu, jedu do žil, pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zase si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu,
1: pro koho?
0: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál. 2 roky na to jsem se zas věšel, pro tu, co měla oči jako mandle, co měla pro mě, když jsem se s ní sešel, polibky s chutí cukr kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel, obě

nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpožděný.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

0: lásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrném, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny.

0: smeče.
1: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech. Inu právě jako v kavárně.
0: Oda Nuc,
1: Jiří Vejvoda
0: a její hosté.
1: Každou středu v 10 dopoledne
0: a ve 20 hodin večer.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a v divadle Unger právě začínají rozpravy Milana Hajna. Pravidelný měsíčník, který vysílá Český rozhlas Dvojka. Takže nám všem hezkou neděli! No a pozvěme hned naše dnešní vzácné a milé hosty. Je to manželský pár. Ona proslulá herečka, respektovaná paní herečka zároveň. On proslulý tanečník a choreograf, taktéž respektovaný. Takže všichni víme, že přicházejí Jitka Čvančarová a Petr Čadek.

0: Krásný dobrý den vám všem tady i u rozhlasových přijímačů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Takže já jsem rád, že mi kamarádi přijali pozvání do mých rozprav. Mimochodem, Jitka toto jeviště důvěrně zná. Několik let tu hrála, zdomácněla v Ungeltu. Hrála mimochodem i mou milenku v australské hře mezi úterým a pátkem, smyslnou milenku. A všichni chlapi, to jsem postřeh cítil, mi velmi záviděli, Jitko, tenkrát. No a
1: já
2: Petr...
1: to neviděl.
2: Jo, taky se závidě. Petr Čadek byl choreografem našeho velice úspěšného kousku původního komorního českého muzikálu touha jménem Adonis s Martou Kubišovou a s Anetkou Langerovou.
0: My jsme tady doma s dovolením.
2: Ano.
0: Já to pořád považuji za svoji část rodiny tady, takže děkujeme za pozvání, Milane.
2: Dobře, nicméně nechme Ungeltu a pojďme k vám dvěma. Ona při otázce, jak jste se poznali, se nabízí odpověď při Stardance. Mýlím se?
1: Mýlíš se.
2: Prosím tě. A tak jak?
1: No, poznali jsme se v roce 2007, tuším. Já jsem teda byl v tu dobu ve Stardance, ale Jitě ještě zdaleka ne. A dělal jsem v zimě s Táňou Vilhelmovou a s Aňou Geislerovou Vánoční bazar. To byla taková vlastně akce, kde se vybírali peníze na dobrou věc. A holky napadlo, že udělají tombolu, ve které, nebo respektive takovou aukci, dejme tomu, kde budu já hlavní cena, tanec se mnou.
2: Nebyl jsi proti? Ješi to? No.
1: No, zprvu jo, ale nakonec jsem do toho šel. No a bylo to v Lucerna Music Baru a tam se teda strhla taková přihazování na ten můj tanec.
0: Regulární dražba.
1: Regulární dražba.
0: Já nedražila, já ne.
1: A tenkrát teda vydražil ten tanec Jičin tehdejší přítel Martin Hoffman.
0: Se kterým jsme tady hráli dlouho představení. Aha. Nádherné představení Království boží na zemi Tennesseeho Williamse.
1: Takže já aniž bych věděl, tak mi na jeviště přišla moje budoucí žena v tu dobu a zatančil jsem si s ní ten tanec,
2: no ale...
1: který Martin
0: koupil. Tak to bylo naše seznámení.
2: Skutečná chemie propukla asi až při tom společném tancování, ne?
0: Ne, my jsme spolu nikdy netančili.
2: Ne.
1: Totiž to je další mýtus.
0: No, to jsou, tak ono to zní hezky v médiích, takový ten titulek Láska ze Stardance, ale není to pravda. Není to pravda. My jsme spolu ani nikdy netančili.
1: Já jsem byl její šéf.
2: No a já nevím, jak jsem na to přišel. Já jsem vás měl zafixovanou jako dvojici ze Stardance. Jako, ale ty jsi tam tancovala a
0: ta
2: on
0: média to
2: stavěl tenkrát
0: jako stavěli, no.
2: Ta taneční čísla.
0: No Petr tam dělal šéf choreografa, ale mnoho let, asi 5, 6, 7, netuším už, to víš ty líp.
1: No, zhruba.
2: A nebyl to trošku přešlap, že jak jsi trenér, choreograf všech tanečníků, si našel jednu čvančarovou tam?
0: No, on si mě.
1: Takhle, pojďme si říct, našla si mě ona. Ne, ne. No, my jsme spolu začali být až po Stardance, takže...
0: My jsme se v tom přátelském kruhu od toho roku 2007, já nejsem úplně na datumy, tak v tom přátelském okruhu nějak potkávali, věděli jsme o sobě, takže v rámci nějakého přátelského potkávání se mnoho let, do roku, já jsem tančila 20 ve Stardance
1: ano,
0: potom.
1: 20.
0: No, tak pár let, tak no a
2: pak... 2012...
0: A 12 už se narodila Elenka.
2: Se narodila právě.
1: Elenka, to bylo rychlý.
2: Já bych mohl psát vaši rodinnou kroniku, protože já si to z toho našeho představení pamatuju. A sice, když tak mě opravte, Jitka byla v jiném stavu, ale doma už měla 6letou dceru. Už měla trošku bříško a my jsme se dohodli společně, že to stáhneme, protože tahle smyslná milenka neměla být těhotná v tom našem příběhu.
0: Ne.
2: Takže to stáhneme, takže jsme to stáhli v dubnu a ty bys tak za 3 měsíce následně v červenci, bych to odhad, měla porodit. Máš syna, máte syna, že jo? Tak mýlím se, narodil se v červenci 2018?
0: Ano, přesně tak.
2: No a žijete v Mělníku, to byla volba, jak si pro tyhle velkoměstské živly vrátit se do tvého rodného města?
0: My jsme se tam vraceli často za maminkou, která byla dlouhodobě nemocná a pak, jelikož se ta nemoc vykulminovala velmi dramaticky, takže jsme se tam vlastně přestěhovali, aby jsme se o maminku mohli starat a
2: Zjistili do jejího jsme, domu, nebo ona, do domu, kde jsi vyrůstala?
0: Do domu, kde jsem vyrůstala nejdřív a pak chtěla, aby jsme se přestěhovali k ní přímo, nebo ona nechtěla ano. se nikam stěhovat, takže jsme se starali u ní doma, chtěla zůstat doma. Takže jsme tam potom už zůstali, protože nám tam bylo dobře a pro děti tam je dobře to, když můžou vyběhnout. Ne mezi tady tramvaje a mezi turisty, tak je to trošku jiné dětství, když můžou vyběhnout do lesa a mezi zvířata a učíme se spolu, jak rostou. Co všechno může darovat země jako půda, takže samozřejmě sázíme od brambor po mrkev.
2: Na zahrádce
0: byste nechtěli vidět loňskou naši. A brambory ty první taky nestály.
2: Švančarka mi přinesla chleba. Který upekli.
0: Nejlepší
2: takže
0: dárek.
2: To je přírodní člověk.
0: Ne, já ho nepekla, prosím, to jsem nepekla já.
2: To já pekl náš pekl. Že ano.
0: Ne.
2: Vy máte svého pekaře?
1: Takový klasický vesnický život.
0: Ne, ten jsem ještě nepekla, k tomu se propracovávám. Já pořád zápasím s tím kváskem, prosím tě. No. Takže kdo tady pečete chleba, dámy? Pečete. Já zápasím s kváskem, jo. Tak já se k tomu dopracuju. Příště ti přinesu můj vlastní.
2: Takže dětem je na Mělníku krásně. Mimochodem, jejich babička, tvoje maminka, byli jsme při tom, když odcházela, si svou vnučku ještě užila, ale vnuka už ne.
0: Ne. Tedíček se narodil, bohužel teda, tedíček se narodil, to tak někdy chodí, on se narodil přesně na v rozmezí desítek minut přesně na roční výročí smrti mé maminky. Mm-hmm. Takže maminka odcházela před půlnocí těsně 15. července a on se rok na to narodil po půlnoci a tedy už 16. července. Po půlnoci, ale v rozmezí pár desítek minut. To byl takový zvláštní okamžik.
2: Jste se v kostele svatého Petra a Pavla brali. Vy jste oba věřící? Petr váhá.
0: Já chtěla dokonce se salesiánama být ve 12 letech. Jsem si říkala, že bych mohla být jako v řádu, že to je hezký. Ta představa, no vážně, já jsem se pohybovala mezi řádem salesiánů, kteří hodně pracují s mladýma lidma. A fakt jsem si představila, že budu jako pracovat s mladýma lidma, že jako budu v řádu a vůbec jsem v tom neviděla problém. nějakých 12-13 letech. Takže tím jsem odpověděla. Já to mám takové specifické, asi ono, víte, mluvit o víře vůbec je asi nejtěžší vůbec věc, je to nejintimnější. To myslím, že mnoho lidí se dokáže bavit o daleko intimnějších věcech, třeba v oblasti těla, ale v těch duchovních věcech je to jako hodně těžká záležitost.
2: Teď velmi mimochodem souznější s Milošem Kopeckým, který říkal to tež. Můžeme mluvit o čemkoliv, ale rozhodně ne o Bohu. To je nejintimnější věc člověka.
0: Přesně tak, takže ono to vlastně moc nejde, nebo jde, ale myslím si, že to by byl rozhovor na 3 dny, možná na týden a možná by nikdy neustal. Takže tak, no.
2: No a vypáčíme náznak odpovědi z čatka?
1: Já jsem nikdy o vstupu do řádu neuvažoval.
2: Trefná odpověď, ano. Tak se vraťte ve vzpomínkách k tomu krásnému dni v kostele v Mělníku. A teď zazní nádherná píseň k tomu. A nádherně ji zaspívá Jitka Čvančarová. Ave Maria.

0: Takhle zpívala Jitka Čvančorová tuhle přenádhernou píseň v pořadu Lenoška Ivo Šmoldase v květnu 2023.
1: Máš taková překvapení tady pro
0: nedávno. Mimochodem, Jitko, ty jsi bravurní zpěvačka. Nicméně, Jitka, to vás možná překvapí, vystudovala stavební průmyslovku a to vystudovala v Liberci i Čadek, že jo? Takže vy jste tak původně stavaři.
2: Ano.
0: To Petr vás tom nespojuje, ale je to zajímavá okolnost.
1: To nás dost rozděluje často. Protože já přijdu s
2: Není
1: nějakým...
2: stavař jako stavař.
1: Já přijdu s nějakým nápadem, samozřejmě vynikajícím nápadem a Petr ano. polemizuje a je v opozici, protože on je opravdu stavař, já ne, já mám jenom ty tvůrčí, ale zase mám jako estetický cítění, to si myslím, že jo, ale
0: no
1: po té technický,
0: určitě taky.
1: Po té technické stránce, on myslím má i právě tu technickou, on to má víc jako
0: a je manuálně zručnej, to si vzpomínám.
1: To extrémně.
0: Jak si vyprávěla, jako že extrémně. Je nesmírně praktický, vykachličkuješ koupelnu a podobně. Mě sám, nemusíte nikoho zvát.
2: Ano, ano, je to tak. Hezky se to poslouchá.
1: Já myslím, že Petra to i dost baví. On se teď tak to částečně se do toho jako pustil znova, že renovuje nějaké staré budovy přátelům a tak. Tak myslím, že se k tomu tak docela vrací.
0: K Petrovi se dostaneme, ale teď se držím tebe, Jitko, jsem gentleman a mám nasměrováno do Brna na Jamu. Ty ses rozhodla asi díky lásce ke zpěvu a hudbě pro muzikálový obor a ten si vystudovala, je to tak?
1: Ano, a šla jsem tam teda skrze ten zpěv, skrze tu hudbu, protože jsem to propojení mě samozřejmě fascinovalo, lákalo a tak já jsem k tomu jako černá ovce rodiny umělecká, myslím z uměleckého pohledu, tak mě zaujal tento obor. Já jsem původně chtěla jít i na konzervatoř.
0: Jako na zpěv,
1: skrze zpěv, ale v těch 15 letech jsem neměla pevné argumenty, abych se prosadila střední školu tohoto typu a je to tak správně. Já jsem za to jako v odstupu nesmírně vděčná. Za tu stavařinu, i když všichni profesoři jsou šťastní, že se samozřejmě tomu nevěnují. Stavařině.
0: Jsou pyšní.
1: Ale to, že člověk se setkal s jiným oborem a že přece jenom, doteď mi zbyly jenom pravý úhly. Já všechno rovnám do pravých úhlů. A že posunu obrazy někde nenápadně, míru neviděl někde na návštěvě, kde samozřejmě do toho nemám co kecat, ale já si prostě nemůžu pomoct. Ne, takže jsem ráda za ten rozhled v jiném oboru, dejme tomu.
0: Takže si objevila, že existuje ten obor, ten se mám pocit studuje dnes jenom v Brně.
1: On se dá studovat vysokoškolsky jedině v Brně právě, ano.
0: No mimochodem, Městské divadlo Brno, to je jediná opravdu respektuhodná muzikálová scéna. Tam se dělají muzikály nejlíp.
1: Ano, potvrzuju, protože ten obor je nesmírně těžký. Dělat ho v těch třech profesích jako opravdu na té vysoké úrovni. Ať už je to zpěv, herectví nebo tanec, má to být všechno propojené a všechno tak na té vysoké úrovni, aby to byl ten pravý zážitek, který ten divák si má odnést. A to, že vy musíte jako diváci odejít, odtančit z toho divadla, zpívat si, to je to, že máte být jako nabití tímhletím žánrem a to, že to se musí dělat na vysoký úrovni a to bohužel si myslím, v Čechách máme ještě jako velký nedostatky, jako obecně. Takže jenom potvrzuju, že v Brně, ačkoliv
0: je
1: to bude
0: nejlepší muzikálová
1: znít,
0: scéna.
1: Protože to je moje mateřské divadlo, které mě vychovalo a já jsem vděčná, že mi dali skvělou výchovu. Takže zdravím Standu Mošu.
0: K tomu se dostaneme, Jitko, ale já chci chvilku s tebou setrvat ještě na škole. Tam tě učila také Zdena Herfortová, mluvila o tobě v superlativech, v jiných rozpravách.
1: Zdena Herfortová a Jana Janěková, ano.
0: Ano, ano. Bydlela jsi na kolejích v Brně, prožívala s bouřlivý studentský život.
1: Já myslím, že jsem docela...
0: Aby jsi nebyla pořád ušlechtilá, víš?
2: To mě zajímá.
1: Já přemýšlím, že to je taková nuda.
0: To měla jsi tam studentskou lásku asi, jo.
1: No tak to samozřejmě. Ano. To samozřejmě. Jasný, přece. Ale celý 4 roky. No, já
0: Prosím
1: jsem taková,
0: tě.
1: No jasně. Já nejsem jako úplně přelétavý pták zase.
0: Takže pak přišla ta slavná muzikálová, ale stejně tak respektuhodná činoherní scéna Městské divadlo Brno a to bylo opravdu výjimečné a je dodnes, že tam si zahrají všichni, ale musí být disponovaní velké činoherní party a zároveň nádherné muzikálové role. Tak se chlup, byla jsi nominovaná za nějaké výkony na prknech Městského divadla v Brně.
1: No ano, to, tak to není to podstatné.
0: No ne, právě nehrajeme pro ceny.
1: Je to samozřejmě je to pochvala vždycky, že člověk rád za nějakou pochvalu, ale my, co to máme nějakou jako, k tomu řemeslu jako velký respekt a velkou pokoru, tak je to hezké, když tě někdo pochválí. Určitě je to jako motivující. Ale ty ceny jsou taková pochvala, ale nikdy bych se k tomu jako neposadila se na obláček. Jako úspěchu to určitě ne. Takže o cenách to není, ale ta pochvala je samozřejmě příjemná. Ale já jsem chtěla říct, že mi dali, já tomu říkám, takovou drezuru do stěhového koně. Ale v tom nejlepším slova smyslu. V Brně u Standy Moši. Standa Moša mě už obsadil, když jsem byla ve druhém ročníku ve škole. Hrála jsem tam vlastně celou tu dobu i na studiích už dohromady, myslím, 7 sezon jsem tam strávila. Ale já jsem prošla jako všemi těmi obrovskými rolemi, titulními, mám za sebou asi 30 titulních nebo hlavních rolí a já jsem nesmírně šťastná za to, že jsem jako prošla tím vším, že jsem si to mohla vyzkoušet, osahat. Za to jsem jako moc vděčná za tu velkou důvěru, který mi teda Standa Moša hlavně dal, když mě v tom druhém ročníku, když se mě vyhlídnul a ukázal na mě a přijal mě do souboru.
0: Takže nějaký titul, představení konkrétní nám připomeň.
1: Ať už to je ve Side Story,
0: no,
1: Maria,
0: Selibol,
1: z Kabaretu. Ano, jeden z, tam bylo více alternací, takže to hrál tenkrát Roman Vojtek a s Petrem Gazdíkem. No všechny ty velké, Marie Stuartovnu jsem hrál, myslím, že jsem byla asi nejmladší Marie Stuartovna v republice, Schillerovou Marie Stuartovnu, to bylo nádherné představení. Takže ať už to tam člověk potká s činohrou nebo s muzikálem, tak no říkám, nechci se opakovat, ale za tu obrovskou důvěru, kterou mi Standa dal, jsem za to hrozně vděčná. Nesmírně mě sformovala pro budoucí jako život.
0: No a pak asi přišly už nabídky z Prahy na pražské jeviště, ale angažmá tě nezlákalo do hlavního města. Začala jsi tu hostovat, že jo?
1: Já jsem začala hostovat, protože samozřejmě pak člověk začne, nebo začala jsem natáčet. To filmování sebou nese úplně jiný časový prostor a to dojíždění Praha-Brno nebylo úplně, nebylo to k žití, samozřejmě se to nedalo udržet. A to, že já tady mám kořeny, narodila jsem se v Mělnice, měla jsem tady pořád ještě maminku, takže jsem vždycky se vracela často jako domů. Takže já jsem vlastně byla ráda, že se mi jako přiblížil ten profesní život sem, že jsem to neměla tak daleko.
0: No a co byl tvůj první herecký počin v Pražském divadle? To byla Gazdina Robané na Palmovce.
1: Ne, první pražskou scénou bylo Divadlo bez zábradlí a byly to Cigáni do nebe.
0: Teď si to vybavuju. Oslnivá čvančarka, jo.
1: A teď nevím, jestli to bylo úplně první, anebo jestli to bylo Les Misérables Fantina. Takže to si to nepamatuju úplně přesně. Takže buď to byl Les Misérables, anebo teda Cikáni do nebe. Pak byla Palmovka, určitě Gazdina Roba a tam ještě byla v divadle pod Palmovkou s Petrem Kracíkem a Adžije Královna, druhá moje storatovna ve hře Boltově, hře Adžije Královna. Bylo taky krásný představení.
0: Takže Jitku už máme v Praze. V dalším povídání si řekneme, jak si vychutnala kameru a kamera Jitku. Ale teď je na řadě archiv Českého rozhlasu. A když v něm zalovíme, tak najdeme Hříchy pro posluchače rozhlasu, což bylo 8 rozhlasových detektivek z populárního cyklu inspirovaného tehdejším úspěšným televizním seriálem, jak všichni víme, Dušana Kleina. Takže teď zazní ukázka z 8. závěrečného dílu. Má název Aktuální reportáž.
3: Tak, co tomu tady říkáš?
4: No, tvůj muž je lovec?
3: To jakože mě ulovil, jo. A ty parohy po stěnách koupil. On sám je, no uvidíš za chvíli sama. Ošetřovatelka ho vozí na vozejku.
4: Aha.
3: No může sice chodit, ale šetří se, víš. A ta babizna ho v tom jenom podporuje. Ze samého strachu o sebe neudělá skoro krok. No dneska už by neulovil ani křepelku.
4: Takže jestli tomu dobře rozumím, ulovila si ty jeho.
3: Jo. Ty se tomu divíš?
4: Ne.
3: No, tak na setkání. Ahoj.
4: Na zdraví.
3: Dělala jsem 2 roky operku u jedné německé rodiny. Hrozně mě brali na hůl.
4: Tak proč ses nevrátila domů?
3: A co bych tady asi dělala? S maturitou bez vejšky. Tobě se to mluví, ty jsi dostudovala. Stala se z tebe prý moderátorská hvězda.
4: Ale no tak...
3: Ale já nedokončila ani prvák na právech a vyhodili mě. No, tak jsem si řekla, že to zkusím venku.
4: Jako oper.
3: To byl začátek. Pak jsem dělala servírku v jedné vinárně a tam se na mě usmálo štěstí. Potkala jsem Ericha.
4: Láska na první pohled.
3: No, z jeho strany určitě, tak to víš, je o 40 let starší, poslední zvonění.
4: A z tvé strany?
3: Hele, kdyby jsi měla vybrat mezi pokojíčkem za lokálem, kde by se na tebe každou noc dobývali opilí číšníci a luxusní vilou postaršího sice, ale úspěšného a bohatého lékaře, tehdy ještě při síle, no, co by jsi zvolila?
4: Dobře, ale jsi teda šťastná.
3: Šťastná? Ale s tím na mě nechoď, šťastná. Určitě mě zapasuješ do nějakého svého pořadu, žije v luxusu, ale prodala duši za peníze. Bohatá, ale nešťastná. Na to se vykašli. Vždycky je něco za něco.
4: Mě právě zatrhli, abych točila pořady o bizarnostech a banalitách.
3: Máš pravdu, je to bizarní. A banální.
1: Kdybys mě zabil, tak to? Vůbec nevím, o čem tady, jako co to bylo.
0: Psal se rok 2009.
1: Paní měla hodně jednoduchý pohled na svět teda.
0: A tvou spoluherečkou byla Dana Černá.
1: Ano, ano, tu jsem samozřejmě hned rozpoznala, ale trošku afektovaná jsem byla, ne, tam ta paní.
0: No a co rozhlas a herečka Čvančarová dnes? Spolupracuješ jako herečka? No ne, pak teď už se přehraju na ně.
2: To je v pořádku.
1: Dobře.
0: Ale já myslím, že tak je tomu i u vás, že mluví hlavně Jitka, viď?
2: Ano. Ano.
1: A je to problém?
2: Vůbec.
0: Co ty a rozhlas?
1: Rozhlas je moje dětství, ale ve smyslu toho, že můj tatínek, který bohužel zemřel hrozně brzo, když mě bylo něco přes 20, a to byl, můj tatínek byl obrovský sportovec, veslař, 80 kilometrů denně na kole ujel, neměl kartu u doktora, protože byl prostě zdravý, šlachovitý, černovlasý, vysoký to muž.
0: A možná trošku před obraz Čapka.
1: Demokrat
0: pak.
1: Velký, demokrat osvícený, to člověk, lásku k horám měl obrovskou a celý život pracoval v Českém rozhlase. On byl inženýr elektrotechnik. A já jsem tam za ním chodila jako dítě a milovala jsem ty chodby. Já nevím, jestli někdo tady jste byl někdy v Českém rozhlase na Vinohradské 12, tak to jsou takové katakomby, takové opravdu jako démonické chodby, aspoň to z toho dětství mi tak připadalo. Chodby, které vůbec nevíte, kam dojdete. Mě to fascinovalo. Páter Noster tam je Vítek, takže já jsem byla úplně fascinovaná jako dítě, když jsem tam chodila.
0: No a špaciruje dnešní herečka Jitka Čvančarová po těch chodbách v Českém rozhlase? Natáčíš hry? Čteš na pokračování?
1: Mně se to strašně líbí. Já k tomu mám obrovský respekt k tomuhle povolání, k tomu být za mikrofonem. Je to nesmírně těžká profese. Nic neodpustí ten mikrofon. Je to opravdu nesmírně těžký. A myslím si, že je jich mnoho, kdo to umí daleko lépe než já. Takže já se tam nehrnu, ačkoliv se mi to nesmírně líbí, tak čas od času se nechám zlákat pro něco, ale mnoho to nedělám, protože si myslím, že to fakt umějí jiní lépe než já.
0: Já připomenu posluchačům, kteří si nás zapli třeba právě teď, že právě poslouchají na dvojce Českého rozhlasu rozpravy Milana Hajna z divadla Ungelt a hosty jsou Jitka Čvančarová a Petr Čadek. A jdeme na Čadka, co říkáš, Jitko?
1: Jsem zvědavá.
2: To já taky.
0: Peťo, kamaráde, ty pocházíš z Liberce, to jsme si řekli. Řekli jsme si taky, že tam si vystudoval stavařinu.
2: Stavařinu,
0: je to tak?
2: Ano.
0: No a pak si začal tedy ve svém oboru, který jsi vystudoval, existovat? Nebo už vyhrával tanec pomalu?
2: Tanec vyhrával v podstatě už dávno předtím, než jsem vystudoval stavařinu, protože já tančím zhruba od 12 let a vždycky to byla moje priorita. Každopádně stavařinu jsem měl vždycky rád a po vystudování té stavařiny jsem se tím chvíli brigádně živil tak, abych si mohl dovolit tančit a mít lekce se svými trenéry.
0: No takže jsi začal navštěvovat, to bylo baletní studio jako v Liberci? Nebo přímo společenský tanec, už jsi tam vyhlíd jako ten malý
2: Přímo kluk? Společenský tanec, ano. Ano, přímo společenský tanec. A bylo to tak
0: tyčí
2: jako
0: tyčí a pirueta má tím vůbec neprošel, jak si to nepotřebuješ?
2: Prošel až postupem času, až když jsem se stával trošku lepším, tak jsem tu průpravu různých stylů tanečních jako už musel mít samozřejmě a to k tomu patří. Ale k tancování já jsem přišel vlastně velkou náhodou přes inzerát, což bylo hrozně vtipný, že my s mým kamarádem na základní škole jsme tak pokukovali po holkách, už těch 12, a jednou se nám na nástěnce objevil inzerát z vedlejší třídy, že schání děvčata, dva partnery a nám to přišlo jako super nápad, omrkli jsme a aniž bych teda o tancování cokoliv věděl, tak jsme se teda jeli tančit a přihlásili jsme se. No, kamarád po půl roce skončil a já už tančím přes 30 let, no.
0: Říká skromně, tančím přes 30 let, ale tančí a přináší to velké výsledky. Teď k tobě patří snad i přední umístění, jak si přímo v evropském měřítku. Byl jsi snad druhý na mistrovství republiky, nebo tak, jak jsem se dočetl?
2: Mistrovství republiky jsem i vyhrál.
0: I vyhrál dokonce, promiň.
2: Ale ani já to nemám tak, že by ty ceny a úspěchy byly důležitý nebo nejdůležitější. Já mám tanec rád kvůli tomu, že ten pohyb prostě celkově je úžasný a dá se tím vyjadřovat spousta věcí, mnohdy mnohem víc než ústy, než verbálně. Miluju hudbu různou a taky strašně rád jsem choreografie i na netypické hudby, muziky, když se někdo představí, prostě nevím, latinskoamerický pásno paso doble a postavit ho na vážnou muziku, to vlastně tak někdo nedělá, ale když se to pak udělá, to vypadá fakt moc zajímavě a z mý zkušenosti vím, že to ty lidi ocení, jakože to je fakt.
0: Takže ty zaznamenala Čatka v jeho vrcholné taneční formě ještě. Promiň. Tím chci říct, že už...
1: Ještě ano.
0: Hlavně vzpomínáme na to.
2: Je to už hluboko ve vzpomínkách.
0: Dobývali mistrovství republiky, ano.
1: Ještě ano. Ale já spíš zažívám asi tu pedagogickou část jeho osobnosti, která je teda výjimečná. Ne každý umí učit jako Petr. Já ho jako v tomhle opravdu obdivuju, protože to, co on dokáže udělat s lidma, kteří nemají předpoklady k tanci. On opravdu dokáže jako rozpohybovat kohokoliv, ale tím laskavým způsobem, tím, že vychází jako z toho člověka, z jeho osobnosti a to je velký dar.
0: Latinskoamerické tance byly, dá se říct, tvou doménou?
2: Co se týče soutěžení, tak ano, určitě. Ale se soutěžením já jsem skončil v roce 2007, v zásadě v tu dobu zhruba, kdy já jsem přišel poprvé do Prahy, do Stardance. A od té doby vlastně učím, to je jasný, ale dělám i divadla, i tebe jsem učil tančit.
0: S jakým výsledkem?
2: Já jsem byl nadšený. Doteďka to mám úplně, už to byl strašně krásný čas. Tady
1: jsem říkal, že Petr rozpohybuje každýho.
0: Takže postupně jsi z aktivního tance přešel na choreografii.
2: Ano, ano. Tak choreografie a výuku, to už jsem dělal dlouho předtím. Nicméně díky Stardance a tomu světu tady v Praze vlastně jsem přičichnul a zároveň mě to strašně začalo bavit. Učit právě lajky lidi, kteří s tancem nemají nic moc společného. Do té doby jsem učil hlavně profesionály a připravoval na soutěže. A u herců mě to bavilo úplně ze všeho nejvíc. Hlavně chlapy. To prostě to je neuvěřitelné. Že ty rovnou řeknou ne. A hledat ty cestičky k tomu, abych jim ten tanec vlastně přiblížil, nebo ten pohyb všeobecně, tak to mě baví jako strašně moc. No.
0: Takže jsi byl ve svém živlu v Stardance, předpokládám, když jsi připravoval vlastně choreografii pro všechna taneční vystoupení. Jestli se nemýlím, co by hlavně
2: ne úplně pro všechna, ono to tam funguje trošičku jinak. Já vlastně jakoby jsem sice vybíral ty taneční partnery, partnerky pro osobnosti, kteří ve Stardance tančí. Oni si něco připraví a já to tak jako zkonzultuju, trošku třeba něco poupravím a připravím to tak, aby to mohlo fungovat vlastně i na kamery a aby z toho ty diváci měli co nejlepší.
0: Takže tenkrát si někoho vybral pro Čvančarovou?
2: Ano, to je mi doteď vyčítáno.
0: Já si to vůbec nepamatuju, Čadek mi utkvěl v
1: paměti. Tomu bych se nevracela. Já jsem se teď právě uvědomila, jak jsi vyprávěl o tom, že jsi připravoval ty tance pro ty kamery. To byla asi tvoje první zkušenost jako s kamerama totiž. protože Petr točí pro nás už druhý rok, bude točit i třetí, to ještě neví. Spoty pro Českou televizi, vysíláme to v České televizi většinou, spoty s našimi pacientami pro naše organizaci Debra, kde se staráme o pacienty s nemocí motýlích křídel. A samozřejmě potřebujeme osvětovou kampaň, informativní kampaň, pořád potřebujeme informovat dárce, co je potřeba, kdo jsou naši pacienti a tak dále. A já jsem vlastně oslovila Petra až jako později, mě to došlo až hrozně později.
0: Jako že koho? On, jako kameramana, jako režiséra, autora těch
1: jako
0: spotů?
1: Jako autora, režiséra z těch spotů a on to dělá tak krásně. Vypadá divně, že ho teďka tady chválím.
0: Takže nevypadá. Spolupracujete ale, na těch projektech.
2: Ale, je to skvělý.
0: Přeháněj.
1: Jenom mě napadlo vlastně ty kamery, že si poprvé vlastně že se získal tu zkušenost tam s těma kamerama.
2: Je to tak, předtím jsem to nikdy vlastně jakoby, nebyl jsem u toho. Do té doby teda do Stardance já jsem ani nekoukal na televizi, ale díky Stardance se to celé rozjelo. Já jsem pak dělal jako spoustu pořadů v České televizi a i jsem spolupracoval na filmech a na seriálech a hrozně mě bavila ta práce s tou kamerou. A no a tak jsem si prostě jednou řekl, že to...
0: To já se zeptám laicky, práce před kamerou nebo na kameru, to znamená, to spočívá v tom, že ty odhadneš, co se pro ty záběry kamery nejvíc hodí, jo? Jakože to umíš postavit tak, aby to na té kameře vyniklo.
2: No, doufám v to. Jo? Doufám v to. Aha. Jo, tanec na kameru je
0: asi
2: trošičku
0: specifická
2: jiný,
0: disciplína, než, jak teď říkáš, než na jevišti,
2: než
0: že jo?
2: Na jevišti, je to tak. Je to podobně jako film a divadlo.
0: Teď tě potěšíme, dáme si Sambuking.

0: To byl Dan Nekonečný a jeho Samba King.
1: To se nedá moc poslouchat v sedě tohle přece. Já doufám, že doma jste se zatančili aspoň trošku. Samba je strašně těžká. Nebo pro nás laiky je asi těžká. Jak je rychlá, pro tu fyzičku je docela těžká. Že musí člověk fakt jako mít fyzičku, ne? Aby to vydrželo.
0: To je dotaz na tebe, tady, to ne?
1: To je na Petra, no. My se tady pokecáme, my to nestíháme totiž doma.
2: Já rád poslouchám, aspoň se o tobě něco dozvím. Ale, no tak jasně, no. Tak všechny tance jsou těžký určitým způsobem a je to o té technice, no. A o tom času, který tomu tanci věnuješ. No, fyzičku potřebuješ k hodně věcem.
1: Takže při sambě, když jsme byli vyhozený, takže jsme jí věnovali málo času. Nás vyřadili při sambě. Takže tak. No.
0: S tím nejmenovaným partnerem, ano?
1: Ne, s Lukášem moc zdravíme, s Lukášem Hojdenem. To jsou takové interní legrace. Ne, ale myslím, že při sambě nás vyhodili.
0: No a byla jsi asi už v pátém, šestém kole, nebo tak?
1: To já si taky nepamatuju, něco takového.
2: Pátém.
1: No. To se to pamatuje, já ne.
0: Hele, a Petr byl co by choreograf a ten člověk, který byl zodpovědný za tu výslednou podobu toho tance.
1: Vlastně
0: přísný,
1: za to může Petr, no. Mně to došlo.
0: Přísný nebo nekompromisně přísný? Přitom,
2: ne, já nejsem přísný.
0: Když se připravovali ty
1: já
0: páry
1: myslím, že on, když je ve svojí profesi, tak je jako je přísnej, ale docela laskavý. On má jako příjemnou energii, Petr, když učí. Ale tím, že tam sebou nese tu osobnost, která ví, o čem mluví, tak má takovou přirozenou autoritu, takže si myslím, že se moc nikdo nedovolí jako remcat. Jo, je takový, jako působí vlastně docela přísně. Aha. Ale hezky.
0: Nevím,
1: to je v tom nejlepším
0: to
1: slova smyslu.
0: Když se vám to
1: když
0: líbí,
1: se člověk nic jiného nenaučí, když to flinká, no, tak se jako nic nikam neposunete, no, to je asi normální.
0: Než se dostaneme, Jitko, což mám v plánu k tvým krásným rolím v televizi a ve filmu, tak současné jeviště. Pokud vím, tak účinkuješ ve dvou inscenacích, stále v Kleopatře.
1: Já jsem dlouho nechtěla...
0: A druhou si dokonce režírovala, tak povídej.
1: Já jsem dlouho nechtěla se věnovat divadlu z toho důvodu. Já jsem předtím, než jsem čekala Elenku, nebo než jsem porodila Elenku, tak jsem účinkovala na 7 pražských divadelních scénách, v 7 divadlech najednou, což je docela dost. A já si myslím, že jsem se toho divadla nahrála hodně a když se mi narodili děti, já jsem nebyla schopná moc obětovat ty večery. Já při představě, že usínají beze mě, myslím si, že tu mámu prostě potřebujou jak večer, tak ráno, že je to důležitý. On ten filmovací režim časový má trošku jiný plán. Myslím, že přes den se ty děti zabaví a můžou se učit s někým, ale ty večery jsou nějaký pro mě podstatný. Nemohla jsem je nějak obětovat tomu divadlu, takže já se k němu teprve pomalu začínám vracet. Vlastně, když jsem měla, vlastně než jsem otěhotněla s Tedíčkem, tak jsme taky měli tady spolu naplánovanou hru, ze které jsem se pak Milanovi omluvila, protože jsem si nedokázala představit, že se mi narodí Tedíček a já prostě budu pendlovat po celé České republice s divadlem. To prostě nebylo, protože já jsem v pravé řadě máma a pak všecko ostatní.
0: Teď ti zatleskají přítomné ženy a nejen ženy.
1: Takže jsem po 6 letech vlastně měla premiéru v divadle. Teď, po 6 letech premiéru a to jenom z toho důvodu. Já jsem si dala i takovou profesní pauzu, protože já jsem člověk, který neumí přecházet chyby, což je pro mnoho lidí dost komplikovaný. Je to jako složitý, protože to není moc pohodlný se mnou pracovat, protože já prostě neumím tu chybu obejít nebo přejít. Já je jako musím vyřešit, poučit se s ní a jako pak můžu směřovat dál. A já jako nejsem schopná dělat moc kompromisy v práci, kterou dělám. Myslím si, že to nejde. Aby se člověk pak zodpovědně podíval za to, co jako vytvořil. Chci, aby to mělo jako určitou hodnotu a ten kompromis jí posouvá někam, kde já si zatím pak nestojím a já to takhle neumím. Takže já jsem si řekla, že se musím udělat nějakou pauzu a dokonce jsem si dokázala představit, že už nikdy se k herectví nevrátím a vůbec mě to nečinilo problém. Já jsem v tom, jak když jsem učinila to rozhodnutí, já byla úplně šťastná, mě se nesmírně ulevilo. Já měla jako takový mír a klid v sobě a vůbec jsem nevěděla, co budu dělat a říkám si, ono něco, co bude mět projít mojí tvůrčí duší, tak aby to bylo opravdu mým úkolem, by to prošlo, nebo nějakým jiným úkolem třeba budu mít za úkol nebo něco vytvořit úplně jiného mimo svoji profesi. Tak jsem si řekla, že až přijde jenom takováhle věc, kdy bude důležité, aby lidé slyšeli význam slov té a té dané věci z mých úst, až opravdu ucítím, že je to můj úkol, tak teprve pak se dokážu nějak jako vrátit. A přišla vlaštovka, což je divadelní hra jednoho španělského autora, Guillem Clua se jmenuje. Byl na premiéře teď v listopadu, 17. listopadu jsme měli premiéru. Je to hra
0: tu hru,
1: o dvou
0: pardon,
1: lidech.
0: Že skáču Jitce do řeči, sama režírovala. To byl tvůj režijní debut.
1: Protože to nebyla žádná ambice, ani můj kalkul nebo nějaký cíl vytyčený. Já jsem to jenom hluboko ucítila, že to musím udělat od a po

0: točil zkoušku a ty ses pak doma na to podívala a řekla si, tohle změním.
1: Já jsem to dokonce jsem volala Ondrovi Sokolovi a jsem se s ním radila, i jestli by si tu hru nepřečet, jestli by, protože vím, že on jeden z mála i režíroval jednou sám sebe a mi říkal, to už bych nikdy v životě nedělal. To je tak strašně těžký, to nedělej, bacha, no jako právě. Pozor. Takže on mě velmi zrazoval od toho, ale víte co, když cítíte nějakou hluboce v sobě, projdete nějakým pocitem toho hlubokého přesvědčení až na nějaké si jako buněčné úrovni, tak to přesvědčení vás jako nic, žádná povrchní pochybnost vás od toho neodradí. Já nevím, jestli jsem to řekla srozumitelně.
0: Já myslím, že ano. Mhm.
1: Já teda doplním, že samozřejmě to nebylo jednoduché, proto já jsem poprosila o radu, protože samozřejmě mám obrovský respekt té profesi jako takové,
0: té
1: režijní. Takže jsem měla poradní hlas, jako uměleckou spolupráci jsem poprosila Václava Marhoula, protože si výjimečně rozumíme v těch tvůrčích věcech i v mnoha dalších věcech. Takže to, že jsem se s ním radila i jako dramaturgicky, protože jsem hodně škrtala z toho textu, tak byl potom na těch posledních zkouškách v tom generálkovém týdnu a dával mi ty oči zvenku, který samozřejmě, já jsem byla v té svobodné tvorbě tak šťastná, což ta svoboda samozřejmě jde ruku v ruce s tou zodpovědností, s tou absolutní zodpovědností, že se za to zodpovídám od A po Z, tak i přesto jsem byla jako nesmírně šťastná v tomhle procesu. A jsem teda ještě šťastnější o to, že tak, jak já jsem o tom hluboce byla přesvědčená o významu té vlaštovky, která je o základních lidských hodnotách, nastaveních, postojů, ten text, myslím, je to jeden z nejhezčích textů, co jsem kdy četla. A to, že je to představení vyprodané na půl roku dopředu, že není možné vlastně sehnat lístky, protože si lidé mezi sebou říkají, to je skvělý, na to musíš jít. A ty obrovský ohlasy, které mám zpátky od diváků, jsou až jsem si vlastně nedovedla představit, že až takhle budou krásný. Takže jsem vděčná za to, že tak, jak já jsem tomu hluboce věřila a Dan taky, tak se to jeví jako správně, tak za to jsem moc ráda.
0: Gratulujeme.
1: Promiň, ještě k tomu dodám důležitou věc. Já to Danovi hodně říkala při těch režijních připomínkách, že jsme prostředníci něčeho, co je tak skvěle napsaný. Je tam tolik témat pod tím textem, kdy je něco takhle, co má tak obrovský přesah a je to naprosto výjimečná věc, kdy jsou výjimečné věci, které probouzí v lidech to lepší, protože každý máme v sobě tu dobrou a tu špatnou stránku a to, že jsou výjimečná umělecká díla, která probouzí v lidech to dobrý, je zázračný. A říkala jsem mu často, že ať si uvědomí, že jsme jenom prostředníci, ať tam nedává žádný záměr, žádný kalkul, ani žádnou hereckou ambici, nebo já jako režijní ambici. A když necháte něco čistě projít bez ega, tak ono to opravdu jde nějak čistě a k těm lidem jako napřímo s tou energií. A to je, myslím, důležitý a to se tak jako jeví jako správně s tou vlaštovkou. Promiň, to nešlo říct krátce.
0: Ne.
1: No, já jsem...
0: Divadlo miluješ, je to zjevné, nicméně nejvíc v povědomí jsi samozřejmě zásluhou televize a filmu. Zmínila jsi jméno Václav Marhoul, s tím si natočila pozoruhodný film, takže kdybys měla sama vzpomenout, takže udělej si žebříček svých počinů před kamerou sama, jaké tituly bys připomněla? Asi Nabarvené ptáče jednoznačně, řekl bych.
1: Teď jsme dostali před 14 dny cenu francouzských filmových kritiků, to jsou nejpřísnější kritici vůbec. Francouzský film je jako úžasný fenomén, takže za to jsme jako, to je jako krásný, že Nabarvené ptáče dostalo cenu francouzských kritiků. To je
0: jiné
1: opravdu
0: filmy,
1: jako velká
0: jiné
1: věc.
0: Jiné filmy ještě s Jitkou Čvančarovou, které by chtěla teď připomenout? Neeviduješ tak precizně.
1: Neeviduju tak precizně, teď asi nevím vůbec.
0: No
1: já
0: televize,
1: doufám, že ještě něco jako vytvořím,
0: no
1: jako hodnotného, co bude lidi
0: Míříme.
1: Těšit. To ne, že by pořád člověk musel se dotýkat těch jako základních a hlubokých témat, ale myslím si, že i udělat jako skvělou komedii, která, a když už jsem u toho francouzského filmu, teď se podíváte do té historie francouzských komedií, které jsou nadčasový. A čas je ten nejpřísnější a nejspravedlivější kritik, protože na špatný film zapomenete za měsíc, ale na ty dobré filmy přetrvávají skrze ten čas, přetrvávají věky, desetiletí. A to jsou třeba i ty francouzské komedie, kde i dobrou komedii

0: člověk chce udělat jako správně a potěšit lidi tak, aby se nepodbízel. Nebyl to pošetilý a blbý humor nebo takový ten zesměšňující. Já to hrozně nemám ráda. Takže já mám ráda ten kvalitní humor. No.
1: Jitko, já si na tebe vzpomínám také v seriálu Kukačky, který se mě mimochodem velice líbil, nejen jako na herečku, ale ty si naspívala a opravdu famozně také píseň, která běžela vždy na závěr každého dílu k titulkům. Ta píseň má název Zklamání.

0: Já jenom prosím řeknu, že tuhle nádhernou píseň napsal David Solář a nejenom tu, psal všechny písně ke Koukačkám nebo většinu. Tak zdravím Davida a jenom tě prosím opravím, že nešla k titulkům, ale byla to jedna píseň v rámci toho příběhu.
1: Ano.
0: Ale nešla k titulkám.
1: Určitě máš pravdu.
0: Ale já vždycky taky lovím v paměti. Tak.
1: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, v divadle Unger právě probíhají rozpravy Milana Hajna a jeho hosty jsou Jitka Čvančarová a Petr Čadek. No a před námi je poslední vstup. Jak trávíte vlastně ten skutečně volný čas, kdy spolu nepracujete, ty netočíš, nehraješ, ty se nevěnuješ choreografii. Máte děti k dispozici nejvíc asi teda řekl bych o prázdninách, takže asi úvody.
0: Úvody a probíráme
1: spoty. Ty seš Teplomil, to si vzpomínám.
0: Probíráme spoty pro charitativní spoty, protože mi ta charita se jde samozřejmě skrze jako volný čas. No, to
1: je, promiň, rád na to navážu. To napadlo tebe, nebo jsi byla přizvána k UNICEFu, to jsme nezmínili, k té nemoci, které pomáháš, nemoc motýlých křídel. O tom málo víme, zkus o tom něco říct.
0: Já to řeknu teda úplně stručně. Mě paní primářka Hana Bučková před 20 lety poprosila, jestli můžu pomoct pacientům s nemocí motýlých křídel, protože v Brně při fakultě nemocnice dětské je IB centrum, kde se všichni lékaři jsou specializovaní na onemocnění epidermolis bullosa congenita, což je tato šílená nemoc. V Česku ji říkáme nemoc motýlých křídel. Takže se o děti staráme už přes 20 let a může za to paní primářka Hana Bučková. Já jsem samozřejmě nepřemýšlela tenkrát ani vteřinu, když mi o pacientech a o té nemoci říkala. Takže už 20 let a Petr už jde celou tu dobu vlastně se mnou. To je, pokud se rozhodnete dělat charitu, tak jinak to nejde, než dělat s absolutním nasazením srdcově naprosto nezištně a to jde skrz veškerý volný čas, vaši profesi, to tak jde. To jde prostě, to je na té vaší cestě, jako na té životní, hned vedle sebe. A potom posléze jsem se stala o několik let později vyslankyní dobré vůle UNICEFu. Takže já jsem v takovýhle, v jedné obrovské organizaci, která existuje v 60 zemích na světě, jako je UNICEF, a jezdím s nima na humanitární mise různě po světě, ať už to je africké Mali nebo v Bhútánu a potom v takové malé organizaci, jako je Debra. Takže to jsou takové dvě hlavní moje charitativní činnosti a pak spoustu dalších filantropických s Bárou Nesvatbovou a tak dále. Je toho opravdu mnoho.
1: Teď k tomu společnému času v létě o prázdninách s dětma. Vím, že máš ráda moře, takže tam bych tě umístil, vás všechny.
0: Myslím, že musíme vždycky postarat o tu velkou zahradu o těch našich mnoho zvířat, takže Petr dneska dělal kolik 6 hodin zahradu a vždycky se musíme postarat, než někam odjedeme, takže když už někam odjedeme, tak rádi samozřejmě k moři, ale stejně tak máme rádi hory, takže budeme trávit, ale letošní léto budeme určitě částečně u moře i. A máme rádi Istrii, protože tam máme spoustu přátel, kamarádů, jezdíme tam několik let vlastně na jedno místo, takže ta komunita těch přátel je tam hrozně, hrozně milá, ten lidský faktor, takže tam je nám dobře.
1: Tak si to užijte. Děkuji. Já vám děkuju, že jste přišli, náš čas vypršel. Loučí se s námi Jitka Čvančarová.
0: Děkuji za pozvání a krásný den všem. Děkuji.
1: Petr Čadek.
2: Díky za pozvání.
1: A loučím se i já, principál divadla Ungelt a průvodce této rozhlasové hodinky Milan Hajn. Naslyšenou.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Přeji vám hezké odpoledne. Dnes vás pozvu k moři. Nikdo ale do rozhlasu nevolejte, žádný zájezd se nevyhrává. To jen písničky, které si poslechneme, jsou inspirovány tou spoustou vody, které říkáme moře či oceán. Nejezdíme tam ani tak za houpavými vlnami, ale především za sluncem, teplem a za modrou oblohou.

Josef Kainar, slavný český básník a dobrý muzikant, je autorem textu Píše moře modré psaní, který nám s melodií Vlastimila Hály zpívala Iveta Simonová. A teď si poslechneme slavného Itala. Andrea Bocelli nám zaspívá píseň Il mare calmo della sera, klidné večerní moře.

Andrea Bocelli dospíval píseň Il mare calmo della sera, klidné večerní moře. A my u večerního moře zůstaneme dlouho, až do půlnoci. Marie Rotrová zaspívá nádherný šanson Gilberta Bécoda Půlnoční pláž. Nutno dodat, že krásný český text napsala Jiřina Fikejzová.

Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a na něm pořád hudební delikatesy. Dnes sestavené z písní inspirovaných mořem. Bývá zvykem, že do tohoto hudebního pořadu zařazujeme i orchestrální skladbu a její čas právě nastal. Poslechněte si, jak krásně francouzský skladatel Charles Trenet hudebně vyjádřil šumění mořských vln. La mer, moře.

Nemalý podíl na úspěchu této nahrávky má londýnský festivalový orchestr a zejména dirigent a aranžér Stanley Black. Irving Berlin je autorem hudby i textu písně How Deep is the Ocean a nejen o hloubce oceánu zpívá Ella Fitzgeraldová.

Hudební delikatesy dnes zakončíme písní Karla Svobody a Petra Šišky Svět je prostě nekonečná pláž. Zpívají Karel Gott a Martina Balogová a příjemné zážitky u moře či na plážích řek, jezer a rybníků přeje Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, scházíme se po 331. a stále v tomto dělném kolektivu.
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. To je, řekl bych, základní čtveřice, se kterou spolupracuje tak úzce, jak jen lze, režisér
5: Jaromír Ostrý.
1: No, svým duchem na blízku je nám jistě i autor knižní inspirace Petr Hora Hořejš. Pro vlny Českého rozhlasu 2 připravujeme v Českém rozhlase Brno.
6: Nalezli se mnozí, kteří v jazyku latinském a řeckém velikou pilností dosáhli umění. Židovská také řeč jako zarumovaná studnice jest, kdo by ji snažně dobýval. Vidí se, že německý pak národ ve zvelebování a pulérování jazyka svého pilný jest. Sama toliko řeč česká nyní opuštěná a velmi porušená jest, aniž kdo o vyčištění její se stará.
7: Musím říci, že ku podivu neotvírám muziku, ale otvírám jiný spis, který často beru do rukou, a sice gramatiku českou.
1: Což netvrdí jenom doktor Miloš Štědroň, profesor na brněnské Masarykově univerzitě, ale dovolujeme si to tvrdit i my.
2: Na té knize pracoval Jan Blahoslav celých 20 let, až do své smrti.
1: Takže úvod, který jsme slyšeli na začátku, neviděl autor nikdy vytištěný?
2: Nikdy. Když umíral, tak ta knížka byla podle něj pořád nehotovým polotovarem, který žádnému tisku prostě nemohl svěřit.
8: Polovina poznámek byla v latině, polovina česky.
2: Což byl další důvod, proč svoje dílo nedal z ruky.
8: Bylo to zkrátka jazykově ještě neupravené.
1: Zdá se, že jazykověda byla Blahoslavovým koníčkem.
8: To určitě byla. Ale zajímal se o ní dávno předtím, než začal překládat.
2: Schromáždil ohromné množství drobných poznatků.
8: Ale že by sám napsal skutečné vyčerpávající dílo o českém jazyce, to už nebylo v jeho silách.
2: Gramatika jest dílko záslužné.
8: Leč chtě nechtě nehotové.
1: 20 let práce, a to je poměrně dost dlouhá doba, mu prostě nestačilo.
6: Z těch příčin já nyní umínil jsem si sepsat něco o pravosti a ozdobnosti jazyka českého. Pravda nezdobně a omylně, to jest tvrdě a drsně, nevlastně a jaksi nespůsobně. Nepochybuji, že to bude přijato od rozumných a upřímných. Od někoho snad i s vděčností.

0: Spisovný jazyk má být podle Jana Blahoslava v každém ohledu...
1: Dobrý.
0: Ne.
1: Tak jaký?
0: Přímo dokonalý.
1: Nároky teda neměl zrovna malé.
0: Hlavním cílem jeho gramatiky bylo ukázat, v čem ta dokonalost češtiny spočívá.
2: A nejenom to, taky jakým způsobem je třeba ji udržovat.
3: V krčmách, kde sedláci a někdy i lotrasové rozliční bývají, nemálo se slýchává dosti ohavných a stydkých, sice velmi vtipně vymyšlených a mistrovsky složených sentencí, ale ty věci od mužů vážných vzdáleny býti mají. Všecko mi sluší, ale ne všecko vzdělává, dí apoštol.
0: Na spoustě konkrétních příkladů poukazoval na rozdíly mezi dobrými a špatnými výrazy.
1: Jaké jsou ty správné výrazy, to asi tušíme, ale ty špatné...
0: To jsou ty, které spočívají v užívání nevhodných slov.
1: Aha. A nevhodná slova?
0: Ta, která nevystihují smysl, anebo jsou hrubá.
1: Příklad?
0: Máme.
3: Některá slova, ať jsou dobou i zvykem přijatá, nejsou příliš poctivá, ale drobet i nemravná. Proto lidé rozumní místo nich užívají jiných skrz podobenství, metaforu. A to bývá, když potřeba toho zvláštní přijde, když by měl někdo mluvit i před lidmi o něčích nemravných skutcích. Má mluvit i takto. Uklidil se tento pacholík před domem. Item skuckal se. Někteří staří by řekli, ztratil hřivny.
1: Mm-hmm. A poznamenal si pan Blahoslav, kterými eufemizmy tyto výrazy nahradit?
0: Důkladně si je poznamenal.
3: Někdo nevážný a nestydatý přijde, řekl by, zblil se.
0: To je ten pacholík, co se uklidil před domem.
3: Ušpráchal se.
0: Tedy ztratil hřivny?
3: Neb ještě nemravněji, usral se.
1: No, ještě, že se Jan Blahoslav nemůže zaposlouchat, ku příkladu do dialogů ve filmech běžících v televizi, to by musel v jednom kuse nahrazovat.
3: Tak podobně i vykladači svatých písem sluší se šetřit vážnosti a vybírat slova případná. Jako u příkladu. Když Bůh skrze proroky oslovuje církev svou ty poběhlá a vyloží-li vykladač, že říká jí kurvo rozprostírala ses a tak dále, vše sice vyloží, ale nemravně a lidem vážným nepříjemně. Chytrákům pak nepobožným, k čemu tím příčina se dá, o tom zkušenost jest. Proto lépe místo toho slova kurvo je říci nevěstko. Tím tolikéž rovné se poví a bez ublížení mravům. Ale někdo dí. Proč lidé chtějí mít poctivější uši nežli duch svatý ústa? Odpovídám, proč ty, když můžeš poctivě mluvit, mluvíš stydce bez nuzné potřeby? Co ty tím prokazuješ, zda hloupostí, či čímsi jiným nepěkným srdce naplněné, suď sám? Mám za to, že nelíbí se duchu svatému nemravně mluviti a bez potřeby, až jazyček brní, říká ti kurvo, kurva, a zvlášť mladým lidem dobré jest neobouvati se v škorně někoho velikého, ani nohy k tomu jsou ještě malé.

0: No, něco na tom, co pan Blahoslav říká, je pravda.
1: On ale jeho smysl pro čistotu jazyka neměl vysloveně nepřekročitelné meze.
2: Respektoval i hovorovou češtinu jako jeden z pramenů spisovného jazyka.
1: Bránil se však jejímu soustavnému tlaku na spisovný jazyk.
0: Čemuž se ku příkladu dnes brání už jen málo kdo.
1: Ten tlak se napíral třemi směry.
0: A to?
1: No tak první směr byl, řekněme, společenský.
2: Různé společenské skupiny si vytvářely vlastní zásobu slov a ty pak pronikaly do hovorového i spisovného jazyka.
1: Zvláštní jazyk měli dvořané a úředníci, jiný zase řemeslníci, kteří všechny svoje nástroje nazývají cizími, počeštěnými výrazy.
0: Blahoslavovi se zajisté nelíbili.
1: Silně se mu nelíbili, ale boj proti nim mu připadal beznadějný, takže se s nimi raději smířil.
2: Ovšem pouze za podmínky, že se jejich počet už nebude rozšiřovat.
3: V Čechách i na Moravě řemeslníci ti, jež německy jinak neumějí, téměř všechno nádobí a nástroje svoje německy jmenují, jako soukeníci, truhláři, zámečníci a jiní. Ale těm sluší toho všeho dopustiti a odpustiti. Na nich není se proč horšiti, také však není jich proč následovati. Nechť sobě hledají a chovají tam ty své štospaňky, verkpaňky, pámy, pušpámy, prušpámy, šlaharně, hoblíky, štohoble, hamrle, pemerlíny, plocky, etc.
1: Kdyby však tato slova a výrazy začaly pronikat do češtiny ve větší míře a úplně zbytečně...
2: Například hantů, hantlík, farkle?
1: Tak by hrozilo, že jazyk český bude silně znečištěn.
0: Tak v profesionálním slengu, užívajícím počeštěné německé výrazy, viděl pan Blahoslav první útok nepřátel. No a druhý záporný vliv?
2: To byly dialekty.
0: Prosím?
2: Nářečí.
0: Tak já slyším dobře a rozumím, ale v čem to nebezpečí viděl?
2: Čím více se nářečí podle něj odchylovalo svou výslovností nebo výrazy od spisovného jazyka, tím to bylo horší.
1: I když nebezpečí špatného vlivu nebylo v češtině zase tak veliké jako u jiných jazyků.
3: Za nejpěknější a nejpravější českou řeč mám tu v Praze a okolo Nymburka a Boleslavě.
0: Prosím?
3: Ani v Hradci Králové a v Litomyšli nejhorší není.
0: No, dejme tomu, ale slyšel jsem dobře. V Praze?
2: Slyšel.
0: Chudák Blahoslav. Kdyby slyšel, co seš z pražských úst, line... Začasté dnes.
3: Moravané, ačkoliv českým jazykem mluví, však ne tak pěkně a slušně vyříkají některých slov. Jako sedláci prostí, zvláště nahané, ti velmi ústa otvírají a naberou se některých liter plná ústa, jak si nespůsobně mluví. Pacholejk, boude mít o vás zejtra.
0: Mm-hmm. Dnes se zase říká kréza, kriminalita, situace, ledová strana, ale nahané už to neslýcháme.
3: Někde zase dvojhlásky nezachovávají, jako ve strážnici a v úkol, kde říkají budů, sůd, klůče, u sousedů, ludé. A okolo Těšína říkají, i veď já nemám než tu jedinou dceru. Toho slova veď moravané mnozí často užívají.
0: Dnes se říká veď jinde než na Moravě.
3: Item některé věci na Moravě hned jinými jmény se jmenují nežli v Čechách, o čemž je dobré věděti. Moravci řkou sveřepý semenec a Čechové zase ozimí. Moravci říkají konopě neposkoné, Čechové řkou pěkným jménem hlemejišť. Moravci mrzutě slimák.
0: Nechápu, co je na slimákovi mrzuté.
3: Moravci nevědí, co jest to pařes, než říkají mu peň. A teď užívají Čechové. Moravci zase toť, toťka, totejky. Čech umí říkat naváží ti vodu. Moravec zase táhnou ti vodu. Lepší je české.
0: Moderní čeština poslala obě slovesa do hrobu a používá se nabrat vodu.
3: A toto sluší se znáti, že Moravci velmi nejednostejně mluví. Okolo Mezříčí jinak, v Prostějově a v Úkol jinak, v Bystřici a v Třebíči zase jinak. jinak okolo Brna a Znojma, rozdílně ve Strážnici nebo v Brodě, nebo jak kteří bližší jsou Slezákům, jiní Slovákům a jiní Čechům, tak se také v některých slovech a způsobech k ním připodobňují.
0: Nenechali jsme cestou někde třetí druh tlaku na spisovný jazyk?
2: Blahoslav ho viděl ve vulgarizaci hovorové řeči.
1: Výrazy nepřijatelné pro spisovnou řeč odsuzoval jako verštatní.
2: Tedy jako slova, kterých mohou užívat řemeslničtí tovaryši v dílně, ale v žádném případě se nesluší, aby se objevovaly v literárních dílech nebo v kázáních.
1: Pod pojem verštatní patřila řeč obhroublá smyslem i podobou. Silácký jazyk mladistvých, kteří si hrubostí řeči dodávali sebevědomí.
0: Téhož si pubescenti dodávají dodnes.
2: Blahoslav rozlišoval i intonaci řeči.
1: A jako první se pokusil zachytit hovorovou řeč v notách.
3: Hlahol aneb zvuk slov přimluvení lidském rozličný jest. Takže řídko, kdy se trefí, aby dva nalezeni byli, kteří by jednostejný způsob hlasu měli. Pročež i lidé slepí, tak snadně po hlaholu aneb po hlasu člověka poznají, jako ti, jež dobrý zrak mají po tváři. Veliká jest škoda při některých mužích a mládencích, že sobě hlasu svého, pokud to možné jest, nějak neohýbají a nenapravují jen proto, že by s tím práci a péči při svých mluveních měli. Nadto pak veliká škoda jest při těch, jež to dobrý hlas majíce od přirození, ničeho sobě pro samou lenost a rozmařilost mysli neformují, než tak ho nechávají, aby se jim z hrdla hlahol valil podobně, jako ze sudu dno vyrazil, anebo, ať střídněj dím, jako by čep

0: Pro koho sepsal Jan Blahoslav svou gramatiku?
1: Především pro kazatele.
2: Pro ně se stala doslova nepřebernou studnicí poučení.
1: A taky kritiky.
2: Jana Husa ku příkladu ocenil autor jako dobrého Čecha své doby.
1: Na svou dobu však shledával v jeho jazyku příliš mnoho archaismů.
2: Dobře podle něj psali Řehoř Hrubý z Jelení, Viktorín Kornel ze Všehrd a Matěj Červenka.
1: Lukáš Pražský však už byl podle něj v zajetí germanismu a latinismu.
2: A jako ještě horší viděl latinu u bratrského biskupa Jana Augusty.
1: Toho ovšem omlouval jeho vězněním. V kriminále čistota jazyka většinou dost utrpí.
2: Blahoslav vystupuje dost skromně, ale když se dotkl svého vlastního překladu Nového zákona do češtiny, neubránil se myšlenky, že je to vrchol ve vývoji spisovného jazyka.
3: Češtinu tohoto překladu neměl by žádný dobrý Čech haněti.
0: Nepochválíš-li se sám, nikdo to za tebe neudělá, platilo zřejmě už tenkrát. Je ale pravda, že když se Blahoslav chválil, tak vůbec nepřeháněl.
4: A když otevřu gramatiku, tak vždycky samozřejmě listuji od gramatických záležitostí k literárním, protože ty jsou nejzajímavější. A to je závěr, kde jsou takzvaná přísloví. To jest proverbia et dicta pulchra ac observatione digna usitata bohemis, tedy krásná a pozoruhodná přísloví, jichž užívají Čechové. Tak jsem si vypsal některá, a nedělám to poprvé, dělám to už spoustu let, a pořád se k tomu vracím. Tak například Jadrný Blahoslav píše: ovce střihou, kozy říť lupá. A dodává: tovarišům našim neb sousedům z lese děje, bojmeš mi se téhož. Nebo říká: páv má krásu andělskou, chod zlodějský, hlas ďábelský. To jsem použil velice rád, kdysi jsem to zhudebnil a zpívala mi to dokonce samotná Magdalena Kožená. Nebo je tady toto krásné přísloví: ani kuře darmo nehrabe. No tak pochopitelně to platí pořád. Nebo podzimní kvítek, labutí zpěv. A teď něco ze života z toho tehdejšího. Je vidět, jak Blahoslav sledoval dobovou kulturně politickou situaci a společenský život a z toho vytvářel nová přísloví. Tak například píše: zdera starý střevíc, koupíš sobě nový. Starý pán ze Žerotína dceři své tak řekl, když jí dával za tetaura, kterýž potom umřel a ona po něm statku dostala. Tak když to přeložíme do češtiny, tak starý Žerotín, tedy on nebyl starý, ale Karel starší ze Žerotína, přemlouval svou dceru, aby si vzala vdovce a řekl jí prostě, on stejně brzo umře a dostaneš jeho prachy, tak si ho vezmi a potom si vezmeš někoho novýho. Že koupíš sobě zdera starý střevíc, koupíš sobě nový. Tak to se mi velice líbilo. A potom přímo vrchol české politické konfese, který platí až do dnešních dnů, je tady tohleto přísloví. Cituji přesně. Pan Vilím, moc mě tam šokuje to tvrdé i, pan Vilím z Perštejna říkával: z Římany věřím, z Čechy držím, s bratřími umírám. Blahoslav pak dodává k tomuto českému politickému realismu: ale nedáť sebou pravda tak hráti, nebo nelze zhodu nahody. To je, myslím, vrchol. Tady v podstatě můžeme vést přímou linii od 16. století do století 21.
3: Chtěl jsem,
0: napsal Jan Blahoslav ve svém doslovu ke gramatice,
3: chtěl jsem rád něco jazyku a tvéram tum puritátem tum ornátum,
0: rozumí se k pravé ryzosti i ozdobě,
3: na pomoci, a tak jsem opravdově chtěl, že mysl má častokrát jako pochodně zažžená hořala. Jsou některá přísloví v češtině, jež nesnadno v latině jest takových najíti. Jako třeba zlého navařil piva, čímž se míní zle by sobě učinil. Item raní ptáče neuletí-li, ale uskáče, to jest, když má před kým kdo napřed. Avšak abych se cizí prací nechlubil a neosoboval to, na čem bych nepracoval, větší díl těchto přísloví shledal a schromáždil bratr Matěj Červenka. Též drahně let na tom pracovav, o čem jsem já dávno dobře věděl a za jiné neměl, než že on jako člověk bedlivý a pilný o tom nějakou knížku užitečnou napíše, pročež i to všecko, co jsem měl, jsem mu ku pomoci poslal. Teď pak po jeho smrti teprve těch karet jsem dostal a pilně jsem vše přehlédl a přebral, co nevelmi čacké bylo, to jsem zavrhl a co bylo způsobnějšího, to jsem vybral a do té knihy vepsal. A i nemálo jsem přidal ze svého.
0: Ten Matěj Červenka, o kterém se Jan Blahoslav zmiňuje...
2: No to byl vlastně jeho kolega.
0: Tedy spisovatel.
2: To taky, ale hlavně českobratrský biskup.
1: Narodil se v Čelákovicích.
2: Byl o 2 roky starší než Blahoslav.
1: A mimo jiné přiložil latinský žaltář do češtiny.
2: Shromáždil zvláštní sbírku.
0: Co pak sbíral ten dobrý muž?
2: Slova.
0: Obyčejná slova?
2: Slova v přísloví poskládaná tak, aby všem ku prospěchu byla, neboť takové přísloví...
3: Jestiť to znamenitý kus, ale nemnozí jeho právě dobře užíti umějí. Někteří nešetříce toho, co jest vlastního a běžného v české řeči, buď sami pro sebe vymýšlejí nejasná přísloví, nebo z latinských překládají, takže by se o nich mohlo říci, že z dobrých latinských tvoří špatná česká. Protož těch věcí vidí se, že při užívání přísloví šetřiti sluší, nechtěl-li by kdo přistižen jako hňup nedovzdělaný, zatímco dychtí, aby ho lidé pokládali za vtipného, aby jich nečasto používal, leč zřídka, šetrně a jen vybraných a zvláště vhodných. Aby ne leckoho v tom následoval, ale lidí rozumných soudu, aby v tom šetřil, čeho a jak staří předkové naši, ti, kdož jsou nyní dobří Čechové, užívají. Kdož by latinské přísloví do češtiny jako přelíti chtěl, totiž tím, že by tlumočil, tehdy, aby ho nevykládal slova od slova, ale pomyslel na to, mají-li Čechové také jaké přísloví, kteréhož by na tom místě užívali. Pakli nic, lépe jest, aby vše bez přísloví prostě pověděl a vlastně česky to, co latiníci skrze přísloví svým jazykem vykládají. Ovce střihou, kozím řiť lupá.
1: Znamená, že přátelům našim anebo sousedům se něco zlého děje a proto my si dávejme taky pozor, může dojít i na nás.
3: Neříkej huj, až přeskočíš.
2: Dodnes platné. Volat hop dřív, než člověk zdolá překážku, není moudré.
3: Nerad vrtá v tvrdém.
1: Přísloví pro nás se značně zatemněným významem. Napovídá lecos o nepracovitém lenochu.
3: Koupej se, drže se břehu.
2: Bez komentáře. Stejně jako...
3: Čím nový hrnek navře, tím potom i střepy napáchne.
1: Matěj Červenka a po něm Jan Blahoslav shromažďovali však i přísloví problematická.
2: A nebo když ne problematická sama o sobě, tak svými souvislostmi.
3: U koně lejno, u psa moč, u ženy pláč. To vše, kdy oni chtějí, mají hotové.
2: V této moudrosti si priliboval už Ctibor Tovačovský.
3: Když se krakonoš kuklí, bývá déšť.
1: Toto je spíš jakási regionální pranostika, ale Blahoslav k tomu ihned dodává příklad ze života.
3: Jak pravil onen filozof, když od své ženy zlostné pomíje mi opláchnut byl. Hned jsem řekl, že po té bouři bude déšť. Svůj svému a psu kost. Pěkný bylo to kázání, jako nemastný zelí. Není tak dlouhé písně, aby neměla amen.
5: Ještě jedna věc mě zaujala. Zdali Jan Blahoslav, kromě toho, že s Janem Černým, neboli Johannesem Nigerem, se pisoval, vlastně sbíral zpěvy a dával je potom spolu s ním do registru a potom psal samozřejmě o muzice. Zdališ, on také skládal?
4: Oni všichni byli skladatelsky poučení a byli vlastně hymnografové, protože byli hymnologi. Že, čili ta,
5: co to je hymnograf a co to je hymnograf? hymnolog.
4: Tak hymnograf je ten, kdo to píše, a hymnolog je ten, kdo o tom píše, jak se to má psát. Ano, že? Čili to je vědec a současně skladatel. Že? Čili v té době se to tak nerozlišovalo a kdo o tom chtěl psát, tak to musel umět psát. Že? A ta tvorba, v podstatě je to známé, že vlastně stejným hymnologem je Komenský, který když sestavuje kancionál, tak jednak musí přesně dovést popsat tady tuhle tu aktivitu a současně musí nějakou píseň a vlastně musí vědět o každé písni, jak by se měla vytvořit. Že? Čili v té době se ještě nemůže tak striktně rozlišovat a nemůže být taková specializace, jako je dnes.
5: A dochovalo se něco z Blahoslavovy muziky?
4: Ano, samozřejmě. On je autorem písní, že, a ty písně se dokonce dají i zpívat. I v dnešní době jsou pokusy, ale myslím si, že tady z celé této linie je asi nejznámější a takový bych řekl, nejrudimentárnější tvar je ta Komenského Ukolébavka, kterou zná skoro každý. To spíme malé poupě, spí malé holoubě. To je skutečně asi tak šťastně napsaná píseň, která je někde na hraně lidové písně nebo tak velice blízko toho.
3: Toho léta 71. v sobotu 24. dne měsíce listopadu na poli k 23. hodině ve věku života svého mají 48,5 roku umřel bratr Jan Blahoslav v Krumlově, písař jednoty, otec a vozataj lidu páně v jednotě, muž veliký a znamenitý, velice pobožný, pracovitý od mladosti, ke všem velice přívětivý, jehož pověst široce mezi jinými národy roznesena byla. Veliký a drahý klínot jednoty, přes příliš brzo podle našeho soudu pán Bůh jej vychválit ráčil. On sám ví, z jakých příčin, neboť divní jsou boží soudové. O přesmutný, hrozný a přežalostný tento rok 71., v němž Bůh tak mnoho překrásných a ušlechtilých stromů v zahradě jednoty spod tí natěráč.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, Tandem stojí na startovní čáře a Jan Rosák jenom čeká, až mu z režie dají kostkovaným černobílým praporkem pokyn ke startu. Můj dnešní spolujezdec už je připraven také, praporek letí vzhůru, Tandem se rozjíždí. Dnes ho se mnou pojede herec Jaromír Meduna. Dobrý den, vítám
2: Dobrý
0: vás.
2: Den.
0: Zase po čase se spolu ve studiu setkáváme a aby nám to šlo pěkně od ruky, tedy vlastně spíš od pusy, tak si dáme na rozjezd hezkou písničku.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak měli jsme si dát pravděpodobně něco hodně tajemného, takového až přízračného, protože Jaromír Meduna, můj dnešní host, má pravděpodobně přímo v erbu detektivy. Je to tak, víte?
2: Ano, ano, je těch detektivů, už jsem udělal spoustu. Kriminálka Miami, Hercule Poirot a tak dále.
1: Ano, ano, ano, ano.
2: Tak ty mě hodně zaměstnávají v posledních, dejme tomu, už 10 letech.
1: No, já váš hlas mám s tím Horácio Kejnem, ale opravdu tak spojený, že když přivřu oči, tak čekám nějakou takovou tu jeho zásadní větu.
2: Jeho zásadní větu, já nevím, já jeho zásadní věty neznám, ale spíš to jeho gesto takhle, jak dá ano, tu hlavu ano, na stranu ano, ano. A pak si sundá brejle.
1: A jestli pak vás to náhodou taky, když ho dabujete, přijde nepřímně, k tomu byste občas tu hlavičku položil.
2: Nepřímně,
1: ne, ale on má takové vždycky těsně předtím, než se rozjede znělka, tak když jak si uvádí celý ten děj, tak vždycky se to nějak rozjíždí, že jo, a on potom řekne, jenomže my na vás stejně přijdem. Tam, tadam, tam a už je do...
2: Jo,
1: jsou ty takzvané jeho zásadní věty. Já ho mám hrozně rád a samozřejmě mám ho spojený s vaším hlasem, to je prostě už dané. No ale, jak říkáte, Hercule Poirot navíc, ale pozor, vypadá to, že ty detektivky jsou vám vážně souzeny, protože jste navíc teď namluvil jednu krásnou audioknížku.
2: Ano, namluvil jsem audioknihu po velmi dlouhé době. Já jsem chodil hodně číst audioknihy do tiskárny pro nevidomé, tady v Krakovské ulici, tam jsem přečetl desítky titulů. A teď, já nevím, zhruba po 15 letech mě oslovilo nakladatelství, které vydalo, nebo vydá, knížku skotské autorky Denise Mina, která se jmenuje Konec vosí sezóny. A to je velmi zajímavá detektivka, velmi obsáhlá. Je zajímavá nesmírně tím, že odehrává se ve Skotsku. To by nebylo zas až tak moc zajímavé. Spousta detektivek se odehrává ve Skotsku, ale tady se trošku tak okrajově řeší vztah třeba Skotové Angličani, jo? Co je takové zajímavé téma. Možná,
1: velice pikantně.
2: Ano, a možná se trošku týká i nás tady v České republice, že jo, takovéhle téma. Kromě teda toho, že sledujeme osudy zločinců a detektivů, mimochodem velice zvláštní věc, detektivka, která vyšetřuje tu vraždu, je mladá žena v jiném stavu, což je tedy naprosto neobvyklé. Že?
1: Jo, tak to jsem teda opravdu ještě neviděl.
2: No. Tak sledujeme velice zajímavé paralelní osudy soukromé, ne přímo, které jsou svázány s tím zločinem, ale sledujeme paralelní osudy zločinců i těch detektivů a musím teda říct, že ty jejich soukromé životy jsou mnohdy strašnější než ten zločin sám.
1: Pravda. No, to jste už mohl vypozorovat z toho, jak já nadšeně mluvím, třeba o Horácio Kejnovi, že já detektivky opravdu miluji. Ale co, jak jste na tom vy vlastně?
2: Já miluju detektivky.
1: Jo.
2: Ano. Ale já mám jednu velkou výhodu. Já si nemusím kupovat nové detektivky, já jim stačí, když ji takhle na 5 let odložím. A pak ji můžu číst znova a jsem stejně překvapený, jako když jsem si ji čet poprvé.
1: No, abych se přiznal, tak s některými jsem na tom taky jsem už otevřel několik Edu McBainů v domnění, že jsem ještě nečet a v půlce jsem zjistil, že vlastně vím, že to, jak to dopadne. Tak to jsme na tom stejně. No ale já bych ještě zapomněl jednu velice důležitou věc, kterou jsem samozřejmě měl na mysli. Vy jste od té poslední návštěvy, a jestli se nepletu letos v lednu, oslavil 60.
2: No já jsem
1: tak já vás vítám mezi námi 60.
2: Děkuju, no tak... Byl bych radši ve společnosti těch, co mají na začátku 5 nebo 4.
1: Nebo 4, že jo, no, co
2: se dá dělat, no, co se dá dělat.
3: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Andem cestuje.
1: Tak jak jste před písničkou slyšeli, povídám si dnes v tandemu s letošním čerstvým šedesátníkem hercem Jaromírem Medunou. Mohli bychom si třeba popovídat o té 60leté cestě, ale to by bylo dlouhé povídání. Když už jsme ale u cestování, tak já naše hosty dost často vybízím k tomu, a mě mnohdy ani nemusím vybízet, aby si tak zavzpomínali na své opravdové cestování. Jste cestovatel, pane Meduno?
2: Ano, něco jsem pojezdil, ale že bych jako...
1: Není to vaše vášeň?
2: Vášeň to není, ale jezdím, ano.
1: Jo. No a do exotiky nebo...
2: Ne, zatím v exotice jsem žádný nebyl, nejdál jsem byl v Moskvě. Ale tak po té Evropě samozřejmě a třeba takové Rumunsko, to je ještě dneska exotika a musím říct, že velmi krásná.
1: No tedy rumunské hory, já mám kamaráda, který jezdí do Rumunska s motorkou a ten teda se vrací s očima na vrhlavy.
2: Ano, no, ano, no, je to krása. No, no, no. Já jsem tam byl poprvé, to bylo v roce 78, jeli jsme vlakem, taková parta mých spolužáků, teda kolegů z Damu. A to jsme právě jeli vlakem, vystoupili jsme v Brašově, nechali jsme se dovíst autobusem pod Fagaraš a pak jsme šli Fagaraš. No to byla nádhera.
1: To jsou ještě hory, které jsou úplně nedotčené.
2: Ano,
1: víte,
2: ano, ano, ano, ano, ano. Bohužel jsou dotčeny mnoha pomníčky, jako jo. A to nás jako varovali, že tam může i v létě přijít sněhová vánice a člověk tam může umrznout. No, ty pomníčky to ostatně dosvědčují.
1: A vy jste tím pádem, jestli tomu dobře rozumím, takový spíš turista, jak si s Baťuškem, jo?
2: No to bývávalo, ano. Tak a jako k té 60, jak se tam blíží, tak spíš tím autobusem nebo letadlem někam dojedu, ale pak si udělám výlet, co můžu.
1: Jo. Čili nejste takový ten typ. Přijet někam do přímořského letoviska, plácnou se mu na lehátko.
2: Tak to v žádném případě. Tak to vydržím, dejme tomu, kvůli manželce, nebo vydržívával jsem to týden.
1: Jo.
2: Ale 11 dní třeba to už je moc. To bych nesnesl.
1: A co takhle jako, když říkáte, že jste ještě nebyl v exotice, přání nějaký, máte někam namířeno?
2: Upřímně řečeno, už teď ne. Ne, ne, ne. A v poslední době jsem se spíš specializoval na Čechy. Já občas vyrazím třeba v zimě, jo, ale ne do hor, ale do nížin. Tak letos jsem byl třeba v Chrudimi, kde jsem se ubytoval a chodil jsem takhle kolem Chrudimi, což je mimochodem rodný kraj mého otce, který by letos měl z té narozeniny, takže jako jsem vykonal takovou pout jeho rodným krajem po 100 letech.
1: No to je krásný. S Chrudimi tam mám půlku rodiny vlastně, nebo odtamtud pochází, čili ten kraj taky trošičku znám. Zrovna zítra tam mám namířeno, ale takhle při zájezdech třeba divadelních, taky když někam přijedete, tak zůstáváte v hotelu, nebo se kouknete takhle po městě?
2: Třeba? No tak v hotelu už moc se nezůstává, ono se tak vyjíždí jenom na jeden den a hned zase šup tam. Takže z toho města, kde hrajem, poznáme maximálně náměstí, na kterém leží to divadlo. Ale třeba letos, my jsme v Luhačovicích se na konci prázdnin konají takové divadelní slavnosti, takový festiválek malý. Tam jsme hráli 24. srpna, no tak my jsme si s manželkou tam koupili takový penzionek a byli jsme tam týden před tím hraním. Spojil jsem hraní s dovolenou.
1: No,
2: a bylo to moc krásné, ano. Ale tak taky, ale byly to výlety, že jo, pěší i autem.
1: Tak jsi si dal lázně vlastně.
2: Dal jsem si lázně, ale teda ta Vincentka mě moc nechutná.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jaromír Meduna je herec, jehož hlas je určitě vám velice blízký, fascinující, strašně hezky se poslouchá, nepochybně by se mnozí mladší kolegové rádi jemu přiblížili, ale samozřejmě, že ten hlas se taky vyvíjí, to znamená, že když jste začínal, tak jste neměl takovýhle nádherný orgán v krku, co si budeme povídat, že jo, tak se, taky jste třeba po někom pokukoval, říkal jste si, Hergo, takhle já bych chtěl třeba mluvit, takhle já bych chtěl hrát. Měl jste nějaký herecký vzor?
2: Neměl. Já jsem měl spoustu kolegů na oblasti, které jsem obdivoval, jo. Milan Šulc v Ostravě, Eva Trunečková v Příbrami, Vojta Ron v Liberci, ale že bych jako toužil se jim nějak připodobnit, to mě ani nenapadlo. Ne, neměl jsem.
1: Ani ve světě není nějaký herec, který si říkáte, no tak tohle to je opravdu herectví.
2: Nevím, ve světě určitě bych si...
1: Vybral bych si,
2: ale já mám teda jednoho velice oblíbeného českého herce, ale nemůžu se mu přiblížit, nemůžu si ho vzít za vzor. Jenom se mně strašně líbí Jindřich Plachta.
1: Vážně?
2: To je můj nejoblíbenější český herec.
1: Vážně? Čím vás tak fascinuje?
2: Opravdovostí a úžasnou lidskostí. Uh-huh. Ten jeho projev, to je pravda sama. Jako by vůbec nehrál, že? Kromě některých jako společenských komedií, kdy úplně nebyl obsazen přímo do svého typu, ale když se trefil do toho svého typu, ta lidskost, dobrota, pravdivost.
1: No tak to je nepochybně osobnost, kterou kdyby to šlo, tak byste se s ním určitě rád potkal a třeba si s ním i o hereckých i jiných zkušenostech popovídal.
2: 100% ano. S ním.
1: A teď zkuste zapomenout na to, že jste herec a že jsou nějaké herecké předobrazy, vzory. Kdo vás takhle ze světových osobností fascinuje? Může to být umělec, může to být politik, spisovatel.
2: No tak třeba, já nevím, z herců dejme tomu Jean Gabin. Pro něj, myslím, platí to samé, co o Jindřichu Plachtovi, že? Taky pravda sama. Alana Delona. Nebo vůbec, já mám ty francouzské herce velmi rád. Velmi rád třeba dělám Roberta De Nira nebo Gina Hackmana. To jsou takový herci mojí krevní skupiny, ale ne, že bych se jim chtěl podobat.
1: Jasně.
2: Je to moje krevní skupina.
1: Ale já vám docela rozumím, jsou to ti herci, kteří ani tak nepotřebují moc hrát, ale prostě na tom plátně třeba jsou.
2: Ano,
1: Lino Ventura třeba.
2: Ano, přesně tak.
1: No tak toho si dovedu představit i s vaším hlasem. Nedaboval jste ho
2: taky,
1: někdy?
2: Ano. No, asi tak. Dvakrát nebo třikrát se mě poštěstilo.
1: Tak přesně tyhle ty typy to je.
2: Jinak z osobností politiky světové, to jste mě opravdu zaskočil, nevím, to na to vám neodpovím.
1: Nemusíte.
2: I když se snažím, sleduju, jako co se děje po světě a tak, ale že by mě někdo až tak okouzlil.
1: Nemusíte, protože ono třeba možná ani není z čeho vybírat.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem, v něm je hostem herec Jaromír Beduna. Povídali jsme si už tady o jeho dabingových rolích, ve kterých ho nepochybně znáte, aniž třeba v tu chvilku si představíte jeho tvář, protože je překryta tváří toho herce, jemuž Jaromír Beduna propůjčuje hlas. Ale myslím si, že by to byla škoda, abychom si nepopovídali o vašich rolích, kdy jste tam sám celý za sebe. To znamená, co hrajete teď zrovna v divadle, co máte na repertoáru?
2: Já mám v divadle na Vinohradech na repertoáru teď muzikál. Já jsem se na stará kolena vrhnul na tančení a zpívání. Takže tančím a zpívám v muzikálu Jak udělat kariéru snadno a rychle. Velmi krásnou, velice humornou roli. Pak jsem přebral roli po Láďovi Frejovi, který z divadla odešel, takže vystupuju zase v muzikálu. Cyrano, Cyrano, Cyrano, který napsal Pavel Kohout, takže to jsou takové dvě stěžejní role ve Vinohradském divadle. Mimochodem, za už zmiňovaného pana Brouska, protože on před prázdninami onemocněl, tak jsem teď zaskakuju v roli jistě pane ministře velmi úspěšném představení Vinohradského divadla. Ale co nesmím opomenout a musím zmínit, moje účinkování ve Viole, která letos slaví 50 let od svého vzniku.
1: To je neuvěřitelné.
2: Založení, ano. Což je pro mě neobyčejně čestná a srdeční záležitost, ta Viola. Takže teď, až půjdu odsud z rádia, tak půjdu do Violy, kde budeme oprašovat hru, která měla premiéru v červnu, premiéru jednu reprízu, teď máme říjen, takže my to musíme celé exhumovat a snažit se jako to dát zpátky do toho tvaru, který to mělo. Mimochodem, já jsem o tom už mluvil v jednom pořadu České televize. Ta hra se jmenuje Žena z Korinta a napsali Oldřich Daněk. A je to snad nejkrásnější hra, ve které jsem v životě hrál.
1: Vážně, takhle?
2: Až takhle. Až taky miluju. A mě, když Tomáš Vondrovic jí dal přečíst, dal mě jí domů, tak já jsem si říkal, že si ji tak přelítnu na první orientaci. Já jsem si ji musel přečíst třikrát po sobě. Já jsem se nemohl nabažit té krásy.
1: No prosím vás, no, pěkně, tak přibližte nám to trošičku.
2: To je hra o dramatikovi Euripidovi, který dneska bychom mohli říct, že trpí syndromem vyhoření. To je dneska takové moderní. To je moderní. A přijde za ním jistá žena z Korinta. A teď my nevíme, je to můza, je to čarodějnice. Prostě ona ho nakopne zpátky do života. A on napíše svou nejslavnější hru Médeju. Tak o tom to je.
1: Čili to je hra pro dva herce?
2: Pro tři herce, já, Hanka Macijuchová a Johana Tesařová. Mm. Takže luxusní obsazení kromě mě.
1: Já,
2: moje kolegyně, obě jsou naprosto luxusní představitelky.
1: No ale teda mluvíte o tom s takovým zaujetím, že to nepochybně je teda záležitost, která vás bere.
2: No bere mě to úžasně.
1: Diváci, předpokládám, budou chodit?
2: No doufejme, že ano. No, tak zítra uvidíme, zítra máme tu druhou reprízu, tak, ale já myslím, že přijdou určitě. Mm. Ta hra je mimořádná.
1: Opravdu. Žena z Korinta.
2: Žena z Korinta.
1: Zapamatujte si to, vážení a milí posluchači. Až to uvidíte, skočte si do Violy.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Už po druhé se ocitá ocitá se Jaromír Meduna v našem tandemu, už tady před časem byl. A při té druhé návštěvě já se hostí velice rád vyptávám, kdo nebo co jim v životě nejvíc pomohli. Co bylo ve vašem životě, pane Meduno, tak důležité, že na to nikdy nezapomenete a že vás to nasměrovalo tím pravým směrem, že jste třeba chtěl původně dělat něco úplně jiného a někdo ti řekl, Jaromíre, kde pak ty dělat, jdi do divadla.
2: A, rozumím, no tak samozřejmě nemůže člověk pominout své rodiče, že jo? I když oni si moji životní dráhu představovali trošku jinak. Já, když jsem chodil na devítiletku, tak jsme hodně kamarádili s Ivanem Luťanským, nebo Štíkem, který už dlouho, což byl teda můj spolužák z devítiletky a on chodil do tenkrát Lidová škola umění, do dramatického kroužku. Já jsem si řekl, že by se mě to taky líbilo něco takového dělat, takže jsem se přihlásil do jistého amatérského divadelního souboru, kde zase jistí kolegové chodili na tehdejší takzvanou Lidovou konzervatoř, což bylo studium herectví pro dospělé lidi při zaměstnání po večerech. No. Takže to byl druhý impuls, takže ten první byl ten Ivan Luťanský, druhý impuls byla ta Lidová škola umění, ta Lidová konzervatoř, kde mě učili opravdu skvělé dámy, jako byla Věra Bublíková, dnes už bohužel taky zesnula, Zdena Josková, to je bývalá dramaturgině Československé televize, pak už to nemohla dělat, ale učila na té Lidové konzervatoři, nebo paní Ada Valdová, manželka překladatele Emanuela Frinty, kteří mě jako tak vedli těmi prvními krůčky k tomu herectví. No a pak samozřejmě, pak jsem se dostal na Damu, tak tam už nebudu vzpomínat, no můžu vzpomenout Jarmilu Krolišovou třeba, nebo Danu Musilovou, která mě učila umělecký přednes, tak ne, to byli lidi, kteří mě tak provázeli po té dráze. Jinak já, protože naše rodina byla slušná, táta byl úředník, máma švadlena, jo, my jsme nikdy s tím letím nic společného neměli, takže musím poděkovat těm lidem, které jsem tady jmenoval, že vlastně ti stáli a trasovali mi tu cestu k tomu herectví.
1: Čili kdyby bývalo bylo na tátovi, tak jste byl asi úředníkem.
2: Tak jsem byl určitě úředníkem.
1: No, to bylo to samý u mě taky.
2: No, no, táta se mnou nemluvil, když mě pak vzali na Damu, když jsem mu to jako radostně oznamoval.
1: Jo. No jo, já si myslím, že potom ho to už nějak jako
2: přebudoval. Pak ho to, ne, no. To byl velmi pyšný a všechno chodil a to bylo dobré.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herec Jaromír Meduna. Jméno Meduna vám nepochybně zní určitě velice známým způsobem, nejenom kvůli samotnému Jaromírovi, ale i kvůli synovi.
2: Ano, ano.
1: Ten vám dělá určitě radost?
2: Ten mě dělá radost, ano, on je velmi talentovaný. Hle, ne, takhle. On, jeho talent má daleko širší záběr, než je, jestli u mě nějaký talent je. Tak on má ještě talent, on vystudoval výtvarný gymnázium, tančí, hraje na trubku, hraje na kytaru, zpívá. Jo, tak ten jeho, on je takovej... jako pan umělec, jako všeumělec, tak to myslím.
1: No já si myslím, že tohle to všechno, takové to syntetické umění se dneska v podstatě dá hodně dobře využít, protože dneska už se nehrají jenom jaksi hry v kamenných divadlech, jenom dramata. Sám jste zmínil hodně muzikály, že jsou i takové performance, kde se vyloženě využije jaksi hra na nástroje, tanec a podobně, že jo. On hraje v kapele taky, že?
2: On hraje v kapele, mají takovou kapelku, která se jmenuje Fekete Seretlek a hrajou takovou tu, říká se tomu world music.
1: Ano, ano, ano.
2: On to vede Slovinec.
1: Jo.
2: Jo, a dělají takový, což je úžasný, mně se to líbí, takový dílny ve Slovinsku, v Čechách a já nevím, kde, po všech možných zemích a tam se sjedou muzikanti, ale opravdu z celého světa, třeba i z Jižní Ameriky. Jo, takže a teď 50 lidí dohromady dává nějaký program, pak to předvedou a zase se rozprchnou a jsou jaksi obohaceni o ty jiné kultury. V každém kousíček té jiné kultury uvízne.
1: No tak herec je především on. Zahrali jste si spolu?
2: No je, my jsme až moc. Já,
1: jo?
2: No jo, hned jeho první věc, kterou on dělal, to bylo Madame Melville ve studiu 2, tak tam se mu hrál tatínka. V divadle ABC v Šakalých letech zase se mu hrál tatínka. Hrajeme spolu už druhou věc ve Viole. Takže já myslím, že už bychom toho společného hraní pomalu mohli nechat. Jo.
1: Jak se vám vlastně hraje? Dokážete si odmyslet to, že to je váš syn?
2: Ne, nedokážu.
1: Že ne?
2: Takhle, ze začátku to bylo velmi obtížné pro mě, myslím, že i pro něj, protože já jsem byl, měl jsem starost o svoji roli, staral jsem se o jeho roli, jako z hlediska pedagogického a pak ještě i z hlediska otcovského, jo. Takže honil jsem moc zajíců. Takže, ale samozřejmě, tak teď už nabývá zkušenosti a v letčem se vyzná asi líp i než já, takže tohle to už pomalu opouštíme, ale třeba v takovém té poezii nebo tak, tak to asi mu musím poradit ještě, no. Ale není to opravdu nic jednoduchého.
1: Já vám, pane Meduno, přeju, aby se vám dařilo samozřejmě ve vaší vlastní kariéře i v tom, jak hezky pedagogicky působíte na svého syna. Vůbec, ať máte prostě radost ze života, z vašeho hraní a hodně štěstí i do budoucna, krásných rolí a vůbec. Jaromír Meduna byl dnes hostem Tandemu a já děkuji za vaši návštěvu.
2: Já děkuji za přání a přeji vám všechno totéž.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Naše dnešní setkání na rypsané trubterám trumpety zahájila polka Karla Vacka Můj tatíček. Všechny milovníky dechovky zdraví Vladimír Bernášek a pozdravuje hudební redaktor Milan Kašpárek. Je zajímavé, že polku Můj tatíček nám hrál orchestr Karla Vacka mladšího, takže to bylo výjimečně procítěné, protože pro pana dirigenta opravdu šlo o jeho tatíčka. Karel Vacek složil i otextoval také valčík Poslední korunu mám. Zatímco tatíčkem byl jen pro svého syna, tentokrát by se možná našlo víc lidí, pro které je název skladby natolik pravdivý, že mohou mít pocit, že to Karel Vacek napsal o nich. Orchestr Karla Vacka mladšího tentokrát doprovodí Josefa Zímu a já doufám, že nám, posluchačům, vždycky ještě nějaká ta koruna zůstane.

Teď nám bude hrát Moravěnka vedená Vladimírem Feferem. Nejprve uslyšíme polku pana dirigenta na text Jaroslava Hájka nazvanou Pravda staletá. Zaspívají Jarka Kachyňová, Květa Navrátilová, Joška Šmukař a Jiří Jelán. Potom zazní píseň, kterou na text Moniky Levocké složil Jaroslav Zouhar mladší a která se jmenuje Chceme jít dál spolu. Zpívat budou Květa Navrátilová a Jirka Helán. Tak pozor, už hrajeme.

Stále posloucháte Český rozhlas ve Praha. Hrála nám a ještě hrát bude Moravěnka vedená Vladimírem Feferem. Teď uslyšíme polku, kterou na text Růženy Sipěnové složili dva Jirkové, a sice Helán a Tesařík. Polka se jmenuje Jako motýl. Doufám, že to není o tom, jak já tančím. To by se musela jmenovat Jako slon. A ještě by tu skutečnost plněji nevystihla. Malé děti, ty dovedou bez ohledu na takt pravdu hezky pojmenovat. To jsem četl takové ty perličky ze školních sešitů a bylo tam: cukr je rafinovan, protože se po něm tloustne. Nebo pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek. Děda povídal, že sice alkohol kazí zrak, ale že má raději brýle než žízeň. Tatínek prohlásil, že na svůj svátek nechal pití, ale neví kde. Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, který je smrtelně jedovatý. Potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou snídaně, oběd a večeře. Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely po ostatních lidech. No, slyšeli jste? Už poletuji po tématech jako ten motýl, o kterém teď bude Moravěnka hrát. Ale ještě nám zahraje další skladbu svého kapelníka Vladimíra Fefera, a sice Hore v ořeší, kterou zaspívají Jarka Kachyňová a Květa Navrátilová. Moravěnka už hraje.

Hrál nám Moravěnka. Nevím, kde zrovna jste, když nás posloucháte, ani nevím, kde jste doma. Ale doufám, že teď potěším každého, ať je odkudkoliv, protože pro každého zazní Polka domova, kterou složil Ladislav Kubeš starší na text Ladislava Jacury. Zpívat bude celá skupina zpěváků dechové hudby Veselky Ladislava Kubeše. A když jsme se dostali až domů, já se hned rozloučím. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek a Veselka už hraje polku, kterou složil tatínek pana dirigenta. Takže končíme tak, jako jsme začali. Tatínci komponují a synové dirigují. V úvodu to byly páni Vackové, teď zase pánové Kubešové. Tak je to správné, jen ať se ta láska k hudbě dědí z otce na syna. Dechovka tak bude znít na věky.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Velmi zkušený český cestovatel Mirek Zikmund vypráví, že jednou ze tří nejkrásnějších zemí, které kdy viděl, je bývalý Ceylon, později Sri Lanka. Michale, dobré odpoledne, souhlasil byste s tím, nebo byste to vyvrátil?
3: Miroslav Zikmund nebyl první, kdo toto prohlásil u nás. Prvním byl pan profesor Otakar Pertold ve své knize Perla Indického oceánu. On tam pobýval nějakou dobu se svojí manželkou, celý ten ostrov procestoval, napsal o tom velice obsáhlou publikaci a říká, že kdyby si měli vybrat zemi, kde by žili, když by to nebylo možné v Československu, že by to právě byl Ceylon.
4: Proč se té zemi říká Sri Lanka a vy někdy užíváte slova Sri Lanka?
3: Sri může být v sanskrtu, může to být i v sinhálštině, v těch indoevropských jazycích.
2: No, my tím pádem vlastně přejímáme přepis přes angličtinu, která si neumí s tím eš poradit, říká Sri a my Češi jsme to, jako kdybychom husa neměli, hloupě přejali.
3: Ale stejně tak můžu třeba, že jste určitě narazili na velkého gurua, který u nás má mnoho žáků, Sri Chinmoy. Nikdo by neřekl Sri Chinmoy, takže jako, že je to Sri Lanka a Lanka znamená ostrov.
4: Dnes budeme hovořit trošku o tom, jak jste se tam octl. Vy jste tam nebyl jako turista, nýbrž jste měl ohlenou hlavu a byl jste v tom oranžovém. Co to je? Roucho je to?
3: Nebo
4: je...
3: Roucho by se tomu dalo asi nejlépe říct.
4: Jako mnich regulérně.
3: Jako regulérně mnich. Na toto budeme ještě mnohokrát narážet během našeho rozhovoru, že je vždycky problém správně pojmenovat věci, které jsou v té dané kultuře. Samozřejmě, náš jazyk je ovlivněný křesťanstvím a proto různé věci jako oltář. Je to oltář, není to oltář, je to zanášení křesťanství někam, kam to nepatří, ale když to mám nějakým způsobem přiblížit, tak řeknu oltář, ve kterým stojí Buddha.
4: Klášter platí?
3: Klášter, no je to taky. V tom smyslu, že je to v jiných souvislostech.
4: Poustevna platí?
3: Jako v kterém klášteře.
2: Pánové, kromě toho, že budeme kroužit kolem pojmů, bychom ovšem také měli kroužit kolem životních peripetí našeho hosta, přestože je mu tuším 25 nebo kolik?
5: 24.
2: 24, tak alespoň pro mě zaznamenal docela zvláštní posun od toho, že je vyučeným tesařem až k té religionistice a k tomu lososovému rouchu. Michale Horáku, dobré odpoledne, vítáme vás.
4: No a dáme se do toho, ne?
5: A dáme se do toho.
3: Dobře.

0: Nejspíš tu několikrát padne především jméno Mirko Fríba. To je psycholog, který, myslím, částečně vystudoval, částečně působil ve Švýcarsku. Já to říkám všechno, protože vy jste jeho asistent.
1: Byl jsem jeho asistent právě na Masarykově univerzitě, kde teda přednášel na psychologii, ale částečně přednášel i u nás na religionistice. Já bych rád možná doplnil, že studuju religionistiku a etnologii.
0: Jednou Max Brod napsal knížku, která se jmenuje Cesta Tichona Brahého k Bohu. Kudy vedla vaše cesta tesařského učně a tesaře vyučeného k religionistice na Srí Lanku, na univerzitu, na přednášky? Mně to připadá strašně daleko.
1: Vidíte, mně to připadá jako jeden takovej docela stejným směrem směřující proud od úplného začátku. Jak jste řekl, jsem vyučený tesař, pak jsem si dodělal nástavbový studium s maturitou a pak jsem šel na filozofickou fakultu.
0: Nástavbu ovšem stavebního technika.
1: Ano, nástavbu stavebního technika.
0: To je opravdu přímočarý.
1: Občas se setkávám s výtkama typu, co blázníš, tady se zajímat o nějaký východy, tady máme naše tradice, jsi nějak změnil, jsi teďka jiný, co o tobě někteří lidé říkají, že jsi buddhista, tak. Tak já, když jsem se sám díval na ten můj život a měl jsem na to mnohokrát dost času, abych se nad tím tak zamyslel, byl jsem v džungli a teď jsem si říkal, co tady děláš, tak jsem si uvědomil, že to pořád nějaký to hledání té pravdy, jak to na tom světě je, jak jsem na tom já, no a že to jde pořád stejným směrem, i když teďka to mám trošičku jinak strukturovaný.
2: To je velmi hezký úvod, ale pojďme to začít postupně rozkrývat. Vyrůstal jste v rodině, která byla třeba katolická, bylo tam nějaké jiné náboženství, nebo jste byl bezvěrcem?
1: Na vaši otázku, nás v rodině nikdy se o náboženství nikdo nebavil, ani to nebylo nikdy žádný téma, ani žádný problém.
2: A vy jste v momentě, kdy jste si začal, řekněme, silněji uvědomovat nebo pro sebe nějak formulovat nějaké hledání, šel rovnou za buddhismem, nebo to je výsledek nějakého tápání, které by bylo velmi lidské?
1: Je to samozřejmě výsledek hledání, že samozřejmě na začátku jsem šáhl po tom, co bylo nejbližší. Po Biblii šáhl jsem po nějakých křesťanských dílech, že jsem jako hledal a tak jako jsem tak přemýšlel o té nauce a to, ale nesedělo mi tam několik věcí. Ale v té době, když jsem s tím začínal, to znamená, když mě bylo tak kolem 15, myslím, že jsem nebyl schopný to formulovat nějak jasně, nějaký výtky, že to byla spíš pocitová záležitost, že tady něco nehraje, tady něco nesedí. Něco na způsob, že přijdete na nějaké úplně cizí místo, kde jste v životě nebyl a prostě se tam necítíte. Nevíte,
0: chcete
1: proč.
0: Říct, že na Ceylonu jste tento pocit neměl, že jste se tam octl ve správnou chvíli na správném místě?
1: Samozřejmě, jak jde. Ceylon je dost veliký. Ano. Radši bych Srí Lanka. Ceylon je název, který tomu dali Portugalci, když to okupovali. Samozřejmě, že tam byly chvíle, kdy jako jsem mi tam některé místo nesedělo, byly tam chvíle, kde jsem se tam cítil jako doma. Ale celkově opravdu jsem byl po celou tu dobu přesvědčený o tom, že jsem na správném místě ve správnou dobu pro mě.
2: Udělali jste rychlý přechod, pánové. Vraťme se ještě do doby vašich 15. Proč kluk v 15 místo předvádění se před holkama potřebuje hledat pravdu? A za druhé, pak mě zajímá to hledání, které nastalo poté, co křesťanství se neukázalo tím, co vás osloví jednou provždy.
1: Hledání nějaký cesty nebo odpovědí srozumitelných na to, co se děje, se nijak nevylučuje s předváděním před holkama. Naopak se to dá mnohdy velice účelově použít. Ale kdybych měl dál odpověď na tu vaši otázku, no tak pak jsem šáhl po Koránu, který jsem taky přečetl a pamatuju si docela sympatické chvíle, když jsem si to četl o přestávkách, když jsme dělali na stavbě jako učni, většina lidí vůbec nechápala, jako co, jestli náhodou jsem nějaký divnej nebo tak. A pak se to přelilo na ten východ. Tam byl ten vliv toho, že jsem v té době cvičil s pár kamarády bojové umění a tam už pak začínaly ty kontakty na ten východ, na jógu, na zenový buddhismus a tak dále a začal jsem se orientovat v těchto oblastech.
2: Od těch 15 dál v těch prvních letech toho hledání jste se navíc pohyboval v historicky velmi vzrušivém terénu. Tato země se měnila, tady se objevili všichni ti privatizátoři a teď se zaháněli ti komunisté. To všechno šlo mimo vás. Vy jste hledal tu svou pravdu.
1: Když bychom to stáhli na tu přelomovou dobu listopadu 89 prosince, tak jsem to vnímal docela živě. V té době jsem byl v 8. třídě a vím, že mě to fascinovalo a že v té době se začala projevovat moje mánie archivnictví, že jsem jako chodil po městě a teď jsem sbíral ty popadaný plakáty, malovaný a my chceme nahrát Vaška, ne žádnýho Šaška. Že mě to fascinovalo, jak se to děje, jak se ti lidi mění. Samozřejmě mi to nahrálo, protože pak se otevřel ten příliv té literatury. Potažmo jsem kam mohli začít jezdit lidi, kteří nám chtěli nabídnout něco z toho, co poznali.
0: A jsme u té postavy vašeho učitele, duchovního učitele?
1: Dalo by se to tak nazvat, ale pro mě pan docent Frýba nyní je mnichem na Srí Lance ctihodným Bhikkhu Kusalanandou. Nebyl a není pouze duchovním učitelem, ale učitelem obecně. Měl jsem tu skvělou příležitost, jak je jeden termín pálískym jazyce, naučit se i věci právě z toho normálního světského života, za který jsem teda neméně vděčnej, jak za ty duchovní.

0: Buddhovy texty jsou právě v jazyce pálí. Vy jste se o tom zmiňoval a myslím si, že docent Frýba je jedním z odborníků právě na tento jazyk. Přes jazyk jste se dostával k buddhismu?
1: Ne. Přes tu praktickou metodu, jakým způsobem tuto nauku prezentuje docent Frýba, jako praktickou metodu zvládání života, která zve k tomu vyzkoušení, někomu funguje, někomu nefunguje a jde se dál.
2: Tuto metodu on přednášel.
1: Tuto metodu on přeložil do jazyka psychologie a prezentoval ji právě ve skriptech AI, který vydala Brněnská univerzita Psychologie zvládání života, aplikace metody Abhidhamma.
0: To už má něco společného s meditačními technikami?
1: Ano. Tam už jsou přímé souvislosti tady s tím letím.
2: A teď nás někdo poslouchá, nejbanálnější příměr, vidíte. A něčím se trápí v těchto týdnech a říká si, co by ten kluk, pan Horák, mi tak v té nejlapidárnější podobě poradil. Jak se mám zmocnit svého života v této fázi? Co s tím?
0: Co by udělal on?
1: Já si myslím, že pan Horák není zrovna ten nejideálnější rádce. Každopádně je tady jeden výrok Buddhu, který já si docela často říkám, že Buddha, když míral, tak dal jeden z posledních rad svým učedníkům a řekl, dělejte, jak nejlíp umíte. I když to může znít banálně.
2: Ono to dokonce může znít lakonicky. Plácejte se v tom dál.
1: Ne. Tady je ten aspekt, který si málo lidí uvědomuje, že ve chvíli, kdy oni opravdu vezmou to svoje jednání, nikoli v chování. Je tady ten rozdíl mezi chováním, kdy se mnou něco cmloumá, já nějak jednám, nevědomky nějak reaguju jako rostlinka na světlo a kdy jednám, protože vím, co chci. Jsem zorientovaný v té své situaci. V tomto smyslu dělat, jak nejlíp umím, to pak taky znamená, že i když se to nepovede, tak nejsem trápený nějakýma výčitkama, Ježíši, já jsem trouba, že jsem to tady takhle podělal a tak dále. Ale že když si řeknu, jako dělal jsem, jak jsem nejlíp uměl, snažil jsem se, tak je to docela silná obrana proti tady těmto věcem, jako výčitky a plácání se právě v té neschopnosti rozhodnutí a tak dále, což si myslím, že je dost velký problém u mnoho.
2: Tohle mě velmi oslovuje, Michale. Konám tedy poté, co jsem se rozhodl, že nějak konat chci. Tomu rozhodnutí ale musí něco předcházet. Musím se zastavit a porozumět si.
1: I tak.
2: Když mám pocit, že to nesvedu? Rozumíte, doléhá na mě nějaká situace a já, ač se snažím, nechme stranou ty, kteří se ani nesnaží. Dobře. Snažím se tou situací probrat, porozumět si a mám pocit, že se mi nedaří.
1: Samozřejmě každému z nás funguje něco jiného. Já v takovýchto případech většinou se obrátím na nějakého svého dobrého přítele, se kterým to úplně normálně po kamarádsky probereme. A on řekne, ty troubo neblbni, tohle to nevidíš. Samozřejmě zde je pak taky druhá rovina a to už je pak ta rovina meditačního tréninku, kultivace vlastní mysli. Že pak vy můžete, pokud chcete zlepšovat tu svoji schopnost žít šťastně, zvládat ten život, tak na to můžete jít i přes tu meditaci. Na což ale potřebujete mít dobrý místo, dobrý učitele a prostor. Pár dní, pár týdnů.
0: Vy jste třeba absolvoval takové ty meditační kurzy, které pro mnoho středoevropanů jednoduše nejsou. Já si vzpomínám, že mi někdo vykládal, jak jeden z těchto kurzů spočívá v tom, že účastníci spolu jednoduše 14 dnů absolutně nepromluví ani slovo. To znamená, člověk je uzavřen sám do sebe.
1: Středoevropané nemohou mlčet, oni pak umírají, nebo co se jim pak stane, když mlčí?
0: Jednoduše to nevydrží. Ne všichni. Samozřejmě, že vy asi to dovedete.
1: Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro projítí tím kurzem meditačním, který možná by bylo dobrý předeslat, že u nás se tyto kurzy pořádají, buď víkendové nebo desetidenní, 14denní, kde je možnost třeba i měsíčního, když na sebe dva 14denní navazují. Když jste ve skupině lidí, kde nikdo nemluví, tak nemáte, proč byste mluvil. A když máte dost své práce, tak už vůbec nemáte, proč byste mluvil.
0: Ale zároveň existují lidé, kteří jednoduše odpadnou, že to prostě nevydrží, ten nápor vlastních myšlenek,
1: právě
0: anebo prázdnoty.
1: Právě, že tady jde o to, že ta meditace vám nabízí techniku, jak se všema těmato věcma pracovat. Jsou lidé, kteří prostě přijdou na to, že toto není to, co si mysleli, a jednoduše odejdou, ale to se stává opravdu výjimečně.
2: To se stává i v autoškole ostatně. Člověk, který se o to zajímá, obecně přijde na takový kurz a je mu zřejmě vysvětlen cíl toho kurzu. To, čím ve vlastní prospěch by měl projít. Co to je?
1: No je to právě to směřování od toho utrpení, od těch starostí, od těch problémových situací k tomu šťastnějšímu jejich zvládání, k tomu většímu štěstí. Buda tak formuloval i ten svůj cíl celé té nauky, jako nibbána, a který taky Buddha popisuje jako nejjemnější štěstí. Že to není štěstí v tom smyslu, že bych se dobře opil a teď se někde vznášel nebo nějakým způsobem ulítl do nějaký extáze, ale že to je to štěstí, který trvá. Štěstí, který je právě v té schopnosti žít šťastně, nenarážet do různých problémových situací a tyto věci zvládat, tak, aby mě bylo dobře, aby i druhým lidem bylo dobře.
2: No jo, nenarážet různých situací, jak si to má náš posluchač vysvětlit? Jde tedy o to, že realitu beztak nezměníš, ale jde o to, jak se dokážeš s ní srovnat a být šťastný v každé situaci? A nebo se po tobě chce, aby si přece jen tu realitu ohlazoval ku prospěchu svému?
1: Rozhodně žádný obrušování reality. Jde právě o tu schopnost vidět ty věci tak, jak jsou, bez nějakých dogmat, přesvědčování se, oblbování se, ať už sebou samým, nebo nechat se oblbovat jinýma vnějšíma autoritama, učitelama, farářema, politikama. A pak tam sedí to přirovnání, jakože když vidíte ty kamna, tak se jich nebudete dotýkat, nebo když máte tu zkušenost, že pálí.
2: Věří buddhista na osud? Domnívá se, že různé situace jsou něčím, čím si musí projít, a teď to říkám hrozně nerad a nepřesně, které jsou mu osudem nachystány, aby ho tak či onak sformovali?
1: Musím dvě věci vysvětlit. Za prvé, buddhisté nevěří. Za druhé, nemám rád slovo buddhismus ani buddhisté. Buddhovi stoupenci jeho učení si říkají upásaka nebo upásiká. Upásiká jsou ženy, upásaka jsou muži. Je to to samé, jako máte islám a máte muslimy. Tady tenhle ten patvar buddhismus svádí k různým izmům, jak na to často odkazoval pan docent Frýba, komunismus a tak dále a tak dále. Takže stoupenci Buddhova učení bych nejradši používal. A potom, jestli v něco věří, víra jako taková není v té teravácké podobě Buddhova učení. Buddha sám říkal, nevěřte mi. Nevěřte ničemu jenom proto, že to říkám já, nebo jenom proto, že to říká vaše tradice, ve které rostete, nebo proto, že to říkají nějací učenci. Věřte jenom tomu, co si sami ověříte. A k tomu osudu je tady jeden princip, který byl už známý před Buddhou, ale Buddha ho vysvětlil. A to je princip kama vypáka. Kama je nějaký čin, vypáka je jeho výsledek, jeho ovoce. Tak, jak je to formulovaný Buddhou, který mu teda v tom pravým slova smyslu by nikdo neměl věřit, i když jsou tací, kteří mu věří, tak učil, že to, co k nám přichází během našeho života, jsou ovoce našich minulých činů. To znamená, že když někdo provede něco špatného, tak mu to něco špatného přinese. Když provede něco dobrého, tak mu to něco dobrého přinese. A že se to dá přímo prožít jako meditační zkušenost. Můžete mít přímou zkušenost vidět ty souvislosti toho, jak něco uděláte, jak něco přijde. To je přímo prožitelná zkušenost jako třeba chuť cukru.
2: Mluvíme o činech za tohoto života či předchozích?
1: To je jedno.
2: Pro ty, kteří nevěří předchozí životy, to jedno není, veďte.
1: Já si myslím, že ani drtivá většina lidí, kteří praktikují meditaci, nevěří v minulé životy. A je to takový, je to smutné, že dochází někdy k misinterpretacím, jakože v buddhismu existuje reinkarnace, tam to nepatří. Reinkarnace patří do hinduistické filozofie. Buddha sám říkal, že tady není nic, co by se mohlo znova zrodit. Že to nějak běží. Jednou svíčkou zapálíte druhou, tak je to ten samý plamen nebo jiný plamen. Rázně odmítl hinduistickou myšlenku, že je tady nějaká nesmrtelná duše, že každá živá bytost má v sobě nějakou tu jiskřičku, která putuje. Buddha říkal, že to tak není. A byl to názor, na který přišel skrze svou meditaci. Ne, že by mu to někdo řekl, mu to někdo zjevil, ale protože na to přišel, že to tak uviděl, že to tak je.
2: A vy si o tom myslíte?
1: Já si o tom myslím, že to tak asi bude, no. Ale tu přímou meditační zkušenost, kdy je tam opravdu to prokouknutí v tom smyslu, že máte tu jistotu, tu nemám.

0: Sri Lanka. Vy jste tam odjel samozřejmě s určitými představami, ty se potvrdily anebo se proměnily v tříšť nějakého zklamání?
1: Samozřejmě některé věci se potvrdily, ale hromada se nepotvrdila. Já si myslím, že to potká každého, kdo studuje nějaké věci spoza stolu, ať už je to univerzitní studium nebo jen tak jako koníčkářsky, že když se pak dostane do té reality, do té žité reality, tak musí ty svoje názory rázem jako změnit, že musí uspůsobit té realitě. Samozřejmě pro mě tam bylo víc zlomů, zatímco pro příslušníky tradičně té buddhistické kultury je to něco běžného v té kultuře, že se někdo stane mnichem, tak pro mě tedy Moraváka z Brna přijíždějícího na Srí Lanku jeden zlom. Druhý zlom, začlenění se do úplně jiného sociálního kontextu. Ale musím říct, že v této oblasti já jsem problémy neměl. Což teda
0: přijímili?
1: Kdo oni?
0: Ti ostatní, představení toho kláštera, ostatní mniši, najednou jste se ocitl v situaci exota. Oni vás považovali za cizince a za jakýsi cizí prvek, nutně člověka z jiné kultury, ne?
1: Právě že ne. Právě že tady je ten aspekt, který já jsem pak hrozně silně pociťoval po celou dobu mýho pobytu. Tu obrovskou propast mezi turisty anebo i příslušníky naší západní kultury, který tam žijí, a těma obyčejnýma lidma. Že já jsem se právě dostal na tu naši sinhalskou stranu tím, že jsem se stal tím mnichem. Ti mě vzali mezi sebe. S tím, že já jsem tím pádem byl na jedné straně exot, bílej, který ale je mnichem, to znamená příslušník jejich kultury. Na jednu stranu jako radost, jakože někdo má zájem o jejich kulturu, což je hrozně důležitý. Ti lidi jsou tam pod velkým tlakem Ameriky a tak dále, McDonaldy tam začínají a teďka jako to do nich ta televize hustí a Veliký svatý západ a tak dále. A teďka oni uvidí někoho z té kultury, jak naraz jako je nadšený jejich kulturou a stane se tam u nich mnichem.
0: Ale vy jste se musel nejenom možná z pouhého nadšení zcela přizpůsobit. To jsou jiné zvyklosti. Kdybychom jenom hovořili o stravovacích návycích nebo o hygienických podmínkách.
1: To si myslím, že byl ten nejdůležitější aspekt v tom, že jsem tam neměl problémy, že jsem to vzal. A za to vděčím hlavně panu docentu Fríbovi, který mě jako uvedl, ale pak už mě nechal být, ať se v tom jako poplácám sám.
2: Já si tady potřebuju vyjasnit jednu věc. Opakovaně tady padá jméno docenta Fríby. Pochopil jsem, že to je Čech, který žil ve Švýcarsku, který se sem vrátil na nějaký čas přednášet. A teď mě zajímá, jestli už mezi tím
0: ano,
2: byl...
0: On tam žil na Srí Lance.
2: Na Srí Lance doma a vzal vás tam.
1: Pan docent Fríba žil na Srí Lance v 80. letech. Pak musel odejít zpátky do Švýcarska, protože tam vypukly nepokoje. Krátce na to u nás revoluce, kdy on se semka vrací, aby prezentoval to, co znal, co zná teda, respektive a na co je uznávaným světovým odborníkem, což je tady tahle ta buddhistická psychologie a vůbec to know-how meditační. No, že tady rozběhl ty meditační kurzy a vyučil tady pár svých žáků, kteří v tom pokračují.
0: A byste tedy odjel jako jeho asistent, ano?
1: Já jsem byl jeho asistent na Brněnské univerzitě.
0: A během... Já jsem si myslel, že to je prostě součást té praxe asistentské.
1: Aha. Ne. Studiu tohoto předmětu, Buddhovy nauky, konkrétně té nejstarší školy Theravada, věnuju řadu let, nějakých 6 let. No a po těch 5 letech jsem měl jasno, že prostě je potřeba se jít podívat na to, jak je to ve skutečnosti, že už prostě nevystačím s těma teoretickýma záležitostma. Takže jsem viděl, že jestli chci nějakým způsobem opravdu jít dál, tak je potřeba to konfrontovat s tou realitou. A vzhledem k tomu, že jsem pracoval systematicky na tom vytvoření těch podmínek pro to, aby to bylo možné, že jsem vlastně neměl žádný svazky, který bych nemohl buď pozastavit nebo zpřetrhat, tak jsem to udělal a odjel jsem s ním. Já jsem měl to štěstí, že on mi tam zprostředkoval kontakt na představení jednoho kláštera, ze kterým jsem si dopisoval o té možnosti tam ordinovat. A pak vlastně, když jsem tam přijel, tak tam prvních 14 dní jsem bydlel s ním u jednoho jeho přítele. Poté se naše cesty rozdělily v tom smyslu, že já jsem šel do svého kláštera a on pak se staral o svoje záležitosti, o svoje stání se mnichem, co mě měl z krku. My jsme tam jeli s tím, že prostě naše cesty se dělí.
2: Když jste mluvil o klášteře ašrámu?
1: Ašrám je hinduistická záležitost.
2: Ať tak či onak, použil jste slova ordinovat, slyšel jsem dobře?
1: Samozřejmě každý mnich musí projít ordinací, což je ten proces stání se mnichem. Ta ordinace je dvoustupňová. První je sámanéra, což je něco jako novic. Je to mnich, který se učí být mnichem. Studuje ty předpisy, zatím je nemá tak přísný, má jenom základních 10, učí se, jak být mnich. A pak po čase, po půl roce, po roce přichází vyšší ordinace. Bhikkhu, plnoprávný mnich, mnich se vším všudy.
3: Tím jste?
1: Ne. Ve chvíli, kdy jsem odložil své roucho, jsem přestal být mnichem. Toto je jedno ze specifik právě Buddhova učení, že vy se můžete stát na určitou dobu mnichem. Na Srí Lance to není tak jednoduché, jako třeba v Thajsku a v Barmě, kde je ta samá forma Buddhova učení, teraváda, kde je běžné, že každý muž aspoň jednou v životě si jde vyzkoušet na nějakou dobu být mnichem. Na 14 dní, na měsíc, na půl roku, na rok, na dva roky. Zatímco u nás se povinně chodí na vojnu, tak tam se dobrovolně chodí do kláštera.

0: Já si vás pořád neumím dost dobře představit, jak vy jdete s Deštníčkem.
1: Já jo.
0: Jako absolutně odkázaný člověk na milodary. Vy přece jste pozbyl milodar. Veškerého... Milodar také ne.
2: Milodar také ne.
0: Také ne, prostě dar. Dar. Vy jste pozbyl veškerého majetku v tu chvíli. To, co jste měl v Brně. Je to tak?
2: No to si, jak to myslíte, musel... veškerý majetek, zbyl mě nějaký ručník. No. Samozřejmě nemůžeme to brát všechno jako to nejzaších záležitostí, ale máte pravdu v tom, že vlastně jako buddhistický mnich jsem nepotřeboval víc jak 4 věci. A to jsou 4 základní rekvizity, to někdy pan docent překládá, které má každý buddhistický mnich a víc opravdu nepotřebuje. Jídlo, roucho, místo, kde může spát, občas léky, když je nemocný. Víc opravdu nepotřebuje. Tam nenacházíte něco v tom smyslu jako hromadění nějakých majetků, ať už jsou to lesy, nebo chrámy, nebo to nepatří těm mnichům. To jsou věci, které si splavují ti laici sami, a když je nějaký ten klášter, tak o to se starají ti laici. Ti mniši tam jsou pro ty laiky. Ale jim to nepatří.
0: Já jsem před chvílí říkal slovo poustevna. Mm-hmm. To je snad přímo v džungli nebo v deštném pralese. Mm-hmm. Jsou domky, kde se jednoduše medituje.
2: To tady narážíme na tu věc, že vlastně bychom mohli tak jako od stolu rozdělit ty buddhistické kláštery na 2 typy. Na ty lesní, kde se ti mniši opravdu v klidu, v tom randálu, v džungli, jo, ale v klidu od těch světských záležitostí věnují intenzivní praxi meditace. No a pak ty druhé, ty fary, které jsou centrem, jako byly u nás před 100 lety fary centrem na vesnici, jak tam byl ten zlatý trojúhelník, hospoda, kostel, radnice, mezi tím se všechno pohybovalo. Tak to fungovalo do určitý doby i na Srí Lance a do určitý míry i dneska funguje.
0: A vy jste byl třeba v takové poustevně?
2: Taky.
0: Jestli meditoval jste?
2: Já jsem využil ten pobyt hlavně k tomu, že jsem cestoval, že jsem poznával, jak to chodí. A měl jsem tu výhodu, že jelikož jsem byl mnich, tak jsem se dostal k věcem, ke kterým se normální Evropan nedostane a nemá šanci se dostat. K situaci, jak to je, jak u těch nejchudších, tak u těch nejbohatších. Ti mniši jsou mimo společnost. Ne ve smyslu, že by byli odtrženi, někde zazdění v nějakém klášteře, ale že jsou mimo společnost tím, že opravdu jako nezhromažďují ty peníze, nehoní se, nemusí se starat o děti a tak dále. A věnují se teda svým povinnostem, to znamená studiu a praxi toho Buddhova učení a jeho udržování, tak jsou mimo společnost.
0: Bez počítačů, bez mobilních telefonů?
2: Bez počítačů, bez mobilních telefonů, i když jak kteří mniši zase.
0: Myslím, že docent Frýba má laptop.
2: Má notebook malý, no.
0: Notebook, který je ovšem poháněn jakousi energií, to znamená, že v té poustevně je zavedena elektřina?
2: Tam je jeden z jeho přátel, který zaplatil solární panely na jeho střechu, který mu ale zhodu okolností před pár týdny odcizili nenechavci, takže už je opět odkázán na ruku. Ale já jsem chtěl říct jednu věc a tu jsem úspěšně zapomněl. To se k ní se vrátím určitě.
3: No, ona vyplave určitě. Michale, kdy a na jak dlouho jste tedy na Srí Lance pobýval, ale především mě zajímá, jestli jste tam šel nesnad s cílem, to je odporné slovo, ale s nějakou intuicí, že to bude tedy na čas, pak že svléknete roucho a půjdete sem zpátky šířit to poznání, a nebo jste to nechával otevřené?
2: Jak už jsem řekl předtím, že tam byla to poznání moje, že už se dál od stolu se už nedostanu.
0: Čili vědecký zájem.
2: Odborný zájem může být i osobní zájem. Výjimečně se to střetává i u některých vědců. Já jsem tam šel s tím, že jsem to měl otevřené, že jsem nevěděl, na jak dlouho.
0: A přicházela v úvahu eventualita, že byste tam zůstali jednou provždy?
2: Přicházela, neustále se vracela.
0: Co mám říkat na to? Promiňte, na to se musím zeptat.
2: Na to se musíte zeptat. Já jsem věděl, že to nebude jednoduché přesvědčit moji maminku. Předesílám, že k tomu, aby vás ordinovali za mnicha, musíte mít svolení rodičů. A nebo ve starším věku musíte mít svolení od osob, které jsou na vás závislí. Manželka, děti a tak dále. To musí být všechno vyřešené.
0: Vy jste to měl, ne?
2: Já jsem to měl, ale samozřejmě u mě to byla otázka dlouholeté práce. Já už jsem od 18 systematicky, systematicky jsem maminku připravoval na to, že zajedu na nějakou dobu podívat se, jak to chodíme mezi těmi mnichy. A zpočátku jako to bylo, jako, že jsem se zbláznil, jaká to sekta mě popadla, jak už to tak chodí, ty reakce, strach. Svolila, když viděla tu sílu mýho rozhodnutí, že vlastně jako, že jdu, že jsem se rozhodl, ne slepě, jo, ale jakože systematicky jsem se na to připravoval. Ta možnost, že tam zůstanu, byla otevřená.
0: A proč se to nestalo? Proč jste tady?
2: Já jsem vlastně tam pobyl půl roku. A potom půl roce jsem měl proskoumány v podstatě všechny možnosti, které mi to nabízelo. To mnížství a pobyt na Srí Lance, pokračovat v univerzitním studiu, nebo jsem se tam mohl stáhnout k jednomu skvělému učiteli meditace, dostal do úzkého okruhu jeho žáku, praktikovat pod jeho vedením, nebo jsem se tam mohl podílet na budování meditačních klášterů v džungli a hromada dalších možností. A dostal jsem se na rozcestí, že jsem rozvažoval, co dál. Tady otevřená škola religionistika a etnologie, rozběhnutý meditační kurzy, ty začátky toho uvádění této nauky semka. Teď jsem rozvažoval, co je lepší pro mě, respektive co si myslím, že by bylo smysluplnější. No a rozhodl jsem se proto se vrátit a nějakým způsobem tady pokračovat v tom, co jsem předtím začal, když je to už dost o něčem jiném, než jak jsem to dělal předtím.
3: No právě, zase provokující otázka, protože narazíme na tu terminologii, ale já si naběhnu. Jste tedy dneska vědec nebo adept vědy nebo věrozvěst?
2: Jsou od 80. let antropologii trendy, ať už to začalo před tím Kastanědou, který ho dneska mnozí jako science fiction a do toho přimíchal nějaký tohleto, ale pak i další věci, kteří jsou už bráni seriózně i vědci z vyšších kruhů, jako Michael Harner a další, kteří jako píšou pouze o tom, co poznali. Ví, že k tomu, abych mohl popsat nějakou kulturu, abych z ní mohl vytáhnout něco transkulturálního, to musím poznat, musím do toho jít. Určitě nejsem věrozvěst, protože tam není víra. Ani se nekříží s vědeckými zájmy moje osobní touha, moje osobní tendence k tomu poznávat věci a nějakým způsobem zkoušet z toho vytáhnout to transkulturální, čehož je tam hodně. I když na to taky někdy narážím, že říkají, že nejsem dost vědecky objektivní někteří lidé. Tím, že jsem se pošpinil praxí buddhismu, už nejsem ten pravý, kdo by mohl něco o buddhismu říkat. Což je nesmysl. Je to jako když někdo by popisoval počítač a v životě si nezapnul program a napsal o něm řadu vědeckých publikací. Což je ovšem otázka buddhismu. U valné většiny publikací, že to píší lidi, kteří neví, o čem to je, popisují věci zvenčí a snaží se to nějak přirovnávat, opisovat, místo aby šli k jádru pudla.

0: Koupil jsem ho ve 14 v Brně.
1: Jakou jste dostal přezdívku, jaké jméno, mohl jste si vybrat?
0: To vám dává člověk, který vás ordinuje. Moje jméno bylo Dama Kusala. Předtím, než jsem byl ordinován, tak to bylo v rámci takové velké oslavy, já jsem se tam k tomu jako přifařil jako ordinace, jako taková třešnička na dort, tak předtím, než mi dali to jméno, tak o mě krátce pár slov pohovořil můj laický učitel, tehdy ještě docent Frýba, nyní ctihodný Kusala Nanda, a řekl pár větami o tom, kdo jsem, co dělám, jak mě zná, co umím a tak dále. No a ti staří pánové, ti nižší, pak jako dali hlavy dohromady a jak mě pojmenujou. Nakonec se zhodli na to jméno Dama Kusala. Dama, je to v jazyce Páli, je označení pro tu budhovou nauku. A Kusala je dovedný, takže jako dovedný v budhově učení.
2: Byl jste tam sám jako Evropan?
0: V mým klášteře ano, samozřejmě mimo dobu, kdy přijel na návštěvu docent Frýba nebo tak. Ale potkal jsem několik evropských mnichů za dobu, co jsem tam byl.
2: Čili to není zcela výjimečné?
0: Ne. Je jich tam pár.
2: Češi, Evropané, středoevropané? Já nevím, třeba někdo z postkomunistické Evropy?
0: Potkal jsem tam jedno hrozně zajímavého tibetského mnicha, který byl Rumun. Mm-hmm. 29-letý Rumun, jmenuje se Lobsang Gelek, to je tibetský jméno, který tam přijel studovat teravátský meditační techniky, se kterým jsme jako řadu hodin prodebatili o tom, jak to je u nás v Evropě a konkrétně v našem nepodazitelném táboře míru.
2: Ale přece jenom mě nepřesvědčíte o tom, že to není zcela jednoduché, prosté pro velkého Moravana skončit na Srí Lance. Dovedu si představit, že člověka mohou postihnout nejrůznější choroby, konflikt s tamními hygienickými podmínkami?
0: Samozřejmě, že to je na jedné straně otázka štěstí. Ale na druhé straně je to to, co jsem říkal na začátku, že to jde právě o to přijetí té kultury. Pro mě takové rady typu, hlavně, když budeš chtít se napít vody, tak aby to bylo z láhve, kterou před tebou otevřou. To jsem viděl, to je nepoužitelný. Já jsem od začátku tam jedl a pil to, co pili všichni. A i z potoka jsem tam pil, z řeky jsem tam pil, když mi to donesli. Jedl jsem to, co ostatní. A uvědomil jsem si to vlastně v kontrastu s jedním Maďarem, který byl přes dva kláštery, který tam ovšem nebyl jako mnich, jako laik, který nedokázal tu kulturu vzít vnitřně. A který pak, když začal meditovat, tak se mu objevily obrovské bolesti a tak. On měl třeba hrůzu ze sinhalského jídla, že furt se snažil někde se dát nějaký hamburger nebo tak, nebo toast. Když pak odjížděl, tak mi nabízel roličku toaletního papíru. Pouze tehdy se dá žít v nějaký kultuře, pokud ho opravdu vezmete ze vším všudy a stanete se jím členem, že jíte, co jí ty lidi, oblíkáte se tak jako ty lidi, no, že spolíháte na ty zkušenosti těch desítek generací, který tam žijí a že se to pak samozřejmě promítá i do té psychiky.
1: To znamená, že se s ním vnitřně identifikujete a tím vyloučíte mnoho jiných problémů, včetně zdravotních.
0: Že to přijmete, vezmete to jako teď tady chci žít, beru to ze vším všudy, jdu do toho.
2: Jste po návratu trochu jiný člověk?
0: 100% jsem úplně jiný člověk. To je samozřejmě, že člověk se mění, že jsem jiný, než když mě bylo 5 a než když je mi dneska. Ale pozoruju na sobě docela podstatné změny.
1: Jaké?
0: Stručně řečeno,
2: vyrovnanější, jste víc nad věcí.
0: Naopak. Už si nejsem zdaleka tak jistý mnoha věcmi, jaký jsem si býval. Oni teoretici jsou si vždycky 100% jistí, že jako mají jasno v tom, a takhle je to napsáno, a takhle jako to. O hodně víc teďka vnímám tu relativnost mnoha věcí. Ten největší přínos pro mě to mělo ten osobní, že jsem sám o sobě se dozvěděl hromadu věcí, které jsem o sobě ani netušil. Že jsem se dostal úplně do jiné pozice, teď jak to zpracovávat. Claude Lévi-Strauss ve své knížce Smutné tropy, možná ji někteří budou znát, právě to je jeden z průkopníků právě antropologie, etnologie, jak kdo chce, tak on tam píše, že vlastně ten etnolog, který se vydává do toho studia jiných kultur, že on to tam jako v tom českém překladu je to dost jako natvrdo řečeno, já nevím, jak je to v originále, ale jakože docházejí mu pak pocity, jako že už nikdy nikde se nebude cítit jako doma, že je vytržen ze svého společenského kontextu. A teď přijdou ty myšlenky, už nikdy nikde se nebudu cítit jako doma. A že on tam dokonce v tom českém překladu napsaný, že je psychologicky zmrzačený. Že jako když jsem si to přečetl po svém návratu, tak mi to doklaplo, že jako opravdu to se mnou zacloumalo v té jistotě, v té pseudojistotě, která nebyla jistotou, v tom, jako jak to je. Jak to je na Srí Lance a jak je to samozřejmě i u nás.
1: A ve vás.
0: A ve mně.
1: Děkujeme za návštěvu.
2: Děkujeme.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Wstawaj, już budę ten. Jeszcze wczera jsem ti ukradł pętli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Poslechněte si kapitoly z románu Marie Kubátové Matka kopce, který autorka zasadila do svých milovaných Krkonoš.

0: Pod hájem i po zahoušti se rozneslo, že u Anežky se usnábil zedník, co dělá na rekreační chatě. Takto řečený půzedníček. To nebylo jen tak. A moudrý lumák vykročil zjednat v tom jasno a pořádek. Dědic lumáků, babic a ranhojičů, kteří tu po generace na místě doktora i faráře trhali zuby a rovnali, co nemuselo k soudu. Dnes, co patří k novotám, daně, pojistky, poplatky, výkup vajec, stavební povolení, s tím se chodí na výbor. Pro léky k doktorce dolů na středisko. Pro starodávné záležitosti přetrvává lumák.
1: Má spořádaná osoba zapotřebí, aby si ji na stará kolena brali lidi do huby?
0: Z komína se kouřilo. V síni visely mužské háby. Ze světnice táhl proužek vůně. Majoránka, kmín, houby, škvarky, česnek i cibule se spojily v píseň chvály na Aneščinu bramboračku. Aneška stála u plotny a měla dosud nesepranou zástěru z foroty.
1: Co Anešku znám, nosila pro doma vždycky jen sepranou. Kvůli komu tohle?
0: Lumák už od dveří dával pozdravení a chtěl začít řeč o tom, jak valem žloutnou nati na bandorách a jak je ten mrazík znát i na jeřabinách.
2: Jen bez okolku, Anton. Zedník tu bydlí. A je u mě v lepším pořádku, než kdyby se tlouk po hospodách. Je člověku podobnější. Sám se podívej. A vofikne mi pecinu a dá do pořádku strouhu nad domem, aby velkost netáhla do zdi.
0: Vypadala právě tak přísně, jako když jí za mlada muzikanti chtěli vtáhnout dokola i s její nůší.
1: A k čemu ti, Aneško, teďka starost o barák, když už máš děti pryč a v dobrým postavení?
0: To lumák vyčetl nejen za sebe, ale i za všechny z podháje i ze zahouště.
2: A co? Mám nechat chalupu spadnout?
0: Postavila před svého soudce talíř polévky.
2: Vím sama nejlíp, co mě ta chalupa stála. A ty to, Anton, víš taky.
0: Lumák věděl. Vyplatit švagrové, obout a obléct děti, udržet malým i starým střechu nad hlavou a dál pak všechny držet nad vodou, dceru, syny, chalupu. Pole tolik neurodí. Musela přibrat na večery korále a na neděle pouti a bály nůše s marcipánem. Anton věděl i to, že Aneščiny nohy žilnaté a přemrzlé spravuje kafrové mazání od doktorky, protože je zadarmo. Zatímco koupat nohy v chlapici může Aneška poradit druhému a ještě mu kornout sušené chlapice prodat. Šetří teď na cement, na písek, na cihly, protože našla chalupě zedníka.
1: Najít zedníka to ti chválím, ale opravdu zedníka, ne půl zedníčka.
2: Bába je taky jen půl ženská.
1: Jo, kdyby to byl jen půl zedník, netejral bych se mnohy. Druhou půlkou je muzikant. To jsi nezvážila?
2: Chalupa potřebuje zedníka.
1: Vždyť sakra, ty ho musíš znať. Od muzik.
2: S muzikantem si poradím tak, jako s dluhama, se uším, co nese život nepatřičního.
0: Šla ke skříni a vytáhla na světlo tahací harmoniku.
2: Anton, chodí k tobě na pobytí doposavat hodně lidí. S kozou ke kozloj a pro všelijakou radu. Tahle věc mi smrdí hospodou. Nechtěl bys mi to pomoct prodat?
0: Ale moudrý lumák se zadumal. Potom vstal a řekl něco nečekaného.
1: Ne, dej ten inštrument na místo, Aneško. A už na něj nesahej. Prodala bys půl zedničko i půlku duše. Tu muzikantskou. Starý kohát se nevohne, má milá, ale zlomí.
2: Antone.
1: Tohle bych nemohl udělat ani pro tebe, ani v zájmu tvý chalupy.
2: V jeho zájmu. Anton, já mohla všecky mladý léta vydržet u nůše s marcipánem v předsíni hospody a nehnout střevícem, i když mi nohy jen hrály. Já mohla obstát v pokušení, protože jsem matka. Půl zedníček neměl děti ani baráčiště, nic ho nedrželo zpátky. A je lehounkej a tam lítá, jak kdo do něj foukne.
1: Aneško.
2: Já ho přitáhnu, aby byl platnej. Překáží mi v mým díle jen ta harmonika, proto musí z baráku.
1: Ale co, když je v ní zakletá jeho radost?
2: Radost?
1: Co pak ty jsi neměla nikdy z ničeho radost?
3: Aneška mávla rukou.
1: Když jsem od tebe kupoval srdce a zas ti ho položil do nůše mezi zboží, vždycky ses usmála.
2: Protože mi přibylo. Koruna ke koruně a když to dalo, co bylo potřeba zaplatit, oddychla jsem si. Nikdy to netrvalo dlouho. Zas přišlo platit něco jiného. Já porád platil, Anton. No tenhle krám, ten moc své dělku nepřines. Krejcary padali potenku a šli zas do šenku. Jaká pak zakletá radost.
0: Aneška, které pro její sladké zboží říkali za mlada Aneška sladká, nepostála po Lumákově odchodu ani tolik, co by zvážila svůj hořký život. Přiložila do kamen, aby se dovařily brambory s lepicím při jednom ohni s bramboračkou pro strávníka a hrabala se s harmonikou na půdu, aby marný krám uložila k šatstvu po neboštíkovi. Ze schodů snášela dva klobouky. Budou ještě dobře chránit hlavu od prachu, až oni dva, Aneška a půzedníček, budou bourat červotočinu. Pak si umyla ruce, usedla ke stolu a ze zásuvky, kam ukládá všechny potřeby k přání svátků a veselých Vánoc i Velikonoc, vytáhla zásobu korespondenčních lístků.
2: Mám zedníka z neděle pod váhnem chalupu, dva chlapy by aspoň byli a vypuč někde hever vaše máti. Tak jednou Francko, jednou Josefoj, bětuši bez heveru, tak.
0: Teď hlavně, aby to vzal správce sebou, až pojede na výbor nebo do Konzumu. Ale správce nad tím poselstvím vrtěl hlavou.
4: Rozvažte to, Aneško.
2: To jste už druhej kybit.
4: Ale neberte to, že bych vám nepřál pomocníka. U mě si pan mistr odpracuje svý a kde zedničí potom z dobré vůle, když padla, to je jeho věc. Měl se vás ale zeptat, jestli máte na opravu chalupy plán. A povolení.
2: Povolení?
0: Byla to slova odjinut. V Aneščině krajině by se Anešky na tohle neptali, ale pochválili by ji, na jakou robotu se hodlá uvázat. Dřina s bouráním, starost s materiálem, na krku mužský s harmonikou.
2: Povolení, říkáte?
0: Podívala se na správce pohledem, který dával zapravdu Lumákovi, že z rekreace ve vsi nebude nikdy kalé sousedstvo. Kdo by jí mohl vyčítat, že nemá svědomí dopustit, aby chalupa spadla?
2: Lumákoj se nezdál půlzedníček, vám se nelíbí celý dílo. Rač dál o takových pomáhačů, co ruku nepřiložej, ale zavertaj slovem a v palici dělaj druhým jen aluteraci.
4: Aneško, s dětmi jste se poradila?
2: S dětmi? Kdybak tu pobyli naposled.
4: O senách říkala jste.
2: No právě. Posíkli a ponadávali na kopec, že si máti nedá říct a oni, že nechali na kopci kolikátou dovolenou.
0: Aneška pak sušila, co položili, ztracená v moři louky samojediná. Po loktuších sama seno stahovala kopcem dolů.
2: A dělám to snad proto, abych si sama lebedila v novým. Já pak dlouho tu pobudu.
4: Já jen jestli ten svůj tesklivec léčíte správnou cestou.
2: Tesklivec?
4: Mhm. Máme ho oba, Aneško. A oba dva děláme hlouposti.
2: Tak poté.
0: Vyzvala souseda. Rozloží mu svůj plán. Veliká světnice, jež objímala kdysi pospolitost rodiny, hleděla očima maličkých okének k cestě, jako by vyhlížela, zda se ti, co tady vyrostli, vracejí domů.
2: Vždyť já naše mladý dlouho meškať nebudu. Jen co by zedníkovi pomohli s trámkama podepřít krovy, než začnem s bouráním.
0: Z hromady přitesaných kmenů a hromádky kramlí si správce složil obraz, co to znamená podváhnout chalupu. Obraz jakési kůlové stavby, jejíž střecha stojí na podpěrách, podobna chaloupce na Muřínošce. Tam, kde hleděla do světa okénka, zeje díra.
2: Tam bude nový trojdílný okno. Odtamtud začnem dílo.
4: Ale Aneško...
0: Představil si v čele chalupy otevřenou ránu.
4: Vždyť už je po Otavách, ze Strnišť fouká.
2: Do jara čekat nemůžu, budu za svůj rok starší.
4: Co když přijde zima dřív?
2: Už jsem přestěhovala psí boudu.
4: Psí boudu?
2: Když bude v chalupě díra, pohlídá u díry pes. Dá pán Bůh, že zasadíme nový okno do zámerzu a pak si můžem pod střechou bourat pomalu pec.
4: Bourat pec?
3: Rozkládala, že tam, kde je dneska pec, postaví se příčka a namísto jedné světnice budou dvě cimry. Tu lepší s velikým oknem a lepšími peřinami, kdyby přijeli synové s nevěstami nebo dcera s mužem. Všichni jsou fajnoví, málem páni.
4: Takže k lepší půlce chalupy trojdílné okno, co? Aby si pokoukali.
2: Přijedou, až jim stará chalupa nebude pro ostudu. Takhle se u mě kurýruje tesklivec.
4: Na místo zaříkání se kupujou cihly a cement.
3: Mladík porozuměl. Anešin stesk není tesklivec, nýbrž teskliuka, stesk ženského rodu. A takový pohání ruce k dílu.
4: Chudák neunese tu prázdnotu veliký světnice, odkud odešli všichni, co tu vyrůstali. Chudák Aneška. Zažívá pytle a myslí na ty svý. Suší ošatky křížel a je u těch svých. Dokonce jim chce připodobnit svou chalupu. Aneško, prosím vás.
3: Jak přeložit do jejího jazyka, aby nemrzačila chaloupku, která vyrostla pod strání, tu sestřičku klousků a křemenáků?
4: Taková chalupa krásná, jako by si ji tu postavila příroda a ne člověk.
2: Ale poslyšte, sousede, nechtěl byste koupit harmoniku?
4: Harmoniku, já?
2: Má snad jen daremně ležet na půdě, když má ještě pár korun ceny.
4: Koupil bych, ale vaši pec, Aneško. Zaplatím vám ji a nechám si ji tu u vás v chalupě stát.
3: Byla to po řadě měsíců první věc, o níž se strachoval.
4: Zatím ji nebourejte, prosím vás.
2: Pec? Zdá se vám špatný chleba z konzumu? Budete pro svých strávníky pít?
4: Ale chalupa s pecí má větší cenu než chalupa bez pece. Chalupa s pecí a bez polností, to se dnes, Aneško, platí.
2: Ono co pec, když by pole nedalo na chleba, není to nerozumný?
4: To je dnes móda.
3: Chyba. Sotva to vyskl, Aneška se na něj jenom podívala a pak se k němu obrátila zády.
2: Sousede, potesem. Zavítala k nám divná osoba, nevím za jakou příčinou.
4: Jaká osoba? Co chce?
2: Pojďte to s ní vyhovořit, když jste ji přivolal.
4: Já?
2: Malovat straku na verbě a čerta na zeď, to se chlapče nemá.
3: Divná osoba se nepodobala čertu ani strace. Byla to útlá holčice zatěžkaná pohorkami, aby ji neodvály horské větry a zapředená do šály, svetrů a čepice jako housenka v kukle.
5: Inženýrka Tomanová.
3: Snad se o ten titul chtěla opírat.
5: Z Krnapu.
3: Podepřela své poslání firmou.
2: Lidi jsou z Vysokýho, ze Tříče, z Valteřic, z Jilemnice, ale z Krnapu? Už jsem to slyšela, ale co je to za čerta? Ta jistě patří za paku. Co mě ta divná osoba může chtít? A co pak v tom Krnapu děláte?
5: Chráníme hory.
2: O, toho je přece Libercák a ne ten váš Krnap.
5: Krkonošský národní park.
2: O, chráníte hory, ale mě nikdo ještě nevzkázal, že mi pomůže s chalupou, aby nespadla.
5: Ale naopak nás opravy a úpravy chalup zajímají. Sbíráme v terénu doklady nevhodných zásahů.
2: A ten správec tu stojí jak Pilát Ponský. Jen mu namítí rukou podat mejdlo a utěrák.
3: Co spolu ti dva hovoří, z toho pro Anešku a kopec i chalupu mnoho užitku nevzejde. On jí zve na kávu, ona zaž ho pozve na schůzi. Ve věci řádného obhospodařování pozemku to jakože neposekal louku za chatou. Jenže pozvání na schůzi platí asi jako napsat dopis do kraje za pakou. Darmo zmařila tři korespondenční lístky. Bylo pak vídat po oblině kopce dva. Anešku s půzedníčkem, která k spřízněni hučkami na hlavách vláčejí od chalupy na plat za stodolou trouchnivé trámy jako dva mravenci z jednoho mraveniště. Anešku poháněl strach z pokročilé doby. Půzedníčka Aneška a strach ze siroby v stáří. Soused z rekreační chalupy se na to díval z okna. Letní hosté mu odjeli a teď si mohl odfouknout. Mohl ze své vyhlídky hledět úplně někam jinam, ale mladík už to nedokázal.
6: Jednou jsem tady soused.
3: Přijav dobrovolně úlohu jednoho ze sedmera Anešči narodu, jel se pomáhat půzedníčkovi podepřít chalupu osleplou starušku, když ji vyňali z čela okna. Pracovali pilně a dlouho a Aneška jim strojila rychlíky, pekla sejkory a polévala petrolkou mravenčí vesnice usazené v trouchnivých trámech. Kus nosného trámu s vyřezávanou hlavicí schovala. Sídlil v něm zvlášť silný, černý, mravenčí kmen.
2: Kdyby zas přišla osoba z Kernapu, nešť vidí, proč se musela začít dílo.
3: Aneška věřila víc ve svědectví věcí, než ve slovo na papíře. Když bylo hotovo, odkoupil správce půlzedničkovou harmoniku.
4: Aneška bude mít věc z baráku a vy si přijdete vždycky zahrát ke mně. Ale před Aneškou ani slovo.
1: Pane, nepřijdu. A když, tak jen tak tu a tam.
4: Ale proč?
1: Mít střechu nad hlavou je čest pro toho, kdo spával v hotelu Kupa. Dal jsem se na starý kolena na dobrou cestu.
4: Jak jsou si vlastně s tou Aneškou podobní?
3: Záležitost harmoniky znovu uvedl na světlo sám půlzedníček. Nepřišel jednoho dne do rekreační chaty do práce. A když se přimotal po dvou dnech, oči mu plavaly v kalné vodě a pletl nohama hůř než jazykem.
1: Pane šéf, dneska si zahrajeme, ale ne tady, to by Aneška slyšela. Pod mojí střechou si zahrajeme, jelikož já mám svou střechu nad hlavou, považte, já dědil po strejcovi chalupu. To by chtělo zapít, pane šéf, jelikož já jsem teď člověk mohovitej. A já vás zvu, pane šéf, jelikož já si tu harmoniku vyplatím od vás zpátky a budeme spolu vyhrávat, jelikož vy jste smutnej. Já vám zahraju pod vlastní střechou, vám zahraju, jelikož Aneška muziku nemá ráda.
3: Den na to dostal správce smutnou zprávu. Půlzedníčka našli ve sněhu a harmoniku o kus dál. Oboje donesli Anešce. Půlzednička uložila na postel, harmoniku na půdu. A zase kráčel proti nebi vztyčený prst. Stařec Lumák, pro něhož Aneška poslala, přišel a kázal vrátit harmoniku na půlzedničkovo lože. Půlzedníček však už nechtěl nic. Umřel v čistě povlečených peřinách, jak se slušelo na zednického mistra. Aneška nepekla koláček poctě neboštíka a v lepší půlce chalupy přespali pohřební hosté.

0: Dědičným úkolem lumáků bylo však pomáhat živým.
1: No, vypravila jsi mu pohřeb pěkně, Aneško, to je pravda. Žádný jeho příbuzný by ti nemohl nic vyčíst, pakli tu zbyl nějaký živobytný.
2: Neměl kalou muziku. I černý síni mu zahráli cosi z nějakého rádia a bylo to to samotné, co hráli babce Šimáčkově. Půlzedníček přece hrával s kapelou a kapela ho měla vyprovodit.
0: Lumák rozuměl. Pochovali zednickou půlku a ta muzikantská teď bloudí po chalupě, hledá harmoniku a nedá Anešce spát.
1: Dňuče, milí, časy jsou jiný. Už ani ty funuci nejsou, jak bývali. Čistě žádná veselost.
2: Anton, a nemohl bys promluvit s kapelmajstrem, aby šli zahrát aspoň jeho popely?
0: Ale Lumákovi se to nezdálo.
2: Chalupu opravil, aspoň tu půlku pro děti. A já mu nedala ani zahrát, kterou by rád.
1: A jakou by rád, Aneško? Copak by některá z těch, co měl půl zedniček rád, šla zahrát na svatým místě?
2: Seš moudrej, Anton, ale život mě naučil platit. Půl zedničkoj taky zaplatím. Tak, jak sama zmůžu.
0: V chalupách vyhrávají magnetofony a v tom rámusu ani údery motiky o zmrzlou zem nikomu nezazvoní. Tichým polem náhrobků a křížků se nese, co Aneška udržela v paměti z hodin popůlnočních, kdy už měli muzikanti notně osvěžená hrdla.
2: Brindičko, brindičko, ty jsi vrtohlava, když se tě napiju, motá se mi hlava.

godness, so kníženě vodné jsou, zavrata mě složí, a ženu, ženo má, co to máš?

Byla to jedna z těch písniček, co měl půzedníček rád. A Aneška mu ji zpívala s rukama sepjatýma a s přísnýma očima, neboť tu před věčným světlem hvězd splácela dluh.

0: Četli jsme vám z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Připravil Boris Riegler, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Přeji vám hezké odpoledne. Dnes vás pozvu k moři. Nikdo ale do rozhlasu nevolejte, žádný zájezd se nevyhrává. To jen písničky, které si poslechneme, jsou inspirovány tou spoustou vody, které říkáme moře či oceán. Nejezdíme tam ani tak za houpavými vlnami, ale především za sluncem, teplem a za modrou oblohou.

Josef Kainar, slavný český básník a dobrý muzikant, je autorem textu Píše moře modré psaní, který nám s melodií Vlastimila Hály zpívala Iveta Simonová. A teď si poslechneme slavného Itala. Andrea Bocelli nám zaspívá píseň Il mare calmo della sera, klidné večerní moře.

Andrea Bocelli dospíval píseň Il mare calmo della sera, klidné večerní moře. A my u večerního moře zůstaneme dlouho, až do půlnoci. Marie Rotrová zaspívá nádherný šanson Gilberta Bécoda Půlnoční pláž. Nutno dodat, že krásný český text napsala Jiřina Fikejzová.

Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a na něm pořád hudební delikatesy. Dnes sestavené z písní inspirovaných mořem. Bývá zvykem, že do tohoto hudebního pořadu zařazujeme i orchestrální skladbu a její čas právě nastal. Poslechněte si, jak krásně francouzský skladatel Charles Trenet hudebně vyjádřil šumění mořských vln. La mer, moře.

Nemalý podíl na úspěchu této nahrávky má londýnský festivalový orchestr a zejména dirigent a aranžér Stanley Black. Irving Berlin je autorem hudby i textu písně How Deep is the Ocean a nejen o hloubce oceánu zpívá Ella Fitzgeraldová.

Hudební delikatesy dnes zakončíme písní Karla Svobody a Petra Šišky Svět je prostě nekonečná pláž. Zpívají Karel Gott a Martina Balogová a příjemné zážitky u moře či na plážích řek, jezer a rybníků přeje Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Měl ho prý každý rád a byl dáván za příklad, jak vypadá správný žák. Ten mámin mazlíček měl v tváři dolíček, byl vychvalován do oblak. Ty to někam dotáhneš, uvidíš jednoho dne, slýchával dál ze všech stran. Spolužáci potají, na kytary drnkají, těm se vyhýbej a těch se strach.

bál, když s tuškou vešel do sálu. A měl v tváři dolíčky, když hvězdičkoval písničky a hvězdiček chtěl.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: linka.
1: Ale ano, noční linka dneska z Prahy po dlouhé době zase s Honzou Maconem a Petrem Kubalou na technickém pracovišti. Tak nám všem příjemný dobrý večer, pane Kubalo. To si s váma ještě vyřídím. Mimochodem, kdo posloucháte poprvé, to je ten pán, který odpovídá za všechna ta čudlata, páčky, přepojování, telefony, kdo je ve vysílání. A taky, jak je ten vstup dlouhý, musí mě chlapec usměrňovat. Mimochodem, za ty tvoje dovoleny je to furt ještě málo. Jo, je třeba si to uvědomit. A pozdrav posluchače. Když už dostávám dopisy, které začínají Petr Kubala a Honza Macoun, už je to napováženou. Tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Není tě slyšet pořádně, musíš vyjít do celých Čech, nejen těch středních.
3: Dobrý večer.
1: Slyšeli jste ho? To je útrpné, stejně tak jako já. Hezký večer ve středu 22.7.2026. A říkám to po paměti, tak to snad říkám správně. Tak jdeme do toho, já jsem se opravdu na vás těšil jako na...
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Středeční noční linka z Prahy do celé republiky, do sítě regionálních stanic Českého rozhlasu, stanice Pohoda, na ty internety. No a téma? Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Sousedské vztahy už jsme probírali nesčetněkrát, i kolegové. Ale nejdivnější zážitek? Zapátrejte v paměti, doufám, že vykutáte něco, co nás... Doufám, rozesmě, ale může nás to i rozplakat. Jo? Ty vztahy jsou obzvlášť sousedské, nevyzpytatelné. Obzvlášť, když je v tom velké srdce. A pozor, začínáme stylově. Marii Rotrovou a Petrem Němcem, myslím, nad tuhle písničku není. Ať soused z hůry bouchá, tak pojďme na to.

0: Prosím pěkně, sousedské vztahy jako takové neberu. Jo, neberu. Můžeme to zmínit, ale to je až ta třetí kolej, nikoli slepá, patří to k tomu, ale mě fakt zajímá nejdivnější zážitek se svými sousedy. Taky nemuseli jste vědět, že jsou to vaše sousedé, nebo soused, sousedka, anebo jste to věděli zrovna až moc dobře, že? Ono člověk zažívá ve svých životech, a teď už jako to jako rozjezdí po dalších kolejích, milenecké vztahy tady byly od pradávna, co si budem, jo? Takže i takové vzkazy, náhody, podívejte se, já už nemůžu ve svém věku, já už mám maximálně to srdce stučnělé. To velikostně to bejvávalo, vždycky jsem měl plán B, někdy i C, a posledních 15 let nemám ani plán B, takže vlastně to by se mi všechno zhroutilo jak z karet. Takže zkuste vzpomenout na divného souseda. Divno něco, co se odehrálo mezi vámi a sousedstvem, ať už v panelovém domě, králíkárně, v bytovce, činžáku, anebo někde klidně i na samotě. Taky tam jsou sousedé. No, někdy kradou, ale taky dost pomlouvají. Jak to vidíte vy? 731 800 900 můžete volat právě teď. Budu moc rád, když se osmělíte. Nebojte se, Praha nekouše, máme to za sebou. Mimochodem dneska Magdalény do Hradce. Hezký svátek přeju. Celé ráno jsem na to myslel ve svém vysílání, ve své regionální stanici Český rozhlas Střední Čechy. Hlavně Honzo, na něco nezapomeň. A málem jsem zapomněl, ale to vám řeknu až později. Co, pokud na to vůbec bude čas pro všechny ty vaše příspěvky, zážitky, prožitky a možná taky trapno. Jo, protože to k tomu patří. Dalšími možnostmi, jak se spojit se mnou, se světem, nebo tady s kolegou Kubalou, který mi to předá, přepošle, tak jako promělní. Nevytří, já to přečtu všechno, co dorazí na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy přejeme dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to relativní, co je nejdivnější, ale rád si to vyslechnu od vás. Pěkný večer, kdo otevírá noční linku, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jirka.
0: Zdravím vás, Jiří, povězte, kam si mám bodnout ten pomyslný špendlík mapy naší republiky, kam konkrétně?
2: Je to sever Ústí nad Labem.
0: Zdravím do Ústí. Sousedstvo je jaké?
2: Sousedstvo poměrně v pohodě, ale tuhletu záležitost, kterou chci zmínit, tak je teda už hodně stará, asi 25 let nazpět.
0: Ano.
2: Sousedka už nežije, ale po úmrtí jejího manžela se jí děli doma takový hodně zvláštní věci a byl jsem docela i svědkem toho, že něco nebylo úplně jakoby v pořádku. Samozřejmě máme takovýto povědomí mezi nebem a zemí, že prostě nejsou věci úplně normální, ale tohle to bylo fakt jako už hodně divný.
0: Počkejte, já už jsem v napětí teďka, to teprve začínáme, tak co se tam dělo?
2: Jedná se o to, že paní, nebudu ji zmiňovat, a v podstatě už je to jedno, říkám, už je nějaký pátek po smrti, měla manžela a ten měl nemocné srdíčko. A potom, když jsme se po nějakém čase bavili, protože ona vlastně nastalo tam úmrtí, byly tam takový ty spojený starosti s tím, ale jednalo se o to, že ten manžel měl v noci ve spánku nějakou, prostě měl nějaký zdravotní handicap nebo problém a přál si, aby mu manželka zavolala záchranku. A manželka nebo paní teda říkala, prosím tě, to je nějaká jenom hloupost, taková prkotina, otočila se na bok a usnula.
0: Ano.
2: Samozřejmě manžel ráno byl mrtev, přišlo se na to potom, že měl infarkt, ale jedná se o to, že asi tak 2 měsíce nebo 3 měsíce po tom pohřbu přišla ke mně, úplně byla bílá jak stěna a říkala, prosím vás, pojďte se ke mně podívat, tohle to není normální. Já jsem byla u dcery a v podstatě doma měla věci, říkám, ty věci mají nějaký prostě pomyslný pořádek a byly prostě nějakým způsobem jako přeházený, říkala, mám klíče jenom já, dcera, ta je v práci, ona dělala někde v lázeňství a v podstatě se tam děly pořád takovýhle divný věci a byl jsem svědkem toho, že se prostě položila nějaká věc a potom ta věc jakoby se nacházela pár centimetrů, teda úplně mimo. A bylo to takový hodně divný a v podstatě i někdy jsem měl takový jako docela stísněný pocit. A paní prostě potom si přála, aby prostě tam nebyla sama, tak vždycky mi říkala, můžete přijít na kafe nebo to. Tak jsme se bavili, rozebírali jsme to. Nikdy jsem teda nebyl přímým svědkem toho, že by se to jako nějakým způsobem dělo, že by se tam něco pohnulo. Ale prostě bylo to takový hodně divný a i já jsem měl v tom bytě takový hodně divný pocit.
0: Takhle,
2: a paní potom záhy jakoby zemřela a tím to vlastně všechno jakoby skončilo, ale říkám si, jakoby v podvědomí a v paměti tohle to zůstalo a říkám si, prostě jsou opravdu jako věci úplně nevysvětlitelné.
0: Měl jste z toho husinu?
2: No, abych řekl pravdu, tak možná, že někdy jo, protože třeba jsem byl u ní do 10 do večera, to už byla tma a v podstatě nebylo to kolem půlnoci, ale v podstatě kolem té třeba 10. hodiny to vypadalo, jako když tam úplně nejsme sami. Prostě bylo to takový hodně divný. Jo. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. A ten manžel, ještě když vlastně jakoby sýpal a chrčel, to si potom jakoby nějak vzpomněla, tak říkala, jestli mě nezavoláš tu záchranku, tak já tě budu strašit. Což je teda jako hodně divný a prostě opravdu
0: strašit.
2: Bylo to celý opravdu divný.
0: Helejte se, já když něčemu nerozumím, nebo když se mě někdo na něco tady z rozhlasu ptá, jestli nevím to, či ono, tak já, jsou věci mezi nebem a zemí. Poslouchejte naše vysílání vždy v sobotu v 9 ráno a dozvíte se podrobnosti v pořadu Mezi nebem a zemí.
2: Ale je pravda, že tohle to mi do dneška nikdo ještě nevysvětlil a vlastně jsem to ani nepochopil. Možná jsem to ani pochopit nechtěl.
0: Tak hlavně opravdu, není asi to podstatné. Toto vůbec není podstatné to chápat, ale jestli jste měl nějaký ten prožitek, nechte ho tam, kde byl. Kdybychom neměli život z prožitky, bylo by to poněkud takové ploché, nudné, nějaké.
2: Asi přesně tak.
0: Tak moc děkuju za otevření dnešního vysílání. Nejdivnější zážitky se sousedy, to probíráme. Moc děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, děkuju, nashledanou.
0: Ale já teď jako se přiznám, tu husí kůži tady nemám, okno se mi otevírat nechce. Máme řešení? To znám. Pane, jo, to bylo dílu. Ale já věřím. Mimozemštění určitě jsou. Se podívám kolikrát, stačí jenom před sebe a mám pocit, že vidím mimozemštěna. Ale ten, co je teď naproti mě, ten hází prasátka do webkamer. To je živý tvor, ano. Pustíme písničku, popojedeme, ptám se vás. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Stala se vám nějaká nepatrně jemná, milá, nicotná, trapná, až ubrečená příhoda s vaším sousedstvem, tak jsem s příhodami. Hej!

0: Lety vyzrála písnička Marty Kubišové. Kde kdo ji naspíval, přespíval, ale Marta je Marta. Moc děkuju. Hezký výběr do dnešního vysílání Noční linky z Prahy. Středeční Noční linka je na téma Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Řekněme si na rovinu, že jako, jaké máte sousedy? Taková ta běžná věc, kdy víte, kdy vstává, kdy si vaří kávu, kdy perou, pokud mají stále pračku značky Tatramat. To známe, to už se probíralo. Ale fakt existují i divné zážitky a o ty mi jde v rámci dnešního vysílání a doufám, že jich bude dost. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka nebo linka@rozhlas.cz. Mám tady příspěvky. Třeba Jaroslav píše: Nastěhovali jsme se s manželkou do paneláku a první týden jsem ve výtahu potkal starší paní od naproti. Představili jsme se, ona že se hned zarazila u mého příjmení a zeptala se, jestli náhodou nejsem syn jednoho Karla z Pardubic. No byl jsem, ukázalo se, že s mým tátou chodila v mládí do práce a dokonce chvíli měli známost. To je tak hezky slušně napsané, měli spolu vztah a ví víc, než si myslíme, že? Tak dalo by se říct. No, měl jsem pocit, že se z té obyčejné chodby najednou stala rodinná kronika. Táta už nežil, ale ona mi o něm vyprávěla věci, které jsem nikdy neslyšel. Od té doby jsem ji nenazýval sousedkou, ale archivem. A teď o to, jestli třeba nebydlela v přízemí. Jo, znáte to, domovní důvěrník, ale co? Mám pocit, že stejně i v dnešní době sousedé ví víc informací o nás, než si dokážeme připustit. Ještě jeden příspěvek, ten je od Marcely, poznámka Brno. Objednala jsem si kdysi dárek pro sestru, jenže balík se ztratil. Reklamace, omluvy, nic. Po 3 letech se u nás v domě měnili nájemníci a nový soused mi přinesl krabici, kterou našel vzadu ve sklepní koji. Bylo na ní moje jméno. Původní soused jí prý kdysi převzal, hodil do sklepa a zapomněl. Nejdivnější bylo, že uvnitř byla keramická kočka. Uf, trochu jsem se lekl. Sestra mezi tím skutečnou kočku dostala, pojmenovala ji stejně jako tu keramickou a já měla pocit, že se mi po letech vrátil nejen balík, ale i pointa. Jo, tak s tím já mívávám někdy problém, ta pointa ne a ne přijít, no a pak se to těžce zachraňuje. Nejvhodnější čas volat teď studio Českého rozhlasu do Prahy. Máme jednotné číslo, ať už vysíláme z Brna, z Lína, anebo třeba z Českých Budějovic. 731 800 900, osmělte se. Honza Macoun se na vás těší, pravda. Myslel jsem si, že se na vás vyspím trošičku před tou 23. hodinou, ale to by nebylo tady kolegy Kubaly, aby mě neprobudil. Z mého v uvozovkách, jak to říkají ženy, podvazkového telefonu stejně mě chtěl slyšet a připomenout mi, že vysílám, tak já jsem se fakt nevyspal, ale zkusím to rozchodit v rámci potom ponočním vysílání. Tak kdo nám volá právě teď? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně?
1: Ale Honzo, tady Jarda.
0: Ano, Jardo, zdravím a povídej.
1: Já vím pro rádio.
0: Ano, děkuju.
1: Ale a ještě
0: chviličku. Ano, já počkám klidně, máme času dost, nebo dáme písničku ještě mezi tím?
1: Ne, dobrý, hele,
0: dobrý
1: už.
0: Dobrý, nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou.
1: Tady jedna z Pražmova, zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté. A já bydlím přímo v domě Hrůzy.
0: Ale, skleněné peklo.
1: To je Pražmově, ano. Pražmově nejlevnější bydlení, ale co se tady dělo, to už ani já nepamatuju, ale je to jenom z vyprávění. Většinou. Tady už se dílelo baráku, lítali tu petardy, mazali se hovna po baráku, po klikách a po dveřích.
0: To jsou takové zábavné chvilky, my říkáme tady v Praze trus, nebo tak nějak.
1: Trus, jo, tak spíš trus.
0: Já vím, že nejdete pro hovno daleko, ale přece jenom je to vysílání.
1: Jo.
0: No tak dál.
1: No a teď se to tady hodně jakých lidí, spíš se tady udává. Volají se na parku, na místě ve předbráchy policajti na auta.
0: No už to je nuda, to se udává všude. Ještě něco dalšího.
1: To je něco, když tady třeba bylo takového zvláštního, to by se tu mohlo ještě dít, takového zvláštního, no. Jako nestraší to, tak dům hrůzy to je, ale nestraší to. No to
0: chcete říct, že ten, kdo tam maže to o čem jste hovořil, no. Má ho tam, tak vy víte, kdo to dělal?
1: No, lidi tady v baráku.
0: No dobře, ale někdo konkrétně, ukažme si na něm prstem, potupa a tak.
1: Ne. To teda nevím, je to válka mezi sousedama, jo, taková nějaká, ale jako bývalo to tak, jako se povídalo. A někdy tady problém je, to až jsme tady měli výtah a tady taky pochcali sousedovi hlavu.
0: Dobře. Já myslím, že jako ukázka toho, jak se bydlí v Pelhřimově, to stačí, v Praze to stačí, ale není tam toho matatelné. Soused, sousedka, divný zážitek, prožitek. Jo, nemusí to být milenecký vztah rovnou, ale náhoda, něco. Nejdivnější zážitek. Napadá ještě za ten váš život skoro 40 letý, nebo 40 a kousek?
1: Kousek, no, 40 a kousek, máte pravdu, no.
0: Jsem zrovna poslouchal nedávno Noční linku, jste to tam proprásknu.
1: Ano. A tak já jako nezvláštní zážitek, že by tady třeba byl velká sousedův pes. Tak mi třeba zajímavý.
0: Takhle, to je zajímavý do okamžiku, než když ten pes nikdy neštěká a zrovna štěkne. To jako věřím, ale není to úplně to přesně to, co hledám. Děkuju, samozřejmě zážitků máte dost.
1: Tu jste třeba říct, co hledáte, já se zkusím něco vzpomenout.
0: No divný zážitek, zvláštní zážitek, taková nějaká náhoda tomu chtěla, nebo něco, co se člověku podaří a vlastně ani netuší, že se to
1: jo,
0: děje.
1: Tak to, jedna náhoda by to byla.
0: No tak.
1: Kamarádka tady bydlela taky v tom, ve spodním patře baráku a přivedla jsem kamarádku a já jsem si zažil krásný i milostný vztah.
0: Dobře, takže to máme tady vztahy, panel story, love story, postel story. Děkuju, do Pelhřimova, zdravím a dobrou noc.
1: No.
0: No, myslím, že Franta Nedvě to potvrdí, že prostě a dá se to konstatovat i v písni.

0: Dneska se vás ptám ze studia v Praze do noční linky, vás, posluchačů noční linky, kteří jsou nažaveni na telefonování, psaní. Divný zážitek se sousedem, sousedkou, nejdivnější zážitky. Na lidi za zdí, za plotem, na chodbě, nad vámi, pod vámi, přes ulici, sousedé dokážou být požehnání i trest. Někdo půjčí vajíčka, někdo pohlídá kočku, někdo, no, zalije kytky. Někdo zlikviduje kytky, jiný vrtá každou. Víte co? To se mi zrovna teďka stalo. Prosím, Péťo, pojďme do archivu, tady hned. Média. Ťukni na média. Přesně tak. Protože tohleto, to, co vám teď pustím, nelekejte se, bylo natočeno v neděli. 7:05 na chalupě, kam jsem si myslel, že po dovolené a dlouhé cestě, která byla autem z Itálie, jakože si člověk vyspí, že se člověk jako tak nějak vesnicky uklidní a že se dobře naladí na pracovní morálku, která bude začínat pondělkem. Prosím pěkně, kopni to tam.
1: Vesnické znamení ohlásí 7:05. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auto. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není na to mít kvalitní sousedy. Dobré ráno, jižní Čechy.
0: Ano, takhle to bylo na té naší vesnici. Řeknu vám, koho by to napadlo v neděli. Já mám takový, já ho hned pomluvil v jednotě, jo, protože jsem nějak nevěděl, kam zařadit toho pána, protože on měl tu helmu takovou, takže jsem ještě navíc byl stížen v identifikaci, o koho se vlastně jedná, ale koho by to napadlo? No pravda, zážitek se sousedem to tedy vlastně byl ve své podstatě, ale čekám i další, zásadnější. Tohle je ode mě, to se vlastně nepočítá. Haló, haló, haló, tady Praha, Honza, kdo je tam?
2: Haló, haló. Zdravím.
0: Ano, taky zdravím. Koho zdravím a kam zdravím?
2: Pavla na cestu.
0: Pavle, kam jedete a co tam budete dělat, až tam dojedete a jak dlouho vám to bude trvat a uslyšíte nás po celou dobu?
2: Uslyším vás po celou dobu a až tam dojedu, tak půjdu spát.
0: Dobře, a kolik vám kilometrů ještě zbývá?
2: A ještě nějaký kousek.
0: Kolik minut vám zbývá?
2: No, to myslím, že to stihnem.
0: Jaké sousedy tam máte v cíli?
2: No, sousedy asi dobré. Mm-hmm. Akorát jsem si vzpomněl na to, jak jste mluvil teďka o tom, jako že jste měl ten zář, co se vám stalo. Ano. Tak jste mě připomněl jinou skutečnost, kdy my jsme potřebovali propojit internetem místnosti mezi sebou.
0: Ano.
2: Přesně z jedné strany bytu na druhou. Takže jsme vrtali celý panelákový byt prostě z jedné strany na druhou. A protože jsme to vrtali starou na Rexkou, tak jsme vrtali 4 hodiny v kuse.
0: A ano, zabil bych vás. Chtělo by se mi vás zabít.
2: No já jsem, prostě tehdy nebylo nic jiného, tak se to dělalo tímhle. A když to bylo skoro ty 4 hodiny hotové, už jsme byli teda na konci, tak přišel soused, bylo asi 7:45 večer a říkal, aspoň ty zprávy by si chtěl poslechnout. A já mu říkám, už jenom 5 minut, už to jenom dovrtáme. A opravdu jsme to dovrtali a byli jsme všichni šťastní, že jsme to dokončili.
0: Byly fanfáry, konfety a frkačky?
2: No, od nich asi jo, akorát my jsme je teda nepotkali, ale byli jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. A hlavně, že jako nikdo nepřišel mnohem dřív, než za ty 4 hodiny.
0: No, řekněte mi, jak dlouho je to vlastně, co se to odehrálo, tahle story?
2: To je tak...
0: No.
2: 15, možná 20 let.
0: Jakože by to atakovalo tenhle ten zvuk, který teď pustíme? Říká vám to něco?
2: Jistě. Dáte tomu didaktu.
0: Okamžitě to vypni a chci telefonovat. Počátky internetu. No, to přátelství sousedské, jako... Dál ho budujete nějakým způsobem, anebo se vzájemně ignorujete?
2: Ne, já jsem byl strašně rád, že ti sousedi to vydrželi. Nikdo si teda jako kromě toho jednoho pána nepřišel stěžovat. Už jsem po prvního dní očekal, že někdo přijde, nepřišel, ale dokončili jsme to zdárně a stihli jsme to teda před 8 hodinou dodělat, což bylo úplně skvělý. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden příběh, takhle jako se soused, kdy jste na zahradě a váš 40-letý soused vezme štiskolovou štiskolku, jako štiskolku klasickou, a hodinu jezdí 100 metrů po zahradě na jednu stranu, tam se otočí a 100 metrů jezdí na druhou stranu.
0: Gratuluju.
2: Jako očekával bych to třeba od nějakého 10-letého, 15-letého, 20-letého, ale 40-letý chlap a byl schopný to udělat jako, že...
0: Nedělejte hned z toho závěry. Nedělejte z toho závěry. Co pak vy víte, jestli není náhodou mentálně znevýhodněný?
2: Taky jsem o tom přemýšlel, ale říkal jsem si, že jako na to, jako, že má vysokou školu, tak by asi být nemusel, no, ale pán mluví, to se mu honilo v hlavě.
0: Víte, jak dopadaly studia v Plzni na Vysoký? Jo, to vůbec není důležité. To není důležité. A každopádně tak, taky ta duše se může zbláznit za pochodu, jo, i po studiích, takže tak, no dobře, děkuju za vaše příběhy, sousedské, divné, já si toho vážím a těším se na další. Dobrou noc a šťastnou cestu.
2: Určitě budou zajímavější, mějte se krásně, pěkný večer.
0: Ano, a posílám písničku další, tady Peťa má jednu takovou hezkou. Situační panelákovou.

0: 23:36 posloucháte Noční linku, dnes na téma nejdivnější zážitek s vašimi sousedy. Prosím pěkně, volejte, pište, co hrdlo ráčí. No pojďme za Bohumírem. Když se začalo stavět na dnešní ulici v roce 75, tak soused si na stavbu navozil několik tater kamení. Jaké bylo pro něj prý překvapení, že jsem mu řekl, ať ji odstraní z našeho pozemku, abych mohl stavět já a navést stavební materiál. Když jsem byl nemocen, stavěl jsem skleník a jeho žena na mě poslala kontrolu. U domu nám rostla vysoká vrba, z druhé strany souseda, a to jim též vadilo, volali kontrolu, živnostenské prostředí, a jelikož mi to povolili, bylo stále zle. Syn k nám dal německého ovčáka, když jsme někam na chvíli odjeli a dali k boudě, už volali přes plot, že pes nesmí být uvázaný. Ví, že je lidé v ulici nemají rádi a nedají si říct. Zvykli si, aby je furt někdo litoval. No to je pravda, znám taky takové sousedy, které člověk musí povinně dle vyhlášky obecní litovat, protože jinak byste s nimi nevydrželi. Ale já si vzpomínám teď na jeden parádní náš sousedský zážitek. No, v naší obci není úplně tak jako problém s vodou. Řekněme si, vodovod ta obec má od roku nějakých 73-78, ale v té chalupě, ve které bydlíme my, ještě jedni a ještě jedni, tak ti přípojku do toho veřejného řadu nemají. Jo, jenom vlastní studno. No a tak jsme si říkali, no tak se napojíme, ne? No tak, že to je základní lidská potřeba, že umýt se a tak. Máme tady to globální oteplování, ten plazen se taky nenapustí jen tak. Ne, teď zcela vážně, myslím, že je to základ. A tak si představte, že jsme požádali naše sousedy, našeho souseda, zdali bychom se mohli připojit prostřednictvím jeho pozemku a koncové přípojky právě na vodovod, že by to bylo moc fajn a vlastně ve své podstatě by se nic moc nestalo. Předtím ale jsme si dělali ještě takovou rezervičku, kdy po nás něco chtěl a to něco muselo být povoleno od nás. My jsme řekli ano, proč ne, klidně, udělejte si hangár třeba, jasně. No, ale pán na to zapomněl. Evidentně jsme neodhadli tu dobu, kdy to ještě bylo duševně v pořádku, nebo kdy to bylo tak, kdy si to ještě pamatoval, že vlastně bylo potřeba souhlasu i nás. Ne, hleďte se, my jsme si nakonec na ten vodovod nemohli připojit. Nepřipojili dodnes. Je to takové zvláštní, prý by se mu znehodnotil pozemek. Těžko říct, ten pozemek, to je pole. Konec pole. A vlastně příkop, pak silnice. Nevím, co by se mu tam tak znehodnotilo, jestli tu trávu v tom příkopu, která už ale asi nebude jeho. Těžko říct, ale jak říkám, sousedské vztahy jsou nevyzpytatelné.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, už jsme to řekli do vysílání, nebo jsem to řekl do vysílání, tak teď už to zpátky nevemu a vy taky ne. A doufám, že mi podáte i vaše příběhy. Halo, halo, kdo je na druhé straně a kdo nám volá?
2: Dobrý večer, to je Martin.
0: Martine, zdravím vás. Zdravím, zdravím. Povězte, divno lidi, sousedi, máte?
2: Máme.
0: Je.
2: Bydlím na tým menší vesničce.
0: Ano.
2: A bydlím v podnájmu a náš pan domácí má takovýho mějího bratra a ten je strašně takový nenechavej. On se tomu, náš pan domácí, strašně smál. Říkal, no on bratr, on je takový, co sluníčko ukáže, to měsíček vydá.
0: Mm-hmm.
2: A odehrává se to, že když pan domácí třeba jede za rodinou nebo tak nějak, že prostě není doma, no tak jeho pan milý bratr dojde k nám domů, do toho baráčku, no a sem tam si něco půjčí, už to nevrátí samozřejmě, nebo jde třeba o hlídání slepic, jo.
0: Ano.
2: Poprosí ho, aby chodil zavírat slepice večer a ráno otvíral, no a vajíčka se dávají do určitý místnosti, no a on odchází s kapsáčema, s narvanýma vajíčkama, mu vždycky přejeme, je, kejs by zakop, a ty vajíčka si domů nedonesl celku.
0: Takovej milej člověk jste.
2: Ano, ano, ano.
0: Přející doslova bych jako tak řekl. Já bych se taky smál, samozřejmě. Kdybych byl ve vaší situaci, nevím, jak bych se zachoval.
2: A jde o to, že já jsem tam jakoby v podnájmu, takže já nemám žádný pravomoc a pro mě, ale už jsem se třeba na zahrádku musel kvůli němu pořídit kamery.
0: Proč? Kradl vám hrášek, nebo nerozumím?
2: Spíš takový materiál, jakoby, jo. Já jsem takový zručnej, takže hodně jakoby materiálu se na mě uskladní, no.
0: Ano.
2: A jednou dne já jsem vyrazil na cestu do Německa a moje paní mi volá a říká, hele, ty jsi tam něco dělal s těma plesama? A říkám, ne, proč? No, oni ležejí takhle opřený o stěnu, já je měl na půdičce, nad dílnou, jo. No a zjistili jsme, že pan Bratr tam došel a prostě se vybíral, co by se mu hodilo.
0: Super.
2: Takže vocí, kterou se zamykáme.
0: Ano. Tak to je dobré, to je dobré, takže to máme plechy. V tom případě tam nám chybí ještě krádež zeleniny, tam nám chybí ještě krádež elektřiny, anebo dřeva, paliva.
2: Tak palivo taky, taky to šlo, byl čistý den, kdy se odvážel kolečka nestípanýho dřeva, jo, on má dům hned vedle a má i zadní vstup jakoby na jeho zahrádku, nebo na jeho pozemek. No a samozřejmě vzadu se odstavil kolečka s tím dřevem kradeným.
0: No
2: a šel se z druhé strany otevřít.
0: Šikula, je to šikula. Ještě pán žije, nebo už ne? Nebo...
2: Ano, žije. Stále je zdrav.
0: Ještě navíc, když se s ním potkáte, on se na vás usměje. Dobré ráno, sousede.
2: Asi tak nějak, takovýho souseda úplně nechcete.
0: No nechcete.
2: A nejlepší bylo, ano. Když jeho bratr slavil narozeniny, tak byla velká sláva, sjela se rodina, my jako nájemníci jsme byli taky přizváni, tak super zábava. A bylo nás tam pár posledních, jo, o mladina plus tady ten pan bratr. No samozřejmě tam zůstaly nějaký nedotyčí lahve, jo, nějaký jídlo, no samozřejmě, co myslíte?
0: No tak přece to nevylejeme, ne? No jasně.
2: No jasně, no tak se naládoval kapsy a dokonce i s pekáčem nějakýho zbytku masa prostě si to odnes, jo, a druhý den, kdyby neodnes teda i nenačatý lahve, který dostal jako prezentem, jo, náš pan domácí, těm narozeninám. Tak bych asi něco jako by úplně moc neřekl.
0: Tyjo, a nestratil se vám... Ano, a nestratil se vám i třeba toaletní papír v rámci toho večera, protože to by bylo jako docela záhodné, když si takhle popůjčoval.
2: To ne, ale je tam i venkovní záchod a rád tam chodí dělat potřebu. No a samozřejmě kolikrát se stalo, že už jí nespách, takže...
0: Takhle, už nám to zavání čímsi, co už nechci rozebírat dál do vysílání, ale děkuju, máte super sousedy, gratuluju vám, to je lepší, než se třít los nějakej stírací, nebo vyhra ve sportce. Tak děkuju moc za zavolání a vůbec vydržte to. A kdyby něco, sobota to jistí, v 9 hodin z vysílání Českého rozhlasu mezi nebem a zemí, tam vám to všechno vysvětlí.
2: V tu dobu bohužel já ještě vyspávám.
0: Nevadí.
2: Pozdě a dopoledne nestíhám.
0: Nevadí. Máme to i v archivu a dá se to kdykoliv pustit z záznamu. Každopádně pánu bohu neutečete. Dobrou noc.
2: Mějte se krásně, rozlišenou.

0: Jana napsala: zdravím linkaře a jsem ráda, pane Honzo, že dnes linkaříte vy. To je dobré téma, také mám svůj zážitek. Bydlím v družstevním bytě a štěstí, že lidé si tu neškodí. A vlastně můžeme být rádi, že to tak je. Ale přece, je to už pár let, co jsem pozorovala, že naše rohožka je taková jako zablácená, že? Vyčistila jsem to jednou, dvakrát a začala jsem si prohlížet vlastní obuv, jak to, že nosím tolik bláten, že moje boty byly čisté a mě vrtalo hlavou, čím to je. No, nebylo to denně, ale jednou, dvakrát za týden ano. Pojala jsem podezření, že to dělá někdo schválně a říkala jsem si, že toho viníka těžko chytím. Typovala jsem na nějakého mladého člověka. Náhoda tomu chtěla, že jsem v předsíni čistila boty a byla jak myška. A najednou slyším na chodbě kroky a pán za našimi dveřmi otírání bot na rohožce. Jak rychle a tiše jsem se vymrštila, jdu ke dveřím, rychle otevřu a stojím tváří v tvář sousedovi z horního patra, který tu bydlí celá léta a já ho mám za solidního chlapa, no. A tohle nečekal a já nevěděla, co mám říci. Tak jsem prohodila: pomož pánbu, sousede. Ten pán tehdy ve věku asi 70 let se otočil a rychlým krokem šel do schodu. Asi jsem mu chtěl na záchod, bych chtěl říct, teda asi to tady není rozepsané. Jinak si to nedokážu vysvětlit. No, do schodu šel jako mladík, on totiž chodil venčit psa a na těch procházkách chodil i mimo chodníky, proto si umazal boty. A teď nastává otázka. Bylo to bláto, anebo?
1: Má ho tam.
2: Ne,
1: Vladimíre, má ho tam. Má tam hovno.
0: No nic, od té doby se vyhýbala setkání se mnou na chodbě, no stejně pár let se odstěhovali, ale vzpomínka zůstala. Zdraví, Jana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Divno zážitky s vašimi sousedy. Ptám se, dobrý večer, kdo je na druhé straně a jak divné máte sousedy?
4: Dobrý večer, tady Zita. Mě to tak připomnělo takový naschválí jednoho souseda.
0: Ano.
4: Když si nad námi bydleli solidní lidi, byt prodali. Dlouho se tam nic nedělo, blížily se Vánoce, já jsem si naklidila všecko, teď abych měla ještě stromeček už, abychom si ho užili, tak 22. byl ustrojený a v tom se odpoledne ozvaly bíječky nad námi. Říkám, a asi to někdo koupil, budou prostě si to připravovat, no jo, jenomže bíječky byly do 9 do rána. A od 9, tedy do 9 do večera a od 9 do rána, 23. Tak to už jsem odpoledne šla. Zvonit to se nedalo, ťukat, no zbytečný, tak jsem bušila na dveře. Otevřeli se tam dva Ukrajinci, moc mi nerozuměli, ale jako nakonec jsme si, jo, že na Vánoce bude klid. No jo, ale oni to pochopili jinak, oni vzali ty svoje Vánoce, tam u nich na Ukrajině, ty pravoslavní a ne ty naše. Takže 24, 25, 26 až do 6. ledna denně od 9, od rána do večera do 9 zbíječky. Mně odešlo několik návštěv, protože jsme se neslyšeli vůbec. A všude pětkrát denně tak jsem utírala prach, takovej ten droboučkej, šedivej, no hrozný.
0: No takovej ten, co naštve samozřejmě, ten je to úplně, ten vás vynerví hned, když to vidíte druhý den. No já vám rozumím, no já něco podobného vlastně jsem taky zažíval poměrně dlouho, ale já jsem si zjednal nápravu. Já jsem skoro nahý v celé své kráse a šíři šel za sousedy. A já nevím, co to měl za mores, ale nebyl v tom jediný a vlastně ono je to taková móda i u jiných lidí jako obecně telefonovat s někým a mít ten telefon vlastně od hlavy a mít to nahlasitý odposlech, nejlépe v prostředku hromadné dopravy. To je úplně nejvíc. Ale řeknu vám, že úplně nejlepší je, když si takhle s flaškou kamarádkou vodky sednete do okna v přízemí.

0: zemí. Pod vámi jsou garáže, to znamená, je tam prostor, z kterého se odráží ten hlasitý telefon z odposlechu. No. A je úplně jedno, jestli jste Čech, Ukrajinec, Rus, Albánec a nebo Dán. Prostě, když ležíte v posteli, máte otevřenou ventilačku, tak stejně slyšíte jenom. A ona se to odráží. A já jsem normálně, mě praskly ty nervy. A ten člověk, já nevím, čeho se zalekl, jestli mých nicotných svalů na rukou a nebo mého prostorově výrazného těla s tukovým prstencem na břichu, ale už od té doby to nikdy v životě neudělal.
1: No, tak já jsem, když říkáte o tom telefonu, tak jsem si vzpomněla. Měla jsem kolegyni, která se tedy vdala a její muž neustále řešil něco jako pracovního a tak. Takže přišli k nám na návštěvu. On řekl ahoj, mě zvoní telefon, přiložil ho k uchu, 3/4 hodiny, co byli u nás, měl telefon u ucha a když mu ona říká, prosím tě, tak už bychom měli jít, jo, tak ahoj, já to musím dokončit. A vyšel z bytu s tím telefonem, takže celou tu návštěvu pro telefon.
0: Helejte, tohle jako chápu, stane se. Ale dá se to vydržet, nebo já bych to asi vydržel, protože mám pochopení pro lidi telefonující. No ale pro co nemám pochopení, a to já nevím, jestli jsem teda, mě někdo zase nařkne a udá, že jako nemám rád mládež nebo děti, protože jenom proto, že jim říkám parchanti nevychovaný. Víte co, nejhorší je, když vám telefonují vaše děti nebo cizí děti a jsou čerstvě zamilovaný a s tou svojí drahou polovičkou, protože dál, protože ještě nevědí, co to je, oni už to asi vědí, ale proto, jak jsou zamilovaný, tak znáte to, myslím, že každý jsme to prožili, ale tady to je znásobený, ne, polož to ty první, miláčku, aha, ty to polož. A tohle, na tohle mám nervy 10 vteřin a pak ten telefon letí pryč. Neteře to vědí velmi dobře, před střejdou netelefonovat.
1: Já jsem tudle jela v tramvaji a takovýhlech nějakých lidí tam bylo více. A teď počkej, já tě neslyším. No tak on si myslí, že bude řvát, když toho druhého neslyší, že ten druhého teda taky neslyší, tak řvou čím dál víc a to je strašný. Tak.
0: No, aspoň se zakryje hluk z toho, jak se přejíždí přes vyhybky tramvajové, tak to taky dává rámus. Hlášení neslyšíte, tak víte, ani nevíte, ne, že je výluka, nic, všechno.
1: Ne, jedete někam, ježiši, tam já jsem nechtěla, jo, to jsem... No.
0: Stane se. Děkuju vám. Děkuju. Šťastnou cestu, hodné sousedy a hodně nás. Dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc. Děkuju.

0: Anna K., večírek za koncem, no tak to v žádném případě, večírek ještě nekončí, aspoň ne tady u nás na vlnách Českého rozhlasu a společném regionálním vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Ani se nemusíte dívat na ten váš přístroj, ani na ty internety. Tady je Honza Macoun na technickém pracovišti Petr Kubala a tam někde v dáli mnoho tisíc z vás a doufám, že i taky mnoho z vás, kteří se zapojí do druhé části vysílání.
1: Noční linka.
0: Pojďme se ale ujasnit, co máme dnes za den. Vítáme hned s půlnocí i čtvrtek 23. července 2026. Svátek slaví, kdo už se dívám? Libor. A podle příjmenáře slaví Šepkovi, tak i vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. A jak jsem přál paní posluchačce se závěrem našeho povídání před půlnocí, přeju zdraví, štěstí, spokojenost, klid, úsměv, hodné sousedy, hodně nás. Ať vám děláme radost, klid, pohodu a hlavně, ať vám plníme vaše rozhlasová přání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: I když máme čtvrtek, pokračujeme středeční noční linkou, ta je na téma nejdivnější zážitek se sousedy. Samozřejmě ty příspěvky tady mám, o to žádné. Hned vám řeknu další a vlastně ten se hodí i k té písnice, která bude a která už vlastně se může rozehrát. Tady mám. Jana napsala dobrý večer všem, já mám takové super sousedy, oni se dost často hádají. Nevím, zda u toho požívají alkohol, ale hádky bývají poměrně hlasité. Paní nemluví sprostě, ale pán za každým slovem řekne vole. A většinou jsou hádky tak kolem 1 hodiny v noci, takže po noční lince. Tak jim je líto, že noční linka končí. Mimochodem zakončili posledně hádku zajímavou větou. Ty jsi fakt kráva, vole. Tak to už jsem se musela smát nad jeho logikou. Jana. Jano. Chápete. Mimochodem, teď už na vás houká Hana Zagorová z jednoho sídliště. Kdo znáte videoklip k této písničce Dobré jitro, tak víte, o čem mluvím.

0: by vlastně mohla být hymna mého ranního vysílání v rámci regionálního vysílání od pondělí do pátku, co vysílám, Český rozhlas, Střední Čechy. No, dobré jitro. Žádný klus. Hana Zagorová, hezky. No ne, teď máme noční linku, 2 hodiny vysílání na téma nejdivnější zážitek se sousedy. No Lukáš, ten mi napsal: dobrý večer, Honzo. Můj nejdivnější zážitek se sousedy se stal na zahradě. Několik dní jsem u plotu vídal plechovku od fazolí zavěšenou na provázku. Já jsem pořád přemýšlel, proč tam je, a nakonec mi soused vysvětlil, že když fouká vítr, plechovka cinká a plaší špačky, kteří mu chodili na třešně. Nejdřív jsem si říkal, že je to takový bláznivý nápad, ale když jsem viděl, že to opravdu funguje, jednu plechovku jsem si pověsil i na svou zahradu a od té doby se smějeme, že nejlepší plašič ptáku je obyčejná plechovka od fazolí. No, hezký večer vám i všem posluchačům. Lukáš Sklatov. No Lukáš, vidíte, tohle jsou divno zážitky se sousedy. Obyčejná plechovka od fazolí. Teď ještě ten strom třešní, že? Není. Mě paní Máju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ach, koukám na další příspěvky. Ježiš, tady je dlouhý příspěvek od Ivety, tak ten si necháme na potom. Ale co váš příspěvek? Je možnost, volejte právě teď. Číslo znáte, kdo jste nestihli, jste zpomalení, jako já rád vám ho připomenu za chvíli. Halo, halo, kdo nám volá? Já vás skoro vůbec neslyším, jako kdybyste volala z Uruguay. Ještě jednou, kdo pak je tam?
2: Dobrý den. Je to lepší teďka?
0: No tak skoro ani ne. Vy posloucháte přes handsfree, nebo voláte přes handsfree? Nebo jak máte?
2: Já volám z auta. Teda,
0: tak jo, tak, takhle. Dobře, tak teď jsme jedno velké ucho celočeské. Dobře. Povídejte. Ještě jednou vaše křestní jméno, no, abych věděl.
2: Michaela.
0: Michaelo, zdravím vás v Jeseníkách. Máte tam sousedy, milé sousedy, anebo si hrají jenom na to, že jsou milé?
2: Já jsem teda původem z Brna a já jsem se přestěhovala po letech v Brně právě do Jeseníku do takové chatarské osady a musím říct, že to byla velká změna nejenom jako skrz složení těch lidí, ale i vůči těm behaviorálním jako sousedským vztahům.
0: Takový
2: jako
0: ty nepřející, jo, protože Pražáci by řekli, to je dobře, že jste se odstěhovala z Brna, kdo by tam žil, že jo. Do Jeseníku hezky, do přírody, ale tak co pak, sousedi jaký v Jeseníka?
2: No, sousedi jsou jakoby, porovnala bych to s kamerovým systémem, protože někdo jako takový epizod vlastně z Brna do chatové oblasti, tak jako mezi takový chudší kraj, se dá říct. Ano. Tak jako už tak jsem byla dost jako dost kontrolovaná, ale už jsem chtěla jako se podělit o zážitek, co jsem nevědomky udělala já jim, protože já mám totiž tady na stanici, teda na starost mám záchrannou stanici v Jeseníkách.
0: Ano.
2: Takže spousta jako dokremených těch ptáčků, které teďka přes léto samozřejmě ty mláďata, že vypadly z hnízda, nebo neměli třeba to takový štěstí, jo, nebo třeba byli oslabení. No zkrátka, mám ty malinký ptáčátka doma, takže jsem to dokrmovala u nás na zahradě, tam v té chvíli a samozřejmě, když se cítím, že už teda jako na to mají, tak je tam vypustím, že jo, u sebe, ano, u krmítka, že tam vlastně to prostředí znají a tak dále. No a vypouštěla jsem tam i kasku. No, představte si, taková kaska dokrmená člověkem, to je jako, to může být velký problém.
0: No jej.
2: Ona byla zvyklá, že se lidem na rameno, jo, když třeba kopete něco na zahradě, ona vám přistane na hlavě, na rameni a chce najíst, jo, začínám tam řvát do ucha.
0: Co řvát, klovat.
2: Jednoho dne mi právě zazvonil telefon jako práce, že mám u nás v té naší osadě, že tam mám vlastně jako ptáka na vyzvednutí. Říkám, to je divný, černý pták, aby to nebyla ta moje kafka. To jsem myslela, že se ztratí v přírodě, že vlastně nebude žádný problém, když tam nebydlí žádný lidi. No stalo se to, že obsoused měl zrovna v neděli takový rodinný oběd, kde samozřejmě přijeli vnoučátka, že jo, a děti přijeli, no prostě sestava asi 20 lidí u stolu, u grilu. No a kafka samozřejmě zahlídla a zmerčila vlastně příležitost, že se teda přidá k tomu stolování. Sedla si tomu pánovi na hlavu a začala tam otevírat zobáček, kde chce krmit. Takže jsem proto přijela a říkám, já nejdu daleko, já jsem přišla pěšky, já jsem tady hned, já jsem si tam myslel, a co, jak to, že se ta kafka chová takhle? Říkám, no to nevím, to asi musí být jako nějaká jako ošálená člověk.
0: Já v tom nejedu, já jí nekrmila nikdy.
2: No, ale počkejte, ono se toho nakonec vyklubalo, teda on je jako super otevřená jako mysl. Ano. On mě říká, no ale počkejte, to není jediný pták, který mě jako do toho nějak nesedí. Tady lítá takový genský korek a oni se chovají, oni se perou ve vzduchu, sedají si nám na talíře a chtějí a žvou nám taky, jak kdyby chtěli krmit. Já říkám, tak já musím teda s barvou ven.
0: Neuvěřitelné.
2: A tak jsem ho pochválila, že byl tak jakoby, tak vlastně duchem přítomen, že to vlastně detekoval, že ty ptáci se chovají úplně jinak, než je zvyklý. No. Takže vlastně...
0: Já chápu, že teda uvést se takhle jako Pavlovým reflexem, to je neuvěřitelné, hlavně to se nedá zapřít. Já už myslel, že mi řeknete, že jste se odmítla vlastně jako odmítla splynout s obyvatelstvem, aby vzájemně na sebe udávali i z té vaší stránky, anebo abyste byla nějaký rozhodčí člověk, který bude, no ale podívejte se, i v Jeseníkách žijí normální lidé, že?
2: Přesně tak. A ono se stejně jako pravdělicky vypluje na povrch, takže kdyby se toto vykrtkovalo o několik jako, že jo.
0: A když tak to svedeme na někoho jiného, ne to komunisti. My ne.
2: Víte, kdo mě tam stihne a už se to se mnou poveze, takže já se vždycky držím toho, že teda když je nutno, tak já teda fakt přiznám barvu, no, ale dokud není nutno, tak radši mlčím, takticky.
0: Mm-hmm. Tak já vám děkuju pěkně. Uvedla jste se, jak dlouho se ještě o tom povídalo?
2: No do teďka vlastně, to je ta s těma ptákama, takže jakmile někomu zmizí slepice, tak to samozřejmě je moje vina, protože já od té doby, co jsem se přistěhovala, tak jsem přitáhla veškeré jestřáby a všechny tady ty vlastně dravce, co škodějí, přitom to ani nemusí být dravec, jo, to může ukrást liška, ale automaticky vlastně je tam aspoň někdo, na koho můžete svést své jako chovatelské neduhy.
0: Chápu, je pravda, že já když slyším na chalupě tohle... Tak to ve mně vzbuzuje teda velkou nervózu. To okamžitě jdu do toho adventního kalendáře, ne s čokoládou, ale s Lexaurinem, protože tam okamžitě mě hned vytane na mysl vzpomínka z mládí nebo z dospívání vlastně, protože babička v Třeboni v domácnosti a prababička, oni měli vlastně ty lítačky, že jo, tyhle ty kukačky, nebo jak se jim říkali,
2: ano,
0: tyhle ty
2: návěs.
0: Šmar, jak to natahovala, já vždycky schválně jsem zatlačoval prstem, aby nevylejzal. Neuvěřitelné. Kukačka až za hrob, to vám řeknu teda.
2: Jako ty hodiny byly opravdu hodně nahlas. Tím, jak to byla ta stará mechanika, tak já si to pamatuju, že prostě kdo chtěl vyspávat i po obědě, tak jako nebyla příležitost. Ty kukačky byly tak nahlas, že se až jí pomalu
0: cpátky. Vidíš, a já to ani neslyším, já to ani nevnímám. Já říkám, babi, tak ty to nevnímáš, protože chrápeš, že u toho, nemáš naslouchátko, tak je to všechno v pořádku. Ale my Pražáci, tohle to poslouchat, tohle tě budí ještě každou hodinu a vlastně v té hodině ještě několikrát, že jo.
2: No a oni mají radši dálnice, že jo, a ruch těch tramvají a všeho tady toho.
0: Loučíme se, děkujeme, zdravíme do Jeseníků. Mějte se krásně, dobrou noc vám přeji. No, povídali jsme dlouho, omlouvám se. Kolego Kubalo, jak to, že jste mě neupozornil, že už povídáme moc dlouho? Takových lidí se snaží provolat sem k nám do studia a ono nic. Máme gong a mohl bych ho slyšet? No, dobře. Ten gong mimochodem to, abyste si nemysleli, že jsme blázni, ale je třeba si uvědomit, že máme nějaký stanovený čas. A samozřejmě ne vždycky se to tak jako dá, ale myslím, že těch 5 minut by bylo tak akorát. Tak pojďme si připomenout, jakmile ho uslyšíte. Dokončíme myšlenku, uzavíráme další telefonické kolo.

0: Sousedské vztahy jsou zvláštní tím, že si je většinou nevybíráme. Rodinu máme danou, přátelé si volíme, ale soused nám zkrátka připadne. A když se člověk s někým potká, no, co potká? Potkává vlastně roky třeba na schodech, u výtahu nebo přes plot, stačí maličkost a vznikne příběh na celý život. Někdy se lidé rozhádají kvůli úplné pitomosti, jindy se naopak ukáže, že právě soused je první, kdo pomůže, když se něco stane. V domech, panelácích i vesnicích platí jednoduchá pravidla. Dobrý soused je výhra, špatný soused je každodenní zkouška nervů. Takhle, já jsem splachovací ve své podstatě, si myslím, že už jsem ve věku, kdy už mě nic moc jako... Ale je fakt, že náš soused dokáže najít další dno našeho vzájemného vztahu a řeknu vám, není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volejte právě teď, já si tady ještě syslím další příspěvky od vás. Teď mi jich tady naskákalo trochu, že to snad nestihnu ani do jedné hodiny pomalu přečíst všechno, ale snad ano, jinak 731 800 900, Český rozhlas s vámi, živé vysílání do celé republiky i po těch internetech. Dostal jsem pozdravení i ze Spojených států amerických, taky dvě obálky, jedna z nich začínala Petře Kubalo a potom teprve Honzo Macoune. Chápu ty priority, ale já se bez něj neobejdu, to je taky pravda. Soustředím se na vás, třeba konkrétně na vás. Kdo to je? Kdo nám volá a odkud tady Honza?
2: Tady je Honza z Brna.
0: A já myslel, že odraz mě a on je to jiný Honza a ještě navíc z Brna. Povězte, divní sousedé anebo divno lidi takový z vašeho okolí máte?
2: No, musím říct... Událost, zážitek, už bohužel mé nežijící maminky.
0: Ano.
2: A ještě na úvod řeknu, heč, máme tady... A...
0: Neslyším. Nemusíš na mě mávat, já vidím, vypadl. Honza nám vypadl. Co chtěl tak možná říct ten Honza, ne, že bych chtěl za něj domluvit, ale byl z Brna, tak no, máme tady pro všechny Pražáky, kteří chtějí aspoň jenom projet tím Brnem, anebo i když pojedou do Brna, máme dárek v podobě každodenní 30-kilometrové kolony kamionů v pravém pruhu a křižovatku, která se opravuje a bude ještě opravovat tak dlouho, jako se stavěla celá naše Blanka, tunelový komplex, který byl snad předražen asi třikrát tolik. Nedělám si sranu, zcela vážně. Co v Brně? Honzo, zavolejte prosím ještě jednou. Děkuji pěkně. Zkusíme to nahradit jiným telefonem. Kdo tam je na té druhé straně? Tady je Honza Macou.
3: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, zdravím. Taky na cesty, slyším.
3: No, já jsem na cestách, no. Já jezdím doprovody nadměrným nákladům, akorát se vracím do Krkonoš k rodince, poslouchám vás.
0: A děkujeme.
3: Mám takový trošku obráceně to mám. Já mám divno souseda, ale díky němu jsem čuchnul k motorům, k motorkám a k takovýmhle věcem.
0: Jo, takhle, to jste nikdy neměl předtím jako zážitek, chuť prozkoumávat tady tuhletu oblast?
3: Tak já jsem byl malinký, že jo, tam je to od malinka, prostě úplně od malička a to je klucina, který nikdy neměl žádnou ženskou, nikdy ho nikdo s ženskou neviděl.
0: No ale měl motor.
3: Vždycky jenom motorky, přesně no tak. A věděl proč, dneska, když jsem starší, tak má to určitě kouzlo.
0: No jo, ale není ten život takový smutný, no ale zase má jako hezký zvuk.
3: Jo, tak on má kolem sebe velkou rodinu, takže jeho bratr má asi tři holky, jo, takže jakoby úplně sám ten kluk není. No.
0: A viděl jste ho někdy čistého, nebo byl vždycky od nějakého maziva?
3: Jo, vždycky byl čisté, já nevím, jak to dělá, ale vždycky čisté.
0: V rukavičkách přece ne, jenom v rukavičkách. S tím strojem se musí jako se žensko. Já ho teda nemám, ten stroj. Já bych byl dobrovolným dárcem orgánů a vím, že bych 50 nejezdil teda. Tak proto nemám motorku, ale nevím, jak si to bere u vás.
3: Já jsem jako do 18, jo, ty 125, tohleto. Pak mi bylo řečeno od otce, že na to nemám hlavu, že motorku ne.
0: A on tomu nerozuměl už tenkrát, otec, to je jasný, protože člověk chtěl něco úplně jiného.
3: A pak jsem vlastně začal závodit s autama někdy ve 20, jsem začal jezdit rallycross, takže motorky šly úplně mimo. No ale dneska už je ta vášeň, no, už by člověk asi chtěl mít doma Harley nějakýho na bublačku
0: Takhle, pojďme si v tom udělat jasno, co vás vzruší zaručeně víc, zvuk motorky na bublačku, anebo žena?
3: A ono záleží na situaci, no, tak jasně, že ženská.
0: Žena na bublačce by bylo úplně nejlepší, ale...
3: Ježišmarja.
0: Jak já vám rozumím. No, divnosoused, který nemá ženu, má motorky celoživotně, má tedy asi hodně vraku a plechu i na zahradě?
3: Nemá, nemá. Mají to uspořádaný. Jeho maminka je vlastně paní učitelka, jeho táta je elektrikář, takže ty jsou jako... ty mají nastavenou, jo?
0: Špatný. Já to úplně vidím, ale elektrikář, ten se hodí, ale, to je jasně.
3: Ale chci právě říct, že jako od malička jsem k tomuhle klukovi chodil, jo, zakrýval jsem si uši, protože to tam burácelo, tenkrát postavili, oni hodně stavili motorky, jako z jiných, stavili čopry, takže měli tenkrát motor 500 SOS, plochodrážní, a na to vlastně stavěli rám na ten motor, jo, obráceně prostě a všechno jezdilo na chromy a u tohohle toho všeho jsem byl a tak nějak jakoby ten mě k tomu přived, jakože jsem čuchnul k tomuhle tomu jako úplně, no spíš jako ke garáži, jo.
0: Řekl bych poloviční blázen.
3: Jo.
0: Jak moc, jen stručně, jak moc vám tenhle ten koníček přerost přes hlavu?
3: Moc, hodně moc, až když se mi ve 30 narodila holka, tak jsem vlastně všechno prodal, no, a holka to už 4 roky, a mě už hrozně svědě, jen se těším, až pochopíš robovák a kladívko.
0: Počkejte, vy jste to všechno prodal? Vy jste to prodal? Tu motorku?
3: No, motorku, závodňáka, všechno jsem vrátil.
0: Normálně mám úsí kůži, jako kdybych vrzal zubama o sebe, úplně skřípel. Tak to chtělo jsem, hodně odvahy.
3: No, jako jo, no, tam na tím stála manželka.
0: Ale, tak teď už se to... No, tak vítejte v klubu pod pantofláku nebo těch rozumnějších a hlavně pro život a rodinu důležitých, protože horká hlava manželky předpokládám tedy jasně vysvětlila, proč je dobré mít muže, ale hlavně proč pro vaši dceru je dobré mít otce.
3: Tak
0: děkuju. Děkuju, pěknou dobrou noc přeju.
3: Mějte se krásně, taky. Naslyšenou.
0: Myslím si, že vražedným nástrojem pro jakékoliv sousedské vztahy, možná i ty v rámci té domácnosti, to je pračka, jo? Tatra matka. Si pamatuju, jako malý jsem si vždycky na ní sednul a drkotal zubama. Myslím, že Jiří Kohn k tomu taky má co zpívat.
4: Tu hořkou pravdu málo kdy si přiznám, že s mojí ženou se nám tak nějak zkazil. Mám doma svýho osobního fízla, za nocí v koupelně nacházím teď azyl.

do bazaru. Teď jsem jí našel, za výlohou stojí, rozbím výklad, tady si mám milá.

0: No v háji to ještě není, do háje Honza půjde, teda pokud máte ke mně nějaké antipatie, což může se stát samozřejmě. Myslím, že ombudsman Českého rozhlasu by dokázal poukázat i kdo konkrétně. Každopádně do 1 hodiny vysíláme noční linku a téma divné zážitky se sousedy. Jo? Ne ty běžné vztahy o tom, že soused je divnej, to je málo. Zkuste přidat i nějaký příběh. Něco, co by se dalo vykutat z vaší mysli a prezentovat do vysílání, pokud možno telefonicky, po písmenkách už ne, mám tady moc příspěvků, tak než se někdo dovolá na 731 800 900, přidám tady příspěvek, který je od Ivety. Píše, zdraví, pocházím z malého městečka, kde si, jak se říká, všichni viděli do talíře, ale přitom táhli tak nějak za jeden provaz. V zimě nám dětem pomáhali dědové polévat hřiště a vytvořit kluziště. V době plesu se postupně různé spolky vystřídaly v uspořádání plesu. To víte, že se tam našel nějaký kverulant, ale s tím byli sousedé vždycky rychle hotoví. Vzpomínám, bylo mi 12 let, u nás v domě žila rodina, kterým se narodila dvojčátka, takového štěstí. Ale jejich maminka musela na dlouhodobé léčení. Jenže co s dětmi? Dneska se to dá řešit. Klokánek. Jo, já vždycky říkám, přijedete na návštěvu a přijedete s dětmi, nemáte je kam do klokánku, nemají telefon, když tak dám. Ne, takže ty stranou samozřejmě, ale i pravda, že ty děti jsou takové neunavitelné v dnešní době, takže ono, jakmile to nemá Wi-Fi, tak to ještě řve víc, než když to chce barbínku a kope to nožičkama vozem a leží na zádičkách, takže Každopádně... Vzpomínám, bylo mi 12, v domě žila rodina, dvojčátka, dlouhodobé léčení, jenže co s dětmi. Tenkrát se na mateřskou nikdo jiný než matka nedostal, nikdo jiný jít nemohl. A tak řešením byl kojeňák. Zasáhla moje babička, se sousedkou, babičkou a tetou děvčátek se dohodli, že oni chodí do práce na směny, ale moje babi je doma a tak se o děti starali společně po celou dobu léčení maminky. Čas běžel, holky vyrostly, odstěhovaly se, vdali. No představte si, že když zemřela moje babička ve svých skoro 99 letech, objevily se na jejím pohřbu dvě dámy, které jsem nějak nebyla mezi příbuznými schopna identifikovat. A když se přihlásili k té své tetě, bylo mi jasné, že jsou to ta dvě malá děvčátka, která jsem jako 12letá měla často na starost a pomáhala tak s jejím hlídáním. Ale taky ta děvčátka, která nikdy nezapomněla na babičku, která nedopustila, aby museli do kojeňáku, která si s nimi hrála a za kterou rádi běhali, v době dětství oslovovali babi. Dneska už více jak 50 let žijí v mnohem větším městě. Dosud jsme měli v ulici se sousedy dobré vztahy. Postupně starousedlíci odcházejí, přicházejí noví, mladí a já jen doufám, že vše zůstane při starém. Přeji dobrou noc a dobré vzájemné vztahy. Iveto, normálně mi zvlhly oči, nebo aspoň koutky. I kolega Kubala tady trošičku zaronil Ivony Přenosilové slzy. Tak telefon 731 800 900 a kdo nám volá teď? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, dobrý večer.
0: A to je ta, které jsem přál.
1: Ano, já jsem vám chtěla poděkovat za přání, jinak bych nevolala, ale udělala se mě hrozně velikou radost.
0: Jak moc? Jak moc, jak celý Hradec?
1: Ještě až...
0: Iž Pardubice závidějí. Pardu, já tomu rozumím, Magdaleno, ještě jednou tady i takhle uchu k uchu. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví, úsměv, pohodu, klid a hodně nás. Jo, taky,
1: ano,
0: tak to máte.
1: Díky vám, vašemu dobrýmu ránu a noční rince. Já překousnu vždy nové oznámení mé další nové nemoci.
0: Je.
1: Jenom těhotenství.
0: Ježiš, jestli chcete, nebo nějaký problém, já vám pošlu těhotenský ten test, to není problém. To pošleme nějakým kurýrem.
1: Mí přátelé mě dneska řekli, že prostě už mám těch nemocí tolika, že už akorát je tam to tělo.
0: I pojišťovna začala vzdorovat. To není možné, to není možné. Magdaleno, povězte, co vaši sousedi, které máte? Je tam nějaký divný soused?
1: Já bydím v domě, v paneláku, pochopitelně, 50 let, takže se to událo spoustu událostí od...
0: Zvratů, rozvodů a sňatků.
1: Ano. A různých drvů a pomluv a tak dále. Ale asi to, co jako já považuju teď za takový hezký, a když si na to vzpomenu, tak jako mě jako mám slzy ve oči. Když mě odcházel můj pes, jsou to 3 roky.
0: Neplakat.
1: Tak já se sousedkou jsem ho nosila, protože furt jsem měla jako nějakou naději, že se postaví na nohy a že bude dobrý, a nebo že se to vyléčí, nebo tak. Tak jsme ho nosili ven. Hmm. Byl to kříženec Salašnického s bíglem. Hmm. Krásný zabarvení. Hmm. A mám vedle souseda, který je na vozejku, je to, dneska už mu je asi 20, a mimo toho, že špatně mluví, je to chytrý kluk, umí pracovat jak s tabletem, tak s mobilem, a jako maminka mu rozumí, co říká, vždycky to překládá. A když jsme byli s tím psem venku, na tom trávníku, tak on slez z toho vozejku, sednul si k Jonášovi na deku a rozbrečel se, budu brečet taky.
0: Nechte a toho, ne vůbec to mě říkám.
1: Toho nechalo takovej ten, že prostě jak takovýhle dítě, kolik má v sobě citu. A pochopitelně mu za pár měsíců odešel jeho pejsek. Tak jsme brečeli spolu, drželi jsme se v obětí.
0: Já vím, proč nedávám témata o našich domácích zvířatech, o našich 4nohých mazlících, protože to dopadne takhle, přesně takhle to dopadne.
1: Ano, jinak zdravím vaši Barunku.
0: Barunka toho času v posteli, myslím si, že teď se jí zdá něco určitě hodně masitýho, tučnýho a hodně pro ní jenom. Ona se nerada dělí. Magdaleno, ano?
1: Jinak jako to, že poslouchám každý dobrý ráno, je pro mě hned spruha a já hltám každý váš vstup do mikrofonu, protože mě to hrozně naplňuje. Takže opět veliký dík.
0: Naplněná Magdalena z Hradce Králové, poslouchající mé mateřské vysílání stanice Český rozhlas Střední Čechy od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Ano, až skončí dnešní noční linka, půjdu se projít a v 5 zase spolu, jo?
1: Ano.
0: Děkuju.
1: Takže vám přeji krásnou noc, ano. I panu Kubalovi a krásný nový den.
0: Takhle, panu Kubalovi popřejeme dobrou noc, ale až v 5 hodin ráno, až půjde on domů, jo?
1: Ano.
0: Ať se daří, samozřejmě klid, pohodu, a posíláme písničku tak akorát David Dale.

0: Další příspěvky, dnešní vysílání noční linky z Prahy, středeční noční linka, můj nejdivnější zážitek se sousedy. No, tady mám od Jany. Dobrý večer, pane Honzo, asi před 20 lety bydleli s námi na patře v paneláku zvláštní sousedi. Sice byli celkem v klidu, měli výstřední vizáž oba dva, ale to by asi nebylo tak zvláštní, spíše šlo o to, že když se hádali, stálo to fakt za to. No, řekněme si, není to jenom u vás, jo, a není to ojedinělý případ. Já si myslím, že takových rodin, takových sousedských vztahů dost, jo. Já myslím, že třeba napadá mě, no tenhle.
1: Kájo, podívej se, jaký krásný zelený potac.
2: Zelený.
1: Ano, zelený! Zelený! A víš, co mi na to řeče, pojď tohle to! Nejen zelená barva, no!
2: A co to tady je?
0: No, řekněme si na rovinu, že to je zkrátka i jinde. Rozbíjení talířů, po jedné hádce dokonce soused vyběhl polonahý na chodbu. Už s námi však řadu let nebydlí a v současnosti, ač máme panelák plný Romu, máme tu celkem klid teda. No, teda, pokud někdo neslaví narozeniny. Jo, protože jsem taky měl sousedy a ty vždycky, když někdo slavil z jejich početné rodiny, tak vytáhli kytary a už se hrálo, no to se potom nešlo samozřejmě logicky spát. Takže zlatí původní hádku chtiví.
2: Paní Martičko, je tohleto zelená barva.
1: Já nevím, a co to teda je?
2: Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená!
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Hledají se divno sousedi, napadají vás nějací, tak jsem s nimi, budu rád, když zavoláte. Jako třeba vy, halo, kdo pak je tam?
4: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer, pěknou tady noc.
4: Ano, dobrou noc, tady je Marta Praha.
0: Zdravím vás, Marti.
4: Váš program mě vybavil jednu historku, když vás poslouchám. A sice v jeden čas na Vánoce, to bylo takové do roku 70, vždycky nám tam pravidelně v domě vypínali proud. Podstatně byly problémy, jak uholí, tak koks, tak proud. A vím, že sousedi měli, my to měli udělané na elektriku, ale sousedi měli plyn a měli tam tudíž skvělák plynovej. Já měla rozvařený knedlíky, tak jsem za nima šla a říkám, prosím vás pěkně, byla by možný, abych předesla ty rozvařený knedlíky, který mám, aby se u vás dovařili. No a ta rodina byla samozřejmě pro, tenkrát byly i rozdělený byty, takže měli kuchyni sporák plynovej, měli v koupelně. Tak jsem pak sám seděla s jejich babičkou a ona říkala, a nemáte album, abych se podívala. A já jsem říkala, já pro něj skočím, vy mě míchejte knedlíky. Tak jsem přinesla album, listujeme a tam byl můj dědeček, jeho babička a moje maminka a další dvě sestry, sourozenci. A ona se tak na tu fotografii dívá a pak říká, Toníčku, kdyby si mě viděl, jaká je ze mě stará bába, to už bys mě nechtěl, to bych se ti nelíbila. A teď tam nad dědečkem takhle rozumovala a představte si, že jsem si neudělala chvilku, abych pak, když už byla po Vánocích a byl klid, abych zašla za tou babičkou, ty dceřiny kamarádky a aby mě vypravovala, co dědeček a jak spolu prožívali asi nějakou svou lásku, protože vím, když jsem jednou s dědečkem, to už byl po smrti, když se tohle stalo, a když jsme povídali, jezdila jsem za ním a za babičkou, to byli tam na Vejmenku v tom hospodářství u druhé dcery, a když mě tak říkal, no, tak já měl taky takovou lásku, ale nikdy jsem nerozpovídal, a vždycky to převedl potom třeba na první světovou válku a tak. Takže já jsem bohužel nešla ještě ani za tou jeho láskou, to asi byla tahle paní, aby mě ona vypravovala, jak se jako, dědičky měli rádi.
0: Jako mohla.
4: A proč se
0: no. No dobrá.
4: To takhle dopadlo. No.
0: Hezké.
4: Takže to je neuzavřená kapitola vlastně.
0: Třeba se jednou někdy nějak někde jinde uzavře ještě. Třeba budou ty odpovědi, ale už nám to neřeknete. No, zpětně už nám to neřeknete. Ale já vám děkuju, děkuju, děkuju, děkuju. Další zážitky s sousedy máme za sebou. Ať se vám daří, pěkné sny, klid, pohodu.
4: Taky děkuju. A všem hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme, ano, ať vás komáři štípou celou noc. Musím vám říct, že na chalupě začali řádit komáři až teprve teď. A to jsme Komárová, Jihočeská oblast, že jako obvykle, když člověk přijede na chalupu, tak komáři se ženili, je to poslední, co si komáři chtějí zpívat, protože já, mistr Biolit, se snažím udržet pořádek a nehlučnou domácnost. Protože jestli mě v noci něco vadí, tak je přesně komáří zvuk. Může zbíječka, klid, pohod, nevadí, ale komár. A vy ho zabijete. A to nebyl on. A to je ještě horší.
5: Kup mi den, kup mi noc,

S velkou slávou jsem dnes navštívil, co dnes? Budeme-li stále trvat na tom, že středa, tak ano, byl jsem v rámci běžné otevírací doby v pobočce v podniku Česká pošta. Byl jsem odeslat asi 16 dopisů. Zaplať pámu, že už jsme v době, kdy se nemusí olizovat známka. Dokonce mi paní nabídla, že to projede strojem, abych to nemusel lepit, ale já chtěl lepit. Takže, Františku, lepte. Odeslal jsem reakce, odpovědi na za mnoho týdnů, bych řekl i měsíců, co jste mi napsali, za ať už poděkování nebo tipy k vysílání témata do noční linky. Moc si toho vážím, děkuju, omluvte mě za pozdější odpověď. Teď ještě mě čeká další sada odpovědí na e-maily, které dorazily s postupem času a na které nebylo čas odpovědět. Takhle, čas by se našel, jo, ale zase nebyl internet, když jsem odpovídat chtěl. Každopádně děkuju, vážím si toho, že píšete, že reagujete a že s námi tak nějak fungujete v rámci noční linky a že přidáváte také možnosti, jak strávit tu noční linku, třeba i s tématy, které jsou úplně běžná, ale třeba zvláště nazvané. Tak přidávejte i vy další klidně elektronicky jan.macun@rozhlas.cz nebo klasickou poštou. Helejte, teď mi přišel dopis minulý týden to bylo. Bylo tam napsáno Jan Macoun, myslím, růžová obálka, Vinohradská 12 a došlo. Jo, to bylo celé, Vinohradská 12 došlo. Paní doručovatelka věděla, že to budu jedině já a to ještě navíc v jiné budově a v jiné části Prahy dorazilo. Děkuju, všechno dojde, když to má chuť a hlavně, když to má nějaký směr, tak přidávejte i vy postřehy, stížnosti, všechno se vítá. No a kdybyste chtěli pro nás všechny moderátory noční linky něco, tak klidně napište na linka@rozhlas.cz. Je to univerzální adresa, která se dostane k nám všem, včetně našich nadřízených, takže pojďte případně i vy přidat nějaký ten odstavec. Pojďme uzavřít dnešní noční povídání na téma můj nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou, a nebo máte ještě něco takového, čím by se to dalo uzavřít? Kdo bude ten poslední do našeho vysílání? Bude to telefon, anebo tady nějaký příspěvek? Promyslím to během pár vteřin. Jo, bude to příspěvkem. Soused měl psa, který pořád utíkal, vždycky ale skončil u nás na rohožce. Nejdřív jsme ho vraceli, pak jsme mu dali vodu, pak piškot a nakonec měl u nás deku. Soused říkal, že nechápe, proč chodí právě k nám. Po pár měsících se odstěhoval a psa si chtěl vzít sebou, jenže pes utekl ještě před odjezdem a zase seděl u našich dveří. Nakonec se soused zeptal, jestli si ho nechceme nechat. No, manželka řekla, že to není pes, ale rozhodnutý nájemník. Zůstal u nás dalších 8 let Milan. Milane, děkuju, zdravím do Mostu. No, tak co měl dekret, psí dekret na vaši domácnost, tak já myslím, že to je všechno v pořádku, regulované nájemné, strava, která se dostávala, pamlsky taktež. Helejte se, jak já říkám, i v naší domácnosti je dobré být psem.

0: kreslit.
1: Z toho mám husí kůži. Na koa obláček do nebe zdravím Zuzanu Navarovou. Dnes nefouká vítr, miláčku. Nevím, jestli vám mohu říct si familiárně, tak miláčkové. To asi ne, nočníčkové, to je taky takové divné, ale každopádně noční linka končí, ta středeční. Zanedlouho jedna hodina, tak zbývá už jen rozloučení, poděkování vám všem, kdo jste zavolali a kdo zavoláte třeba i zítra, že? No proč ne, bude Brno, bude Borek a bude téma, a já už to tady vidím. A další téma vysílání, už dnes v noční lince hodinu před půlnocí, vidím to tu černé na bílém, téma dvojtečka, škola v závorce, řemeslo jako jistota. Jo, já bych to byl. Tak se rozloučíme, ne, kolego Kubalo, když už. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
1: Vidíte to, víc toho nestih říct, protože končíme, nedá se nic dělat. Mimochodem, další společnou noční linku budeme mít společně v pátek a páteční vysílání bude na téma nejkrásnější podzemí. Ano, půjdeme hezky, ne pod dno, ale do podzemí. Máte nějaké své oblíbené podzemí, podzemí, které se vám líbilo, ať už to byla jeskyně, nebo třeba i nějaký sklep. Paní Jechová, posloucháte nás? Viděla jste sklep? Zkuste nám ho popsat. Honza Macon se loučí, přeji vám pěkné sny, dobrou noc. V páteček, těším se už teď, ať se vám daří pěkné sny a s některými z vás ráno v 5 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak dobrou noc, pěkné sny a nebo třeba i pěknou práci, že? Protože ta noční taky na někoho musela padnout. No to je všechno. Kolego Kubalo, vypínáme. Dobrou noc.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, scházíme se po 331. a stále v tomto dělném kolektivu.
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. To je, řekl bych, základní čtveřice, se kterou spolupracuje tak úzce, jak jen lze, režisér
5: Jaromír Ostrý.
1: No, svým duchem na blízku je nám jistě i autor knižní inspirace Petr Hora Hořejš. Pro Vlny Českého rozhlasu 2 připravujeme v Českém rozhlase Brno.
6: Nalezli se mnozí, kteří v jazyku latinském a řeckém velikou pilností dosáhli umění. Židovská také řeč jako zarumovaná studnice jest, kdo by ji snažně dobýval. Vidí se, že německý pak národ ve zvelebování a pulérování jazyka svého pilný jest. Sama toliko řeč česká nyní opuštěná a velmi porušená jest, aniž kdo o vyčištění její se stará.
7: Musím říci, že ku podivu neotvírám muziku, ale otvírám jiný spis, který často beru do rukou, a sice gramatiku českou.
1: Což netvrdí jenom doktor Miloš Štědroň, profesor na brněnské Masarykově univerzitě, ale dovolujeme si to tvrdit i my.
2: Na té knize pracoval Jan Blahoslav celých 20 let. Až do své smrti.
1: Takže úvod, který jsme slyšeli na začátku, neviděl autor nikdy vytištěný?
2: Nikdy. Když umíral, tak ta knížka byla podle něj pořád nehotovým polotovarem, který žádnému tisku prostě nemohl svěřit.
4: Polovina poznámek byla v latině, polovina česky.
2: Což byl další důvod, proč svoje dílo nedal z ruky.
4: Bylo to zkrátka jazykově ještě neupravené.
1: Zdá se, že jazykověda byla Blahoslavovým koníčkem.
4: To určitě byla. Ale zajímal se o ní dávno předtím, než začal překládat.
2: Schromáždil ohromné množství drobných poznatků.
4: Ale že by sám napsal skutečné vyčerpávající dílo o českém jazyce, to už nebylo v jeho silách.
2: Gramatika jest dílko záslužné.
4: Leč chtě nechtě nehotové.
1: 20 let práce, a to je poměrně dost dlouhá doba, mu prostě nestačilo.
6: Z těch příčin já nyní umínil jsem si sepsat něco o pravosti a ozdobnosti jazyka českého. Pravda nezdobně a omylně, to jest tvrdě a drsně, nevlastně a jaksi nespůsobně. Nepochybuji, že to bude přijato od rozumných a upřímných. Od někoho snad i s vděčností.

0: Spisovný jazyk má být podle Jana Blahoslava v každém ohledu...
1: Dobrý.
0: Ne.
1: Tak jaký?
0: Přímo dokonalý.
1: Nároky teda neměl zrovna malé.
0: Hlavním cílem jeho gramatiky bylo ukázat, v čem ta dokonalost češtiny spočívá.
2: A nejenom to, taky jakým způsobem je třeba ji udržovat.
3: V krčmách, kde sedláci a někdy i lotrasové rozliční bývají, nemálo se slýchává dosti ohavných a stydkých, sice velmi vtipně vymyšlených a mistrovsky složených sentencí, ale ty věci od mužů vážných vzdáleny býti mají. Všecko mi sluší, ale ne všecko vzdělává, dí a poštol.
0: Na spoustě konkrétních příkladů poukazoval na rozdíly mezi dobrými a špatnými výrazy.
1: Jaké jsou ty správné výrazy, to asi tušíme, ale ty špatné...
0: To jsou ty, které spočívají v užívání nevhodných slov.
1: Aha. A nevhodná slova?
0: Ta, která nevystihují smysl, anebo jsou hrubá.
1: Příklad?
0: Máme.
3: Některá slova, ať jsou dobou i zvykem přijatá, nejsou příliš poctivá. Ale drobet i nemravná. Proto lidé rozumní místo nich užívají jiných skrz podobenství, metaforu. A to bývá, když potřeba toho zvláštní přijde, když by měl někdo mluviti před lidmi o něčích nemravných skutcích. Má mluviti takto. Uklidil se tento pacholík před domem. Item skuckal se. Někteří staří by řekli, ztratil hřivny.
1: Mhm. A poznamenal si pan Blahoslav, kterými eufemizmy tyto výrazy nahradit?
0: Důkladně si je poznamenal.
3: Někdo nevážný a nestydatý přijde, řekl by, zblil se.
0: To je ten pacholík, co se uklidil před domem.
3: Ušpráchal se.
0: Tedy ztratil hřivny?
3: Neb ještě nemravněji, usral se.
1: No, ještě, že se Jan Blahoslav nemůže zaposlouchat, ku příkladu do dialogů ve filmech běžících v televizi, to by musel v jednom kuse nahrazovat.
3: Tak podobně i vykladači svatých písem sluší se šetřiti vážnosti a vybírati slova případná. Jako u příkladu. Když Bůh skrze proroky oslovuje církev svou ty poběhlá, a vyložili vykladač, že říká jí, kurvo, rozprostírala ses, a tak dále. Vše sice vyloží, ale nemravně a lidem vážným nepříjemně. Chytrákům pak nepobožným, k čemu tím příčina se dá, o tom zkušenost jest. Proto lépe místo toho slova kurvo je říci nevěstko. Tím tolikéž rovné se poví a bez ublížení mravům. Ale někdo dí. Proč lidé chtějí mít i poctivější uši, nežli duch svatý ústa? Odpovídám, proč ty, když můžeš poctivě mluvit, mluvíš stydce bez nuzné potřeby? Co ty tím prokazuješ, zda hloupostí, či čímsi jiným nepěkným srdce naplněné, suď sám? Mám za to, že nelíbí se duchu svatému nemravně mluviti a bez potřeby, až jazyček brní říkati kurvo, kurva a zvlášť mladým lidem dobré jest neobouvati se v škorně někoho velikého, ani nohy k tomu jsou ještě malé.

0: Něco na tom, co pan Blahoslav říká, je pravda.
1: On, ale jeho smysl pro čistotu jazyka neměl vysloveně nepřekročitelné meze.
2: Respektoval i hovorovou češtinu jako jeden z pramenů spisovného jazyka.
1: Bránil se však jejímu soustavnému tlaku na spisovný jazyk.
0: Čemuž se ku příkladu dnes brání už jen málo kdo.
1: Ten tlak se napíral třemi směry.
0: A to?
1: No tak první směr byl, řekněme, společenský.
2: Různé společenské skupiny si vytvářely vlastní zásobu slov a ty pak pronikaly do hovorového i spisovného jazyka.
1: Zvláštní jazyk měli dvořané a úředníci, jiný zase řemeslníci, kteří všechny svoje nástroje nazývají cizími, počeštěnými výrazy.
0: Blahoslavovi se zajisté nelíbili.
1: Silně se mu nelíbili, ale boj proti nim mu připadal beznadějný, takže se s nimi raději smířil.
2: Ovšem pouze za podmínky, že se jejich počet už nebude rozšiřovat.
3: V Čechách i na Moravě řemeslníci ti, již německy jinak neumějí, téměř všechno nádobí a nástroje svoje německy jmenují, jako soukeníci, truhláři, zámečníci a jiní. Ale těm sluší toho všeho dopustiti a odpustiti, na nich není se proč horšiti, také však není jich proč následovati. Nechť sobě hledají a chovají tam ty své štospaňky, verkpaňky, pámy, pušpámy, prušpámy, šlaharně, hoblíky, štohoble, hamrle, pemerlíny, plocky, etc.
1: Kdyby však tato slova a výrazy začaly pronikat do češtiny ve větší míře a úplně zbytečně...
2: Například hantů, handlík, farkle?
1: Tak by hrozilo, že jazyk český bude silně znečištěn.
0: Tak v profesionálním slengu, užívajícím počeštěné německé výrazy, viděl pan Blahoslav první útok nepřátel. No a druhý záporný vliv?
2: To byly dialekty.
0: Prosím?
2: Nářečí.
0: Tak já slyším dobře a rozumím, ale v čem to nebezpečí viděl?
2: Čím více se nářečí podle něj odchylovalo svou výslovností nebo výrazy od spisovného jazyka, tím to bylo horší.
1: I když nebezpečí špatného vlivu nebylo v češtině zase tak veliké jako u jiných jazyků.
3: Za nejpěknější a nejpravější českou řeč mám tu v Praze a okolo Nymburka a Boleslavě.
0: Prosím?
3: Ani v Hradci Králové a v Litomyšli nejhorší není.
0: No, dejme tomu, ale slyšel jsem dobře. V Praze?
2: Slyšel.
0: Chudák Blahoslav. Kdyby slyšel, co se z pražských úst, line... Začasté dnes.
3: Moravané, ačkoliv českým jazykem mluví, však ne tak pěkně a slušně vyříkají některých slov. Jako sedláci prostí, zvláště nahané, ti velmi ústa otvírají a naberou se některých liter plná ústa, jak si nespůsobně mluví. Pacholejk, boude mít ou vás zejtra.
0: Dnes se zase říká kreza, kriminalita, situace, ledová strana, ale nahané už to neslýcháme.
3: Někde zase dvojhlásky nezachovávají, jako ve strážnici a v úkol, kde říkají budů, sůd, klůče, u sousedů, ludé. A okolo Těšína říkají, i veď já nemám než tu jedinou dceru. Toho slova veď moravané mnozí často užívají.
0: Dnes se říká veď jinde než na Moravě.
3: I tem některé věci na Moravě hned jinými jmény se jmenují nežli v Čechách, o čemž je dobré věděti. Moravci řkou sveřepý semenec a Čechové zase ozimí. Moravci říkají konopě neposkoné, Čechové řkou pěkným jménem hlemejišť. Moravci mrzutě slimák.
0: Nechápu, co je na slimákovi mrzuté.
3: Moravci nevědí, co jest to pařes, než říkají mu peň. A teď užívají Čechové. Moravci zase toť, toťka, totejky. Čech umí říkat naváží ti vodu. Moravec zase táhnou ti vodu. Lepší je české.
0: Moderní čeština poslala obě slovesa do hrobu a používá se nabrat vodu.
3: A toto sluší se znáti, že Moravci velmi nejednostejně mluví. Okolo Mezříči jinak, v Prostějově a v Úkol jinak, v Bystřici a v Třebíči zase jinak. jinak okolo Brna a Znojma, rozdílně ve Strážnici nebo v Brodě, nebo jak kteří bližší jsou Slezákům, jiní Slovákům a jiní Čechům, tak se také v některých slovech a způsobech k ním připodobňují.
0: Nenechali jsme cestou někde třetí druh tlaku na spisovný jazyk?
2: Blahoslav ho viděl ve vulgarizaci hovorové řeči.
1: Výrazy nepřijatelné pro spisovnou řeč odsuzoval jako verštatní.
2: Tedy jako slova, kterých mohou užívat řemeslničtí tovaryši v dílně, ale v žádném případě se nesluší, aby se objevovaly v literárních dílech nebo v kázáních.
1: Pod pojem verštatní patřila řeč obhroublá smyslem i podobou. Silácký jazyk mladistvých, kteří si hrubostí řeči dodávali sebevědomí.
0: Téhož si pubescenti dodávají dodnes.
2: Blahoslav rozlišoval i intonaci řeči.
1: A jako první se pokusil zachytit hovorovou řeč v notách.
3: Hlahol aneb zvuk slov při mluvení lidském rozličný jest. Takže řídko kdy se trefí, aby dva nalezeni byli, kteří by jednostejný způsob hlasu měli. Pročež i lidé slepí, tak snadně po hlaholu aneb po hlasu člověka poznají, jako ti, jež dobrý zrak mají po tváři. Veliká jest škoda při některých mužích a mládencích, že sobě hlasu svého, pokud to možné jest, nějak neohýbají a nenapravují jen proto, že by s tím práci a péči při svých mluveních měli. Nadto pak veliká škoda jest při těch, jež to dobrý hlas majíce od přirození, ničeho sobě pro samou lenost a rozmařilost mysli neformují, než tak ho nechávají, aby se jim z hrdla hlahol valil podobně, jako ze sudu dno vyrazil, anebo, ať střídně jdím, jako by čep

0: pro koho sepsal Jan Blahoslav svou gramatiku?
1: Především pro kazatele.
2: Pro ně se stala doslova nepřebernou studnicí poučení.
1: A taky kritiky.
2: Jana Husa ku příkladu ocenil autor jako dobrého Čecha své doby.
1: Na svou dobu však shledával v jeho jazyku příliš mnoho archaismů.
2: Dobře podle něj psali Řehoř Hrubý z Jelení, Viktorín Kornel ze Všehrd a Matěj Červenka.
1: Lukáš Pražský však už byl podle něj v zajetí germanismu a latinismu.
2: A jako ještě horší viděl latinu u bratrského biskupa Jana Augusty.
1: Toho ovšem omlouval jeho vězněním. V kriminále čistota jazyka většinou dost utrpí.
2: Blahoslav vystupuje dost skromně, ale když se dotkl svého vlastního překladu Nového zákona do češtiny, neubránil se myšlenky, že je to vrchol ve vývoji spisovného jazyka.
3: Češtinu tohoto překladu neměl by žádný dobrý Čech haněti.
0: Nepochválíš-li se sám, nikdo to za tebe neudělá, platilo zřejmě už tenkrát. Je ale pravda, že když se Blahoslav chválil, tak vůbec nepřeháněl.
4: A když otevřu gramatiku, tak vždycky samozřejmě listuji od gramatických záležitostí k literárním, protože ty jsou nejzajímavější. A to je závěr, kde jsou takzvaná přísloví. To jest proverbia et dicta pulchra ac observatione digna usitata bohemis, tedy krásná a pozoruhodná přísloví, jichž užívají Čechové. Tak jsem si vypsal některá, a nedělám to poprvé, dělám to už spoustu let, a pořád se k tomu vracím. Tak například Jadrný Blahoslav píše: ovce střihou, kozy říť lupá. A dodává: tovarišům našim neb sousedům z lese děje, bojmeš mi se téhož. Nebo říká: páv má krásu andělskou, chod zlodějský, hlas ďábelský. To jsem použil velice rád, kdysi jsem to zhudebnil a zpívala mi to dokonce samotná Magdalena Kožená. Nebo je tady toto krásné přísloví: ani kuře darmo nehrabe. No tak pochopitelně to platí pořád. Nebo podzimní kvítek, labutí zpěv. A teď něco ze života z toho tehdejšího. Je vidět, jak Blahoslav sledoval dobovou kulturně-politickou situaci a společenský život a z toho vytvářel nová přísloví. Tak například píše: zdera starý střevíc, koupíš sobě nový. Starý pán ze Žerotína dceři své tak řekl, když jí dával za tetaura, kterýž potom umřel a ona po něm statku dostala. Tak když to přeložíme do češtiny, tak starý Žerotín, tedy on nebyl starý, ale Karel starší ze Žerotína, ano. Přemlouval svou dceru, aby si vzala vdovce a řekl jí prostě, on stejně brzo umře a dostaneš jeho prachy, tak si ho vezmi a potom si vezmeš někoho novýho. Že koupíš sobě zdera starý střevic, koupíš sobě nový. Tak to se mi velice líbilo. A potom přímo vrchol české politické konfese, který platí až do dnešních dnů, je tady tohleto přísloví. Cituji přesně. Pan Vilím, moc mě tam šokuje to tvrdé i, pan Vilím z Perštejna říkával: z Římany věřím, z Čechy držím, s bratřími umírám. Blahoslav pak dodává k tomuto českému politickému realismu: ale nedáť sebou pravda tak hráti, nebo nelze zhodu na hody. To je, myslím, vrchol. Tady v podstatě můžeme vést přímou linii od 16. století do století 21.
3: Chtěl jsem,
0: napsal Jan Blahoslav ve svém doslovu ke gramatice,
3: chtěl jsem rád něco jazyku a tvéram tum puritátem tum ornátum,
0: rozumí se k pravé ryzosti i ozdobě,
3: na pomoci, a tak jsem opravdově chtěl, že mysl má častokrát jako pochodně zažžená hořala. Jsou některá přísloví v češtině, jež nesnadno v latině jest takových najíti. Jako třeba zlého navařil piva, čímž se míní zle by sobě učinil. Item ranní ptáče neuletí-li, ale uskáče, to jest, když má před kým kdo napřed. Avšak abych se cizí prací nechlubil a neosoboval to, na čem bych nepracoval, větší díl těchto přísloví shledal a shromáždil bratr Matěj Červenka. též drahně let na tom pracovav, o čemž jsem já dávno dobře věděl a za jiné neměl, než že on jako člověk bedlivý a pilný o tom nějakou knížku užitečnou napíše, pročež i to všecko, co jsem měl, jsem mu ku pomoci poslal. Teď pak po jeho smrti teprve těch karet jsem dostal a pilně jsem vše přehlédl a přebral, co nevelmi čacké bylo, to jsem zavrhl a co bylo způsobnějšího, to jsem vybral a do té knihy vepsal. A i nemálo jsem přidal ze svého.
0: Ten Matěj Červenka, o kterém se Jan Blahoslav zmiňuje...
2: No to byl vlastně jeho kolega.
0: Tedy spisovatel.
2: To taky, ale hlavně českobratrský biskup.
1: Narodil se v Čelákovicích.
2: Byl o 2 roky starší než Blahoslav.
1: A mimo jiné přiložil latinský žaltář do češtiny.
2: Shromáždil zvláštní sbírku.
0: Co pak sbíral ten dobrý muž?
2: Slova.
0: Obyčejná slova.
2: Slova v přísloví poskládaná tak, aby všem ku prospěchu byla, neboť takové přísloví...
3: Jestiť to znamenitý kus, ale nemnozí jeho právě dobře užíti umějí. Někteří nešetříce toho, co jest vlastního a běžného v české řeči, buď sami pro sebe vymýšlejí nejasná přísloví, nebo z latinských překládají, takže by se o nich mohlo říci, že z dobrých latinských tvoří špatná česká. Protož těch věcí vidí se, že při užívání přísloví šetřiti sluší, nechtěl-li by kdo přistižen jako hňup nedovzdělaný, zatímco dychtí, aby ho lidé pokládali za vtipného, aby jich nečasto používal, leč zřídka, šetrně a jen vybraných a zvláště vhodných. Aby ne leckoho v tom následoval, ale lidí rozumných soudu, aby v tom šetřil, čeho a jak staří předkové naši, ti, kdo jsou nyní dobří Čechové, užívají. Kdož by latinské přísloví do češtiny jako přelíti chtěl, totiž tím, že by tlumočil, tehdy, aby ho nevykládal slova od slova, ale pomyslel na to, mají-li Čechové také jaké přísloví, kteréhož by na tom místě užívali. Pakli nic, lépe jest, aby vše bez přísloví prostě pověděl a vlastně česky to, co latiníci skrze přísloví svým jazykem vykládají. Ovce střihou, kozím řiť lupá.
1: Znamená, že přátelům našim anebo sousedům se něco zlého děje a proto my si dávejme taky pozor, může dojít i na nás.
3: Neříkej huj, až přeskočíš.
2: Dodnes platné. Volat hop dřív, než člověk zdolá překážku, není moudré.
3: Nerad vrtá v tvrdém.
1: Přísloví pro nás se značně zatemněným významem. Napovídá lecos o nepracovitém lenochu.
3: Koupej se, drže se břehu.
2: Bez komentáře. Stejně jako...
3: Čím nový hrnek navře, tím potom i střepy napáchne.
1: Matěj Červenka a po něm Jan Blahoslav shromažďovali však i přísloví problematická.
2: A nebo když ne problematická sama o sobě, tak svými souvislostmi.
3: U koně lejno, u psa moč, u ženy pláč. To vše, kdy oni chtějí, mají hotové.
2: V této moudrosti si priliboval už Ctibor Tovačovský.
3: Když se krakonoš kuklí, bývá déšť.
1: Toto je spíš jakási regionální pranostika, ale Blahoslav k tomu ihned dodává příklad ze života.
3: Jak pravil onen filozof, když od své ženy zlostné pomíje mi opláchnut byl. Hned jsem řekl, že po té bouři bude déšť. Svůj svému a psu kost. Pěkný bylo to kázání, jako nemastný zelí. Není tak dlouhé písně, aby neměla amen.
5: Ještě jedna věc mě zaujala. Zdali Jan Blahoslav, kromě toho, že s Janem Černým, neboli Johannesem Nigerem, sepisoval, vlastně sbíral zpěvy a dával je potom spolu s ním do registru a potom psal samozřejmě o muzice. Zdališ on také skládal?
4: Oni všichni byli skladatelsky poučení a byli vlastně hymnografové, protože byli hymnologi. Že čili ta...
5: Co to je hymnograf a co to je hymnolog.
4: Tak hymnograf je ten, kdo to píše, a hymnolog je ten, kdo o tom píše, jak se to má psát. Ano, že? Čili ano. To je vědec a současně skladatel. Že? Čili v té době se to tak nerozlišovalo a kdo o tom chtěl psát, tak to musel umět psát. Že? A ta tvorba, v podstatě je to známé, že vlastně stejným hymnologem je Komenský, který když sestavuje kancionál, tak jednak musí přesně dovést popsat tady tuhle tu aktivitu a současně musí nějakou píseň a vlastně musí vědět o každé písni, jak by se měla vytvořit. Že? Čili v té době se ještě nemůže tak striktně rozlišovat a nemůže být taková specializace, jako je dnes.
5: A dochovalo se něco z Blahoslavovy muziky?
4: Ano, samozřejmě. On je autorem písní, že, a ty písně se dokonce dají i zpívat. I v dnešní době jsou pokusy, ale myslím si, že tady z celé této linie je asi nejznámější a takový bych řekl, nejrudimentárnější tvar je ta Komenského Ukolébavka, kterou zná skoro každý. To spíme malé poupě, spí malé holoubě. To je skutečně asi tak šťastně napsaná píseň, která je někde na hraně lidové písně nebo tak velice blízko toho.
3: Toho léta 71. v sobotu 24. dne měsíce listopadu na poli k 23. hodině ve věku života svého mají 48,5 roku umřel bratr Jan Blahoslav v Krumlově, písař jednoty, otec a vozataj lidu páně v jednotě, muž veliký a znamenitý, velice pobožný, pracovitý od mladosti, ke všem velice přívětivý, jehož pověst široce mezi jinými národy roznesena byla. Veliký a drahý klínot jednoty, přes příliš brzo podle našeho soudu pán Bůh jej vychválit ráčil. On sám ví, z jakých příčin, neboť divní jsou boží soudové. O přesmutný, hrozný a přežalostný tento rok 71., v němž Bůh tak mnoho překrásných a ušlechtilých stromů v zahradě jednoty spod tí natěráčil.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém voněl chlebem.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Z rozhlasového archivu dnes vybíráme jeden ze starších pořadů cyklu Piš a slyš. Tentokrát je to magazín zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů z roku 1962.

0: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
1: Soudruh Hanus do studia.
2: Prosím, super.
3: Máte nám vyprávět nějakou příhodu z cestování?
4: Příhodu z cestování?
1: Ano.
4: Odtud, prosím vás, z Německa, z Rakouska, z Bulharska, ze Svazu.
1: Z Číny.
4: Já tam jsem nebyl.
1: No tak z toho Svazu.
4: Ze Svazu, počkejte, no tak. Tak do roku 59, ano. Jsem bydlel v Oděse měsíc, jsme tam natáčeli film Přátelé na moři a jednou jsem se takhle procházel po městě a blízko Děribásovské ulice je náměstíčko s parkem a za ním dům, ve kterém bydlíval svatoplouk Čech. A zrovna před tím domem stál takový pětiletý smrkáč, Víčka se jmenoval, zuby sice postrácel ve vítězných bitvách z kluky ulice, ale za to dovedl velice pěkně číst a hlavně rychle a správně. Četl mi z novin, moc šikovný chlapec a do školy ještě nechodil. A jeho babičku zajímalo, odkud jsem, co jsem a jak jsem. Když několikrát jsem se tak zpovídal, proto mě to v ruštině docela dobře šlo. Ale najednou měl jsem ten den takovou nějakou zvláštní smůlu, jsem se v řeči nějak zamotal, ztratil nít a slova. Chtěl jsem si pomoci jiným slovíčkem, ale bylo to ještě horší. Ale babuška povídá, abych prý klidně mluvil česky dál, že mi velmi dobře rozuměla.

Noční představení Labutího jezera začínalo v 10:30 večer. Bylo tedy ještě dost času zaběhnout do švédského cirkusu a zaplácat naší krasobruslasce Dáši Černé. Chudinka dív neupadla, když z hrdel několika nahodilých Čechů zařmilo pod čapitem táhle nazdár. Ale teď už čas nebyl, rychle zapnout límec, přitáhnout kravatu, sovětští lidé chodí do divadla i v tmavém, i v letních vedrech. V Oděse ovšem to nebylo tak přísné zřejmě. Ti, kteří se před začátkem představení procházeli kuloárem, byli povětšině v rozhalinkách a také jen ve vyšívaných košilích. Tak mi to mohlo napadnout, že Riviera není Moskva. Klímající uváděčka za bočníma lítačkama se po mě divně podívala, když mi uváděla na místo, tam už dokonce někdo seděl. To bylo zvláštní, měl jsem vůbec jakýsi zvláštní divný dojem, zvláštní pocit. Lidé po mě pokukovali jako podivé zvěří, co bylo na mě čertu divného. Kdyby snad nezačala předehra, byl bych snad vypláznul jazyk. Zdvihla se opona, no a už to začalo. Ale co to hrome? Mám snad halucinace? No ovšem.